0: Tak, jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená, běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkýnek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockýho tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taky figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili. V listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo. Byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od kuka k kuku, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky po tom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj, Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.
1: Teta Kateřina byla dotčena tím, že dědeček požádal slečnu Barboru, aby se starala o naše žaludky. Když se to dověděla, předstírala, že se tomu musí smát, ale v očích jí hořely zlé plamínky a vyrážela svůj jízlivý smích takovým způsobem, jako by jí někdo šlapal na břicho. Potom odešla do kuchyně. Za chvíli se teta Kateřina vrátila z kuchyně a povídala dědečkovi, že jsme bez proudu. Dědeček nevrle podotkl, že to víme už od včerejška. Teta se ptala, jak tedy má vařit. Dědeček řekl, že jí nikdo neříkal, aby vařila. Bylo několik minut po 12, když Saturnin vstoupil a hlásil, že oběd je na stole. Mohu říct si hned, že se slečna Barbora vyznamenala. S rutinou starého zálesáka si zařídila polní kuchyni několik kroků od dědečkova domu na horské louce. Mohli jsme jí oknem vidět, jak se rozvážně a půvabně pohybuje mezi dvěma ohništi a dokončuje oběd, jehož první chod právě Saturnin podával. Byla to zeleninová polévka. Následovaly párky z konzervy s bramborovou kaší, lívanečky se zavařeninou a černá káva. Dědeček řekl, že už dávno s takovou chutí nejedl. Doktor Vlach se několikrát ptal tety Kateřiny, jak jí chutná. A ona pokaždé chladně řekla, děkuji, dobře. Milouš na podobnou otázku odpověděl, že to ujde. Na tetě Kateřině bylo vidět, že se chvěje jako přetopený kotel a že jen čeká na příležitost, aby mohla dát najevo svou náladu. Strnula a pak se jí na rtech objevil nehezký úsměšek. V tu chvíli vstoupila slečna Barbora a dědeček i doktor Vlachy uvítali slovy plnými chvály a nadšení. Já jsem nezůstal pozadu a slečna Barbora celá radosti zružověla. Potom pravila, že neví, jak s ní budeme spokojeni později. Dědeček řekl, že nás jistě hladem umřít nenechá a že potom, co dnes dokázala, má k ní bezmeznou důvěru. Strávili jsme odpoledne v příjemné a družné zábavě. Dobrou náladu nám nepokazila ani teta Kateřina, která k 5 hodině přišla do jídelny a ptala se dědečka, co mu má udělat k jídlu. Dědeček řekl, že se pořádně naobědval a že bude jíst až u večeře. Teta Kateřina mu odpověděla, že ať si říká, co chce, něco jíst musí. Nedovolí, aby si dědeček takto zahrával se zdravím. Potom asi v 10minutových přestávkách nosila dědečkovi nejrůznější lahůdky, ale dědeček je tvrdohlavě odmítal. Teta umíněně přicházela a odcházela a už ve dveřích vždy ohlašovala. Přinesla jsem ti žloutek s cukrem, přinesla jsem ti med, přinesla jsem ti zavařeninu, přinesla jsem ti sýr. Když přišla po čtvrté, dědeček rozuřeně vyskočil a teta se rychle dala na ústup. Sotva se dědeček zase posadil, otevřeli se dveře znovu, vstoupil Milouš s rezavou plechovkou v ruce a řekl dědečkovi, přinesl jsem ti červy. Dědeček vytřeštěl oči a pak za hrozného žvaní vyhnal zděšeného Milouše z pokoje. Zbytek dne uplynul klidně a když jsme se po večeři sesedli v obývacím pokoji, měli jsme všichni pocit, že ta dovolená není tak špatná. Potom přistoupila slečna Barbora k mému křeslu a tak nějak spiklenecky mě požádala o cigaretu. Bože, jak prosté věci dovedou někdy člověku zrychlit tep. Probudil jsem se časně ráno a měl jsem radost, že mě kotník téměř nebolí. Prošel jsem se opatrně několikrát po pokoji a šlo to docela dobře. Pečlivě jsem se oholil a tichým ještě domem jsem se vykradl ven. Šel jsem se podívat na včerejší ohniště slečny Barbory. Venku jsem si sedl na plochý kámen, vdechoval jsem vonící a svěží raní vzduch a uvažoval jsem, nemám-li házet kamínky slečně Barboře na okno. Však mém osvětlení raním sluncem byla na úbočí hor patrna každá podrobnost. Obnažené výběžky skal, pěšínky svítící na okrajích pasek a mizící mezi kmeny jedlí, skácené a oloupané kmeny jako rozházené sirky a na velké pasece, asi v polovině světce, jsem dokonce viděl sanu. Pak už jsem se na sanu nedíval, protože od domu se blížila slečna Barbora. Radostně jsem ji pozdravil a ona řekla, že má radost, že už mohu chodit. Zkusila dlaní trávu a protože sluníčko už rosu vysušilo, posadila se na zem. Nabídl jsem jí cigaretu a pak jsme si povídali o tom, jak je krásně. Požádala mne, abych jí pomohl vyčistit obě ohniště a připravit nové hraničky dříví. Ačkoliv mi mohla ponechat starost o jedno ohniště a sama upravit druhé, šla k témuž jako já a mile mi překážela. Litoval jsem, že není těch ohniš 10, 50, 1000. Ještě než jsme byli hotovi, vyšla z domu teta Kateřina. Rozhlédla se na všechny strany a pak se jela poskakovat směrem k nám. Měla pevně sevřené rty a vypadala velmi rozlobeně. Neodpověděla na náš pozdrav a ostře mne žádala, abych jí i hned dal ten klíč. Ptal jsem se, jaký klíč? A ona hněvivě zadupala nohou. Žádala, abych se nepřetvařoval a pravila, že o mě nikdy neměla valné mínění, ale tohle to přestává všechno. Teta mluvila dál k slečně Barboře a pravila, že někdo zamkl Milouše v jeho pokoji a odnesl klíč a že takovou věc může udělat jenom kluk. Slečna Barbora řekla, že v tom případě se patrně pan Milouš zamkl sám, protože v celé společnosti žádný jiný kluk není. Teď se zase rozlobila teta a říkala, že předně Milouš není žádný kluk a mimo to, že je zavřen v pokoji a nemohl tedy klíč odnést. Podotkla, že se zdá, že si někdo zvolil Milouše za terč hloupých vtipů a že ona to nemíní trpět. Dějí se zde letos vůbec nechutné věci. Dědeček by měl být opatrnější ve výběru svých hostů. To bylo vůči slečně Barboře hrubství prvého řádu. Řekl jsem tetě, že dědeček volil své hosty velmi pečlivě, ovšem pokud je vůbec zval. Bohužel vyskytují se také hosté, kteří přicházejí nepozvání. Znám to z vlastní zkušenosti. Nedávno jsem měl takovou návštěvu na lodi. Ostatně se přičiním, aby teta měla příležitost vysvětlit dědečkovi, jak to s tím opatrnějším výběrem hostů myslela. Zatímco jsem mluvil s tetou, odešla slečna Barbora k vzdálenějšímu ohništi. Teta se na mne chvíli dívala se vztekle stisknutými rty a pak řekla, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Odpověděl jsem jí, že se nesměju vůbec a že už mám těch jejich přísloví až po krk. V tom sebou teta trhla a poskakovala směrem k domu. Uviděla totiž dědečka, který právě přicházel s doktorem Vlachem. Potom se s nimi vracela a velmi rychle dědečkovi něco vykládala. Starý pán ji poslouchal roztržitě a přitom se usmíval na slečnu Barboru a vlídně ji kynul. Dědeček a doktor Vlach se posadili na zem a ptali se naší půvabné kuchařky, co nám dá k snídani. Slečna Barbora řekla, že budou pečené brambory a černá káva. Omlouvala se po způsobu vrchních číšníků, že není větší výběr, a oba pány tím rozesmála. Pravila, že ve spižírně je sice také trochu slaniny, ale že nevíme, jak dlouho si ještě budeme hrát na Robinsony a že ta slanina nám přijde vhod k některému obědu. Potom zapálila ohně a každý z obou pánů si vzal jeden na starost. Saturnin přicházel z lesa a nesl v ruce košík. Přál nám všem dobrého jitra a překvapil nás asi 10 pěknými hřiby. Slečna Barbora svolávala požehnání na jeho hlavu a navrhla, abychom se odpoledne vydali ve větším počtu do lesa a pokusili se napodobit Saturnina. A k večeři budou smažené houby. Všichni, mimo tetu Kateřinu, byli ochotní zúčastnit se výpravy. Pak jsme se natáhli do trávy a čekali jsme, až budou brambory upečeny. Sluníčko pálilo a já jsem si všiml, že slečna Barbora má trochu spálený nosík. Po snídani jsem měl příležitost promluvit se Saturninem mezi čtyřma očima. Řekl jsem mu, že někdo zavřel Milouše v pokoji a Saturnin pravil, že o tom ví. Ptal jsem se, jak to, že to ví. A Saturnin odvětil, že si docela dobře pamatuje, že tam sám Milouše zavíral. Pak mi vyprávěl asi toto. Když se slečna Terebová odebrala večer do svého pokoje, našla tam pana Milouše. Nejdříve se domnívala, že si pan Milouš ve tmě spletl pokoje a vyzvala ho, aby odešel. Pan Milouš odmítl a počal slečně Terebové nejapným způsobem vyznávat lásku. Slečna Terebová okamžitě opustila svůj pokoj a požádala Saturnina, který byl náhodou na blízku, o pomoc. Potom Saturnin odvedl Milouše do pokoje, který mu byl vykázán, a důtklivě mu radil, aby si příště nepletl dveře. Ptal jsem se Saturnina, jak Milouše odvedl, a on pravil, že za uši. Protože se pan Milouš při dobře míněných radách choval vzpůrně a bylo nebezpečí, že by se znovu pokusil obtěžovat slečnu Terebovou, třeba jenom ťukáním na dveře pokoje, ve kterém se zamkla, provedl Saturnin potřebná bezpečnostní opatření. Zamkl Milouše v pokoji a klíč uschoval. Bohužel nepamatuje si přesně, kam jej večer uložil, a bude se muset po něm poohlédnout. Byl jsem tudíž nucen vzít na vědomost, že Milouš bude celý den zavřen, a nemohu říci, že by tím byla nějak utrpěla moje dobrá nálada. Zatím teta chodila podobně jako bílá paní a zkoušela všemi možnými klíči otevřít dveře Miloušova pokoje. Třískala vším, co jí přišlo do ruky, a pravila, že ji v tomto domě víckrát nikdo neuvidí. Na okraji lesa navrhl dědeček, abychom se rozdělili aspoň do dvou skupin, takže najdeme víc hub, než kdybychom chodili pohromadě. Doktor Vlach s úsměvem pravil, že to špatně dopadne, protože se pohádáme o společnost slečny Barbory. Dědeček byl toho mínění, že by to mohlo dopadnout ještě hůř, protože už byly na světě války pro ženy, které se krásou nemohly slečně Barboře vůbec rovnat. Nakonec rozhodl, že bude nejlépe, když budeme losovat. Chvíli jsme přemýšleli, jak by mělo takové losování být provedeno. A slečna Barbora řekla, že má sirky. Obrátila se k nám zády a bylo slyšet lámání dřívek. Potom řekla, že ti, kdo vytáhnou zápalky s hlavičkami, půjdou spolu. A ti, kdo vytáhnou ulomené, také spolu. Losuje se podle stáří. Dědeček chvíli žertovně dumal a pak si vytáhl sirku s ulomenou hlavičkou. Když losoval doktor Vlach, snažil jsem se mu vsugerovat, aby vytáhl takovou jako dědeček. Ten se na mne podíval a dal se do smíchu. Doktor Vlach zavřel oči a naslepo uchopil jednu sirku. Pak, jako by si to rozmyslil, pustil ji a vytáhl jinou. Byla také bez hlavičky. Mé přání se splnilo a další losování bylo zbytečné. Potom jsme se rozloučili, dědeček a doktor Vlach šli směrem k Svěci a já se slečnou Barborou směrem k převislé skále, které se říká Balkón. Za chvíli nám dvojice starých pánů zmizela z očí. Byli jsme poprvé sami. Šli jsme mlčky lesem a vkrádala se mezi nás jakási rozpačitost. Šli jsme pomalu, protože můj kotník nebyl ještě zcela v pořádku. Pak našla slečna Barbora první hříbek a měla z toho dětinskou radost. Rozpovídala se a byla zase tak milá jako ráno. Vzdálili jsme se od sebe asi na 20 metrů a oznamovali jsme si nález každého hříbku veselým voláním. Potom jsem na okraji malé mítinky uviděl skupinu asi 15 hříbků. Chtěl jsem vyrazit vítězný pokřik, ale pak jsem s velkodušností všech zamilovaných přemýšlel, jak to zařídit, aby ten hříbkový poklad našla slečna Barbora. Posadil jsem se na pařez a zavolal jsem na ní, že mě bolí noha a že už nemohu dál. Přiběhla se starostlivou tváří a řekla, že si tady odpočineme a že na to měla pamatovat. Sedla si do mechu a dívala se směrem, kde byl ten houf hříbku. Čekal jsem, co udělá. Zkoumavě se na mne podívala a ptala se, jestli už je to lepší. Myslel jsem, že to není možné, aby ty hříbky neviděla. Seděli jsme ještě několik minut a pak se zvedla a pravila, že budeme muset jít dál. Hříbku si vůbec nevšimla. Slečna Barbora se na mne chvíli dívala a v očích měla takové zelené jiskřičky. A pak řekla, abych si ty hříbky pozbíral sám. Dali jsme se tomu do smíchu a pak jsme se na ně vrhli oba. V košíku nám toho tolik přibylo, že slečna Barbora prohlásila, že si teď můžeme na té mítince opravdu odpočinout. Bylo to krásné místečko. Leželi jsme dlouho a poslouchali jsme tisíce zvuků lesa. A tu jsem si všiml něčeho, co mne naplnilo bláznivou radostí. Kapsička na její sukni tvořila takovou malou jeskyňku. A tam uvnitř, v půvabném tlumeném osvětlení, ležely dvě sirky, které slečně Barboře zbyly po losování. A obě měly ulomenou hlavičku. Milá Barbora. Ulomila hlavičky všech sirek a dědeček s doktorem Vlachem neměli na vybranou. Museli jít spolu, i kdyby se ulosovali. Slečna Barbora totiž chtěla jít se mnou. Bože lidi, na světě je krásně. Vraceli jsme se vlahým srpnovým večerem a nesli jsme společně košíček s houbami. Skoro celou cestu jsme mlčeli, ale přesto, či snad právě proto, to bylo krásné. Na okraji lesa jsme se zastavili. Chvíli jsme se dívali na sebe a já jsem s prozebným pohledem nastavil dlaň. Vteřinu se mi dívala do očí a pak mi s lehkými rozpaky dala ty dvě zlomené zápalky. Schoval jsem si je na památku. Dědeček toho večera nevykládal svou vzpomínku z mládí. Odešel po večeři do svého pokoje, protože ho teta Kateřina urazila jakýmsi příslovím. Doktor Vlach, slečna Barbora, Saturnin a já jsme pak debatovali o tom, jak je možné, že dosud nebyla obnovena dodávka elektrického proudu. Když jsme odcházeli z obývacího pokoje, snažila se teta Kateřina zabalit Milouše do přikrývky, ačkoliv byl teplý srpnový večer. Doktor Vlach pravil, že kdyby byl mladší, šel by ještě s námi na terasu. Ale starým pánům prý to nesvědčí. Uklonil se nám jako dvořan a potom zmizel ve svém pokoji. Pravda je, že jsme vůbec neměli v úmyslu jít na terasu, dokud to doktor Vlach neřekl. Myslím, že bych se nebyl odvážil slečnu Barboru o to požádat, ale nyní se to zdálo samozřejmé. Tak se stalo, že jsme se slečnou Barborou asi hodinu dívali, uvidíme-li padat hvězdu, a většinou jsme mlčeli. Slečna Barbora šla už spát. Dům byl tichý a venku šuměl les. Ležel jsem v posteli a nechtělo se mi spát. Tma v mém pokoji byla vystřídána fialovým zablesknutím a venku se rozpoutala bouře s rychlostí obvyklou jen v horách. Tu se mi objevila v mysli vzpomínka na malý detail, který tenkrát při návratu z nemocnice zdánlivě unikl mé pozornosti. Vzrušilo mě to tak, že jsem se v posteli posadil. Nebylo pochyby. Vzpomínal jsem si na to docela jasně. Venku tenkrát zuřila bouře, zrovna tak jako teď. Pod krytým vjezdem vystupujeme z auta, já pomalu a obtížně, protože mám pochroumalý kotník, Saturnin mi pomáhá, drží mě pod pravou paží, slečna Barbora zamíká vůz a pak mě kamarádsky podpírá zleva. Smějeme se do dunění hromu a pomalu vcházíme do haly. Měníme právě rozvodnou desku se spoustou pojistek, když se ozve ohlušující prásknutí hromu a na rozvodné desce něco zajiskří. Saturnin sebou polekaně trhne a pak se zase všichni smějeme, ale přitom koutkem oka vidím, jak Saturnin volnou pravou rukou vypíná hlavní kontakt na rozvodové desce. Málo kdy něco kloudného vymyslím, ale když se tak stane, mám živelnou chuť přesvědčit se, zda jsem uvažoval správně. A tak se stalo, že jsem provedl něco, co jsem neměl dělat. Oblékl jsem si župan a šel jsem zapnout elektrický proud. Vyšel jsem tiše ze svého pokoje. Chodba byla střídavě plná blesků a čiré temnoty. Bez nehody jsem se dostal k rozvodné desce, počkal jsem chvíli, až mi blesk ozářil spoustu pojistek, počítadlo a hlavní kontakt a položil jsem ruku na páku. Když na to dnes vzpomínám, rád bych věděl, proč jsem nezůstal raději v posteli a přemýšlím, co všechno jsem si mohl ušetřit, kdybych byl zapěl prout ráno po snídani. Když jsem zasunul páku hlavního vypínače, rozsvítily se lampy v hale a domem se rozlehlo pronikavé ječení zvonku. Leknutím se mi zatajil dech. Blesku rychle jsem proud zase vypěl. Hala se propadla do tmy a řinčení zvonku ustalo. Chvíli se nic nedělo, ale v zápětí už bylo slyšet, jak se nahoře otvírají dveře a do přízemí zalétl hluk zmatených hlasů. Plán ústupu, který mi prolétl hlavou, nebyl špatný. A není mou vinou, že jsem jej nemohl uskutečnit. Další události následovaly tak rychle za sebou, že mám-li je popsat, bude to trvat patrně déle, než tomu bylo ve skutečnosti. Zaslechl jsem hlas doktora Vlacha, Milouše a tety Kateřiny. Zdálo se, že se celá spousta lidí shromáždila na horní části hlavního schodiště. Uteklo několik drahocenných vteřin a pak jsem přiskočil k oknu vedoucímu z haly na trávník před vchodem do domu. A prudce jsem je otevřel. V té chvíli se nebe venku rozžehlo novým bleskem a společnost na horním konci schodiště spatřila temnou postavu proti ozářenému oknu. Teta Kateřina hrůzou zavřeštěla a doktor Vlach se pokusil rozžehnout zápalku. Její záblesk stačil, abych spatřil něco, přičem mi tuhla krev v žilách. Milouš držel v rukou dědečkovu dvojku a vkládal do ní patrony. Uznávám, že jsem si celou tu dobu počínal pošetile. Mohl jsem hned ze začátku zavolat, že jsem to já, že se nic nestalo. Venku se znovu zablesklo a já jsem odskočil od okna, abych se nestal obětí Miloušovy pušky. V té chvíli začal Milouš sestupovat pomalu hlavním schodištěm s nabitou puškou v ruce a prstem na spoušti. V nejbližším okamžiku bylo ticho roztříštěno celou lavinou zvuku. Nejdříve se příšerně zablesklo. Hrom práskl někde docela blízko domu. Halou zaval studený proud vzduchu a otevřené okno bylo průvanem zavřeno tak prudce, že se všechny tabulky s dutým třesknutím vysypaly. Teta Kateřina vypískla, na schodech se ozval temný pád, tmou šlehl oheň a výstřel z Miloušovy pušky zahřměl domem tak, že jsem byl na okamžik jako ohlušen. Kdo to brázní? Zaburácel dědečku v hlas na schodišti a než mu mohl někdo odpovědět, zaburácel tmou nový výstřel. Měl jsem pocit, jako by mi někdo foukl do tváře a celá sprška broků se zaryla do omítky nad mou hlavou se zvukem, podobným švihnutí koštětem. Nemohl jsem pochopit, po čem Milouš střílí, protože tma byla dokonalá a nemohl nic vidět. Cítil jsem, že to zašlo příliš daleko a rozhodl jsem se, že znovu zapnu elektrický proud, ať se děje cokoliv. Udělal jsem asi dva kroky směrem k rozvodné desce, když se ze tmy na mě vyřítila jakási obluda a v nejbližším okamžiku jsme se váleli na podlaze haly. Teprve když mě na zemi počal zpracovávat podle klasických pravidel jiu-jitsu, zasýpal jsem s námahou. To jste vy, Saturnine? Ano, pane, řekl rozpačitě a jeho sevření povolilo. Namáhavě jsem povstal, udělal jsem pod mě několik kroků k rozvodné desce a teprve, když jsem zakopl oproutěné křeslo, uvědomil jsem si, že jsem na docela opačné straně haly. Zatím Saturnin, veden svým neomylným pudem, nalezl to, co já jsem hledal a stiskl hlavní vypínač. Hala se naplnila jasným světlem a společnost shromážděná na schodech sestupovala dolů za zběsilého řinčení zvonku. Dědeček se ptal, kdo to k čertu zvoní, a oči všech byly upřeny na domovní dveře, jako kdyby jimi měl vstoupit Rinaldo Rinaldini. Saturnin přistoupil ke dveřím, otevřel je, nahlédl ven a nechápavě zavrtěl hlavou. Potom nás všechny překvapila slečna Barbora. Dovolte, řekla Saturninovi, prošla domovními dveřmi a v zápětí zvonek umlkl. Vrátila se a pravila. Myslím, že jsem ten poplach zavinila já, ale ani ve snu mě nenapadlo, že pan Milouš zahájí palbu na zvonek. A pak se dědeček zeptal slečny Barbory, jak to myslí, když říká, že ten poplach zavinila ona. Ukázala mu ulomenou zápalku, na jednom konci seříznutou, a pravila, že chtěla, abychom byli zvonkem upozorněni, až bude porucha v elektrické síti opravena. Stiskla tedy zvonek a zajistila jej klínkem zhotoveným ze zápalky. Dědeček pravil, že to bylo docela prozíravé, ale že mu není jasno, kdo vypěl hlavní kontakt, když zvonek začal zvonit, kdo vyrazil to okno a proč já jsem se pral se Saturninem. Dříve, než jsem mohl odpovědět, ozval se Saturnin a pravil, že to byl on. Okno bylo špatně zavřeno a vítr jim luncoval. Saturnin tedy vstal, aby je zavřel, a právě když se jim zabýval, rozsvítilo se světlo a současně se ozval zvonek. Protože před domovními dveřmi nikdo nebyl, pravil Saturnin, že si pomyslel, že někde nastalo krátké spojení, a vypěl tedy hlavní kontakt, rozhodnut prohlédnout ráno vedení. Pak se vrátil k otevřenému oknu a pro vítr a burácení hromu přeslechl hlasy a otvírání dveří v prvém patře. Zavřel okno a právě když se chtěl vrátit na lůžko, zahřněl výstřel pana Milouše. Pak uslyšel hlas pana ředitele a hned na to pan Milouš vystřelil podruhé. Byl poněkud polekán a dříve, než se mohl vzpamatovat, byl napaden svým pánem, který patrně se běhl zadním schodištěm, aby mohl holýma rukama skolit domnělého lupiče. Nebylo v mém zájmu, abych vyvracel Saturninovo vysvětlení, protože bych byl celou historii ještě více zamotal. A chtěl bych jen říci, že jsem jakživ neslyšel někoho lhát s takovou virtuozitou. Slečna Barbora se na mě se zájmem dívala a pak prohlásila, že mám vlasy plné omítky. Na chvíli zavládlo ticho a pak jsme se všichni na sebe zděšeně podívali. Z obývacího pokoje byly slyšet neznámé hlasy. Teta Kateřina zaúpěla, že to věděla, a doktor Vlachy žádal, aby byla sticha. V obývacím pokoji se tlumenými hlasy vášnivě hádali dva muži. Slečna Barbora pozorně naslouchala a pak řekla šeptem: mluví španělsky.
2: Snad bychom to rádio mohli vypnout, řekl doktor Vlach. Všichni jsme se na něho udiveně podívali a Saturnin pak vešel do obývacího pokoje, aby vypnul rozhlasový přístroj. Cítili jsme se trochu zahambeni, že jsme se tak zbytečně polekali. A dědeček ukončil události té noci slovy: spát, všichni. Ráno, po noci plné zmatených událostí, probudil mne zvuk kamenků dopadajících na podlahu mého pokoje. Pod oknem byla slečna Barbora a ve chvíli, kdy jsem se vyklonil z okna, zrovna hledala další kamínek. Obloha byla bez mráčku, slunce planulo a bylo škoda každé minuty strávené v pokoji. Slečna Barbora se mne ptala, zda míním spát celé dopoledne. Rychle jsem se oblékl a sešel jsem se slečnou Barborou v obývacím pokoji, abych vypil chladnoucí kávu. Slečna Barbora mi vypravovala, že zásoby potravin se vůči hledě tenčí a že si nedovede představit, co budeme dělat, až sníme poslední brambor. Ptala se mne, co soudím o možnosti, že by někdo přeplaval řeku a pokusil se donést z města nějaké potraviny. Uprostřed této debaty Zastihl nás vrátivší se dědeček a pravil, že doufá, že toho nebude zapotřebí. Když před 4 lety byl most stržen povodní, ujednal se stavitelem z města, že kdyby se někdy tato nehoda opakovala, začne se stavět most nový, aniž bude stavitel čekat. Až dědeček přeplave řeku, navštíví ho v kanceláři a vyžádá si rozpočet. Protože voda v řece podstatně opadla, očekává dědeček, že každou hodinu se mohou na protějším břehu objevit dělníci pana Novotného a započít s prací. Slečna Barbora se přestěhovala s vařením do kuchyně. Pravila, že se jí ani moc nechtělo, venku to bylo docela romantické a zajímavé. Dny příjemně ubíhaly a někdo by řekl, že se nic zvláštního a významného nedělo. Ale já s tím nemohl souhlasit. Pro mne se děly věci krásné, nevšední a podivuhodné a dny byly jimi naplněny. Uvědomuji si, že ostatní nemohli sdílet moje pocity, protože to, o čem mluvím, se týkalo pouze mne a slečny Barbory. Stávali jsme se každým dnem většími kamarády a měli radost, když jsme bláhovými maličkostmi mohli dávat najevo, že patříme k sobě, ovšem jen tehdy, když to nikdo neviděl. Měli jsme společné cigarety, ukusovali jsme z jednoho a téhož jablka a vyměňovali jsme si věci. Prohlíželi jsme si spolu dědečkovu knihovnu a vždycky jsme pocítili touhu číst oba touž knihu. A ku podivu, šlo to docela dobře uskutečnit. Naše obvyklá večerní mlčení na terase byla přerušena tím, že vlahé večery vábily celou naši společnost a seance s povinným vyprávěním příběhů se konaly tam. Měli jsme každý své označené lehátko a Saturnin je každého večera rozestavoval způsobem, který nás se slečnou Barborou zbavoval starostí o to, budeme-li sedět vedle sebe. Saturnin je vůbec velmi důmyslný muž. Dodnes nechápu, jak to dělal, že se Miloušovo lehátko obyčejně uprostřed vyprávění zázračným způsobem složilo a pohřbilo blazeovaného světáka ve svých troskách. Když se to stalo poprvé, všichni jsme se polekali a Saturnin ochotně přinesl Miloušovi lehátko jiné. To sklaplo asi za 10 minut také. A Milouš se zase odstl na zemi. To bylo na dědečka trochu moc. Křičel na Milouše, co to pořád děláš, ty kluku pitomá? Nemůžeš sedět pořádně? A Milouš uraženě odešel. Slečna Barbora rozdělila potraviny tak, abychom vydrželi ještě 3 dny. A dávky to byly opravdu velmi malé. Debatovali jsme o tom, pravil, že má ve svém srubu trochu potravin a že by snad bylo dobře, kdyby se tam někdo pro ně vypravil. Myslím, že by stačilo aspoň na jeden den pro všechny. Slečna Barbora pravila, že to není žádné řešení, potraviny sníme a budeme zase ve stejné situaci. Je možno, že stavitel Novotný ani neví, že most byl stržen. Dědeček souhlasil se slečnou Barborou. Nakonec měl doktor Vlach docela rozumný plán. Navrhoval, abychom počkali ještě 2 dny, nebude-li započato se stavbou mostu. Potom jsme měli vzít potravu na poslední den s sebou a vydat se na cestu k jeho srubu. Je to krásná a pohodlná túra a vyjdeme-li kolem 8 hodiny ráno, dorazíme tam brzy popolední. Je tam dost místa, abychom tam všichni přenocovali. Samozřejmě nebude to tak pohodlné jako zde, ale nic jiného nám nezbývá. Příštího dne vyrazíme časně ráno k Bílému sedlu, obejdeme prameny řeky, přes břesové studánky sestoupíme do údolí a pokusíme se ještě téhož dne dorazit do městečka. Bude to úkol poněkud tvrdý, ale lze to dokázat. V městečku podnikneme útok na hotel, pořádně se najíme a ještě v noci vytáhneme pana Novotného z postele, aby šel stavět most. Dědeček prohlásil, že na tuhle poslední fázi se nejvíc těší a říkal, že je to docela rozumný návrh. Hlasování bylo provedeno bez opozice a doktor Vlach pravil, že doufá, že i paní Kateřina bude s naším plánem souhlasit. Dědeček pravil, že na tom nezáleží. Komu se to nelíbí, ať zůstane zde bez jídla a pohřbíme ho, až se vrátíme. Pak přinesl mapu, doktore s doktorem Vlachem zakreslili naši zamýšlenou cestu a nakonec jsme se radili, co bude nutno vzít sebou. Doktor Vlach tvrdil, že bychom měli vzít sebou přikrývky pro případ, že by pro únavu některého člena společnosti nebylo možno druhou část naší cesty urazit za jediný den. Stačilo vzít 2 nebo 3, ostatní bychom vzali z jeho srubu. Dědeček pravil, že je naprosto vyloučeno, abychom se vláčeli s přikrývkami. To by nás jen zdržovalo v pochodu. Městečka musí být stůj co stůj dosaženo. Jsme v situaci, kdy je jakákoliv sentimentalita škodlivá a kdo nebude moci dál, bude ponechán svému osudu. Čekal jsem, že navrhne, abychom slabší členy společnosti před nastoupením cesty pobili. Mluvili jsme o tom podniku dlouho do noci a zmocňovalo se nás jakési podivné rozrušení. Život nebo smrt. Kdo klesne, je ztracen. Vpřed, stále vpřed, zachraň se, kdo můžeš. Myslím, že jsme toho večera všichni ulehali s přáním, aby nám to dobrodružství pan stavitel Novotný neskazil. Když ten most tak dlouho nestavěl, tak ať si jej nechá. Teď už se ho neprosíme. To bude něco prostě.

0: Saturnina. Napadlo mě těsně předtím, než jsem usnul. Příští den uplynul, aniž se stalo cokoliv pozoruhodného. Dělníci pana Novotného se neobjevili. Saturnin, jak jsem předpokládal, byl nadšen vyhlídkou na náš podnik a říkal tomu pochod hladu. Pravil, že se takové věci stávají v Číně, jenže v daleko větším rozsahu. Tam se na takový pochod dá třeba 1 000 000 lidí. Dědeček říkal, že to je nesmysl, protože kdyby se 1 000 000 lidí postavil do řady, mohli by si podávat potraviny z městečka až sem. Saturnin namítal, že každý člověk z toho 1 000 000 lidí musí jíst a že kdyby si každý v té řadě jen jednou ukousl, zemřeli bychom tu hladem stejně. Odpoledne jsme se slečnou Barbarou vypravili na ostružiny, ale žádné jsme nenašli. Nějaké trnité křoví tam bylo, ale nebyli jsme si jistí, že na tom rostou ostružiny. Ostatně tam ani žádné nebyly. Když jsme se vrátili s prázdnými čbánky, pravil dědeček, že to tušil. Protože když jdou tihle dva spolu, je vyloučeno, aby něco našli. Slečna Barbara se zarděla a dědeček se jí smál. No vidíte, povídal doktor Vlach Saturninovi, a nakonec jste se přece jenom dostal do služeb dobrodruha a nakonec s ním zahynete hladem na tomto nehostinném ostrově. Teta Kateřina zbledla a tázala se, jestli jsme na tom skutečně tak zle. Doktor Vlach ji uklidňoval a pravil, že aspoň někteří z nás se určitě zachrání. Bohužel byla naše tělesná odolnost poněkud snížena menšími dávkami potravin v minulých dnech. A to se může stát osudným, ale nesmíme zoufat. Pevná naděje, že se nám podaří dostat se do městečka dřív, než bude pozdě, je první podmínkou záchrany. Naproti tomu zase nemá smyslu, abychom si zatajovali vážnost svého postavení. Smrt hladem není lehká. A on se rozhodl, že použije svého revolveru, aby si zkrátil dlouhé utrpení. Snad se doktoru Vlachovi nepodařilo říci poslední větu s dostatečnou vážností, nebo zašel příliš daleko. Teta se na něho zkoumavě podívá a pak pravila, že si půjde lehnout. Seděli jsme ještě chvíli a pak jsme se také rozešli do svých pokojů. Tu noc se přihnala prudká bouře, ale ráno bylo nebe bez jediného mráčku. Hory stály zality sluncem, mohutné a krásné, a vzduch byl svěží, plný ozon.
1: Ano, přátelé, dobře. Já jsem tady nyní nahmátl nadmíru zajímavý, i když na první pohled velice stručný dotaz. Jak správně telefonovat? F. Poupě se ptá. Stejně, přátelé, je to zajímavé, kolik občanů nám v tomhletom ještě tápe, i když v každém telefonním seznamu máme vlastně jakýsi návod, jak správně telefonovat. No vyjádří se, kolego.
2: Vážení přátelé, i když v každém telefonním seznamu jaksi máme pokyny, jak správně telefonovat, mnoho občanů nám ještě tady v tom tápe.
3: Kolego, to už jsem říkal, kdyby si laskavě k tomu přidal něco nového ze své vlastní tykve.
2: No podívejte se, přátelé, je až s podivem, kolik vlastně občanů se nám ještě dneska nazývá halo. Chápete to, přátelé, já takovému občanovi zavolám a on se mi odzve nic neříkajícím a věc ještě pouze komplikujícím slůvkem halo. Ovšem, já vám něco račky vytrestávám, jo. Tak, on řekne halo, jo, a já řeknu, těší mě. A smějí se. Přátelé, já se směji.
3: No, já myslím, že by neškodila praktická ukázka telefonního rozhovoru.
2: Přístroj.
3: Přístroj.
4: Prosím, zde je Belův přístroj.
2: Tak, přátelé, zde je přístroj starého Beli, že... A já myslím, že nebude od věci, když si nejprve přístroj popíšeme pro ty, kteří vidí přístroj.
3: Prvně. Popíšeme, kolego, jistě, já zde mám tušku.
2: A se jedná o ústní popis přístroje, kolego.
3: Kolego, prosím tě, to jsem pochopil, buď rád, že se vtipnou narážkou snažím obracet věci v žert. Tady přeci nemůžeš popisovat, kolego, telefon, to je podceňování diváka.
2: Tady všichni diváci snad telefon znají, ne? To je nošení dříví do lesa.
5: Ale jaký dříví, prosím? A 200 korun. Vždyť se na ně alkohol. Vždyť se na ně bude jít neznadějit. Dobro se a rozsvítá, ať na ně vidíme. No.
6: Ty se zapomínáš.
5: No už. No teďka už vidím, že nevědí vůbec nic. No pojď tamhle na toho, ten například neví úplně vůbec nic.
6: Laskavě toho nech na pokoji, to je můj bratr. Nech laskavě naši rodinu na pokoji, to neděláš prvně, kolego.
5: Nazdar. No tak to ne, to je tamhle, já myslel na druhý straně, a je, to je Jindra.
6: Ano, to je od vás zase, jo.
5: Nazdar, Jindro, kde se tady bereš? Je, kdo tě sem prsk? Je. Jindra je tady, ty příbuzní jsou jako vši. No jsem rád, že tě vidím, pozdravujte tu. Prosím vás, zhasněte, ať na něj nevidím. Jindra je tady. Vážení, my příbuzní.
6: Neděláš pořád to příbuzní, ne?
5: Pardon. Milé vši.
6: Kolego, zpamatuj se, dokud je čas.
5: Milý Jindro.
6: Nech Jindru už.
5: Vážení přátelé, tento přístroj, který se zde nalézá před mými zraky taky.
6: Tak on to bude popisovat.
5: On to bude popisovat.
6: Kolegovem rychle aspoň.
5: Tak ten spočívá na stole, neboli jak my odborníci říkáme, též na stolní desce, že ano, která je elipsovitého charakteru, ze které vybírají čtyři nožní části, které jsou zakleknuty do podlahovité části, že ano, z podlahovité části potom...
6: Ano, tam je strop, kotelna, kotelník a koks. Kolego, laskavě, zůstaň u přístroje, když už musíš něco popisovat.
5: Přátelé.
6: Vem to rychle, řekni, jaká je to typa.
5: Přátelé, typa, tohle to je známý, tady to není, ale to je H2SO4, ano, takzvaný oddělitelný. Typ takzvaný oddělitelný. Přátelé, tato část, která spočívá vlastní vahou na elipsovi, to je tabuli.
6: Nech tu desku být, i tabuli.
5: Ano. Která spočívá vlastní vahou, to je část nazvaná těžká, neboli sedací, až ona vlastně ve skutečnosti nám sedí.
6: Latinsky, kolego?
5: Sedací latinsky bidetní. Ano. A tato část, kterou já držím v ruce, která je z mého pohledu vůči vám momentálně levá, tak to je část nazvaná lehká, neboli zvedací, neboli taky latinsky rukodržadlová, že ano. Ta se ještě skládá z dalších počástí. Zde je část ušní, ústní, na krční půjdu až zítra.
6: Co si myslíš ty, kolego? Zítra půjdeš s hlavou. Už volali třikrát.
5: Přátelé, je to skutečně tak, zítra půjdu s hlavou. Něco mi tam klepe. To už budou zase ventily.
6: To oni ti řeknou,
5: no,
6: kolego.
5: Oni to trošku v obrousek. No, tato část, kterou momentálně vůči vašim zrakům pozvedám, Jan, to je část nazvaná těžká zvedá, má zde ještě číselnicový okruh. Zde jsou například čísla jako například 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nebudu je jmenovat všechny.
6: Kolego, nezapomeň na šňůru.
5: Já se ke šňůře, kolego, dostám. Zde jsou zase písmena, jako například A, B, C, D, kočka přede, že ano, potom F, liky, M, lk, F, k. Potom, slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to, já vezmu libovolný ukazovat. Betnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, že ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, klid. Že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domovu. Klid.
5: Jak malí chlapci někteří.
7: No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
7: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost, nebo vám zabavíme svačiny. Tak lid, no tak jsme se zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím, kolego, hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
7: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás bučelo? Hehehe, to byl jenom takový vtip, tak už dost, chlapči, na úkor Kučer. No a
8: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
7: No ne.
8: Žertujete, prosím, tady o Kučerovi.
7: Já se snažím látku zpestřit.
8: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Ano. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
7: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnorabené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni, kolego, s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento, tento. Tento taky. Prosím, ještě jenom. Stisk prsk a zde teď. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi, protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
7: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře, dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed samý šprým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyběrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Ergo, co uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zoubky. Kolego, podej mi motiku, budeme šroubovat, motiku, dlátko.
7: Aby to rozebral místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
7: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
7: A jak tam asi vlezou?
8: No, jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
7: Šňůra, a když jsem ti vyvolal, tak si vlez jako šňůra.
6: No to jsem nelez.
7: No víš to, a kde jsem je?
6: Místnosti.
7: No jenže tam se dostal samočině, ta šňůra, ta je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobí,
7: no se urve.
6: On by to urval, nech to bejt. Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
7: Šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všechno jenom automat.
6: Automat. Jako bife.

0: No co hrajete? Ale kapelní, dal někdo pokyn? Co někdo pokyn? Dal jsem já pokyn? Podívejte se, jak to tady vypadá a vy hrajete. Muzikanti, muzikanti, čím myslíte? Co? Čím? Kudy? Tady bude klid, jako v hrobě. Prosím, pánové, můžete pokračovat. Zajistil jsem klid.
1: Fuj, širák, odhazuj dál. I z krabicí. Hle, tam leží on. Pláž zvolna spouští, věnž mě halí. Pláž zvolna spouští, jenž mě halí. Pláž zvolna spouští, pláž mě pořád halí. Pláž stále ještě mě halí.
2: Můžeš mi vysvětlit,
1: Duďku? Odkud já to za sebe neservu?
2: Prosím tě, vysvětli mi svý podivný počínání před publikem.
1: Počkej, Neruš, já si hraju si ráno.
2: Ty si hraješ ráno, ty si hraješ večer, ty si hraješ furt. Nikde žádný výsledky. Co myslíš, že to lidem dá, když jim tady ve 20. století notabene na jeho sklonku začneš na jevišti odhazovat čiráky a tasit kordy? Luďku, uklidni se hlavně. Ty si musíš uvědomit, co od tebe diváci očekávají. Od tebe rozhodně nikdo neočekává žádný Otely.
3: No, Otely, jsem snad herec, ne?
2: Herec, herec, na to zapomeň. To s tebe udělali. Od přírody si milej, prostej, upřímnej chlape. Takovýho tě lidi znají a takovýho tě chtějí.
3: Jo? Co mám teda dělat?
2: Nic. Stůj a mile se usmívej. No prosím, teď to stačí. To je přesně ono, že jo? Teď na tebe je radost se dívat.
3: No jo, ale to snad není žádný herectví.
2: Jak to? To je to největší umění, ani se nehnout a zaujmout.
3: No jo, no, ale něco přece dělat musím, aspoň něco, ne? Přece
2: to tady nebudu
3: stát jako nějaký.
2: Ano, musíš něco dělat. Přirozeně reagovat. Hele, letí třeba moucha.
3: Kde?
2: No tady někde. Tak se ožeň.
3: Kvůli mouše. Se musím ženit.
2: A prosím tě, ty snad ani nemluv. Luďku, ty jak promluvíš, tak je to vždycky někde jinde.
3: No ale Slávku, musím přece trošku mluvit. Nejsem nějakej pantomy. Musím aspoň trošku otvírat trošku.
2: No, tak si snad broukej nezávazně.
3: No tak. Brum, brum, nezávazně. Brum, brum, nezávazně, brum.
2: No vidíš, a to je ono.
3: Brum, brum.
2: Trochu mluvíš a nikoho přitom neurážíš. Stále zůstáváš milej.
3: Jo? No já nevím. Nemůže si náhodou někdo myslet, že broukám najust proti němu?
2: Proč, prosím tě, teď jsi milej. Klidně broukej proti všem.
3: Proti všem. To jsou tři díly. To bych snad ani neubroukal. A navíc někdo může říct, že mu to nic neříká. Tomu je broukání.
2: Jak to? Tomu nevěř. Zabroukej mi ještě trochu.
3: Brum, brum, nezávazně. Brum.
2: No, jasně, když to říkám, to má myšlenku. Nic moc neřekneš, ale každý hned vidí, že jsi rád na světě. A kdyby si k tomu ještě takhle dělal rukou, já tě nechci nějak nutit, a kdyby si k tomu takhle dělal, no?
3: Jako když šroubuju žárovku?
2: Třeba, no, jako když šroubuješ žárovku, to by šlo. Tak hned každý uvidí, že ti taky do tance.
3: Do tance?
2: No.
3: To bych musel aspoň 500.
2: Proč? Stačilo by 20, kdy ti říkám. Musíš být jemnej, hlavně jemnej, přirozenej. Musíš dělat prostě, co se ti zrovna dělat chce.
3: Jo. Co si mi dělat chce?
2: No.
3: A jestli bych mohl dělat, co se mi teda dělat chce, mohl by se teda na chviličku natáhnout.
2: Natáhnout? A chce se ti? Tak se natáhnu.
3: No jo, ale já nevím. Nebude to trošku hloupý před těma lidma tady?
2: Proč? Ty myslíš, že v hledišti jsou všichni vzhůru?
3: No to je pravda. tak já se natáhnu. Tady není postel.
2: Jo, postel, ale místa je tady snad všude dost, ne? Luďku, prosím tě, buď taky trochu praktický, když už jsi tak milej.
3: No jo, to je pravda. Tak já se tady natáhnu. Třeba tady?
2: No jistě.
3: Já se tady natáhnu. Jak široký, tak praktický.
2: To je pohodička, vy?
3: Je, to je pohoda.
2: No a je to jenom tím, že jsi přirozený.
3: To je lahůdka. A prosím tě, Slávku, byl by si tak hodnej, mohl by si mě zbudit, až bude konec představení.
2: Pro?
3: Já bych si vybral peníze a šel bych domů.
2: Jen se neboj, on tě vzbudí potles.
3: Potles?
2: No jistě.
3: A to teda, kdyby mě vytleskávali, to bych mohl přidat to si ráno.
2: Ty mi nechceš rozumět.
3: Si?
2: Kdyby tě vytleskávali, tak se musíš ještě na chvíli natáhnout. Pořád musíš zůstat přirozený.
3: Aha.
2: Tak jsme domluvený, jo?
3: Tak jsme domluvený.
2: Tak dobrou, Luďo, dobrou.
3: Tak dobrou. Já se natáhnu celý přirozený. Brum, brum. Tak už jsem chytal. Brum, brum.
2: Dobrou, brum, brum.
3: Kluci, a jak

0: Vyrobený!
1: Je, ty krásně zpíváš! Jako moje teta, než jí strejda zabil.
2: No jo, Lučku, ale spí.
1: Spím, Slávku, spím. Ale ještě než usnu, prosím tě, Slávku, mohl bys si mě říct, čím to je, že ani nemusím hrát. A ti lidé byli, je mají tak upřímně rádi.
3: Jak bych ti to, Lůďo, konečně vysvětlil, i ti to vysvětlu už dobu. Tak ještě jednou naposled, dávej pozor. Lidé zkrátka dokáží ocenit, když člověk nic nepředstírá, je milej, přirozený, nepřetvařuje se a zůstává vždycky takovej, ale v každý situaci, aspoň takovej, jaký je.
1: To si řekl, Slávku, moc hezky. A Slávku, jestli dovolíš, jo, dovolí.
3: No poslušně.
1: Já bych ti taky něco řekl.
3: No prosím.
1: Podívej se, Slávku, aby lidé, ti milí lidé, aby tě měli taky rádi. Musíš proto něco dělat. Přestaň filozofovat, sežeň si něco pod hlavu a v klidu se natáhni.
2: Asi jo, máš pravdu, Lučku, já se taky natáhnu. Ať lidi viděj, že my dva nejsme žádný fouňové. Tak dobrou.
1: Dobrou.
2: Brum brum.
1: Brum brum.

0: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel Smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzdině. Samozřejmě to mě vpravilo do nové rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, kerej se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známej internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.
1: den. Je zde volno, prosím.
2: No, prosím.
1: Děkuji vám. Ivo, pivičko si dám jedno. Jaká značka?
3: Desítka.
1: To je značka kvality. Promiňte, nemůžu vypnout kašlátko, nejsem v hlasaterně. Něco mě tady tlačí. Zápisník zahraničních dopisovatelů. Kolik pak asi bude hodin? Jak se na své hodiny dívám, je... No, za chvíličku se ozvou polední zvony. Schutí se napít toho dobrého moku. Nakonec k polednímu obědu to patří. Možná, že vám můj hlas někoho připomene, možná, že nezáleží na tom, jestli sledujete pravidelně programy Československého rozhlasu, zvláště stanice Praha. Pokud sledujete televizi, pochopitelně v televizi nevystupují. Obličej vám asi nic neříká. No, napijí se ještě. Stávají se takové komické situace v rozhlase, kdy se kolikrát hlasatel přeřekne. Říká se tomu žblepty, nebo brepty. To záleží na tom, jestli je to velký žblept nebo malý žblept. Například jsem jednou řekl, to bylo tak komické, řekl jsem místo setrvalý stav, setrvalý srab. Bylo to v době hluboké totality, to si dovedete představit tu nepříjemnost. Třídně jsem nesměl za mikrofon. No ale to už je všechno dávno, nechci dělat falešnou hrdinu. Jaké asi bude zítra počasí? Mělo by být jasno, ranní teploty 12 až 14 stupňů, odpolední až dokonce 36 stupňů. Budou to dopravo. Promiňte, to byl zrovna tam žbleb. Budou to asi doopravdy tropická vedra. No vidíte, kašlátko by vám teď pomohlo v této situaci. Jste udělal a hlasatelně bych udělal. A teprve potom. Fakt, takhle. To je taková speciální věc, když se vám zahlení hlasivky, že... No, tak si říkám, že mě asi nepoznáváte. Za chvíličku bude odpolední blok, začíná kolotoč. To je pořad, který sleduje opravdu velké množství posluchačů, přátelé. Jestli byste řekli, kolik posluchačů sleduje pravidelně kolotoč, pořad kuriozit z domova i ze zahraničí, asi vám můj hlas opravdu nic neříká. No, tak se asi budeme muset loučit, protože se přihlásím ráno v 7 hodin 15 minut prvním raním s pravodajským blokem. To je opravdu ale vrchol. Vám asi opravdu stanice Praha nic neříká. No, nedá se nic dělat. Tak já pomaličku půjdu. Jídlo taky nenesou. Tady asi rozhlas neposlouchá v této vsi nikdo. Kašlák. Já teď se maličko odmlčím, protože bude technická přestávka. Tak. Přátelé. Jednou provždy vám hrát a zpívat Plzeňáci už nikdy mezi 16. a 17. hodinou neděli nebudou. To si pište!
4: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak. Haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ožel, halo, rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, rybka, plavte. Haló? Alo, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele, okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestal. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku, rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím, ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám, ovšem račte si uvědomit a zamyslete se nad tím, byl jste důkladně vyškolen, že ano, prodělal jste speciální výcvik, že ano, prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
2: V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vyjezdíte na šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.

0: Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce.
1: A právě dnešní lekce bude věnována vzpomínání. A jak bývá zvykem na konci roku i bilancování.
0: Ano, chtěli bychom dnes vzpomenout desetiletého výročí vzniku československé hranice. Ostatně jsme odborníci na problematiku naší západní hranice.
1: A je logické, že jsme byli přizváni jako odborníci na problematiku východní hranice.
0: Ano, především proto, že všechny naše hranice patří především a hlavně nám.
1: Promiňte nám toto malé historické odbočení.
0: A dovolte, abychom vás přivítali u lekce slovenského jazyka.
2: Všetko dobré!
0: Vítajte, priateľkovia. Možno sa vám bude zdáť táto naša lekcia troška pometená, hej? Alebo napríklad Slovák bude hovoriť česky.
1: A Čech slovensky.
0: Ale my sme chceli túto lekciu urobiť tak troška zábavnejšie, názornejšie.
1: Proto máme tyto lidové kostýmy, ale Egon je silnejší a hovoří lépe slovensky.
0: A keďže Karl je taký chudúčky a hovorí lepšie česky.
1: Tak nám vyšlo nakonec, že Jánošík mluví česky a Švejk slovensky.
0: Ale ono to napokon nie je dôležité, alebo Švejk bol Nemec. Ako hovoril Andy Warhol medzi druhým a tretím medzilaborcom, také príslovie typická nemecká švejkovina, hej? Ale ona to bude tiež asi taká pičovina.
1: No, on ani Jánošík nebyl Slovák, byl to Maďar židovského původu János Ők.
0: Ale to tu nebudeme rozmaznávať, hej? No,
1: nebudem to rozmaznávať.
0: Nie. Ale keďže máme dnes to výročie, hej, vráťme sa k problematike rozdelenia našich republik, hej?
1: Jak vlastne došlo k incidentu, ktorý měl za následek rozdelení našich republik? Na počátku bylo malé jazykové nedorozumění.
0: Áno, ale k tomu je treba si vysvetliť taký drobný prekladateľský oriešok, hej? A slovenský kurič sa česky povie topič.
1: A slovenská manželka se také česky řekne choď. Tedy manželka kuriča se česky řekne
0: choď topiče.
1: Dovedete si představit, jakému nedorozumění asi došlo, když byl tehdejší český ministr zahraničí na návštěvě na Slovensku.
0: A bylo o něm známé, že předtím dlhé roky jako disident robil jako topič, hej?
1: Tak nám odpuste tuto malou historickou exkurzi a pojďme dál letem světem.
0: Najskôr si ale presvištíme zo pár sloviečok.
1: Všimnete si, v kolika výrazech môže dojít k nedorozumění.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: A teraz si zopakujeme niekoľko viet.
1: V dnešní lekci bychom se měli naučit, jak při cestování v zahraničí se správně zachovat ve stresu a v mezní situaci.
3: Pánové, vypadáte jako bankéři, můžu se vás na něco zeptat?
4: Hej!
3: Když potřebuju peníze, musím pro ně přijít do banky?
0: No tak to naozaj musíte.
3: Tak tohle je přepadení pracky nahoru.
1: Ale vy jste Švéd? Čo se vám žádá, my vám nerozumíme.
0: Tak to u nás nemůžete, vy musíte hovorit po slovensky, hej? Toto je prepadnutie, hej, prepadnutie. Navalte prachy, ruky hore, hej? No tak zkuste ještě raz, pojďte, hej? Pojďte, zkuste, prosím.
3: Cože?
0: No nebojte se, hej, tak?
3: Toto je prepadnutie, ruky hore!
0: Tak to nebolo špatné, hej, naozaj, ale viete, kto to bol Jánošik? To bol náš zbojník a on bol dobrý. Ten by nepovedal na valte, ten by povedal kúzelné sloviečko.
1: Prosím si.
0: Hej, no skúste ešte raz.
3: Prosím si, prachy, ruky hore.
1: Prepáčte, ale ako môžem mať ruky hore a súčasne vám vydať drobné? Nie je možné.
0: To bola dobrá otázka, hej.
5: To je pravda. Ruky dole, navolte prachy, ruky hore.
1: Á, samozrejme, nech sa páči, pišta páči.
3: To sa páči, kde?
0: No tak páči sa, alebo sa nepáči?
3: Ja nemám páčidlo.
0: Aha, nemáte páčidlo?
3: Ne.
1: Nemáte péčedle, nemáte plétedle.
0: Áno, to je dobré. Nemali by sme zabúdať aj na maďarskú menšinu, hej?
1: Vravel som, keď nemáte páčidlo, nebude ani platidlo, hej?
0: Hej, viete, čo to znamená slovensky páči? Páči sa? To znamená, vezmite si naše prachy, hej? Ale 20% nechajte pre mňa, 20% na pre pána bankára, 20% pre mňa i pre pána bankára za presčasy, 20 pre vrátnika pri odchode a 20 pre vás, ale len keď zaspievate Nad Vávrou sa blízka.
3: Pánové, nezdá sa vám, že ten, kto tady niečo chce, sem ja?
1: Verte nám, my máme svoje skúsenosti.
0: A my sme len chudí bankári.
3: Zapomněli ste, že mám bouchačku, pánové. Takže prosím si, ruky dole, dajte mi peniaze a ruky hore.
0: Prosím si.
1: Žartujete.
0: Prosím si, hej. Skúste zdvorilo, prosím si, peniaze povedajte.
3: Prosím si, ruky dole, prosím si, dajte mi peniažke a prosím si, ruky hore.
1: Žartujete. Ako sa tak na vás pozerám, nejste vy ten veľký blondín s čiernou bodkou?
0: Aký vy myslíte, ale chuďúčky.
3: Kdybych byl bohaťúčky, tak sem nelezu.
0: No dobre, pozrite sa, skúsime to inakšie, hej? Páči sa?
1: Buď pristúpite na naše požiadavky, alebo vám dáme jednu dobrú radu.
3: Jakou radu?
0: Národnú radu.
3: Jakou národní radu zase?
1: Slovenskú národnú radu.
3: A jaká je slovenská národní rada?
0: Chod topiče!
1: To je naša
0: Slovenská národná rada. Ďakujeme za pozornosť, milí diváci.
1: Tak to je pro tentokrát všechno. A do nového roku vám přejeme
0: všetko dobré. Dovidenia, priatelia.
1: A kdybychom se sešli při další lekci,
0: v každom prípade sa bude volať
2: To chce kľud.

0: Tak tohle je náš Vlasta. Od malička se motal v kuchyni, když jeho máma pekla, a tak pro něj pekařina byla téměř jasnou volbou. Naštěstí včas otočil a stal se českou moderátorskou hvězdou. Voní hezky.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte u dnešních Čobolkovin. A protože dnešní večer se týká slovenské otázky, dovolte mi, abych přivítal našeho prvního hosta. Je to zpěvák, hvězda slovenské populární hudby, pan Zdeněk Dolejší.
0: A tohle je náš Zdeněk Meky Dolejší, bez nadsázky největší současná hvězda slovenské populární hudby. Zdeněk žije střídavě v Praze a v Litomyšli, kde také skládá.
1: Vítejte u nás, pane Zdeňku. A hned na úvod jsem se vás chtěl zeptat. Nebude vám vadit, když budu mluvit česky?
2: Nebude mi to vadit, že i když jsem Slovák, tak umím perfektně česky, protože žiju v České republice.
1: Pane Zdeňku, mohl byste nám na úvod dnešního programu říci, jakou vlastně hrajete hudbu?
2: Můžu vám říct, protože tady mám CDčko v kapse.
1: A z toho plyne moje první rada. Kdo má ruce v kapse, ten si drbe v rabce.
2: Já ho vlastně mám v bundě.
1: A já tvrdím, kdo má ruce v bundě, ten je na tom podobně.
2: No, já vím, co si myslíš. Tady je moje CDčko, který teďka vyšlo. To CDčko se jmenuje Já
1: Hezká
2: nejsem
1: fotka.
2: Já, protože vlastně kdybych na tom CDčku...
1: Já myslím, že čas vlastně přivítat v našem pořadu dalšího hosta a tím je polský historik a zubař Tadeusz Kamiński.
0: Tadeusz je polský historik a zubař. Za totality nemohl pracovat v historickém ústavu a tak se uchýlil za zubařské křeslo, kterému je věrný dodnes. V polském Byzantu měl přezdívku Zubizareta. A teď už opravdu netelefonujte.
1: Dobrý večer, pane Kamiński, jaká byla cesta?
3: Dobrý večer, co pan mluví, nerozumím? Podróż byla długa, ale fajna. Trošku gorąco v pociągu, ale tak już to jest. Widzę, pan jest piosenkarz, tak?
2: Tak.
3: To jest panów dyskompaktem. Ja? A co to jest za muzykę? To będzie chyba, mam nadzieję, popularna, nieważna, tak?
2: Tak, popularna, słowenska popularna muzyka.
3: A, pan mówi po polski?
2: Tak, velice dobrze.
3: A jak się po polski powie A?
2: A?
3: Nie małe, wielkie A.
2: A.
3: Pan pozwoli? Dobrze, jedynka, dwójka, trójka, czterka, w porządku. Tak, dziękuję. Przepraszam, to jest taka choroba profesjonalna.
2: O, ale to jest dobrze, że pan jest gentystą.
1: Ja si myslím, że je právě chvilka, abych přivítal našeho dalšího hosta. Tím je maďarský lingvista János Új.
0: Možná už se k vám doneslo, že Új jako první na světě rozluštil slovenské písmo. Maďaři na tomto problému pracovali již od doby, kdy se před 40 tisíci lety narodil v Africe první Slovák.
1: Pan Új je jediný vědec, kterému se podařilo rozluštit slovenské písmo.
4: Hej! Hádke se nemhojtle.
2: Paně, to tak...
3: Přepraszam. Co pan povedal? Nerozumím.
4: Hádke se nem hojtle ilhatek.
1: Našimi dalšími hosty jsou němečtí bankéři, pan Karl a pan Egon.
0: Pánové Karl a Egon přišli před lety na Slovensko s jediným fenikem v kapse. Začali obchodovat feniklem a dnes jim patří téměř celá země. V současné době pracují na libretu nové slovenské hymny Nad Vávrou sa blízká. Ta již prošla prvním čtením, zatím v němčině.
5: To je mé místo, nebo...
3: Pozvolí pan?
5: Dobrý večer.
6: Já jdem, jak je tam.
3: Pozvolí pan.
1: Dobrý večer.
2: Pánové, promiňte, vypadáte jako bankéři.
1: No jo.
2: Můžu se vás zeptat?
1: No jo.
6: Stop, tohle zkrátíme, kluci, na to nejsou peníze, jo? Pojďme dál, díky.
1: Dobře. A já už musím přivítat dalšího hosta. Je to Slovák, cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
0: A posledním naším hostem je bratislavský cestovatel a inženýr Pavol Pavol. Pavol Pavol má před sebou velkou státní zakázku. Přestěhovat sochy z velikonočního ostrova tam, kam patří. Zpět na Slovensko. Inženýr Pavol Pavol je rozvedený, 170 cm vysoký, má tři krásné děti.
7: Dobrý večer, Habrit.
2: Dobrý večer, chalani
1: bohle. Inženýr Pavol Pavol se proslavil zejména stěhováním soch na velikonočním ostrově, které v nejbližším čase bude stěhovat do Bratislavy.
7: Protože byly vždy slovenské, tak teraz budu zpět v Bratislave.
1: A mohl byste nám, pane inženýre, povědět, jak vlastně začala vaše inženýrská odisea?
7: A tak začal jsem, keď jsem stával nášho doktora Husáka Gustáva do Prahy.
8: Máš nádherný obor.
7: Ano, však jasné. Napokon jsem stával Sášu Dubčeka z Prahy do Bratislavy. To nebola vydarená akcia. A potom už jsem se uchýlil na tie veľkonočné ostroje. Tam to pripravujem na veľkú noc, to presťahujem všetko do Bratislavy na Žitný. No mal som taký problém, oni mali byť v Čadci, bo ja pochádzam z Čadce.
1: A tady je moje další rada. Aj. Kdo pochází z Čadce, ten si drbe v rabce.
7: Iha.
1: A já myslím, že je čas na pěknou písničku. Zdenku, je to tvoje. Pan Zdenek, vlejší.
7: Obnovuj.
2: To, čo pse bolí, to pse bolí i láska, která kdysi bolí. Bez lásky není žít. Láska, která chybí ve světě.
1: No nic. Tak, pánové, kdo bude vykopávat? No, vy vypadáte jako bankéři, tak byste mohli vykopávat a tady pan inženýr bude stavět.
9: Azul, já, Azul, jak begyne.
7: Můžeme?
9: Zo. A, B, C.
10: Pánově mají zembe v pořádku.
2: Čo bolí, to přebolí, i láska v nás. Bez lásky není život, který se mají dva rádi.
7: Chcel by som E, ale ne.
2: Tak bez nich to nejde.
7: Dost!
9: S!
1: S! Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích.
7: Můžeme ještě raz?
1: No. No. Rychle, prosím.
9: A...
7: Dost!
9: S!
1: S! Takže, jak jsem řekl, budou to vtipy o Slovensku a o Slovácích. Když byste dovolili, já bych začal. Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, zbalí ji a jdou s ní na policii. Když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.
9: Ich bitte, bitte, ich kann auch einen Witz von Slowaken, ne? Die fragen sich einen Slowaken, ne? Die fragen sich, da ist er, Diano, čem by si chcel byť, keby si mohol? He, tak, keby som mohol, tak hadom. A prečo hadom? Tak, lahnem si a idem.
11: Tedy já mám taky takový jeden. Přijde Slovák do drogérie a ptá se, máte denaturovaný liech? A prodavač říká, nemáme. A on mu na to povídá, a da jaké jiné víněčko by nebolo.
7: To pijeme aj. Urajem, urajem,
2: vidíte, vidíte.
7: Urajem, možd ísť za dokt minta tehin. Minta malac.
12: Číp, rozumiem. Tež poznám jeden. Slovácky gangster s pistoletem i s kobietou Bronislavou
3: wchodzi w pociąg i pyta się konduktora. Panie konduktorze, mogę tutaj z bronią nabitą? I konduktor odpowiada, chodź bronia, ty szywinia nabita. Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby.
7: Przepaszcie. Możemy się odskoczyć?
1: Proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
3: Cholera, co to čuje?
13: Gumno!
1: Pánové, promiňte, ale to už je debata o ovně, takže já to tímto ukončím.
6: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
1: A jo, dobrý. No.
13: Rád je na zelec.

0: Dobrý večer, milí diváci.
1: Vítáme vás u další lekce německého jazyka.
0: Alles Gute. Tak to tam vždycky bývá zvykem, vážení přátelé. Na Silvestra si vzít nějaké veselé masky.
1: Ano, a my jsme si dnes také vzali takové...
2: Karla a Egon nás vítají v silvestrovském kurzu Alles Gute. Egon nyní použil pěknou anekdotu v hornozaském dialektu, ale to je vlastně taková nepřiložitelná slovní říčka.
0: Ale napřed si
2: prosím, a už jsou tu slovíčka.
0: Das Spaß.
1: Legrace.
0: Das Spaß.
3: Legrace.
0: Der Gas.
3: Plyn.
0: Der Gas.
1: Plyn.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Ní si řekneme celé věty.
2: A tohle je Lucia Huda, jeden ze tří dialektiků. A zlobí se. Pánové se dohadují, jestli je vhodné takto zakončit poslední den v roce, no tak to asi opravdu není domluvené, ale tohle je vážně příliš. No, to je povedené. To je jak té anekdotě o dvojnicích v postupimském dialektu, ale to se stejně nedá přeložit. Tady ve Friedrichstadt Palastu to bude asi ještě hodně zajímavé. Teprve teď tady máme naše dialektiky osobně.
4: Dobrý večer! Dobrý večer!
2: Egon omlouvá kolegu Karla, který měl malou nehodu při holení a tak musí dnes celý večer mít zavázenou hlavu. No, spat na žiletky, no.
5: Kde vase kop?
6: Dámy a pánové, Karolina tedy pro dnešek trochu zavázán.
0: Ahojte, přátelé, pěkného, dostali pod stromeček.
2: Egon teď vypráví příhodu o tom, jak u nich v Dražďanech jednou za války vešel plyn. Ale znáte to, plyn vejde vždycky, když to zrovna nečekáte, tedy vejde, nejde, no. To je ten dražďanský dialekt. Vejde, nejde, to je vlastně taková slovní říčka, ovšem v němčině je to vtipné.
5: Tak, dámy a pánové, jste demokrati?
2: Yeah! To je asi nošení dříví do lesa, ptát se německých demokratů, jestli jsou demokrati.
5: Správný čas na správném místě?
7: Yeah!
5: Pak nám jistě dovolíte vylosovat jednoho z nás?
7: Yeah!
0: Který si bude muset nechat masku na hlavě až do konce roku 2000!
2: A už přichází asistentka, přináší kámen, nůžky a papír klocování. S typickým německým humorem nese kladívko, kružítko a kámen nám schází. No, tak to přeci asi nebylo domluvené, přátelé, to ne, to ne. To bylo trochu překvapení pro zkušené humoristy. Egon je trochu zmatený, mluví o jakémsi blackoutu. Ostatně takové blackouto právě přijíždí a z náhodných kolem jedoucích se stávají hlavní hosté večera. Tak to je tedy hezký příklad šlezvicko-holštínské improvizace, přátelé.
8: Právě teď je vhodná chvíle na očkování proti klíšťové encefalitidě. Včasné očkování, tvoje ochrana.

0: Tak tady jsme se už dostali dál. To mi připomíná spíše dolnobavorský humor.
1: No tak to jsme vám jednou jeli takhle do Lipska s divadlem E.M. Buriana. A kdo tam s námi ne? František Filipovský a on vám tam to
2: Na já, da zvá dáma si Marienbad, ve dvárn vrci tam mít Maria.
0: Atmosféra nám tu, přátelé, pěkně začíná housnout.
1: S pěvcem na tom pokoji a říkali jsme si, ten František tento snad nepřežije.
3: No a kdo tam nepřišel? Franta Smolí, Zdeněk Štěpánek a celá tadleta...
0: Tak tohle jsem zažil ve 63. v Lipsku, ale tam to byl jiný plyn. Tak tohle je dnes opravdu maškarní, se vším všudy.
4: Dámy a pánové, nakonec se naučíme hezkou písničku.
5: A naučíme se nasazovací masky.
4: Tak, máte všichni svoji masku?
5: Taková maska se nám totiž může hodit.
4: Ano, kdyby někdo neměl, máme ještě jednu.

0: Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu?
1: Tak to je opravdu pěkné finále, přátelé. Ale to už je dnes ode mne všechno a nezbývá, než se s vámi odtud z Friedrichstadt palastu rozloučit.

0: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, ano?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Lenka Filipová, dobrý večer. Tak, živému pejzánku. Ano? Oui?
1: Oui.
0: Mohu vás představit?
1: Ano.
0: Herečka, francouzská, Chantal Poulin, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip.
1: Enchanté. Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
0: Jako Linka?
1: Linka, ano, Linka.
0: Linka, ano. Jako, no to jako v Brně taky byste byla Linka Filipovo, kytaristka, zpěvačka, bytyl, no. Jako byste byla. Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne? To byli nějací Francouzi z Brna, no? Jo, tam jsou, bude. To je kousek od Slavkova. No to se furt stěhuje. No, víte, že to je vlastně Chantal moje kolegyně z práce?
1: Samozřejmě, že to vím.
0: My spolu hrajeme několik her.
1: Ano, viděla jsem.
0: A třeba
1: Šaška a Královnu.
0: Do toho
1: třikrát, dvakrát česky, jednou francouzsky.
0: V věku jedny. Takže víte, ona tam hraje Královnu, já hraju Šaška.
1: Ano.
0: Ne, potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá, ano, doma jsem král. Nepřekládejte. Král. Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, tak se řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím.
1: Deformateur.
0: Anglicky, nevím, deformator. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Poulin, francouzské herečce, ano? Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátor. Zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář.
1: Ano.
0: A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak a teď Lenko.
1: Ne.
0: Lenko musí,
1: v žádném případě.
0: Musíte. Ne. Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji.
1: Ano?
0: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
1: Ano?
0: Ano.
1: No, aha, takhle.
0: Tak, a Lenko, tady máte kliku.

0: To je jak u zubaře trošku. Ježišmarjo.
1: Opatrně?
0: Ano.
1: Tak, kamera je tam, Lenko.
0: Tak?
1: No můžete, ještě bych, já bych ještě deformoval, ano.
0: Já slím tam trošku.
1: Nevadí.
0: Není to vidět?
1: Není vidět, zadní řady nevidí. Tak, krásně, a takhle. Krásně, Lenko, takhle, hej, to je tak. Krásně.
0: To ne, nebude moc zpívat takhle. Tak?
1: Že nebude moc zpívat? Co? Ale ano, můžete zpívat, ne. Ale spíš v rozhlase.
0: No, to si myslím.
1: Ano, klasava.
0: Ça me déforme pas trop, tu crois pas?
2: Ça tire un peu.
0: Mais je
1: me
0: sens pas très bien à l'aise, hein, tu vois.
2: Non.
0: Oui, c'est un
2: phénomène. Ça a grandi la bouche, ça
0: fait mal. Oui. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça. Non, ça m'a frappé, hein.
2: Parce qu'il aime déformer les autres.
1: Přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti, Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlapí. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
2: Co kecáš, ale?
1: Já překládám, co říkáte.
0: Ne, my toto vůbec neříkali.
1: Ale protože ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé, nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou, francouzsky, v mém deformátoru.
0: V žádném případě, v tomto přístroji nikdy.
1: Lenko, ale
0: ne,
1: to by byla...
0: Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání, kdybyste mi uvedl francouzsky.
1: To mohu.
0: Ale v deformátoru.
1: Co? No, uděláme kompromis. V deformátoru, abych neskazil legraci. V deformátoru, ale česky, ano?
0: No dobře.
1: To jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, už to je.

0: prosím. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Ta výslovnost je dokonalá. Linda Philippe va chanter une chanson française de Francis Cabrel, Je l'aime à mourir.
1: V představení Záskok seznamujeme diváky s tím, jak Cimrman z úsporných důvodů sehrál Shakespeareova Hamleta bez Hamleta. V referátu Miloně Čepelky se připomíná, jak na tento jeho husarský kousek reagovalo publikum.
2: Možná vás bude zajímat, jak na Hamleta v Cimrmanově úpravě reagovalo obecenstvo. V pečlivě vedené kronice města Kopydlno jsme našli vzpomínku na hostování kočovné společnosti Lipany v sále místní radnice dne 15. října roku 1906. Cituji z kroniky. Když se v lékárně pana Hoffmana objevila cedule, že herecký spolek u nás sehraje světoznámý anglický kus Hamlet, bylo to veřejností příznivě kvitováno. Lékárník Hoffman, který hru viděl loni na Národním divadle v Praze, osobně doporučoval všem zákazníkům návštěvu představení a vzdělanějším prozradil dokonce i chemické složení jedu, jenž bude večer vpraven princovu otci do ucha. Představení samo až do přestávky sledováno s napětím, zda se Hamlet, na kterého se všichni těšili, konečně objeví na jevišti. Jelikož se však i v druhé polovině kusu někde skrýval, lékárník Hoffman zorganizoval skupinu dobrovolníků, která se nabídla, že prince najde. Hajný Sodomka přivedl z přilehlého lokálu svého psa, žádaje jakoukoliv součást princova oděvu, aby křepelák chytil stopu. Herci se však z nepochopitelných důvodů pátrání bránili, ačkoliv si sami publiku neustále stěžovali, že nemohou Hamleta najíti. Po bezvýsledné výměně názorů mezi jevištěm a hledištěm zorganizoval lékárník Hoffman druhou skupinu, která se rozhodla vymáhat zpátky vstupné. Principál společnosti se pokoušel vzrůstající vřavu utišit, ale nebylo jej slyšeti, neboť celý hrad Elsinor postupně odnesl jakýsi vichr z hor, který, jak se dušoval pan lékárník, na Národním vůbec nebyl. Divadlo skončilo doslova fiaskem. Nakonec totiž nebyl k nalezení ani Hamlet, ani nikdo z herecké družiny, která nakvap opustila město směrem k Jičínu. Ještě jednou sem páchněte, volal za nimi lékárník Hoffman, a uvidíte, jaký vám dám kapky. A to je nejen konec citátu z Kopydlenské kroniky, ale i konec mého referátu. Děkuji vám za pozornost.
3: Teď si vám dovolím představit dívčí, pěvecký a hudební soubor, který k nám vážil cestu až z dalekých Filipin. Čili na scéně teď zazní filipinská hudba. Máte ráda hudbu, slečno? Jo, máte, jo? A co děláte po představení? Ne, pardon, já mám totiž doma spoustu krásných desek a jsem sám zrovna doma, že ne v lázních a pod...
4: Nejdu, nevhod.
3: Ne, ne, proč,
4: nevhod? Koukám, že tady propuklo rašení jara.
3: Ale ne, já jsem se... Já jsem se tady snažil prodat nějaký starý desky.
4: No tak... Na vašem místě aspoň jednu bych si nechala.
3: Kterou?
4: Nikdy se nevrátí pohádka má.
3: Podívejte, kolegyně, každý je tak star, jak se cítí.
4: No tak v tom případě mám asi tak 70.
3: Poslouchejte, nebuďte zlá. Ale co ne. Pak vy nemáte radost, že se blíží nejkrásnější doba roku?
4: Ale to víte, že mám. Musím vymalovat, vygruntovat, zimní věci dát do čistírny, auto do opravny, vypučit si na dovolenou, to je radosti.
3: Ale ta poezie, no. Podívejte, vzduch se rozvoní, skřivánek si vrzne v koleji.
4: No. Zas budou k dostání sáníky.
3: Ale já říkám, Prosím vás.
4: Ano.
3: Já říkám poezie, tak se držte žánru. Slunce bude pořád štědřejší.
4: Až jednoho krásného dne konečně nerozkvetou tulipány, který jsem na podzim zapomněla zasadit.
3: Ale prosím vás, ale všimněte si třeba Amorovi šípy budou svištět. Amor zase pink, jo.
4: Amorovi pink šípy. Co pak se dá takhle postaru zvládnout ta současná poptávka? Amor, ten už je dávno vyzbrojený kulometem.
3: No a není to dobře, láska je to nejkrásnější, co v tom oboru existuje.
4: No to
3: já mám lásku rád.
4: Já taky.
3: Jenom manželky, poslouchejte, manželky, kdyby měly trošku víc pochopení.
4: No a manželé víc tolerance.
3: Oni životní druhové jaksi nechápou, že každá roční doba chce svoje, ale najmě vesna, že jo? Moje žena třeba vůbec neměla žádný námitky, když jsem chodil s myslivcema na zajíce. Ale určitě bude mít, jak začnu chodit se zajícema na myslivce.
4: Mně zase připadají někteří manželé jako divadelní architekti.
3: Jak to?
4: Pro kde jakou volovinu musí udělat scénu.
3: To je
4: jeden můj známý se měl vrátit takhle o dva dní dřív ze služební cesty, rozumíte? A páč je dobře vychovaný, no tak o tom poslal manželce telegram. No. Vrátil se přistichý s jiným, udělal strašný kravál a přitom ta chudá ženská v tom byla ale úplně nevinně.
3: Nevinně?
4: No. Ona nedostala ten telegram.
3: A pak se divíme, že je tolik rozvodu, jo? Se furt divíme, že je tolik rozvodu a může za to pošta.
4: Ale jenom pošta někdy, jenom zbytečný otázky. Já
3: pravda.
4: Se někdy zbytečně ptám.
3: To je pořád doma, kam jdeš, kdy přijdeš, kdy se vrátíš, s kým jsi tam byl. Já vám řeknu, chytrá žena se manžela nikdy neptá.
4: A ptá se chytrý muž manželky?
3: Chytrý muž nemá manželku.
4: Helejte, na tohle téma se vedou věční spory. Bohémové tvrdí, že milenecký vztah je zajímavější, naopak prakticky mužové zase preferují manželství. No.
3: Já jsem měl přítele filozofa a ten říkal, nejlepší je obojí. Mít manželku i milenku. On povídal, podívej, manželce řeknu, že jsem u milenky, milence řeknu, že jsem u manželky a hup do knihovny.
4: No jo, ovšem.
3: On ovšem počítal.
4: Ten váš přítel počítal tedy s velmi tolerantní
3: to
4: manželkou.
3: To jsem chtěl říct a taky s velmi tolerantní přítelkyní a takový samozřejmě neexistují.
4: No jistě, podle vás jsou všechny ženy saně, rafinovaný, nepřející,
3: sobecký. Podívejte, rafinovaný jste určitě.
4: No tak.
3: Jinak připouštím sebekriticky, že sobecký a nepřející dovedou být i páni. To mě vypravoval bratranec takovou příhodu. On totiž chodí, abyste věděla, vybírat po bytech předplatný na časopisy. A takhle nějak zazvonil u jistých abonentů Světa motorů a Vlasty. A Svět motorů byl zrovna někde v tahu. Vlasta sama doma, taková prej pěkná blondýna. A ta mu otevřela a povídá, budete muset chvilku počkat, než najdu peníze. Ale prosím vás, nezouvejte se, on manžel zase nasypal okolo postelí připínáčky.
4: No.
3: Já vám rozumím, hlavně,
4: že už tu bude jaro, že?
3: No, já mám dojem, že už je jaro na dosah, protože já vám už, jako když cítím jarní únavu.
4: Jarní únavu, to
3: já se nemůžu dočkat, až přijdu domů dneska, tak si dám černou kávu s neslazeným kondenzovaným mlíkem, to mi dělá strašně dobře.
4: A tak to nebude jarní únava, to, co máte. To jste utáhnej, jak jste schánil to mlíko.

0: Dobrý den, soudru řediteli, prý jste mě volal.
1: Snad dobré odpoledne, soudru Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
0: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudru řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
1: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudru Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
0: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
1: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
0: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
1: No vidíte, soudru Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
0: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že...
1: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
0: Které dodací listy máte na mysli?
1: No které, všechny. To máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
0: Jo, to bylo Josefa.
1: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě soudru Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
0: Máte úžasný přehled a paměť, soudru řediteli.
1: Podívejte se, soudru Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
0: Prémy. Já vím, důsledky.
1: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
0: No, dodací listy, já opravdu, soudru řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat se stolu, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
1: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudru Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
0: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudru řediteli. Dovolíte, soudru řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat, yes. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudru řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
0: Jo, stará kamarádka, víte, no. Ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudru Křivánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj Ludvo, tady je Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
1: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to byl, to je můj, můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Simánku, to bychom si nerozuměli. To...
0: Jestli dovolíte, abych se zase ještě potřeba zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku,
1: no,
0: víte?
1: Prosím,
0: to... Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě s pro ministra. No do pracovny, do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám? No, no od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak předpodnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
2: Jednou.
0: Jo, no. Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo! Ty jsi! No jo, tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudla. No. Je to 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
1: Promiňte, soudu, Přivánku.
2: Prosím.
1: To byl přímo, to byl...
2: To?
1: To,
2: to byl.
1: To byl.
0: Rudla.
1: Jež.
0: Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
1: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
3: Prosím, soudruhu řediteli.
1: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
3: ano?
1: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka. Jak pak se jmenuje, soudruhu křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
1: Víťa, vypadá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksivánka Rudu. Totiž Rudu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
1: Soudruh Ksivánku,
0: no.
1: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi. Totiž soudruhu, no.
0: Já vím.
1: Jo.
0: Já vím, koho myslí. Spolehnic. Se mě.
1: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat celé papírování a papírování.
3: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
1: no,
3: zapomněla
1: co
3: jsem.
1: Pak, co pak,
3: celý den dnes nejdou telefony.
1: Přineste mě, Křivánka!
0: Ty jsi mě volal, Pepo?

0: Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě mají levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestra, ve 3 hodiny odpoledne, tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jí 29 tisíc a mám je. Co teď, zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit, zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodal rychle, vidí, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam 1 za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě v seminártech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k 6 a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře. A také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 9:45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach šakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírajíce na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu, odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.
2: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného spratka, co má ještě mlíko na bradě, a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejen, že měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď užitečný.
3: Tak, Maňas, za chvíli tam budeme, to budeš valit v oči.
4: Ale zpomalte, tady je trafika. Došly mi startky.
5: Já si aspoň koupím noviny. A jo, mají Moravský deník.
6: Mrkněte se, kolego, jestli vyšel nový high-tech.
3: Hele, mrkni se, jestli nemají pro inženýra kosmonautiku. Dělejte, jste tady.
5: Je, já asi uzavřu ten složitý případ z loňského leta.
3: Jo, jaký?
5: Případ zmizení 3 čorkářů. Ferencký Kolka, Emil Kikolka a Jarda Kikolka.
3: Jo, ty bráchové, co vykradli benzínku, hračkářství a parkovací automata, pak bez stopy zmizeli, jo?
5: Jo, jdeme dovnitř.
7: Tak prosím.
4: Tvoje startky a sirky.
5: Co mi tady? My už jdeme ven.
7: Pane, tady máte to Leo a ten pervers.
5: Vážně? Já nekoupil lidový noviny?
7: Ne, platil jste mi jenom ty prasečinky.
3: Jo, noviny.
7: Další.
5: Ne, paní, kde jsou?
7: Kdo?
5: Ne, vy víte, paní. Znáte Jardu Kikolku?
7: Ne.
5: A Emila Kikolku znáte?
7: Neznám.
5: A co Ference Kikolku, taky ne?
7: Ne, neznám.
5: Tak proč píšete venku znám Kikolky?
3: Ježíš, jdeme, tyve. Paní, nezlobte se. Paní, se neptej, Prouza. Neměli. Jenom prasárničky, viď, Holtman?
5: A Pokémony. Hurá, mám nový. Je za samolepkou na ruku.
3: Hele, Pokémone, jsme tady. Co tomu říkáš? Čumíš na drát, co?
5: Ty vago, tyjo, poršáky, tyjo, a ten modrej, ty vado.
3: No, tak se běž podívat uvnitř.
5: Tyjo, živo.
8: Dobrý den, pane, máte nějaké přání?
5: Chci tady toho poršáka modrýho, tyjo.
8: Dobrý vkus, pane. Ovšem, tento vůz stojí bezmála 3,5 milionu korun.
5: To nevadí, já ho prostě chci, no.
8: A kolik byste byl schopen asi tak platit měsíčně?
5: No, takových 50 až 60 korun.
8: Jo? Tak tedy 50 korun. To bys to splácel 360 let, ty vole.
5: No, tak jo.
3: Maňa, zdeme. Já myslím, že se jdeš jenom podívat, a ne, že tam ze sebe uděláš vola. Hele, tamhle zrovna jeden jede, čověče. Tento štípe tak 2 kilča. Z vedlejší se blíží Avia, nebrzdí a...
5: Čiže, a máme to v přímém přenosu. Ty vago, rozbitej poršák.
4: Tyva, to byla chyba.
5: To už ten bude na kašu, frajer.
6: Zřejmě i airbagy měli plno práce.
5: Ne, jestli je mrtvý, já tam nejdu, to nosí smůlu.
3: Držte huby, leží vedle a hejbe se. Volej sanitku.
5: Aha, moje Porsche, moje žlutý Porsche.
3: Jaký Porsche, čoveče, buďte rád, že jste to přežil. Tadyhle, ruku vám to urvalo?
5: Ježíš, moje zlatý Rolexky.
3: Vidíš, maňas, na co všechno je dobrý Porsák?
5: Už ho nechci, ale náčelník opačů chci být furt.
9: Tak abychom alespoň zajistili vynikané hodiny, čověči.
3: Jasně, řidič vozu Avia evidentně nedal přednost v jízdě a sestřelil nám tady žlutýho Poršáka, který tady chudák upaloval nejmín 2 kila v obci, no.
4: Ale nedání přednosti je nedání přednosti.
3: No jasně, Demeter, zajistěte vynikané hody.
5: Pane řidič, vystupte z Avia a nazdar Jardo, kam čumíš, Dilino? Ne, ta stará brána nebrzdí, ne, a navíc nemůže nikdo vědět, že nějaký pán pojede 200. Ne, no jo, ale co budeš dělat? Já nebudu dělat nic, ne. Všechno mě bolí, ruce, záda, nohy, všechno. A co děláš? Ne, v kamenolomu. A co tam děláš? Já od rána do večera mlátím palici do těch kamenů. Ne, to je namahavý, to chápu, no. Jak dlouho tam děláš? Ne, zítra nastupuju.
3: Tak hele, Milánku, já to vidím tak... Na 3 roky a na tvrdo.
5: Ježíš Maria, pane komisář, co pak jsem havran, který žije 300 let? Já nemůžu jen tak sedět 3 roky, já už jsem tam byl 5 let.
3: To ať si vyřeší státáci. Chlapi, jedeme prověřit pilotní kurzy. Tady už nejsme nic platný. Tramvaj nebo krtek?
6: Tramvaj.
3: Jedeme metrem.

0: Peťasku, kamaráde, můžeš mluvit?
1: Můžu, Jiříku, můžu. Jsou nervy, co?
0: Ty vole, přece se z toho tady neposerem, viď? Co?
1: Ty vole, Jiříku, jseš no? Tam?
0: Jsem.
1: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady. Jseš šikovný kluk, ne?
0: Musíme to nějak zrežírovat, co?
1: Ty vole, to si píš.
0: Kolik je tady platících?
1: Ty vole, ani se neptej, Jiříku, tady je lidu. Ty vole.
0: Ty vole, to jsou nervy. Ty vole.
1: To nehrajem po první, ne?
0: No, hrajem to po druhý.
1: Ty vole, to mi vůbec neříkej.
0: Přece nejsme nějaký malí kluci, co?
1: To si píš. Hele, Jiříku.
0: No?
1: To zvládnem, ne?
0: To víš, že jo, vole.
1: Ty krávo.
0: Ty vole.
1: Jirko?
0: No?
1: Jseš tam ještě?
0: Jo.
1: Víš, co se říká u nás na vsi?
0: No?
1: Jirko?
0: No?
1: Že silnější pes mrdá.
2: Pondělí.
0: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
1: Můžu, jsem sám. To jsi ty, Milane.
0: No nazdar, kamaráde, ta, to jsou nervy.
1: Nazdar, ty krávo.
0: To vole, Ivane.
1: To jsou.
0: Hele, to je jedna velká hádanka. Co říkáš?
1: Ty vole, to mi povídej.
0: Ale ono to nějak dopadne, co?
1: No jistě.
0: Rád tě slyším, ty vole. Tak jaká, hele?
1: Ty vole, ani se neptej, Milane, to je v prdeli celý, ty vole. No. To je konec, ty vole, Titanic se potápí, bárka jde ke dnu, rozumíš? Já jsem v prdeli, Milane. Ty vole, já už nemůžu. Jestli mi rozumíš.
0: Ale já myslím, že to klapne, když se do toho nebude teda nikdo srát, víš?
1: Ty vole, Milane, já říkám, že to stojí všechno za viliš prdel, ty vole.
0: No.
1: Rozumíš, ty vole, mě bolí hlava jak střep.
0: Ty vole, čet si noviny.
1: Ty vole, to se nedá číst. Z toho by ses posral, ty vole. Rozumíš, to jsou čuráci mediální, ty vole, že v novinách píšou, že by si žasnul, ty vole.
0: No to jsou svině, hele. To je zase rejpání, ale to je, Ivánku, všecko jenom o rejpání, víš? Na to oni jsou mistři. Ale na to ty se vyservíš, ale vy potřebujete vyhrát, ty kluci se musí odrazit. Mě, ty vole, tečou vždycky nervy za vás.
1: Ty vole, to mi povídej. Hele, viděl jsi tu píčovinu s tou štyrkou? Ty vole, co tam no. Rozhodčí vyrobil za píčovinu s tou štyrkou?
0: No, no,
1: ty vole, já myslel, že mě jebne,
0: no,
1: Milane.
0: No, ty vole, přesně. Ty vole, oni nastavou 4 minuty, vole. Já když viděl tu štyrku, já povedám, ježišmarja, vole, proč se do toho serou?
1: No. Ty vole, já nevím, rozumíš? Já jsem to viděl, tu štyrku, já myslel, že mě odvezou, Milane, jestli mi rozumíš.
0: Ivánku, ty vole, já neříkám, viď, ale ty vole, kam ten fotbal jde, to je v prdeli, no, no to mi ho teda vyjde.
1: Člověk to musí mít furt pod kontrolou, nebo se z toho posere, ty vole. Víc se to neudělá samo, ty vole. Hele, co teď s tím Evženem, děláte něco vůbec?
0: No hele, já teďka dělám akci teda a nechci, aby to jako nějak vylezlo, víš, jako...
1: Ty vole, Milane, ty jsi chytrý kluk, ty divochu, ty vole.
0: Ty vole.
1: Se na mě nesmíš vysrát.
0: No, hele, ten Evžen, tak zatím to nikde jako neto, jo.
1: No
0: to
1: jasně.
0: Jako, jestli mi rozumíš, ty vole, já to nechci říkat tady do telefonu, ale pro Evžena je tam třicetník na kříž a padíka, když vyhrajem. Tady jestli mi to rozumíš, jo? Rozumíš? Tak to je ošetřený.
1: No to já vím, ty vole, ty jsi byl vždycky chytrý kluk. Hele, to musí klapnout, ty vole, nebo se z toho omrdám, no. Hele, Milane.
0: No?
1: Ty mě znáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne?
0: Podstatný jsou nějaký body, ale na zbytek se vyser. Podstatný jsou body a jedno jak už, jo.
1: Vůd se jako komu neviděl ten čurák na tiskovce?
0: Ty vole.
1: To je z toho blesku, ty vole, rozumíš? On ti řekne, vám se ten fotbal jako líbil? Ty vole, Milane, co to je za čuráky, ty vole? Rozumíš, na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
0: Ty vole. Ty vole, jdou do prdele. V životě nebyli v krizi, ty vole, o to právě víc, vole, když se nedaří a zlomí se to, že jo, když se daří a padá to tam, to umí každej blbec.
1: Ty vole, přesně tak, Milane, to ale oni nikdy nepochopí, rozumíš? Na to oni nemají, vole, to jsou mrtky.
0: No.
1: A ještě se ti potom směje do ksichtu, prej dobrý den, pane Horník.
0: Ty vole.
1: Vám se, pane Horník, ten fotbal jako líbil? No, to by člověk blil, Milane.
0: Ale tam byl nějaký čurák, ať ještě zavolám, jo? Čau.
1: No, brinkni.
2: Úterý.
1: No tady je Ivan Horník, můžeme mluvit?
0: Jo, čistý vzduch.
1: No zdar.
0: Ty vole.
1: Ty divoku, ty vole. Milane, si říkám, že tě při úterku prozvoním, ty vole, jak jsi dorazil, draku, dobrý,
0: co? No asi o půlnoci, no cesta na hovno.
1: Ty vole, tady je taky sníh, to mi vyliš prdel teda, ty.
0: No, ty vole, tady to právě taje, no na hovno, no.
1: Ty vole, hele, Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
0: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš. Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to šéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
0: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš. Ty vole, rozumíš, já ty noty mám v ruce na papíře, to bych zase musel přepisovat, ty vole, to je vohovně, jestli mi rozumíš, Milane.
0: Jo, jasně.
1: Však to myslím, ty vole, já ti ty noty snad dovezu, hele. A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
0: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
0: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padí, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los. Tak máme trošku pohodlí, rozumíš, se rozkoukat na place, ty vole. To je prostě celý o počasí, Milane. Ty vole, jestli bude chcát, tak jsme v prdeli a ty to nacvičíš, vole. To chce vybrat si stranu, ty vole, a pak je to v pohodě.
0: To jo.
1: A ti píšu s těma kartama, vole, že Luboš, rozumíš, ten má 7 koušků, to je konec, vole, tam jako to je z té sranda, jo. Ale němej, vole, ten má taky 3, toho nesmíš vyžlutit, ty vole, kdyby se dělo cokoliv.
0: Ty vole, hele, ale dělá si to sám, ale já ti řeknu, hele, já ho párkrát pískal, ale rozumíš,
1: ano,
0: když
1: jo.
0: Mám nějakou strategii a on se mi do toho přisede s nějakýma gestama, tak je celá naše režie v prdeli prostě. Ty vole, on minule, ty vole, tleskal nad hlavou, já dělal, že nevidím, ty vole.
1: Ty krávo, ty vole, tak ho nech nějak vycukat, ne? Já vím, že to je blázen, že do toho se půjde, ty vole, pro mě nepostradatelný, ty vole. Ty kluk, vole, srdcař, který to tmelí, rozumíš? Já si říkám, ty vole, v 37 letech ty skluzy, rozumíš?
0: Ale já můžu chránit, jak si, on mi pak dá takovou čočku, teda, víš, Ivan.
1: Ty vole, ale počkej, teď si to umíš při týkře říct, ne? Teď si ho chyť, ty vole, a řekni mu, pane Němec, ty vole, já mám stejný zájem jako vy. Rozumíš? Ty vole, to není blbej kluk, ty vole, tě starý je na to dost, ne? Tak to pochopí, ty vole. Tak mu zavřeš hubu, vole, a konec. A uvidíme, jak to bude vypadat, rozumíš?
0: No, to nějak ošetřím, hele.
1: Hele, jak oni mají všichni bodů jako máku a my máme úplný hovno.
0: No já mám taky hovno, hele.
1: Ty vole, Milane, ale počkej, my nespadnem ty krávo do druhé ligy, rozumíš? Ty vole, tam je to vohovně celý.
0: Zase nemluv mi vohovně, buď tak.
1: Ty vole, Milane. Ty to já bych nepřežil, ty vole, to jsme v hajzlu.
0: No já už v hajzlu jsem, ale. Takže, že mám mobil, tak dlouhý kabel nemám, no. Ale něco vymyslíme, vole.
1: No dobrý, nic, draku, no tak ty ryby půjdou naučet, jako vždycky.
0: Inkognito, vole, čau.
1: Čau.

Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu, a prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupl jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město!" Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců v sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohlédneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale ty jeď hned." Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa," ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. "To je blázen," vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. "Tady je," zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. "To je z toho," pravil strýc, "že můj bratr Józa opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí?" Brečel jsem bezmocně na křesle. "Nebul, Láďo," zvolala teta. "Dneska hlad mít nebudeš." Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. "Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd." Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde.
Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně děvčata protoč, pěkně stiskni, víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové. Půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal děd. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě,

0: Motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem, ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepil ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.
1: Jednoho dne nastalo to, že jsem byl povolán. Nastoupil jsem do vojenského estrádního souboru. Mělo to výhodu v tom, že tam se mnou nastoupil kompletní klub bestií. Takže vznikla taková zvláštní vojna. My jsme našeho velitele pro věci vojenské zvládli takovým způsobem, že když nás poslali na cvičení, tak jsme tam dojeli, dali jsme se všichni do rola, dobrovolně, a každé ráno brilantýna na hlavu, ručník, a proti sluníčku. Zvláštní pocit, a když jsem byl holohlavej a spal jsem na pravém uchu, na levém uchu nebo na zádech, tak jsem měl pořád pocit, že jsem na obličeji. Taky tam přijela taková kontrola se na nás podívat, jak jako vojáci cvičíme. My tak spíš byli bokem, my jsme se jako vojáci moc radši neukazovali. Říkal, dejtej nástup. Kluci, kdybyste si mohli nastoupit. Kdyby to vyšlo podle velikosti, byl bych docela rád. Prosím vás, jste nějaký rozkaz tohleto? Ono se to rozkřikne. To byly výhody. Nevýhody byly v tom, že jsme zcela logicky podlehali rozkazům, takže jednoho dne přišel takový rozkaz k rychlému přesunu Praha-Bratislava v autobuse bez zastávky. Takže jsme dojeli do Hradce a říkali jsme si, Hradec. Jsme v Hradci. Kterou 110 km Hradec. Ještě 400 před náma. Okolo Hradce, malé zahradce. Neblízky, neblízky, neblízky. Říkal, to pivo, to byla blbost. V Olomouci jsme už byli takový mírně prokrucený. Olomouc! Oštivé město na Moravě! Tady všichni takový ten mírně vyvolený bylo.

Bratislava. Krásné město na Dunaji. Nemyslet na vodu, myslet na písek. Nemyslet na vodu, myslet na písek. V Bratislavě jsme tak z toho všichni vyskákali. Rovnou za ten autobus. To byly spíš takový menší zvonokosy. Já jsem na té vlně strašně rád jezdil do Jihlavy. Proto blíž autobusem. A pak jsem tam měl dva výborný kamarády. Jeden byl holič a druhý byl hrobník. Na první pohled se od sebe lišící povolání, ovšem při bližším ohledání zjistíte, že mají společnost strašně moc. Oni mají ten základní primární bod. Oni jsou A a Z, alfa, omega. Ten holič, ten nás krášlí pro ten všední den. A ten hrobník, ten nás jednoho dne, když mám takový trapný pocit sám ze sebe, že už mi to bude zatraceně jedno, přikrášlí na tu cestu poslední. To je vlastně taková jediná jistota, kterou máme. Jediná a pravdivá, která začíná tím, jak nás v té porodnici vezmou za ty nožičky, plácnou po té prdelce a ozve se to první. Že to je vlastně začátek našeho konce. Ale tak to má být, takový je život. A ten Figaro, jak dělá ty čenčátka na těch hlavičkách těm dámám, tak to dýško dostával v korunkách. A ten hrobník za ty služby těm nebožtíkům, od šťastných pozůstalých, kteří většinou dědili, to dostával v naturálích. Nějaký víno, kušpeku, šunku, píga do plic. Vždycky v sobotu ten vzal ty těntily, vantily, ten ty naturálie, dali to dohromady a utratili to. S náma. Tak jsme to projedli, propili, prokouřili a prodiskutovali. Oni byli báječní. To byli ohromní pohádkáři. To byli Andrzeni. To byli největší baronové prášilové, které jsem poznal. Oni každý večer spolu soupeřili o to, kdo z nich za ten večer vymyslí větší pitomost. Mně připadali jak cyklisti na ovále. Mně stáli v těch pedálech. Drželi ty krásný hormovaný pera. Teď se hlídali. Čmírovali se. Kdo to rozjete? Kdo do toho šlápne první? A když vyrazí první, tady pak bude první. Šláp do toho ten Figaro, se tak postavil. Jestli to všichni víte. Tak já za první světové války jsem měl tajný poslání. To jsem byl já, co měl poslání tajný, a z války se to byl první. To bylo tak tajný poslání, že jsem to utajil i sám před sebou, jak bylo tajit. Já vlastně do dneška nevím, o co šlo. A o co šlo, to bych taky rád věděl. Teď ale věděl, že to musí mít tečku, plentu, tak říkal tak. O co šlo? No jo, vlastně o co šlo? O něco jistě, ale o co? Že by zase nešlo, proč by nešlo? Tomu stojí. O co?

0: Já jsem vlastně v podstatě byla. Verzajská mírová smlouva.
1: Já jsem
0: zatýkala veškeré velení rakousko-uherské armády. V hlavě, na kole. A tam přijela cink, cink, cink, cink. Ten velitel, on to tušil. On strašně plakal. To jsem byla já. Co vlastně skončila? Válku světovou první.
1: A se cít. Teď tomu hrobníkovi to bylo hrozně líto, že neskončil první světovou válku, že nezatýkal veškeré velení rakousko-uherské armády, tak tam tak seděl a říkal si, jak já jsem skrýval, jak já jsem ale skrýval. A jenom uviděl takovou tu poslední dvoudecku, tu inspiraci, ten dojíždáček. Tak ho dojel, tak po nás podíval, napravil. To vůbec nic není. To já za první světové války jsem bojoval u námořnictva. V hlavě. Ovšem u ponorek. Bez periskopu. Ponorka byla, periskop nebyl. My jsme nikdy nevěděli, kde to jsme. My jsme vždycky akorát pluli. Podle zednický vodováhy. Co řekl zedník, tam jsme pluli. My jsme zjistili, že jsme v severním ledovém oceánu podle toho, že nám byla strašná zima, strašná zima. Já na sobě hubertus, šálu kolem krku, tepláky. Všichni v té ponorce, jak jeden muž, namačkaný kolem těchno, těchno, pělinových kamínek. Teď ten smrad kous, to sledá větra, ponorka pod vodou. To bychom se prozradili. Pod nám ledovec. Vy tam zmáčknutý jak obložený chlebíček. Periskop nebyl. A jednou proti nám.

0: torpédo.
1: Co se stalo?
0: Strašná rána.
1: Tak jak to dopadlo?
0: Všichni jsme zahynuli.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar. Mně taky někdy napadne blbost. Ale já ji neprovedu, když on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej. Byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo? A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vlezli nahoru, až to Jirka asi v půl třetí v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavské náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
5: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozorapal, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jakživa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a v obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řek, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On mi myslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková, hlava jí končí, tady krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsoužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pašněli hospodářský zvířectvo, nebo zemědělství, ne, domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pá, mažu, na brusně nejdí. Alexi čet noviny na otomaní a v tom slyší, Pepíku! On pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu se krt, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k té jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porám, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahal jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
6: Dobrý den.
7: Je náhoda, co?
6: No, to je. Člověk tady tak sedí.
7: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
6: No, já vás hned poznal.
7: Tak, já vás taky.
6: Tak.
7: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje. Tak vy taky tak trochu jako...
6: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
7: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
6: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to
7: a... Ano.
6: A...
7: Nebo tamto, že jo?
6: Ano, tak.
7: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
6: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
7: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale to je pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
6: Jo. To je jako u mě, víte.
7: Taky, že jo, no.
6: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
7: Ano.
6: A...
7: Nebo i něco jiného,
6: no,
7: že jo?
6: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
7: No já vím, a jste v troubě.
6: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
7: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že jo, pak zas třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak, prostě, víte?
6: Jo.
7: No ne?
6: No, to teda nikdy.
7: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, no. Že jo? No jo.
6: Baba.
7: Co říkáte?
6: A říkám, baba.
7: A jaká baba?
6: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo.
7: Je tak baba jako jo, já nevím, no jo,
6: tak
7: jo.
6: Tak jsem to myslel.
7: Jo.
6: No.
7: Jo, co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
6: No jo. No tak řekněte něco podobného.
7: Jo. No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
6: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
7: A co?
6: Jouda zemřel.
7: Jouda?
6: Jouda.
7: Jaký Jouda?
6: Franta Jouda.
7: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
6: Je to tak, zemřel.
7: Prosím vás, a úplně?
6: Jo.
7: Jo. Tak to on už nežije, co?
6: Teď prej už ne.
7: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
6: Já nevím, najednou prej byl pryč.
7: Prosím vás, a kde?
6: No co kde?
7: No kde byl?
6: No já nevím.
7: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
6: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
7: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím nežije. Vás, jak je tohle možný?
6: Já nevím.
7: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
6: Ještě minulej týden byl naživu.
7: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě žít?
6: Jo.
7: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
6: Ale umřel. Na traverzu.
7: Prosím vás. Zápal, jo?
6: Ale ne. Spadla na něj.
7: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
6: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
7: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
6: No Jouda.
7: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
6: No vy jste ho neznal?
7: No já myslím, že jo.
6: No tak to byl on.
7: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
6: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
7: Jo, ta Franta Jouda, já už vím, no. Jo. Tak toho jsem neznal. No.
6: A já myslel, že jste ho znal?
7: No já taky myslel napřed, víte, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
6: No
7: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
6: Jo, Rambousek. A co pak, ten taky zemřel?
7: Ne, pak s ním je to horší.
6: Prosím vás, jako horší?
7: A ten ještě žije, chudák.
6: Jo, a takovejch dneska ještě ale hodně.
7: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
6: Jo, Rambousek,
7: Rambousek,
6: aby ho neznal, takový
7: no.
6: Malej pihovatej,
7: no,
6: jo.
7: No.
6: A co pak je s Rambouskem?
7: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
6: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No. Tak to on bude asi jako ona.
7: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
6: Ale tu je ona stávající.
7: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
6: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká. Má takovou divnou pusu.
7: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč, tak
6: no, tak. Ona je taková korpulentní.
7: No jo, no. Já už vím, no. No tak kor, tak kulentní, ona není jen tak... jen tak kapkupulentní,
6: no,
7: že jo?
6: Tak no, nějak, tak nějak, no. No. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
7: No jo, já už vím, no jo. No víte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
6: No. A tu si teď bude brát, yeah. Jemu už bude 50, tý sotva 20.
7: No. No pak teď to ještě půjde, že jo, za takových 10 let.
6: Jo, za 10, to už mu bude 60.
7: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
6: No, kde pak, věřte, že není přešťastný manželství.
7: No jo, v manželství to musí klapat, pane, jak někdo dostane tuhle slepičí nemoc, víte?
6: Jak slepičí nemoc?
7: No jako když zanáší.
6: Jo tak, jo.
7: Tak to je konec, víte?
6: To je pravda, to je konec.
7: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
6: Jo, jo to jo. Máte pravdu, hodně, hodně.
7: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
6: Ježišmarja,
7: už...
6: jak to letí.
7: No jo, taky.
6: Tak taky musím utíkat, tak zatím naschledanou. Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
7: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
6: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
7: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.
8: Počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
9: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, vy jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem.
10: S
9: Ústí. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
10: Jirkova.
9: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není jisté, prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
11: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano? Pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, jo. To obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
9: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
12: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem, tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já z toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete, a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází. Ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem, ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, anebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme, majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma, ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak je jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále. Někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad mi na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, odaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program,
13: ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka plačíc odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad brouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité fópa vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14 zkušebna 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. Furt jenom hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru Přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá, až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek, ani Išak Rejčí, tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To je jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Až pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Na místo dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte, ta ostináta v tom bíjící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru, takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatě. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku, to je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Všem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky, hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, F, O. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo i jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepíček Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá, zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně, pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpívala, neustále honil Carmen po jevišti a mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby: bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajda a Remendáda a řvala na ně úplně civilně: nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlás, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part, no to ví, za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy, v jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy, tedy úplný tedy pidi mužík, obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím jsem naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno
ptá se samozřejmě, prvního bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Zezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení

0: Ten duet skončili kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát.
1: Když zpíval Mirek Donach-Choze poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu stražmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Když zpívá třeba jsem líp, máte mě. Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc z tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on jde pak helmu dolů, čověče, to ona po tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdy. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá, Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruský samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, Činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji, byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy, výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v uvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. to je vystavit 10 jednoposchodových.

domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí ze. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu je samoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročily práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné soudové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pekne vás povodíme, pravda, máme všetko pripravené, nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo se ti porobilo, chorý si či čo? Pál, ne, sadkaj si. Vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs šanon Z.
tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, aha, aha, chlapci, tu je kopia, už v marci, lani, marci, jsem tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili, hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to. On chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockýho poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka. Po obědě o pol třetí spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkala, říkal, ale nie, to musí být, o pol třetí ti vravím, ale Marta. A ona zase říkala, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o pol třetí, tak aj o pol třetí bude vybavené, to je věc štátného záujmu, a baci do telefonu. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu auto štěrku, auto písku, auto tašek, auto cementu. Jsi hyml, za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená, běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockýho tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taky figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá, dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili v listopadu, se lidi stěhovali, nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj, Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

Jak jsem se učil kouřit? Ať si kdo chce, co chce, říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolává obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své, ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něho těch 16 let mohl žít. Ovšem, již v 10 letech jsem popotahoval z dívek obalených vatou, ale nebylo to ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníků. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupat. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická. A nebylo tedy divu, že již koncem září prodal veškeré učebnice propůjčené státem a také ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, k prasknutí napěchovaný nedopalky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu. A čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelník. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba říkal, pro případ ztroskotání. Zajímavé bylo, že Janeba neměl zapalovač, ale brzy jsme zvěděli proč. Nevyplatil se mu, neboť byl kuřákem téměř nepřetržitého provozu. A ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhol kontroloval převlečen za instalatéra chlapecké záchodky během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i řediteli tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotín zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho její hodnější profesoři posílali co chvíli z uběžníky a vzkazy dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí úzdu své vášní. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úlohy, nosili mu svačinu a ti nejšťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel ten den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás Janeba naučil kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Závoz, Vajc, Děravík, Rahulík, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již doma v poledne ve spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsatrum. My ostatní jsme již před 3. netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval, takže
Náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve tři dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil Řka, že jsou pro nás začátečníky moc silné. A co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Krahulík, který si donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu blahoskloně podal své lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez s dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Za chvíli jsme se přesvědčili, že nelhal. To už nám Janeba zapaloval další cigarety. Nikdo nemluvil, neboť kouření nám nepůsobilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvědec děravý, který měl pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně pohlasem modlit. Úplně omámený Krahulík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na dvou koláku. A tak se toho dne naučil kouřit pouze závoz, jemuž pozůstalí na pohřbu nabídli cigaretu, aby utěšil žal, a pitomec Pazderka, jehož otec, si ve spíži při rumu uvědomil, že ve dvou se to lépe táhne.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
3: Bila. To dobré začíná u nás.
5: Rozloučíme se s vámi slibovanou hrou Posel světla. Místo komentáře vám přečteme Cimrmanovu úvodní scénickou poznámku.
6: Na obyčejné židli sedí Artur. Proti němu, pohodlně usazeni v křeslech, hoví si otec s matkou. Do stěny místnosti ústí konec roury o průměru cirka 50 cm. Otvor je uzavřen dvířkovým poklopem.
7: Posloucháte malou romanci Konia Mira Kurvita na klavíru z pozůstalosti Jary Cimrmana v podání jednoho z žáků lidové školy v Liptákově.

0: Pekař měl na levém oku 3 dioptrie a na pravém 2,5 dioptrie. Strojvůdce byl na tom hůře. Měl na levém oku 4 dioptrie a na pravém dokonce 6 dioptrií. Kolik dioptrií měli pekař a strojvůdce dohromady?
1: 3.
2: 15,5.
0: Správná odpověď zní. Pekař a strojvůdce měli dohromady 15,5 dioptrie.
1: To jsem blázen.
2: Podívej se, tatínku. Už sám strojvůdce měl na jednom oku 6 dioptrií, tak jak můžou mít oba dohromady 3?
1: Já vím. Úsudek já mám slabý.
0: A nyní něco pro zasmání. Veselé příhody se stávají také při výlovu rybníků. Jedna za všechny. V Tučapek zůstal při výlovu jeden pěkný kapr v bahně. Baštíř Adámek vzal podběrá a chtěl kapra nabrat. Bydlo podběráku však bylo krátké a tak se baštíř Adámek musel za kaprem řádně naklonit. Než se nadál, ztratil rovnováhu a spadl po hlavě do bahna. A tak se v bahně mrskali dva. Kapr a baštíř Adámek. Všichni kolem se notně nasmáli. Nebo jiná příhoda. Mladý Podskalský byl při výlovu poprvé. Všel, jak se mezi rybáři motal, až se zapletl do sítí. Na moutě povídá
2: se to
0: Adámek.
1: No, vždyť je to hezký.
0: Všichni kolem se notně nasmáli.
2: Já myslím stanu, vždycky jezdím na Vánoce a najednou se k nám rozjede už teď.
0: Jaká no, je tady
2: co má asi za lubem?
1: Třeba se mu po nás stíská.
2: A kde pak? Ten má něco za lubem.
0: A smál se na celé kolo. A nyní vám zaspívám. A já susím ex Polánky. A já susím ex Polánky. A já si hledám gál.
1: Už jede?
2: Ne, ještě ne.
1: Já nevím, maminko, ty uvažuješ jako za starých časů, jako nějaká výmínkářka, která zažívá od dětí jen samé ústrky. Dnes je přece jiná doba.
2: To mi nemusíš připomínat, tatínku. Sama dobře vím, že dnes už jsou k sobě lidé laskaví a hrubé chování známe jen z knih.
1: Zrovna tuhle jsem si čet ve starém slovníku. A padly ti mi do oka pod písmenem P. Takové výrazy. To bys nevěřila, čím se lidé dřív častovali. No,
2: měli bychom ty slovníky vyhodit.
1: A co budu číst?
2: Člověk se kolikrát neubrání, ve vzteku v tom začne listovat a připletou se mu na jazyk, ale hrozná slova. A Standa!
3: Nazdar!
1: Vítej, synu, vítej.
3: Tak jsem tady.
1: Jakou jsi měl cestu?
3: Ale celkem dobrou. Ovšem, ve všetatech byla zase zácpa. Osobní potrubní doprava se tak rozmohla, že dneska už cestuje rorou kde jaký halama. Až do Bakova jsem před sebou tlačil křupana v okovaných botách. Ještě teď to bolí.
1: Hlavně, že jsi nikde nečekal.
2: Ale ve všetatech byla zácpa, no. Tatínku, teď to říkám.
1: No, to je jedno. Hlavně, že nikde nečeká.
2: Já mám vždycky strach, že se s někým srazíš. Jezdíš jako divoch.
3: No, je pravda, že balonový plášť má minimální tření. Ale no, zase to tak dobře netěsní. To byste koukali při pilných jízdách. To má člověk na hlavě široký klobouk a těsní v růže jako píst. Když se s takovým expresním chlapem srazíš, týden tě brní hlava. Zrovna minulou středu hučím si to do Trnavy a v kůtech bim ho, bača v protisměru. Naštěstí jsem měl víc vzduchu a tak musel milej bača zpátky.
1: Přetlačil to, víš?
3: No, ale hezky jsme si popovídali. Měli jsme hlavy u sebe. Tak kam pak? Povídám. A on, do Prahy som chcel.
2: No, a jak se stále máš?
3: Ale no, tak...
1: Jak jde advokacie?
3: Advokacie? Tak to by, prosím vás, radši vůbec nepřipomínejte. To jsem se vás chtěl zeptat. Koho to napadlo dát mě na ty práva?
1: To byl můj nápad.
3: Jo?
2: I pan učitel Čermák to doporučoval.
3: Ano? Mm-hmm. Tak řekněte panu učiteli Čermákovi, mm-hmm. že za tohle doporučení mu teda pěkně děkuju. Mm-hmm. Tomu klidně řekněte.
1: Že mu stániček pěkně děkuje.
3: Byl nápad.
1: že mu stáníček...
3: Kam jdete?
2: K Čermákovům.
3: Ale ne teď, až ho potkáte. Aha. Příležitostně, ale mu to radši vůbec neříkejte. Já. Bože, ta vaše ochota mi jde tak na nervy. Člověk vás někam pošle a vy už jdete.
1: A ty nejsi s povoláním advokáta spokojený?
2: Vždyť je to tak ušlechtilé zaměstnání, pomáhat nevinným, urovnávat spory.
3: Jak vy tu žijete? Svět letí kupředu a co vy? Prosím vás, vyjděte taky trochu na čerstvý vzduch.
2: No, vem si šálu taky.
3: Nechte se ovanout. Kam zas jdete?
2: Ovanout.
3: Bože, jak je mi tady mezi vámi těsno. Dávejte dobrý pozor. Celá Praha chodí teď v rádiovkách. Zkuste si je.
2: Tak v tomhle se teď v hlavním městě chodí.
1: A proč je tady ten pindourek?
3: Anténa, tatínku, symbol radiového věku.
1: Je to nezvyklé, hochu.
3: Troufli byste si v tom na náměstí?
2: Já ne.
1: Snad za tmy.
3: Je mi vás líto. V Praze, na Václavském náměstí, v Kotcích, na Cimrmanově třídě, všude se to rádiovkami jen hemží.
1: Cimrmanova třída? Tu neznám.
3: No, bývalá Ferdinandova.
2: Ta, co vede k Národnímu divadlu?
3: Ta.
2: Tak to je teď Cimrmanova třída.
3: Ano, chtěli ho poplivat. Chtěli, aby upadl v zapomenutí, ale mládež... Ta naše mladá mládež si ho prostě nenechala vzít.
2: Jaký to musel být košatý člověk?
1: Byl jsem jednou v jeho divadle. Stačí mi to na celý život.
2: Stando,
4: ty z nás děláš zápecníky, ale my jdeme s tobou. Podívej se, co jsme si koupili.
0: Ta já si hledám synečka. Veselé příhody se stávají také při výlovu rybníků. Jedna za všechny.
3: No, zábavný Artur.
0: Zůstal při výlovu jeden rybník a prfán.
3: Dvoulampovka. To už má dneska kdekdo. Ukážu vám něco lepšího. Mami, zhasni.
1: Jo. Maminko, zase vypli prout.
2: Ale ne, tatínku, to jsem udělal já.
3: Tak, co tomu říkáte?
2: Co je na tom? Obyčejné elektrické světlo.
3: Říkáš obyčejné. Tak rozsviť. Podívejte se.
1: Až. K tomu nevedou žádné dráty?
3: Ne.
2: Ale tatínku, jako bys neznal Voltův článek. Měděná a zinková destička ponořené do roztoku kyseliny sírové.
3: Zatřep si s tím a dobře poslouchej.
2: Nic tam nežbluňká.
3: Suchý článek.
1: Suchý článek? Úplně suchý? Ten pokrok. Kde se to zastaví?
3: V Praze jsou tyto baterky běžnou věcí. Některé vinohradské rodiny mají 2 až 3. Potom se vám tady v zaostalém Tanmaldu ani nesnělo, ale já toto rozsvítím. Nebudu již juristou.
1: Ty nebudeš juristou?
3: Ne. Ta krátkozrakost dát mě na studium práv. Všeobecná společenská harmonie byla za dveřmi a už tam není. Vy jste snad byli slepí. Řekněte mi, co s advokátem ve světě, kde lidé nepáchají trestné činy? Co s ním?
2: Co pak už nejsou zloději?
3: Jsou, ale nekradou.
2: A co urážky na cti? Bývalo jich vždycky tolik.
3: Nic, nic. Moje kancelář zeje prázdnotou. Loni na podzim, to jsem vám ani nepsal, jsem propustil ty 2 placené animátory, kteří fingovali v čekárně Nával.
1: A co budeš dělat?
3: No. Co? Baterky. Nebude chalupy v Jizerských horách, kde by neměli baterku značky Standa Mirvát Tanvát. A nebudu vyrábět jen takovéhle, až se zavedu, hodím na trh takhle velký macky.
2: Ale to snad.
3: No, a teď jsem se v Praze seznámil s jedním chemikem. Máme v plánu úplně nový výrobek v oboru kapesní svítilna. Budeme vyrábět Nemůže nás tady někdo slyšet?
1: No, tady můžeš klidně, bez obav.
3: Budeme? Podívej se radši za dveře, ať máme jistotu.
4: Dobře. Ne, nikdo tam není.
5: Tak pojď. Budeme vyrábět kapesní svítilny. Takhle veliké.
1: Ten pokrok.
2: Takové světlo.
1: Kde se to zastaví?
3: Tento typ nazvu Don Shine. Ten chemik, jak jsem vám říkal, pracoval u firmy Knot a Čadil. Ale teď přejde ke mně. To je panečku hlava. On dával do baterií 2 nitrotoluen, ale mě tam bude dávat 3 nitrotoluen. Co nevidět, mě ho přivezu.
1: Není to špatný nápad, stáničku, ale kde vezmeš tovární budovu?
3: Všechno mám promyšleno. Zařídím se tady doma. V koupelně bude salmiak, v kuchyni lisovna a do ložnice bych dal dehet.
4: Stáničku, a kde budeme spát?
3: I na to jsem pamatoval. Totiž pro staré lidi jsou teď krásné útulky. Vybral jsem vám jeden vysoko v Jizerských horách. Jmenuje se Dědová mísa.
4: Počkej, stáničku, abychom si to ujasnili. Nemyslíš, doufám, že bychom měli opustit tenhle dům a přestěhovat se jinam?
3: Ale ne, prosím tě, o žádné stěhování nepůjde. Prakticky všechno tady necháte. Do ruky si vezmete jen uzlíčky.
1: Prosím vás, trochu pomalej. Já vás nestačím sledovat.
3: To jsou prosím lidé, kteří celý život pracovali hlavou.
4: Pečinku, stáníček nás chce odstěhovat do Dědovy mísy.
3: Řekl jsem, že o žádné stěhování nepůjde. Je to osobní přesun.
1: No tak vidíš, co máš pořád s nějakým stěhováním.
4: No, stěhovat se nebudeme, je to horší. Půjdeme jenom s uzlíčky.
1: Já tomu pořád nerozumím.
3: To jsou lidé, kteří celý život pracovali hlavou.
4: Tačinku, soustřeď se. Stániček nás tady nechce. Tenhle dům si nechá sám a bude tady dělat baterky. Bez nás.
1: Tenhle dům?
4: Ano, tenhle dům.
1: Tenhle dům, který jsme postavili těmahle svýma hlavama?
3: No, už jsem si zajistil pár schopných lidí. Z Prahy mi přijede ten chemik a dělníky si zjednám tady, v Tanvaldu.
1: My tu nebudeme bydlet.
4: Ne, my půjdeme do hor, na mísu.
1: Aha, vidíš, co si lidé všechno nevymyslí, ale my ti stáničku taky něco pustíme. Taková hádanka, zajímavá, poslouchej.
0: Bahně, Martíš a Dámek vzal
4: fotbě. Ne, to bylo dřív, tatínku.
0: Dokonce 6 dioptrií.
4: Ještě
0: tři. Kolik dioptrií? Něco pro chytré hlavy.
4: No.
0: Pekař mě na levém oku, na levém oku, na levém oku, 3 dioptrie.
3: Tiše,
0: a na pravém
3: oku. Vypni ho, prosím tě, vypni. Aha, nejede, myslel jsem, že už jede ten chemik.
1: Škoda, že jsi to nedoposlech, stáničku, to bys možná ani ty neuhodl.
4: Stáničku, tatínek pořád ještě netuší, co po nás chceš, ale jestli s tím nepřestaneš, tak mi to možná dojde a pak bude zlé.
1: Je to 15,5 dioptrií.
3: Ano? No. Tak dost, podívejte se. Ve chvíli, kdy přede mnou stojí úkol dát lidstvu více světla a před vámi 30-kilometrový ostrý pochod do hor, už není čas na řeči. Běžte balit.
4: Táničku, a tobě je jedno, co si o tobě pomyslí lidé.
3: Lidé? Řekněte jim všem, že pokrok to je něco jako řeka.
1: Jako řeka? Já to vemu horem a ty ti přes náměstí.
3: Nezadržitelně valí vpřed.
4: Kouřilu musíš hodně zabouchat.
3: Co jí stojí v cestě, to prostě smete.
4: Že neslyšej.
3: Řekněte jim, že váš syn je posel světla.
1: Já nevím, jestli si to budu všechno pamatovat.
4: Hlavně nezapomeň vyřídit, že se rozvodní zera.
3: Pojď. Kam zas jdete?
4: Asi ne.
3: Ano, ano. Ochota a hloupost. To jste vy dva. Ty jsi ochota.
1: Poslyš, maminko, možná, že jsem stahovačný, ale tak se mi zdá, jestli mi tu stáničkovi nevadíme.
3: No, konečně!
4: Mě stáničku ještě nepochopil. Zatím jenom krouží kolem.
1: Ale to on by řekl, víc stáničku.
3: Ale vždyť snad hovořím jasně.
1: Vidíš, to on by řekl, kdyby nebylo něco v pořádku, tak to řekne.
3: Podívejte se, už není čas. Vozy se salmiakem míří na Tanvald a chemik s trinitrotoluenem už jistě sviští potrubím.
1: Vidíš, maminko, jak je ten náš stániček vzdělaný.
2: No jo.
1: Trinitro, tohleto. No já bych neuměl věk věku ani vyslovit.
2: Já vás asi normálně vyhodím.
1: A co v Praze, stáničko?
2: To by nikam nevedlo tohleto.
1: Jak jde advokacie?
2: Vy se obléknete a hajdy do hor.
4: Aničku, ještě máš pořád čas, ještě netuší.
1: Maminko, zase vypli prout.
4: No, tak už ho zase zapli, tati.
1: A co máme vyřídit, že pěkně děkuješ panu učiteli za tu advokaci, pak ta rozvodněná hýzera. Ale stáničku?
3: No.
1: No počkalo by to až potom. Víš, až příležitostně, až půjdeme s těmi uzlíčky do mísy. Tady rozhodně nejde o stěhování. Je to horší.
4: A už to má. Já pustím Artura, tatínku, nechceš?
1: Maminko, podej mi hůl.
2: No, to je rozumný slovo. Hůl a dobrý boty a do večera jste tam.
4: Počkej, stáničku, kdo ví, k čemu on tu hůl potřebuje. On čte pořád teď ty staré knížky a tam otec kolikrát vzal hůl a nikam nešel.
1: Podej mi hůl!
4: No a co takhle pro zasmání něco, tati?
0: Na mou,
1: Tady končí zábava, maminko. To jsme si vychovali, to jsme si hřáli v kožiše na prsou těmahle svýma holýma hlavama. Ale to si neomilu, chlapečku, ty si možná myslíš, že jsme jenom staří, opuštění do starého železa, ale my rozumíš, chlapečku. My máme v Praze syna advokátem a ten už se postará.
4: Ale to je on, tatínku.
2: Já.
4: To je on, ten advokát nás chce právě vyhodit.
1: No to by tak ještě scházelo, aby nás nějaký advokátek s prázdnou čekárnou chtěl vyhnat z našeho vlastního domu.
3: Podívejte se, to je nesmysl, abych já vás někam vyháněl. Vy musíte jít dobrovolně.
1: Já ti něco řeknu. Víš, co je to facka? Dobývaly takové doby, že když dítě zlobilo, tak otec použil facku. To jsem teď četl v jedné staré knize. Jmenuje se to Štrajk pod Lici. A tam jsou vysvětlivky, jak se taková facka dělala. To ten otec takhle napřáhl ruku a pak s ní vší silou máchnul. A tady někde měl ten syn obličej.
4: Ale teď je jiná doba, tatínku.
1: To je také hodina štěstí, maminko, protože bývaly ještě horší věci, jak jsou tady u žaludku takové ty drštky. Tak to, když tenkrát chtěli někomu hodně ublížit, tak si jednu takovou zvlášť citlivou drštku vybrali a tak dlouho do ní tloukli, až tomu Štrejkpudlíkovi tu držku rozbili.
3: Podívejte se, já bych vám klidně mohl půjčit tu baterku, ale myslím si, že bude daleko lepší, když tam dorazíte za světla.
1: Víš co, my se ti na tu tvoji baterku.
4: Tatínku, jen žádné archaizmy.
1: My se ti na tu tvoji baterku? Maminko, podej mi slovník.
4: Jo.
1: My se ti na tu tvoji baterku. Ukaž.
4: Tady.
1: No, tady jsem to někde viděl. My se ti na tu tvoji baterku. V to bylo. A už tam budu. Vysočina.
3: Českomoravská.
1: To bylo někde jinde. Výstava, vystavovati. To už jsem zase přejel.
4: Najdi P, tatínku, P, tam toho je.
1: Pacholku, pomije, popelnice.
4: Tam jsou lepší.
1: Poplak.
4: Ukaž, já mu to řeknu sama. Ale možná taky ne. Já jsem tak rozčílená, že se do toho třeba netrefím. Prazáklad, prezence. Tak a teď to mám. Teď našla to slovo, které se říkalo dřív. Za dávných časů, když na sebe lidé byli ještě zlí, tak zlí, jako si teď ty na nás. Teď poslouchej, víš co jsi? Ty jsi průduch! Průduch, to je je to slovo, které lidé uzavřeli do slovníku jako výstrahu budoucím generacím. A to slovo jsem musela říct já, matka synovi, bože mě netrestej.
0: Veselé příhody se stávají také při výlobudy.
3: No a teď ty praktické věci, podívejte se. Správce útulku dědova Mísa se jmenuje Krůta. Budete se u něj hlásit.
0: Čapek zůstal jeden pěkný kaprba.
3: Vemte si sebou chleba, poněvadž se s vámi počítá až od zítřejší snídaně.
4: Je to tak, mám si na průducha.
3: Program budete mít pestrý. První týden karanténa, později budou povoleny i vycházky. A nepište mi, nebudu mít čas ani na čtení, ani na psaní. Budu celé ponořen do salmy jako adechtu.
4: Když si vzpomenu, že jsem tě kojila vlastní hlavou.
3: Každou sobotu taneční zábava, každou neděli pohřeb.
0: Tak se v bahně mrskali dva. Kapr a Vaštíř s Adámem.
1: Kde pak, maminko, ty staré knihy nebudeme vyhazovat.
0: Nebo jiná
1: příroda. Tam jsou docela užitečné věci.
4: Co říkáš, tatínku, neměl by se stáníček pomalu zvednout, aby byl v té Praze včas.
1: Zvedneme ho spolu.
0: Všichni kolem se dotně na sluš. Nebo jiná příroda.
6: Co se děje?
0: Jednou je Vaštíř a Dámek.
4: Pojedeme.
0: A kam pak pojedeme? Jaká je tady na té straně hloubka? Všichni se k němu nahrnuli, ale loď se převrátila. Ze břehu je pozoroval tučapský mlynář Souček. Na celé kvůli.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, zážeh. Počkej, Jeffe. Ty, Jeffe, ještě než začnem, chtěl bych ti něco říct. Vzpomínáš, Jeffe, tehdy, když bylo admirálu Fergusonovi, tak 3 nebo 4, možná 5 nebo 6, maximálně 7 nebo 8. Rozhodně ne víc než 9 nebo 10. Stala se taková nemilá věc.
1: Vím, Jeffe, o čem chceš mluvit. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
0: Přesně tak, Jeffe.
2: Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
1: Ale Jeffe, tohle já přece zatraceně, ale zatraceně dobře vím.
0: Jeffe! Jeffe! Vím, že to víš. Chtěl jsem jen, abys to věděl.
1: Já vím.
0: Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
1: Plyn na dvojce.
0: Plyn zvýšit na trojku.
1: Zvyšuj o plyn. Plyn na trojce.
0: Pánev.
1: Aktivovaná.
0: Olej.
1: Teflon!
0: Promiň, Jeffe.
1: Už o tom nemluv.
0: OK. Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
1: Plyn na trojce.
0: Plyn zvýšit na čtyřce.
1: Zvyšuju plyn. Plyn na čtyřce.
0: Vařečka.
1: Dřevěná.
0: Aktivovaná.
1: Jseš hluchý, Jeffe!
0: Stopni to, Jeffe! OK, Jeffe. Už o tom nemluvme.
1: Alright.
0: Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko ve skořápce. Plyn.
1: Plyn na čtyřce.
0: Plyn zvýšit na 5.
1: Zvyšuju plyn. Plyn na 5.
0: Pánev nasadit.
1: Násadba provedena. Vajíčko.
0: Vajíčko.
1: Vajíčko.
0: Poč.
1: Vajíčko.
0: Počkej, Jeffe. Vzpomínáš, Jeffe. Jak k tomu tehdy, že admirál Ferguson snědl vajíčko i se skořápkou tehdy vlastně tehdy došlo?
1: Jo! Smažili jsme přece tenkrát admirálu Fergusonovi to vajíčko.
0: Přesně tak, Jeffe. A jak jsme mu smažili to vajíčko, tak jsme si rukou plásli na to, že se nám tam za žádnou cenu nesmí dostat z kořápka.
1: Jo! Jenže jak jsme si tenkrát tou rukou plácli na to, že se nám tam nesmí dostat ta skořápka, tak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo.
0: A jak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo, pak se nám tam dostala ta skořápka.
1: Ty, Jeffe, tohle se nám teď za žádnou, ale za žádnou. Vydej se to. Za žádnou, ale za žádnou. Cenu nesmí stát.
0: Ty, Jeffe.
1: No.
0: Tak ale ruku na to.
1: Jo.

0: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno pryč, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděž pambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, přečte. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. To slyš. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
1: No.
0: Fafejta.
1: Co pak?
0: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
1: Pepa zahnul?
0: Ano.
1: No Pepa je světák, to přece víš.
0: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
1: To neříkej.
0: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
1: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
0: Pepa je...
1: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
0: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
1: Jakou?
0: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
1: Já ti říkám, že Pepa je světák.
0: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme v háji.
1: Jak to?
0: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
1: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
0: Sedni si, fafejta. Co seš? Jsi zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
1: To jsem.
0: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbče a strašidlo na křivoklátě?
1: Lojzo. Jenomže. Lojzo. S tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
0: No a co?
1: No co?
0: A Jelena ne?
1: No Jelena ne, kamaráde. Ty mě každý pozná.
0: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný jelen, bude dělat toho jelena blízko. A ty budeš dělat jelena v dálce.
1: No já budu dělat jelena v dálce.
0: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit, jako jeden, zkusí to.
1: Ne, Lojzo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
0: Zkusí to, je to jednoduchý.
1: Aby, no. Abych nespol, plže.
0: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
1: Počkej. Lojzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
0: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
1: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
0: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se. Co je to?
1: Kaviár.
0: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
1: Na mou duši. Jsou to jelení bobky a praví.
0: Hlava, kamaráde. Nesvali, tady to musíš být.
1: No, zastaví. Lojzo, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
0: Kde jsem tolik boků nazbíral?
1: No, kde jsi to nazbíral?
0: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, Čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
1: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
0: To si myslíš, papejta?
2: Jsi smého, to dneska já. Já se divím, mohli si lidi koupit takový šprťouchlata a teď si to doma pouštějí. No jo, no asi si chtějí udělat doma nějaký veselý večer. Při kakou. No prosím, já vám teď tedy budu předvést jeden speciál unikát clown. Ale nic nebudu předvést. Co já budu předvést? Vy to máte na speciál magnetofon, mikrofon, suprafon.
3: Jak je přestavku, tak přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano? Ano, nazda, nekoukej na mě kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
4: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
3: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
4: To nevím, klaun.
3: No, protože nemá palec, nemůže zvonit, aha. Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
4: Ale klaun, to se přece dává!
3: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat! Aha! Alo, pane řediteli, pojďte sem! Já jsem! Strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
4: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
3: No on stál v obrácení, aha.

0: Jo, tak nějak je zvonek Borudým. Tak jsme byli v Karlových Varech, tenkrát celý provázek se natáčelo, balada pro banditu, Mirek Donutí, Bolek a celá skvadra Franta Kocourek. A tak jsme řekli, že uděláme nějakou legraci, bylo po natáčení, v hotelu Pup jsme bydleli a Bolek přišel na nápad s Frantem, že z toho Rudio udělají nějakou senzaci. Tak řekli, rozšíří to, ale v baru, že přijede šejk z Kuwaitu a utratí tady nějaký rantály $10,000. No a Rudio jsme vymodili na hlavu frotirák 3-metrové, šolnu perfektní, pastelky měl nablískaný dvojbarevný šneky. Ruda zasedl, bylo nás tam asi 20, plápolali svíčky, nějaká glgana, červený víno. A teďka jsem viděl, jak ty lehké ženštiny hned opouští o svoji pasingry, viděli, že tady bude nějaká rozdávačka dolarová, tak se začali plížit k tomu Rudimu a Bolek mu říká, Rudo, s nikým nemluv česky, jenom anglicky, oh yes, a nějaký jako ty války anglicky, tak my jsme začali mluvit anglicky a číšníci z toho celý by pryč, vozeky s flambováním lítali, žely vypolívky. A teď přišel jako je starší číšník a říká, prosím vás, budete něco chtít na pití? Tak ten řekl pivo a ten limonádu a Ruda už to nevydržel, nápor té angličtiny, a jak byl celé stůhle, říkal, já bych chtěl taky nějakou Coca-Colu. Tak hned se to prozradilo, že to není žádný šejk, naftový magnát a hned nás vyrazili, účet byl asi kolem 2 talířů a pali pryč. No ale Ruda se z toho žalu tak zežral. Teď jsme řekli, Rudo, pojď spát. A Ruda, já nepůjdu, já už jsem nikdy nespál a nenučte mě a tak. A nakonec usl, hrozně chrápal. My jsme to s Frantem využili, Rudy jsme zabalili do koberci, který tam byl u zrcadla a položili ho na chodbu. Za hodinu někdo klepal vrátný, který tam chodil a říkal, prosím vás, pánové, není ten pán od vás tady spokojen, on tady chrápe v kobercu a Franta mu říkal, prosím vás, toho pána nebuďte, ten známý šejk z Buchary, který tady chtěl utratit to i $1,000 a on ráno pojetí do Kuwaitu.
1: Tak co pak, pane?
2: Ale tak si představte, pane, no, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Berete brufen?
2: Deba, to mě nepomůže. Já byl na masáži, jo.
1: No.
2: Bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Už to je nějak moc, ne?
2: No, ona je to nějaká nová masérna, jo. Eva se to jmenuje. Nedávno to u nás otevřeli, no. Ona to vzala důkladně, jo. Se vším všudy. Stejně mi to nepomohla.
1: No jo, a co vám všechno tak masírovala?
2: No hlavně prosím vás tajdle, jo, jak mám pod břichem, jo.
1: No to mi nemusíte ukazovat, já to mám taky.
2: Takovej malej výstupek. Přitom to tam mám už léta. Vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: Jestli vám to třeba nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Ona říkala, že prej by mě pomohli nějaký svatojánský broučci. Co to kecám? Z španělský mouchy. Já volám sestro. A kde si je mám nachytat?
1: No právě.
2: Kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Cože?
2: No říkala Eros, no to je jako Aero, ne, jako letadlo, ne.
1: Prosím vás, co no. To je za nesmysl, já vám poradím. Až vás to vezme, dojděte si do toho reumatologického ústavu, víte, tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a taková sestra, ta už ví, co s tím má dělat.
2: To víte, no. Že jo, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle, když ona tam prosím vás stojí, sukinky nad kolena, ještě při tom kojí.
1: To snad ne.
2: No jo, když ona si ani nestačila oblíct pod prsenku. Káča pitomá, rádio na plný pecky, v životě tam nepáchnu, v životě.

0: vy jste to byl? Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
1: No svítili. Červený, no. Oranžový, no. A na zelenou jsem šel.
0: Já nemyslím semafory, vevnitř, jestli nesvítili, vevnitř.
1: No vevnitř svítili jenom červený.
0: No jo, tak to jasný. Hlejte, až vás to vezme zase, jo. Upalujte domů, rozumíte? Řekněte manželce, ať vás našlape a máte klid.
1: To bych mohl, to bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulici.
0: Je přičinlivá.
1: To víte, že jo. No, ona nejvíce zajímá, ona má taky tyhle masáže. Jo,
0: jo.
1: A nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
0: No tyr.
1: No, ona toho má moc, prosím vás, tam má nervy a to byste se divil. To je, no zrovna dneska volala, jo, jak má ty nervy, že už měla v sobě od rána 10 Turků.
0: 10.
1: Víte, co to je logru? Na ten žaludek? 10 Turků, prosím vás. A dva bavoráky na spláchnutí. A za celý den neměla v ústech jednoho Taliána snad.
0: No to je strašný. No já to chápu, já mám taky svý problémy s těma masážema, že jo? Ale naštěstí kamarád mě poradil, že tady kousek dál bydlí nějaká paní Kadeřábková, taky masíruje a ta prej mě spraví.
1: Kadeřábková?
0: Kadeřábková nějaká.
1: Kadeřábková. Člověče, to, teď to by... Člověče, teď to by mohla být moje žena.
0: Co je vás? Proč?
1: Protože já se, podle toho, že já se jmenuju Kadeřábek. No určitě, myslím teda. No určitě, Kadeřábek. No ale to už je trochu moc, ne?
0: Já jsem to nevěděl.
1: Čověče, tady už jde o zdraví.
0: Ne, já jsem zdravý jako řípa.
1: A mě nejde o vaše zdraví, mě jde o její zdraví. A notabene, když jste ta zdravý, tak co tam teda lezete? Pak se nedostane na ty, co to doopravdy potřebujou. Potřebujete to tak nutně?
0: No potřebuju, já už se klepu, mě už je úplně zlé, potřebuju.
1: Tak tam ještě jděte, helejte se. Řekněte jí, že vás posílám já,
0: no.
1: Na to ona hodně dá.
0: Ano.
1: Jo, a ať už nikoho jinýho nebere, že jí zkazuji jinak, že ještě nakonec zůstane v posteli.
0: Ježíš, děkuju vám, pane Kadeřábe, děkuju pěkně, děkuju, nashledanou.
1: Je to možný tohleto? Takovej mladý člověk a už má problémy. To já v jeho letech, jo, jsem si vždycky pomohl sám.

0: Tak, já bych chtěl přivítat napřed moje hosty, a sice tady Markétu Hrubešovou, kolegyni vzácnou, herečku to českou, pana Tomáše Tepfera, mého kamaráda. Já bych začal od pana, pan Král, zlopeníku, napsal krásný dopis. To napsal nádherný dopis. Já začnu trošku ze široka, paňáč. Jsem si všiml, a jistě všichni jsme si všimli, jak se krásně někdy navzájem strašíme, jak se navzájem krásně bojíme a co si na všechno na sebe vymýšlíme, abychom měli ten krásný strach z toho zániku, rozumíte? Jak se říká, člověče, bratranec, Franta, už to má nějaký za sebou. Nebyl mě, on byl mladý. No byl mladý. Mě, co se zjistil? No byl mladý, on šel pro děcko do jesliček, pro toho malýho Frantika. No a on, jako ten malý Frantik, samozřejmě malý děcko v jesličkách, tak on se neumí přece zavázat, že jo? No tak on se k němu sehnul, jak se mu nahrnula ta krev do hlavy, tak se mu osekla, bylo po něm. Kdyby nepřijeli pohřebáci, ještě tam leží. Tady, takhle se strašíme, jo. Nebo on se, on člověče, my jsme šli na procházku, taky mladý chlap, rozumíš, 62 roku, rozumíš? Vodní sestřenice, prostě přítel, rozumíš? A ona kráva prostě zařvala ultralight, jo. A tam letělo prostě to letadílko takový lehký, prostě jak to pro dva, nebo tak, jo. To nikdy nebudeme mít, viď? A ona zařve, a on se po něm vohlí takhle, a on se po něm blbec, jaký měl rád, vohlí tak rychle, že si zlomil vás. A je po něm, rozumím. Takhle my se rádi prostě strašíme, takhle my se rádi bojíme. A z podobný akce někde z kanceláře, kdo vodí se, no Freddy se směje. On se vám, on přišel, rozuměl, to byly ty bolkoviny, my jsme nevěděli, co to bude. A ono to byla taková sranda, že náš děda se usmál k smrti. Pfeiffer, staré, no nic. Ale to chci říct, že on jede ve svým autě asi, a teď je plný těch obav, plný těch strachů, plný těch zážitků, těch svých spolupracovníků a přátel. A zastaví na červenou a teď tam stojí. A čeká a teď z druhé strany na tu červenou zastavuje motorka a už je to tady. Že ta motorka zastaví a ten pán takhle s tou motorkou spadne a zůstane ležet. Říká, už je to tady. No tak samozřejmě utíká pomoc, tam jede auto, je po něm. Ne, to jsem si nějak domyslel, že by to byla dobrá taková varianta, kdy jsme tak morózní, rozumíte? Ale ne, on doběhne k tomu pánovi, a ten pán ještě se chvěje, on říká, on snad agonizuje. A teď se podívá na ty jeho očenka, ty očenka se smějí. A říká, vám, co je vám? On říká, no nic, mě nejde, prosím vás, pomoci mě na nož, to je strašný. Tak čemu se smějete? Prosím vás, já jsem zvyklý jezdit ze sidecaru, rozumíte? A já tu sajdu mám na opravě. Rozumíte? Krásně taky. Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Nejenom krásno, masný průmysl, ale taky krásno. Krásno. Krásno, my jsme spolu hráli ve filmu. Sedím na konáři a je mi dobré, co?
1: No, bohužel jenom bylo. Jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, bohužel.
0: Jenom jednom? Vidíš, já si myslím, že to bylo ve více.
1: Jo, ještě v tom.
0: Ještě jo, v tom to byl klipu. Pavelka, promiň, ten hráli. My jsme hráli, teď tam s Ondrou, co? Jo, v klipu,
1: víš. Klipu ještě, jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
0: Jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to... Ona mě miluje a ještě o tom neví. Že? Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček. Tuzemský rumeček, jako, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou.

0: Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak se, jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď, vím, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, to bylo tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť, máme všechny Káť, scénu v Káti.
1: Ano.
0: Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
1: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
0: Pojď.
1: Jo, to já bylo. Jsem měla šatým, já jsem vám mydlila tak hlavičku.
0: Jo, ty jsi nás vlastně, jo, ty jsi byla potom, jo, když ty jsi byla nahá, jsi byla mrtvá, jo. Jo. Tam prostě, jo, ona nám jako mydlila ty vlasy a teď se, měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. Korida, torro, torro, korida. A teď měl smůlu, Ondra, já mám moc rád, samozřejmě, ty ho máš taky rád, náš kolega a kamarád. On měl smůlu tu, že začal první natáčet tady tohle, v té Káti. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. A on tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak jsem se uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A měl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím županem se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby, no a oni říkají takovou bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té Kádě a teď jsem ten župan otevřel jako nějaký exhibicionista. Nazdar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecký, ne? Umělecký myslím. Umělecký myslím.
2: Umělecký. Sportovní.
0: No nebylo to nejčastější.
1: Ne, ale Borko, já jsem se vám dívala do očí. Já jsem se vůbec nic nesrovnávala, rozumíš?
0: Do očí?
1: Do očí.
0: No z mých očí, ne, samozřejmě z mých očí. V mých očích si četla je větší. Já jsem větší. Je to fakt, že to nebylo nejsportovnější, no ale to víš, tady tohle. Přece, rozumíš, no vlastně jsem měl taky delší, no. Ale nevadí, tak. Pojďme dál. Musíme se vrátit nějakým krásným historkám, nějakým dopisům. Teď mě psala nějaká paní, abych si vzpomněl taky na to, že ona žádnou historku osobně nemá, abych si vzpomněl na to, jak jsem vyprávěl historky různý s Věrou Chytilou. To znamená historky zatáčení. Ale bylo i několik, byly krásné, protože s Věrou se ona je temperamentní a ona se s ní strašně dobře spolupracuje a taky se jí dobře pozoruje. Že? Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Gutentag. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jedno?
1: Neříkal jsem jedno? Povídej,
0: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. A nejenom se říkám, stop, stop! Se zastavím. On říká, proč necháješ? A když jste říkala, stop. To byla slepice, ty blbče!
3: Čiže jsi říkal o tom natáčení s paní režisérkou Chytilovou. Já jsem si vzpomněl na takovou historku, která se stala při natáčení Bakalářů. To už je taky dávno, dávno.
0: Ty jsi natáčel to Chytilovou. Já jsem si vzpomněl na jinou historku. Jo. Historku.
3: Historku. No. To bylo na nádraží, teda ono to nebylo Masarykovo, Střed, tehdy to byl Střed. Později Masarykovo nádraží, kdy si pronajmula Česká televize celý jeden peron a celý jeden vlak. A točili se tam nějaký bakalář, taková scéna, jak se loučejí, někam odjíždějí. No tak tam byli statisti a kufry a všichni byli pěkně nalíčený a na té jedné lavičce tam byli ty maskéři, tam to všecko dělali. Hezky ve 3 hodiny v noci, pochopitelně, aby na tom nádraží byl pořádný klid. A tak přišel produkční plát, tak šup, šup, šup, všichni na plac. A všichni zalezli, dělali ty určený pohyby, vystupovali, nastupovali, mávali, no. A i zvoňáci dělali jako ten výpravčí takhle, čo, tou zelenou. A tam seděl jeden ten statista s tím kufrem nalíčený. Furt. A ten produkční plát, tak pojďte, pojďte. Tam furt seděl. Říká, no na vás to neplatí, nebo co? A říká, já jedu do Kolína. Ale on tak zůstal stát, kouká na něj a říká, počkejte, no tak... Proč jste se nechal nalíčit, člověče?
0: Jo, tak.
3: A on říká, já nevím, já jsem myslel, že to nějaký nový nařízení.
0: Člověče, prosím tě, ty jsi taky, vlastně máš hospodu, ty jsi majitel hospody, ne?
3: No já jsem spolumajitel hospody.
0: No tak říkej,
3: s bráchou jsem
0: majitel hospody.
3: Dobře. No, tak děláme s bráchou hospodu a já jsem do toho spadnu úplně nevinně, já ničemu nerozumím. Takže to musí dělat brácha samozřejmě.
0: Já tam prosím tě, do té hospody musí chodit spousta lidí, tady u Kalicha, ne?
3: No ty taky.
0: Já jsem tam byl tak samozřejmě.
3: Pamatuješ si to?
0: No, no. Já ano. Měl jsem kachnu a pak nevím.
3: Jo. Taky říkali, bude pan Polívka platit a pam až příště. No, ale to je jedno.
0: On mi teď těžko hledá.
3: No jo, no tam chodí různý lidi a tuhle tam přišel pan Ringo Čech a brácha, on se nějak neudržel, víš, on...
0: Ringo Čech poslanec.
3: Poslanec. A můj brácha, jako správný hospodský by asi neměl, přišel k němu, on tam měl společnost a povídá, pane Čech, nezlobte se, že vám takhle do toho, ale já jsem si myslel, že jste slávista a slušnej člověk a kde vy to teďka jste? A on říkal, takhle to neberte, víte, to šťastě. A tak byl takový docela vtipný a říká, a vy jste vtipný člověk, já vám něco dám. A vzal knížku, kterou napsal, říká, to mě zrovna vyšlo. A napsal tam bráchovi věnování. A napsal, slibuji před svými druhy, panu Tepferovi, že až to vyhrajeme v závorce ČSSD, tak vám tu hospodu necháme. Franka. No. A brácha mu na to povídá, děkuju vám, pane Čech, ale tohle říkal Gottwald tatínkovi taky.
0: My jsme tady kousek vlastně u Ruškova, kde se ten Gottwald narodil. No. Já vždycky říkám, to je takový okres, kde ještě cítit dým z Gottwaldovy fajfky. Je, já prostě, tak já se vrátím zase k těm dopisům. To tady mi někdo poslal, to je krásný vlastně dopis, jo. Můj bratr je spolumajitelem mé restaurace. Já bych chtěl jenom se zmínit o krásný dopise paní Vlčkové, která je tady mezi náma se Seroškou a s panem Hajlem, který tuto historku zažil vlastně. A ono je to krásná historka, poněvadž je Silvestr. Paní Srečková u toho nebyla, ale slyšela to vyprávění. Já trošku vždycky znervozím, když ti lidi, kteří to napsali, jsou u toho, páč, si nemůžu tak zase vymýšlet, jak bych chtěl. No ale myslím, že Silvestr byl. Silvestr byl. Tak Silvestr samozřejmě čtvrť, kde jsou paneláky, kde jsou ty balkonky, tak všichni vystnou ven na ten panelák a nový rok a teď se všichni hýbají a... Jo, a i teď, co se nemají rádi, zají hubičky. Rozumím, a teď ty rachetle a šampaňský a střídá se výkřík s výkřikem a je veselo a nový rok a kdo ví, jak to bude však, co? Uvidíme a daně, nedaně a tak to nějak zaplatíme. Jedni si říká, třeba už budeme vládnout. A druhý si říká, třeba ještě budeme vládnout. No, takový prostě ten mumraj. No a najednou hoří. Ve čtvrtém patře hoří. Hoří ve čtvrtém patře, tak co teď? volej mi hasiče, prosím tě, ti nepřijedou, ne, jak se to překrý ty balkony, tak se... Ale teď hoří, ale u sousedu, to by mohlo taky hořet u nás, že? Se podívejte na to Slovensko. Jo, ne? Teď se tady herci, režiséry smějou, jo. No a za nohy potáhnou do sklepa. No, nevadí, ne? O tom nežertujeme.
3: Se dělá rigol, proti požáru se dělá rigol.
0: No jo, nebudu se dělat kolem padaláku rigol. To takhle, to se dělá, ty se dělá rigol metaforicky tam jako.
3: Já nic. No, aby to nepřeskočilo.
0: No tak, no právě, aby to nepřeskočilo. No tak to si říkají ty sousedi taky. A teď ještě bydlím pod takový pán na mydle spaní pod tím balkonem. No teď tam šlejí plameny. Tak on samozřejmě pohotově hned prostě kýbl vody. A jebl tam na ten balkon. Teď se dívá, jestli přestává nebo nepřestává. Manželka se taky dívá. A ono to není celý. Padá ta voda a to byl impuls pro ty chlapy, pro ty hrdiny, které už taky trošku nebyly nejstřízlivější, bude Silvestr, že jo, to je jedno na čistý straně, seš možná i stejně, rozvíš, tak musíme zakročit a nebojte hasičům, ty stejně nepřijedou a my to prostě jak zahrině a jdeš jsou to hydrantu, rozvíš, a už berou tu hadici, zatím s plasklou, těch vlastně běží a jak jsou rozběhnutý, vyrazí ty dveře, protože váhat se nesmí, tam stojí pán v pyžamu, co je pánové, uhni! Blbec, hoří mu, bídou na tom nevím. Mělo jim trošku napadlý, že paní tam v ložnici, rozumíš, se na ně dívá, 62 roku, druhá, tady jedna byla, 62 roku, se dívá, oni proběhnou tou ložnici a do obyváku. Čiže, tady nehoří nikde! Blbe! Jsme v pátým patře! Teď se jim to zarazí, oni nemůžou ani tam, ani zpátky rozvíš. A jenom, že to začne stříkat, rozumíš? A s tou stříkající hadnicí nemůžeš ven, že to už nemůžeš ven. Tak musíš ven. Tak oni samozřejmě v obyváku, tak tam, jo. Ty sošky nějaký ten porcelán čínský, rozumíš, to tam lítá. Zavři to, ten neslyší to, protože ten splně svůj úkol, zachránil sousedy, zachránil celou štoť, těch uvení prostě. A teď jdou přes tu ložnici, tam ta paní, samozřejmě hned ručník, mýdlo, hned se sprchuje. Jo, děkuju, pánové. A samozřejmě se prostříkají, aby řekl, prostříkají se kuchyni. Prostříkají se přecí. Ty tam, kudáci dva prostě důchodci. Tak, rozumíš, a teď ještě, co, zatímco tohle se dělo, to mě říkala paní Vlčková, nějaký hrdina z protějšího domu se dopotácel, vypotácel se z balkonu na balkon do čtvrtého patra a udupal ten oheň, že hořel jeho noviny na balkon. Rozumíš? Mám vytopený byt, jenom ten jeden, ten pod ním a taky, rozumíš? A teď vytopený, a teď to on se vrát, a teď ten chlap byl hrdina, rozumíš, hrdina prostě, zase zpátky a tam v tom záhonu se svali prostě, ale že oni jsme vyčerpaný, ne? On byl ožralý. On se vzepěl jenom na tu záchranu a potom už zase se oddal. Kde jsou hrdinové? Kde jsou ty medaile? Kde jsou ty medaile? Jaromír Dejl zažil, on je pošťák. A tam byla taková v jejich vesnici, že je taková babička. Ona už má 86 roků, rozumíte? To už je ještě 14 kilometrů a už je to povolená rychlost na dálnici. Teda roku. 86 roků. Ona si to tak krásně, ta babička, užívala. Ona už si představovala, jestli přijdou ty vnoučata, jak přijde celá rodina, jak přijde celá vesnice, a někdo přijde z okresního města, a možná pan ministr Pilip. Ne, on je takové sympaťák. Ten by přišel, to by zase všichni se dívali na něho. Nikdo by se nedíval na mě, jak tam budu ležet a jak já vlastně tam budu ležet. Víš? A teď si nechala přitlout zrcadlo ke stropu, koupila si rakev pro sebe, rozumíš? A teď tu rakev dala na stůl a teď si vzala ty svadební šaty, které tak často se stávají šaty pohřebními. A oblíká si ty svadební šaty, rozumíš, Ivanko? Všechny tam musíme. A ona si to ale na rozdíl od mnohých zkoušel, rozumíš? A ona se nám nasoukala do té rakve a teď se dívala, jak bude vypadat s tím křížkem, jak se bude tvářit, a si zkoušela. Zkoušela si různé obličeje nahoru, rozumíš? A jak se to tak zkouší, tak najednou vrznou dveře. Listonoš. Jaroslav Dale. Prostě přichází. Ježišmarja, ona umřela, babička. Nikdo tady není, tak samozřejmě on byl pobožný, tak pěkně si klekl na kolena a začala se modlit. Babička se přes to zrcadlo dívá na to Jaroslávka. Teď si představ, jak se všichni budou modlit, i ten ministr Pilip takhle jak se budou tak pilně modlit a teď celá ta rodina, ty si to představuje. On se domodlil a jenom tak jako nábožně prostě sklesla ta hlava toho listonoše. A ona se zvedla, ty rakvi říká, Jarošku, ten důchod mě nechej na stole v kuchyni, ano. Teď si představte, představte se ten úprk toho listonoše, on proběhl zavřenýma dveřma, on pošlapal jedna kachna, husa takhle krk na krk, husy šlápl, teď přeskočil přes ten zavřený plot, rozumíš, teď prchá ještě šlápl na srnu. Ale když se dověděl, že babka si to jenom zkoušela, řekl si, já tu babu zabiju. A naštěstí to neudělal, protože nábožný, rozumíte? To někdy ty zásady jsou dobrý. Já bych ji taky nezabil. Taky zdravíme, možná už až tam. Babičko, dobrý, takhle se má žít. No a kdo by neznal tady Hrumburaka? Jiří Lábus. Když seš tady, udějme takový profil tvůj, co? Ano. Vysoká škola. No, tak my jsme to vlastně spolužáci.
4: My jsme spolužáci, jsme teda v jiném městě, jo. Ale v podstatě stejný v podstatě rok. Ale zajímavé bylo, tak mě bavila, dámu to už mě bavilo, že jo, to už celkem bylo dobrý. Ale tam jsme měli celou
0: řadu... Řekni, co si studoval, lidi to nemusí já studoval, vědět, když se na tebe podívají.
4: Já jsem herec.
0: No, herec.
4: Jsem český herec.
0: No jo, ale studoval jsi herectví.
4: Studoval jsem herectví, techniku jevišní řeči třeba, to nám vždycky říkali, i ve smrtelné křeči, držte se jevišní řeči. A my jsme se rozmluvali pomocí jazykolamu, já vám jeden ukážu, já hrozně budu prskat, tady přibyde pivo, to bude pivička hezká. Takže šla prokopka, prokopka, prokopka, prokopka, na prokopka, promokne, kde ta rakva, při potokem bytkom, kolo se potokem bytkom, tak pokud to bylo, nebo kdo to bylo, a to vrto, to je super, pět smeši se svetek, zažadalo se to, nebo nezažadalo se to, oblimu to nebylo, v lamě roje, rune, lomar, ale vladí mi dostavka, nebo krála, krála, 4 roky jsem osvědčil, 4 roky tohle.
0: Víte, 4 roky to cvičí a není mu rozumět. To není jazykolam, to je ucholam.
4: Ucholam, no? My jsme právě zkoušeli na Damu takovou, co my se rádi zkouškám, takovou aktovku pro dva herce. Já jsem hrál oběť a kolega hrál vraha, jo? A ta hra končila tím, že kolega ke mně přibíhá a škrtí mi, já řeknu, vražda, pomoc! Řeknu, vražda, že teďka bylo otevřené okno do Karlovy ulice z té zkušebny, kde jsme zkoušeli. A tak zkoušíme, a nejenom koukám, že dole se rojí lidi. Říkám, to radši necháme. Ovšem, já jsem netušil, že o 2 patra níž ve zbrojně probíhaly obhajoby diplomových prací. Jo, tam se posluchač potil a říkal, tak podle metody Stanislavského rozjel, vražda, vražda! Říká, prodíkám, říkala, prosím vás, pokračujte dál. Za chvilku, no tak podle metody jste... Vražda! Tak to prodíkám nevydržel, otevřel to v okna, říkal, prosím vás, na té ulici klid! A lidi říkali, to je u vás nahoře! Tak on se pokutelně vyděsil, říkám, vzal paní profesorku, která učila techniku jevišní řeči a chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až teda došli do 3. patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila a prodíkám urychleně říká, prosím vás, vy jste tady takhle křičeli, to jste křičeli vy tady? Já jsem říkal, no my jsme to zkoušeli. No to nevíte, že jsou dole obhajoby. Já jsem říkal, to jsem teda bohužel netušil. A paní profesorka se nesměle vyklonila za jeho zády a říká, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, no já. Ale Jiří, to bylo netechnicky. Musíte hezky klopit. Vražda! Vražda! No a já to byl ještě 3 roky potom, no. Takže... To jsou ty bifetový taky ty historky, taky se vypráví, že to někdo zažil a jak ten pán, že přišel do toho bifetu, objednal si, dal si 2 chlebíčky, dal si také na stůl.
0: To Francouz říkal bifet.
4: Tak si pán prostě bifet, objednal chlebíčky, dal si na stůl, no. Je to dobrý takový, no. A pak jde do prčic. A jde si pro pivo takhle, jo. Takhle se takhle přinese to pivo a teďka vidí, jak paní mu normálně takhle chlebíček schutí, takhle jí, tak on přijde a tak taky začne kousat do toho, že říká, chutná? Dobré. Jsou takový dobrý, jsou čerství, že? No moc dobrý, dneska jsou výborný teda. A ani nebyli drahý, paní by to, ale byli drahý, nebyli tak levný. Chutnává? Moc mi chutná. Paní dojedla, odešla, vzala tašku a odešla a pan ten chlebíčky měl na druhé straně té tašky. Za červené ale šel taky pryč. Ale já mám historku, která se opravdu stala mně, bylo to v Koruně. To už je dávno, co byl bifet Koruna, známý pražský bifet. A jednou taky, dával jsem si tam vepřok nedlo zelo, takhle jsem si ho přinesl k tomu stolku a teď se otáčím takhle pro pivo. A než jsem se otočil, vidím takového chlapa v huberťáku, takového typického somráka, že jo, jak najednou to maso takhle ven a strčí do kapsy. Já říkám, dovolte, říkám, sorry šéf, a prdne mi ho zpátky, no.
0: Tady na tomto místě chtěl navázat. Já teď vydávám, v televizi často se opakují ten Až přijde kouzelník. Jste byli mladí vlastně, i ty diváci tedy byli mladší. Jo. A tam se objevuje ta Jaruška Hanušová.
4: Jaruš Hanus.
0: To je kamarádka. Vy si lidi myslí totiž, že seš třeba její manžel tajný, nebo tak?
4: Že jsem tajný jako fízel, jo, nebo ne? Jo, takhle, že jsem její tajný vztah. Jo, ne, to je veřejný televizní vztah, to je taky veřejnoprávná televize, že jo, co to dělá ty kouzelníky. Jsme letili přátelé, kamarádi,
0: ano.
4: Tam byly i takové tendence, že se ptali lidi, jestli to není moje sestra dokonce, nebo nějaký hloupý nápad, že matka, to je nesmysl, že jo, ale... Je to teda moje...
0: Horší by bylo, kdyby jsem tady, jestli nejsi její tatínek, to vypadá.
4: A je to moje opravdu letitá, velice dobrá kamarádka, přítelkyně, nemůžu říct. A my se známe 26 let, my jsme ochotnicky spolu hráli divadlo, ona hrála třeba paní Dulskou, já hrál jeho syna tehdy, to už je těsně dávno, že jsem ještě mladý. No a vzpomínám si třeba, ona je ta paní, která má velký smysl pro humor, pro recesi, já tam vždycky sedíš o tom pořadu, taková jako sošná, taková vážná paní, něco tak procedí a lidi se zasmějou. No a ona, na ní se lepí neuvěřitelný příběh, tak třeba si vzpomínám jednou, tak to ona dostala k narozeninám, které mám v zimě. Speciálně takové digitální hodinky, které fungují jako budíček taky, jo. A tam, když se podíváte někdy špatně nebo nepozorně, tak když se takhle rozsvítí ten, tak se vám splete jednička se sedmičkou, jo. A ona byla takhle jednou sama takhle doma, to se stane takhle někdy, že jo. A tak manžel byl někde mimo Prahu, ona uložila své 3 děti, teďka spí v noci, že jo, to, a ne, se probere trošku, zamžůra, podívá se kolik je hodin, zmačkne to, a ono bylo 7:30 ráno, a ona myslela, že je 7:30. Říká, děti do školy! A nebohé 2 děti šly do školy, ano. Jarka namazala chleby a se vykračovali, ta starší vodila toho mladšího chlapečka, jo, to oni naše si mají školu za rohem, tam Praze na Palmovce, že jo. No tak se hezky vykračovali do školy ve 2 ráno, že jo, děti nebojí. A najednou proti ním 2 policajti. Kam pak děti? Do školy! Ty strnuli, že jo. No to, kde máte maminku? Tady! No prosím vás, tak kolik jeho děti? My jsme dneska zaspali, jdeme pozdě! Ty se vyděsili, ty se zbláznili, že jo, co se jako děje, tak... A kde máte maminku? Maminka je tady doma, tak pojďte se mnou. Ne, my musíme do školy. Říká střikárka bez prše, probíhá frotáž, to je hrozně procedura, že jo, si představte, že strašná procedura, že jo, najednou zvonek, Jarka, co se, kdo to sem leze takhle po ránu, že jo, teď otevře a teď se zděsí. Policajti a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, 8:00, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je? No říkám, 8:00, co se děje? Maminko, podívejte se pořádně, kolik je hodin. Jarka šla, podívala se na budíček, který mají na kredenci, tam bylo 2:10. Já jsem kráva, ježišmarja. No co vám budu říkat, policajti pozvala do bytu, poděkovala jim, dala jim kávu, dala jim nějaký zákuse. Děti uložila ke spánku, pak policajti asi po hodině odešli, Jarka se šla taky lehnout a probudila se druhý den po 10 dopoledne. Takže Jaruš, no, to je prostě... Ona je teda báječná kuchařka, jenom se dověděla takový speciální recept, že se dělá domácí džus, že se koupí nějaký, já nevím, citron, pomeranče, cukr, voda a taky kyselá citronová. A poslala takovou tu asi 12. hoždičku nebo 10. v té době koupit kyselou citronovou do drogerie, kterou mají zároveň. Tak má tam šla a přišla a říká, dobrý den, prosím, kyselou sírovou. Ta prodavačka říká, a na co pak to chceš, holčičko? Ale maminka nám z toho bude dělat džus.
0: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli, a sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinézách a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho Pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání, a nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili, ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře, ještě je zařval a teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Turisty seděli po sobě, teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Hergo, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat. Také chci vám představit své hosty, i když vím, že to nemusím. A to je můj kolega drahý, autor, herec, skečař, bruslař, fotbalista, sportovně založený umělec, muzikant, textař, Karel Šíp. A to jsem ještě všecko nevyjmenoval, že? Určitě ne.
5: Našlo by se ještě něco.
0: Manžel.
5: A to není povolání.
6: To je úděl.
0: Poslání. Poslání. Tady po mé pravici. Po mé pravici, jak bych řekl, železná lady naší scény. Tačerova humor. Ale hlavně miláček národa, miláček můj. A tvůj. A nás všech. Jiřinka, naše Jiřinka Bohdalová.
7: No,
0: tak něco o těch cestách,
7: no, já se ještě poslouchat to, něco. No, samozřejmě, takovou tu poslední historku, protože to nazbíráme vždycky tou cestou nějaký historky a tohle se stala v Thajsku a mi se líbí. Tam člověk chce zkusit i thajskou masáž. Nepředstavujte si po tím nic, ne, to je. To bylo na trávníku, v plavkách, člověk ležel jaksi na břiše a oni to opravdu umějí, to není žádná tlaková masáž a tak člověka skoro uspí. A takhle ležela Helena Vondráčková a šel Karel Wagner A já už nevím, jestli to byli kamarádi, nebo to říkali, hele, zkusí namasírovat, kdyby to šlo, jako, jestli by to šlo, že by, jestli by rozpoznala ty ruce. No tak on tu tajku, jako na ní udělal. Takhle ta si pravděpodobně myslel.

0: Ona to byla Němka. Ten Wagner byl úplně vyřízený. Něco začal blábolit, zved se a za ním stál obrovitej člověk, který konsternovaně řekl: Ich bin Ihre Mann. A ten Karel, jak byl zničený z toho, tak povídá Charles Wagner aus Čechoslovakaj. A ten řekl: Na und? A ten už neřekl nic a odešel. Načež ráno při snídani šel Karel a my jsme skutečně mu věřili, že si ji splet. Protože ona, když vešla, tak vypadala jak ta Helena Vondráčková a tenkrát měla úplně stejný plavky. Takže jakmile ten Karel přišel, tak ten obr už se na něj zase začal tvářit a když se otočil, tak ta paní na něj dělala. Takže mu se to asi líbilo.
1: Mluvíme o tom cestování. My jsme jednou hráli taky na Novém Zélandě ve Wellingtonu a tam se letí letadlem a byli jste na Novém
0: Zélandě? Tam jsme byli,
2: jo? Právě. No, tak, ve Wellingtonu víš, jsme byli dokonce.
1: No, no tak vidíš, tak víš, o čem mluvím, pán, když člověk přilítá k tomu Zélandu, tak tam letuška začne chodit s takovým přístrojem, jako by byl na hmyz, a ten tím přístrojem ona tak projíždí prostě a ovane vždycky každého z těch cestovatelů i jeho zavazadlo asi, abychom tam nepřivezli nějaké parazity, nebo tak.
0: Myslím, abyste tam nesmrděli.
1: Abychom, abyste, jako by chlapi, myslíš. A teď ona tak jde tou uličkou a já jsem seděl u uličky, tak mě to tak napadlo, tak jsem se již těšil, co se stane a teď tam mě tak ofoukla, já jsem udělal. Tady jsem do té uličky. Ona pochopila, že zachránila Zéland od jednoho komára. Jinak Zéland je krásná země, že tam nejsou jedovatí hadi třeba, že jo?
0: Na je tam Zélandě. Strašný vítr.
1: Vítr, ale třeba, a zase se tam ale na druhé straně nekrade. Tam je jenom ti odvané vítr peněženku.
0: Jo, jo. To říkají oni, jo.
1: Jo, jo.
2: Na Zélandě se nekrade, ale za to...
0: Tady jo.
2: To jo. Na Zélandě ne, no tady se, já nevím, jako každý s tím má nějaký zkušenosti, ne?
1: No. Jo, jakože se tady krade, všude se krade, v Itálii se krade, v Rakousku se krade, všude, proč by se nekradlo? Tady, to by bylo dost blbý, to bychom se těžko vraceli do Evropy, kdyby se tady nekradlo.
2: Ať se krade, ale proč nám se něco krade, rozumíš? Jako, já se s tím setkávám, nevím, asi mám nějaký pech nebo něco. Poslední dobou se mě zrovna stala taková věc, doteďka jsem si to sám nedokázal vysvětlit, že dřív jsem se s tím tak často nepotkával, jo, že... jsem, já nevím, zaparkoval auto, normálně ano, asi v 6 hodin večer, jako před barákem, a přišel jsem k autu, jako lidi chodili po ulici, normálně, to nebyla noc, a přišel jsem a měl jsem rozbitý okno, a tak jsem si říkal, proč mám rozbitý okno? A tak jako jsem si sedl do toho auta, řekl jsem si nějaký vandal, a já jsem si nechal kufírek svůj kožený ležet na předním sedadle, a ten byl pryč. A já jsem pochopil, že šel nějaký, opravdu viděl kufírek, myslel si, bůh ví, co v něm není, peníze nebo nevím co, tak rozflákal něčím šutrem to okno, vzal si kufírek a zmizel, a nikde nikdo už nebyl. Já jsem si říkal, no tak to je smůle, jenže já mám jako podzemní garáže jsou, tak jsem si říkal, tak odvezu, nenechám auto s rozbitým oknem. Tak jsem, a proto to říkám, to auto jsem jako odvez normálně do garáže, že pak to teprve druhý den nechám zasklít a tak dále. A co se ale nestalo? Já jdu zpátky tou ulicí, docela rušnou, pražskou, jdu domů z té garáže a první chlap, kterého já potkám, nes můj kufr. A já jsem si říkal, no je to možný? Tak co teď, co bys dělal?
1: Horší by bylo, kdyby jí neslo 10 tvoje kufr.
2: Normálně šel v klidu, ne, že by utíkal, jak si představuju já, zloděje, maskovaný, nic, smál se tak vesele a nesmál. Řekl jsem, je opravdu můj, tak ještě jsem ze zadu se k němu tak jako přitočil, jako nenápadně. Šel jsem, řekl jsem, že to je jasně můj kufr, takový kožený kufír. Jsem si říkal, no tak co, nebudu mu něco říkat, rovnou mu ho ukradnu, jako. tak jsem mu ho vyrval ze zadu ten kufr, až jsem zakřičel, dej mi můj kufr. To je můj kufr, takhle hystericky.
0: Neřekl jsi ty zloděj.
2: Ne, neřekl jsem, to je můj kufr. Já. A on se, neprál se mnou nic, tak se jako usmíval a říká, to ně

0: Váš kufr, to můj kufr. Tak jsem pochopil, jakože to není tuzemec, jako, tak, a šel si, jakože si ho veme zpátky, ten kufr. A jsem řekl, nět, už jsem začal křičet. Nět, a pomoc, a to už jsem
1: tuzemci,
0: jako,
1: pomoc,
0: jako, jsem se bál. A přišli nějaký kluci, říkali, co se ty mě poznal, co se vám stalo, potřebujete pomoc. Já jsem říkal, ne, on mě ukradl můj kufr a teď jsme se začali. Oni říkali, to byste měl zavolat policii. Já jsem říkal, proč já mám svůj kufr? Ten kufr byl prázdný, jo, ale jsem tam neměl nic jako jenom nějaký papíry a takový diáře a tyhle ty věci. On se někde vyhodil, říkal si, nejcennější je ten kufr, ten si odnášel, jo. Oni říkali, to byste měl ohlásit policii. Já jsem říkal, proč? No to se má. Tak já měl u sebe mobil. Ne v tom kufru, jako v kafce jsem měl mobil, tak jsem opravdu zavolal 158. Musím říct teda, to funguje, tam byly během 5 minut asi 4 policejní auta. Kvůli mýmu kufru. Jo? Stáhli z celý Prahy. Jo? Teďka, co se stalo a to, tak jako, já jsem říkal, ukradl mě kufr, rozbil mě v okno, teď jim to celý říkám, tak oni ho hned zajistili, jo? Byl to bulharský státní občan, jo? Odvezli ho jedním tím autem, zima byla, já jsem říkal, tak jo, děkuji vám, pánové, tak nashledanou. Oni říkali, jaký nashledanou? To se musí vyšetřit. Já jsem říkal, co chcete vyšetřovat? Já jsem vám dal zloděje, tak co chcete? No, kde máte to auto? No, v garáži. No, musíme se mít otisky. Já jsem říkal, proč otisky? Teď to je snad jasný vyřešení. A ona vám ta policejní mašinerie, oni na to nejsou zvyklí. Že vy si chytnete svýho zloděje. Oni to i tak musí, to jsou předpisy, oni to musí vyšetřovat. Šli opravdu k autu, teďka tou technikou snímali ty otisky a to. Já jsem říkal, máte otisky, máte, děkuju, nashledanou. Oni říkali, ne nashledanou, musíme zavolat psa. A já jsem říkal, na co psa? No, aby chytil stopu. Já jsem říkal, když jste ho odvezli, no tak to má běžet za tím vaším autem, ten pes, jako. No ne, tak jako, to oni se zarazili, že to je pravda. Tak říkali, když jste říkali, že jste tam měl nějaký věci. Já jsem říkal, jo, ale bezcenný věci. My říkali, ten pes, jo, ten to jako vystopuje, jakože ten chytí, a ty věci, že se najdou. Zavolali opravdu další auto, tam už jsem viděl toho psa v tom kufru, připravený, ale napřed vylez ten psovod, jo. Říkal, co se jako stalo, oni mu to řekli, jo. A on říkal, na to já psa nepustím. A to už mě zase bylo líto, jako jo. Já jsem říkal, a proč toho šupáka nepustíte, ať trošku moje diáře. A on říkal,
1: jak pořád ukazuješ psa. Víš, ono taky. Ale hezký ukaz.
0: A psovod říkal, že na takovouhle blbost jako psa nepustí. Já jsem říkal, když jste říkali, že chytí stopu, jo? A on říkal, že je zima, že by chytil rýmu a já nevím. A fakt byla zima šílená, jo? A já jsem říkal, děkuji vám, pánové, tak jako psa nemusíte, já ty papíry na nic nepotřebuju. Nashledanou. Oni říkali, jak nashledanou? Teď to teprve musíme sepsat všecko. Protokol. Jako co se stalo a tak, já jsem říkal, dobře, tak jsem s ním musel jít na policii a tam, teďka už to jako, já jsem tam nikdy dlouho nebyl, jo. A už to tak, oni mě tam přivedli a tam byla jedna pracovnice té policie, co držela službu, jo. Tak jsme tam přišli a ona seděla zády a vůbec ani si nevšimla, že jsme přišli, ona hrála mariáš s počítačem. Já ho taky někdy hraju s počítačem, jo, takže vím,
1: počkej,
0: co to
1: ty
0: je.
1: Máš tolik počítačů? Zhraj ve čtyře, ne?
0: Čtyři počítače.
1: Tři počítače a šlípku.
0: Počítačová hra, mariáš, a seděla a hrála a tak oni přišli, jako já jsem říkal, já spěchám, potřebuji ten protokol, a ona říkala, moment, jde mi karta, říkala, jo. Tak fakticky jsme... Jsem musel počkat, až ona to dohrála prostě 7 nakonec a teďka co, ta rutina běžná, tak jako to začala sepisovat a teďka co se stalo, tak já to nahlašuju všechno, jak se to stalo, ten kufr a to. A do toho všeho mě zazvonil mobil v kapse, já jsem ho zapomněl vypnout, jdu na policii, tak jako, tak já jsem nevěděl co, tak jako, tak jsem zvednul mobil. Nazdar, tady je Karel Gott. Teďka zase nemůžete mu říkat, že sedíte na policii, že se to nehodí s ním mluvit, tak jako jsem jenom ukázal jako moment. Jako... A to bylo v době, víte, kdy bylo ještě před prezidentskýma volbama. Jo? A ten Karel mě říká, a to oni samozřejmě na té policii neslyšeli, co on mě říká. Jo? Jsem mlčel a on říká, prosím tě, taková věc, volali mě z Lidových novin.
1: Volali mě z Lidových novin.
0: že tak jako dělali průzkum mezi lidma, teďka když budou ty volby prezidentský, koho by si tak ty lidi představovali, aby jako kandidáty na ten prezidentský úřad, a ty lidi říkají různý jména a mimo jiné, říká Karel, taky některý navrhovali mě. A z těch Lidových novin chtěl, abych já se k tomu nějak vyjádřil a já bych chtěl nějak jako vtipně, no jak jinak. Prosím tě, co tak jako vtipnýho, já bych na tohleto... A já, oni to samozřejmě neslyšeli. A do toho já, abych to rychle vyřídil, tak jsem řekl tuhle tu větu. Jsem říkal, no to bych napřed musel vědět, jestli chceš být tím prezidentem nebo ne. Ty úplně měla baget, ta písařka Bagdaj, vypadla bageta z ruky, koukala. Teďka na nějaký strážmistr přišel a začal říkat, jako máme tam dole nějaký ovoce, ale jo, oni...
1: Komputer budeš.
0: Oni, to mně došlo, že oni si asi opravdu mysleli, že se mnou Václav Havel konzultuje, jestli to má vzít nebo ne, jo? Tak jsem říkal, nebudu to jako rozpitvávat, tak jako jsem říkal, jo, pak si ještě zavoláme, tak jako jsem zacvakával mobil, písařka ještě, pozdravujte Dášu. No ale bych jako ten případ si opravdu uzavřel a musím říct, jak to celý jako dopadlo. Toho Bulhara zavřeli, já jsem od něj dostal dopis z ruzínské věznice, kde se mě omlouvá, co mě všecko způsobil, jakou škodu a že případnou finanční škodu, že se mnou vyrovná. Jo? Tak já jsem teďka morálně to vzal, tak jsem mu odepsal, že teda od něj žádný finanční vyrovnání nechci, že mě stačí jeho slib, že už nic takového nikdy, zvlášť na našem území, jo? Neudělám. Ale než jsem ten dopis stačil odepsat, přišel jsem domů a doma jsem měl opřílku od soudu, že tolikátýho a tolikátýho, někdy koncem února to mělo, se koná soud s tímhletím jaksi bulharským občanem. A tak jsem si říkal, no tak to už mu ten dopis psát nebudu, vyříkám si to s ním u toho soudu, když už se tam potkáme. Jo? Takže jsem dopis zahodil a 3 dny na to mně přišla nová opřílka od soudu, že soud byl zrušen, protože Bulhar byl amnestován prezidentem republiky. Takhle to dopadlo.
1: Tak přátelé, já bych si dovolil tady tímto ukončit dnešní 6. Bulkoviny. Moc vás zdravím, pište.
2: Napište nám dopisy.
1: Napište nám, samozřejmě na těch dopisech je krásné to, že ty lidé je píšou, opravdu.

0: Dnes máme tedy opět hodinu literatury. No, jsem opravdu zvědavá, jestli jste se připravili lépe než posledně. To platí pro tebe, Zajíčku. Nezapomeňte, že je vaší povinností, abyste jednou vyrostli v muže. V opravdové muže. A co vám tomu dopomůže lépe, než předmět, který vás učím. Literatura. Jenomže vy se neučíte. To já ve vašich letech jsem se učila. Já četla celé dny a celé noci, až jsem si zkazila zrak i sluch. Ale vyrostla jsem v opravdového muže. Ale vy nevyrostete. Ano, Zajíčku, ty taky nevyrosteš. Snažíš se teď na mě koukat neohroženě, ale já dobře vím, že jsi zelenáč. Pojď k tabuli, pojď. Měli jste od minulého týdne za úkol pročíst a prostudovat 10 románů knižnice Rodokaps. A to od 130. do 140. čísla. Připravoval se, Zajíčku.
1: Prosím, ano, prosím, ale...
0: Nesvítila nám elektrika, že ano?
1: No.
0: To na mě taky neplatí. Pobožnému střelci také nesvítila elektrika a četl. U táborového ohně četl. Při svitu hvězd nad prérií četl. Zajíčku.
1: Prosím.
0: I k svému orlímu zraku.
1: Ale já jsem to, prosím, též četl.
0: No tak uvidíme, uvidíme, prosím. Řekni nám tedy, z kterého ranče byli proslulí létající kaubojové, popsaní tak plasticky spisovatelem Rochesterem.
1: Létající kaubojové, to byl, prosím, ranč dvojité fň.
0: Cože?
1: Ne, o, v kroužku.
0: O, v kroužku. Za ranč o, v kroužku jezdil slavný pistolník Fred Nevada, který si nakonec vzal rančarovu dceru, kterou z Eleny...
2: Černovlasou Marie.
0: Plavovlasou Bessie, hlupáku. Tak, prosím. A jak poznáváme šerifa?
1: Podle hvězdy na prsou.
0: Ptám se vás a žádám poctivou odpověď, muži. Tak to říkal křížový Pete a já to říkám taky. Šerify poznáváme, když...
1: Když
0: no,
1: se...
0: Když po přestřelce vstoupí do nálevny a praví. Dejte sem tu bouchačku, cizinče. A muži kolem mu řeknou. O co řeknou muži kolem?
1: Dobrý večer, šerife.
0: Muži kolem řeknou. Štěkáte na nepravý strom, šerife. Zastrčte svoje železo. Byl to poctivý boj.
1: Ano, byl to poctivý boj.
0: Ale je to slabé, Zajíčku. To opravdu nevím, jestli takhle vyrosteš bez 100% muže. Širokých ramen. Útlého pasu. Tak mi ještě pověz, Zajíčku. Zelený! Co to máš pod lavicí, zelený?
3: Nic.
0: Chyť se rukama oblohy, skunku. Ukaž. Cože? Ty mi čteš pod lavicí šik tance ničemu. A napíšeš 100krát. Nemám číst při hodině literatury šik tance verše a dáš to doma podepsat šerifovi. Otci. Zelený, nestydíš se? Co je to rodeo, to do dneška nevíš, viď?
3: Já už to víckrát neudělám. A já jsem se, prosím, učil. Hlejte, jejich rty splynuli ve žhavém polípku v číslech 130 až 149krát a jednou dokonce splynuli ve vroucím žhavém polípku.
0: To jsi si přečetl jenom konce, zelený.
3: Ne, začátky taky, prosím, začátky. Taky jsem, hlejte. Je jediná ulice dobytkářského městečka se topila v prachu.
0: A co dělalo slunce, zelený?
3: Slunce sálalo, až se hory zelenaly.
0: No dobře. Dobře, hombře! Hombre! Tak to napíšeš jenom 50krát. Váš úsměv se mi zatraceně nelíbí. Kdo to říká, Zajíčku? Zelenu!
3: To říkal jim.
1: Jack.
0: Houbeles! To říkal slavný pistolník Toronto! A hrabal se přitom oběma rukama kde? Ve vlasech! Váno, ve vlasech! Tak vy takhle na mě ničemové! Já na vás jako starý rančer na svoji jedinou dceru! A vy na mě jako úskoční mesticovi? Za trest tady budete po škole a budete si číst román Konec Patrika O'Sullivana. Ale nejenom konec, všechno příště budu zkoušet. Sednout. Odcházím a neradím nikomu, aby mě sledoval. Můj ukazovák na spoušti je zatra lechtivý. Tak to říkal hrdiný vlk Larsen, milí žáci.
1: Ach jo.
4: Ach jo. To je otrava. Hele, pojď se mnou do městský lidový knihovny, já tam mám známýho knihovníka. A on mi slíbil, že mi dneska půjčí Vodirázka, starý pověstí český.
0: Pojď!
5: Tady jízdenka.
6: Jízdenko.
5: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás, kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
6: Cože?
5: Lužec pod Smrkem.
6: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
5: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
6: A to je někde v horách, že jo?
5: Ano, v Jizerský.
6: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
5: Soudru, kdybyste byl tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
6: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit, tak jak se to říká, Lužánky?
5: Ne, Lužec.
6: Jo, Lužec.
5: Pod Smrkem.
6: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec pod Smrkem.
5: No.
6: Helejte, víte, že to tu není?
5: No musí to být Lužec pod Smrkem.
6: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Liberdy? Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
5: Soudru, já pospíchám, podívejte
6: no,
5: se ještě jednou.
6: No teď se dívám, koukejte, Amalí,
5: Lužec,
6: Bavorov, Bíňa, ne. Chcete boč?
5: Ne, proč?
6: Co?
5: Proč boč?
6: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B, Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoliv, nechcete brloh?
5: Ne, nechci brloh.
6: Jeďte do brlohu.
5: A proč?
6: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
5: Tak?
6: No jo.
5: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
6: Jo, v odušičách na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
5: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se prosím na Lužec pod Smrkem. No, Lužec?
6: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
5: Teď v zimě?
6: Ano, já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
5: No,
6: jo.
5: Ale ne.
6: Co?
5: Jo, tak počkejte, se Lužec pod Smrkem.
6: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom brlou.
5: No, tak dál, Lužec.
6: Tak dál, hejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
5: Soudru, já pospíchám, Lužec hledejte.
6: Herko, tak neprejte mě pořád, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? Abovce a Malín, až.
5: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
6: L?
5: No,
6: Herko,
5: L.
6: To bych
5: Lužec, L, Lužec.
6: Jo.
5: No tak hledejte L.
6: L, to je po ST, víte?
5: Ne, co pak neumíte abecedu?
6: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11 letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
5: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K
6: a jo, sakra,
5: L. No.
6: Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
5: No to já nevím.
6: Jo tak, mě spletla postel.
5: Jako?
6: No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Tak a, tak helejte, K, kobyla, helejte, i do kobyly jezdíme, to se divím.
5: No a
6: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
5: Lužecci!
6: Do kláštera, nechcete je?
5: A co pak jsem Ofélie, hledejte Lužec.
6: Lužec, la, le, li, lu, Lužec!
5: Lužec!
6: Tady to je. Lužec.
5: No výborně.
6: Lužec nad Vltavou.
5: Ne, pod Smrkem.
6: Sakra, vy jste nějaký absolutní.
5: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a ne nad Vltavou.
6: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
5: No tak, ale Lujte, pod Smrkem.
6: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
5: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
6: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
5: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
6: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
5: Co je to?
6: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
5: Nemůžeme ještě v tomhle hledat spěchat.
6: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
5: Já nejdu nikam.
6: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
5: Pod Smrkem.
6: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
5: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
6: Holko člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No vidíte, 22.10.
5: No tak
6: to máte čas.
5: No tak mohu jít.
6: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
5: Tak děkuji vám.
6: Prosím, naschledanou. Halo, halo, počkat, co to nesete?
5: To je židle.
6: No to vidím, tak to pr, zpátky.
5: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
6: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagon.
5: No jak to, na židli?
6: No samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
5: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
6: Jo, v novostavbě, víte.
5: Vy mě znáte?
6: Ne.
5: Tak jak to víte?
6: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
5: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu ji k ní do Lužce pod Smrkem.
6: A vlakem?
5: No přece nepůjdu pěšky.
6: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
5: Soudru, já opravdu pospíkám. Pusťte mě tam ze židlí.
6: Nepak, to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
5: Ale tam už jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
6: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
5: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
6: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
5: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
6: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
5: Teď je 10.
6: Ježišmarja, už 10?
5: Ano.
6: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
5: Ale prosím.
6: Budete tak láskat.
5: Ježišmarja!
6: Co se vám stalo?
5: Ale židle byla nová.
6: Co, nová židle?
5: Jo.
6: Sakra, a já nerozum asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle, no vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhletím můžete klidně do vlaku.
5: Děkuji vám.
6: Šťastnou cestu.
5: Děkuji, děkuji.
7: Matka a čas. Čas hrál v naší rodině vždycky důležitou roli. Otec byl zvyklý chodit vždy přesně a matka zas ráda věděla, o kolik se spozdila. Podle toho upravovali oba také hodiny. Otec je nařizoval vždy přesně a matka je dávala napřed. Každý z nich dbal toho, aby se to ten druhý nedozvěděl. Zbytek rodiny neustále postával před hodinami a počítal skutečný čas. Protože se hodiny sem a tam ještě předcházely, stávalo se, že šli třeba o 50 minut napřed. To znamenalo, že v době, kdy měl každý občan na svých hodinkách 8, bylo u nás za 10 minut 9. Někdy otec posunul hodiny opět na správný čas. V ten den jsme pak všichni přišli o 50 minut později. Nejhorší však bylo, když jsme měli někam jet. Proto jsme se snažili nikam nejezdit, ale v dobách dovolených nebylo obvykle vyhnutí. Hlavně otec, který se vždycky celý rok z dovolené zotavoval, býval už několik dní před odjezdem nervózní. Proto také sdělil matce hodinu odjezdu tak, aby to bylo ještě hodinu před skutečným odjezdem. Jenže časem si na to matka zvykla a už s tím předem počítala. A když nervózní otec pobíhal po bytě mezi kufry a tvrdil, že nám vlak ujede, ptala se ho matka s úsměvem. V kolik hodin to jede doopravdy? Nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by se těsně před odjezdem na nádraží choval tak, jako naše matka. V okamžiku, kdy už jsme měli odejít, stávala nad otevřenými kufry, v níž pořád ještě něco chybělo. Ještě tu něco chybí, říkala a chodila sem a tam. Mou povinností bylo obvykle psát dlouhé, podrobné seznamy věcí, které se pak lepily do kufru a od níž si matka brala k sobě vždy po jedné kopii, druhá zůstávala doma. Matka brala vždy jednu věc po druhé a říkala, piš, jedny ponožky krátké, pánské, jeden svetr vlněný, 6 past zubních. Někdy na poslední chvíli rozhodla, že na některý svetr vyšije hezký monogram. A když jsme jeden přes druhého hlasitě protestovali, tvrdila, že je to naprosto nutné, abychom si prádlo nepopletli mezi sebou či s někým cizím. Otec obvykle prohlásil, že si raději prádlo splete, než aby nám ujel vlak. Jindy se stalo, že matka hledala nějakou ponožku jen proto, že už byla napsána v seznamu, který tak obsahoval vážný nedostatek. Chtěl jsem vzhledem k časové situaci škrtnout jeden pár ponožek bavlněných pánských, ale matka o tom nechtěla ani slyšet a jen opakovala, neznervozňujte mě a jděte raději hledat. V takových chvílích už otec obvykle přiznal skutečnou hodinu odjezdu, která se však už sotva dala stihnout. Je nejvyšší čas k odjezdu, řekl. Dobře, řekla matka, ale kde je jeden pláž bílý dámský koupací? Pak volal otec taxíka. Když muž zazvonila, vešel, zeptal se, který kufr může snést do vozu. Prosím, ptala se matka. Muž se tedy zeptal znovu. A matka mu místo odpovědi položila jinou otázku. Zeptala se ho, zda někde nevidí jednu sukni červenou sportovní. Taxikář se dal ochotně do hledání a když sukni našel, byl matkou pochválen. A když našel dokonce i hru Člověče nezlob se v krabici kompletní a jedny trenýrky chlapecké, považovala ho matka zcela za svého člověka. Nakonec, když už bylo všechno zbaleno, musel někdo z nás otevřít některý kufr, protože matka vyběhla z koupelny a chtěla, abychom přibalili hřeben nebo kartáč. A někdy se ukázalo, že jsme si zabalili i pláště proti dešti a museli jsme hledat v dlouhých seznamech, abychom zjistili, kde co je. Zvláštní bylo, že ať jsme hledali cokoliv, vždycky se nakonec ukázalo, že věc je uložena až docela na dně kufru, zcela ve spod, a museli jsme tedy nejprve vyndat na stůl všechny věci, které jsme nepotřebovali, abychom se k věci, kterou jsme omylem zabalili, dostali. A pak si šel taxikář ještě umýt ruce a ukázalo se, že se nemá do čeho utřít, protože ručník je už taky zabalený. Ale už byl opravdu nejvyšší čas. A tak si taxikář na ruce foukal, když jsme běželi po schodech k vozu. Vždycky, když jsme běželi po schodech, tvrdil otec, že by bylo nejlépe, kdybychom už nikdy nikam nejeli, protože on na to nervově jen doplácí. Pak jsme se hnali městem a lidé uskakovali, když viděli, že řidič troubí, a sotva jsme přijeli k nádraží, už jsme se hnali na nástupiště. Cestu jsme mývali vždycky už volnou. Obvykle nám pomáhal i výpravčí a muži v modrém, kteří vždycky matku hned poslechnou. Vlak se už buď rozjížděl, nebo se k tomu právě chystal, a tak jsme obvykle házeli kufry do vagónu oknem. Samozřejmě, že všichni ti cestující, kteří přišli včas, nás sledovali ze svých oken a někteří z nich uzavírali sásky. Kolik členů rodiny zůstane na peróně a kolik nás stačí naskákat dovnitř. Matka se nakonec obvykle vyklonila z okna a ptala se, máme všecko? Jednou se jeden velký kufr otevřel a bratr Michal háze jeho dovnitř, matce odpověděl. Jeden kufr hnědý, otevřený a jedna hromada prádla pánská letní.
5: Patří říct, že my jsme se bavili těsně před tím čtením s Ivanem o tom, že ta rodina vlastně měla charakter státu, takovýho neuspořádanýho tím, jak nás bylo hodně a jak živelně jsme se pohybovali v té zvláštní totalitě, ale měl ten stát jeden velký půvab, on byl jaksi vnitřně demokratický. My jsme vlastně vyrůstali všichni v tom, že mít jiný názor neznamená zločin, protože to bychom se jaksi vytloukli a vybili už v dětství. Ostatně, myslím si, že ten dar jsme mohli dostat díky tomu, že naši rodiče dokázali porazit i zvláštní jaksi představu, že spolu mají být ty lidi, co si rozumějí a co se k sobě hodějí. Naši rodiče dokázali, že spolu můžou být krásně i lidi, co se k sobě vůbec nehodějí a občas si výrazně nerozumějí. Mají-li vyšší cíle, anebo donutí-li je doba k tomu, že si takovou drobnost, jestli uvažovat o tom, jestli se k sobě hodějí nebo nehodějí, nemůžou dovolit. Takže díky tomu si myslím, že jsme dostali kapitál, jehož hodnota je trvalá bez ohledu na politický systémy.
8: Nechcete, kolegyně, mentolový bombonek?
0: Je, to já ráda.
8: Z krabičky, tak no. Si nastavte, já vám no. Nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ono je to silný. No, haminky.
0: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
8: Já, skotský jo. Předky, jak vás to napadlo, prosím no. Vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
0: Polena, co?
8: No, až do Bůh ví kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
0: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
8: Jo.
0: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
8: Prosím vás, ano. Dejte pokoj.
0: No dejte pokoj. No, jako byste neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
8: Prosím vás, to je zajímavý.
0: Takhle se otočil.
8: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte.
0: No na co no, by ne, říkal jistě, Bohdal, když za ním stál
8: Bohdal. Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
0: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
8: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám. Jo, víte? To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Jo. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě...
0: Rozťáku! Když... Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
8: Že bych se mejlil?
0: No jistě.
8: Kdy jste se narodila podle vás?
0: co je vám potom?
8: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než no. jste, totiž já chci říct naopak, že jste tak, mladší, než vypadá.
0: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velký.
8: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
0: Proč?
8: Budete mít hosty, hostů bude nevolno.
0: Z čeho? Z toho dortu?
8: Ne, z toho horka, z těch svíček.
0: No teda. Jak? Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamoval.
8: No, ale právě kdy. No.
0: Co kdy?
8: No, kdy a kde ale jsme se seznámili.
0: Ale to je právě to, co já nevím.
8: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
0: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
8: Nebo tu kubku jetele, ano, jistě. No. A teď je to jedno, prosím
0: ale
8: vás, jednou
0: jedno,
8: se známe.
0: Ale není to jedno, mě to mrzí.
8: Jednou se známe a hotovo.
0: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
8: Těžko, víte, bo já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
0: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
8: Jak zkusit?
0: No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo?
8: Tady.
0: A vy mě najednou uvidíte,
8: no
0: nebo
8: jo,
0: vy mě
8: jo.
0: uvidíte, no to je a oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo, já už se jako procházím, jo?
8: A není to blbý?
0: Ale blbý. Já už se jako procházím.
8: Halo, pane. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
8: Promiňte, že vás oslovuju,
0: ano.
8: Paní, ale já vás neznám vůbec. A právě jste. Vás oslovuju, ačkoliv vás neznám, a vy mě taky neznáte.
0: Já vás taky neznám.
8: My se prostě neznáme.
0: Ne, my se neznáme.
8: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
0: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
8: Švagr.
0: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
8: No jo. Tak. No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
0: Jste pravděpodobně štverák, víte?
8: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka,
0: ano,
8: madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Takže všem, už se známe.
0: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
8: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
0: Vy jste ho neřekl.
8: Pardon, já jsem ho neřekl.
0: Ano, prosím.
8: Já se jmenuji Dvořák.
0: Ano, Bohdalová.
8: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
0: No jistě.
8: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
0: Třeba mě znáte z biografu.
8: To je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
0: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
8: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím z kterého teďko.
0: No to je jedno.
8: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
0: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
8: Často, ano, já jako ano. Když vás slyším, já... denně mám pocit.
0: No jistě.
8: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: Ukončete výstup a nástup,
8: dveře. Ne, tak
0: no, prosím
8: ne,
0: vás, ale opravdu to.
8: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete,
0: já
8: si to napíšu a zeptám se někoho,
0: se
8: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
0: Vy jste Novák, víte, nebo Hora.
8: Dvořák.
0: Dvořák.
8: Já vám dám navštívení.
0: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
8: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, víte?
0: Jo.
8: Moje babička byla rozená black and whiteová.
0: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
8: No, tak ho uvedem.
0: No, prosím.
8: Děkuji. Jo, tak. Anglické diskotékové zpěvačky Duo Lips.
7: Vojenský sluha hejtmana Filvirta, Svoboda, dostal za rozkaz vyvést jezevčíka Čóra, aby to neudělal na koberec, jak se říká, projít se s ním, aby okusil Čór čistě psích požitků, a pak přivést ho v bázni boží domů. To byl rozkaz. Svoboda byl poctivý voják. Vyvedl psa před dům, až týž vyplnil naděje, které pan hejtman vkládal do jeho inteligence, a odběhl pak za nejbližším psem, tedy pes, nikoli Svoboda. Svoboda, jako pravý voják, který si je vědom všech nařízení představených, popustil uzdu psí vášní. Čór hravě za pohoršení jedné trafikantky svedl jejího miláčka na scestí, ačkoliv byl úplně duševně příčetný, a odběhl za jiným chlupatým tvorem, který ho lákal svůdně u lucerny. Svoboda, upamatovav se na vojenskou přísahu o disciplíně, dovolil Čórovi, aby pokračoval v orgiích. Ten však nasycen požitkem dal se na útěk. Svoboda, jako řádný voják, za ním. Čór klusal, dívaje se po očku za Svobodou a vrtěl přitom potměšile ocáskem. Svoboda prožil v těch ponurých okamžicích vše, co uvědomí si řádný voják. Povinnost, přísahu, důležitost vojenského povolání a hnal se za Čórem. Čór nechával se ho přiblížit, ale pak s radostným štěkotem vrhl se kupředu a zvětšil vždy vzdálenost mezi sebou a Svobodou. Pro Svobodu byly ty okamžiky trapné. Čór potměšile vrtěl ocáskem a Svoboda vzpomněl si na onen okamžik, kdy vojenský lékař zvolal Tauglich. To dodalo jeho nohám bystrosti a dobíhal potměšilého jezevčíka, který stále se díval po očku vyzývavě na Svobodu. Půl hodiny trvala tato štvanice. Když ho po půl hodině dohonil, Čór utekl poznovu. Potom další hodinu chytal ho Svoboda, opakuje si povinnost, přísaha, zájem státu, až konečně ho definitivně chytil, uvázal na řemínek a uvědomí, že vykonal řádně rozkaz, odváděl ho domů. Když přišli domů, pan hejtman se rozšikl na Svobodu, kdeže se toulal 3 hodiny. Poslušně hlásím, halt, maul, já tě savřím. Svoboda zasalutoval a odešel do kuchyně. Pan hejtman předhodil karbanátek Čórovi a hladě ho jemně po hlavě řekl, my ho savřeme, mein Freund. A Čór zavrtěl radostně ocáskem.
9: Co ty prokletí, co jsi učinil?
10: Naruším. No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
11: Po ránu, teď je 11:30.
10: No, to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
11: Jo, vy jste halt bohémové, že jo?
10: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
11: Vy a Puccini, prosím vás, odkud ještě vy si chcete pučovat?
9: Jo.
11: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
10: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
11: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
9: Prosím,
11: vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
10: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
11: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte, no vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo, když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
10: Kdo, pes?
11: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
10: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
11: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnejovského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitočinka švitočila, taky jsem měla dobře posanezený hlas, víte?
10: Tak už
11: ale
10: budeš škoda!
11: Patr mě to zničuje,
10: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání!
11: Odřu,
10: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuniťánku, to by ztratil hlas!
11: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, pace, ty lidi jsou...
10: Já se nebudu rozpakovat!
11: Věce, co to děláte, vy měžka to...
10: Ano! Paní Houdová.
12: Pánové Kaiser a Labus, prosím na scénu.
10: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
7: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna, oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán v podobě mladého příslušníka BB, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí, ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu: dnes, proč mě nenapadla? Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem: nemohl by to být kondenzátor? Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval: kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím naštěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
14: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma, a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dát i studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkankou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. i když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát své síly do služeb dobré věci, jenom ať

0: Možná, vážení přátelé, že jste už slyšeli onu první desku s hereckými příběhy. A teď vám tedy dáváme k poslechu desku druhou, abyste se znovu mohli přesvědčit, že herecká šatna měla a má stále své zvláštní kouzlo. Já nemyslím jenom pro tu bizarnost prostředí, které tvoří například rozvěšené barevné kostýmy a vůně líčidel, ale především proto, že mezi herci jsou někteří vynikající vypravěči a pamětníci všelijakých zákulisních historek, které se staly v době současné i dávno minulé. To už tak bývá. Slyšíte? Slyšíte? Tohle to není obyčejný šum jakéhokoliv anonymního prostředí. To je typický ruch divadelní šatny. A herci v našem divadle tvoří dohromady takzvaný klub dobráků, o kterém jste určitě už někdy slyšeli nebo četli. Klub dobráků není žádný spolek se stanovami, příspěvky se tu nevybírají, členstvo není imatrikulováno, nemáme ani členské, ani výborové schůze. Klub dobráků je sdružení ducha a tkví jen ve smyslu pro legraci. Příspěvky se platí vtipem, členství vzniká prostým zjištěním a bez hlasování ostatních. Nemáme ani funkcionáře, volené ani placené. Předseda to je jenom čestné označení. Prvním předsedou byl Vladimír Řepa a jeho nástupcem byl Josef Grus. Ale nejlépe si dobráctví vysvětlíme na názorných příkladech. Tak třeba v divadle se převlékáme do kostýmů a civilní oděvy odkládáme v šatně. Rovněž boty odpočívají po dobu představení pod stolky pro líčení. Po konci představení přijdete třeba do šatny, vklouznete do svých občanských bot a zjistíte, že jsou hřebíkem přibity k podlaze. Vaše šaty mají pečlivě zašity všechny dírky pro knoflíky, anebo dírky u zimníku či kožichu jsou elegantně spjaty patentním zámečkem, který můžete odstranit jedině přepilováním. To je dobráctví v šatně. Další odrůdou je dobráctví na jevišti. Na jevišti se při hře servíruje nějaký alkoholický nápoj, dejme tomu koňak. Rekvizitář naplní příslušnou láhev od pravého koňaku vhodně zbarvenou tekutinou, která odpovídá barvě koňaku. V tomto případě tedy čajem. Nějaký dobrák se láhve zmocní a naplní peliňkem nebo jinou stejně odpornou tekutinou. A někdy se totéž udělá obráceně. Místo servírované vody se najednou naleje vodka. Tak to jsou vesměs věci, ale které se dnes nedělají. Mnohem více je ceněno dobráctví duchovní, založené na vtipech verbálních. Třeba Vladimír Řepa řekl jednou Eduardu Kohoutovi: Édy, když hrál prvně Radůze, dával mu pan dirigent Bedřich Smetana nástupy na všecko, anebo jenom na celé fráze. Vidíte, to jsou vtipy přímo na tělo, jak se říká. Zbývá tedy, abych vám představil své kolegy a přátelé. Ten seriózní pán, zde proměněný do mladosti, to je mistr Eduard Kohout. Žano, Hamlet, Oidipus, Pelop, Gadeiros v jedné osobě. Vedle něho sedí Lála Pešek. Neopakovatelný Pseudolus, komik Chlestakov. Dále Franta Filipovský, jehož výbuchy smíchu určitě slyšíte tam z rohu, kde se panstvo baví. Je tam Váďa Brabec, Mirek Doležal, Radovan Lukavský, Luděk Munzar. Těch hereckých historek je předlouhá řada, daleko víc, než je možné směstnat do gramofonových desek anebo sepsat do knížek.
1: Jako začátek je to výtečný přímo.
2: Takový místo gongu.
1: Nějaký antre jsem musel mít, ne? Vážení přátelé, já musím ve 4 hodiny odejít, až se někde jinde skandalizuju.
3: No tak pojďte.
2: Edo, ty bys měl vypravovat o tom, jak jsme jeli do toho Polska. Ředitel končil tu schůzi a říkal: tak nezapomeňte, všichni soudruzi odevzdat vojenský knížky.
3: A přinést potvrzení.
2: A přinést potvrzení.
4: A potom má někdo ještě nějaký dotaz? Když se Edy přihlásil, stál a řekl:
1: no jo, ale jak má mít vojenskou knížku, když mě ji Žižka nevystaví? Já si vzpomínám, byla u nás jedna zpěvačka, která přijela z Vídně, taková wagnerovská zpěvačka.
4: Mici.
1: A zpívala všechny velké partie wagnerovský, že jo, Sentu a i Turandot a všechno tohleto. Potom průběhem času prostě ten hlas trošku spadl, jo, a už zpívala menší role, ale byla taková jako Brumendo, víte? Už to trošku kleslo, ten hlas, že jo, ale nicméně byla rostovila. Přišla jednou k stávce Procházkovej, přišla k ní

0: šatny a říká, Slavinka Štertofo, já byla v nemocnici. No micinko, a co ti bylo? Šlučník, alfana šlučník, ani nevěděla, že něco takového mám. No a co si dělala, micinko, no, hlavně co si jedla. No co jsem jedla, slepičku, jsem jedla, mi byli kubíru slepičku, můj to ne, já ráda slepičku, tučáda slepička, tak jsem si jedla celou slepičku. Předtím jsem jela tu políčičku zleva k nejeden vést, tak jsem říkala soukern, tři krind fleš, jsem, habych auch soukern vést, no a dann habych sach dort genommen vést, no předtím jsem jela fünf appetit brötchen, vést, a teď jsem tu šlehačku, to já ráda vést, šlehačku já ráda, šlák zahne, to já ráda, tak jsem si dala ten sachr do tu šlehačku a ne ta se šlehačky nohtaců, vést, no a tak nic, odpoledne jsem měl nějakou keselšaft, takovou ptý sosiety, vést, ptý sosiety a oni přišli, já jsem jim udělal dvě mísy hum majonéz, já ráda hum majonéz, no tak jsem udělal dvě mísy, no oni snědli půlku tý mísy hum majonéz a tu druhou půlku, když odešli, jsem snědla já. A tu druhou mísu jsem dala do lednice. Und Slavin kaufen na šlechtnu, šlechtnu, šlechtnu. Já musela do nemocnice a ten doktor, so ein fescher Kerl war das, weißt du? Kenn mich da noch aus Wien, weißt du? So ein fescher Kerl. Tak ten říkal, no milost paní, co vy jste dělala, co vy jste jedla, no co jsi měla, stepičku jsem dělala, ne? A pak jsem měla fünf appetit, brötchen, a k tomu jsem měla šlagzahn a sachdol tam říkal. A on mě říkal, no milost paní, to vy nesmíte v tomhletom věku. Chtěl to fort Chromian, on řekl v tomhletom věku. Ich schau zwar groß aus, aber ich bin doch nicht dick. Ich bin molet, san alle Wernerin san doch molet, nicht? Tak říkal, no tak milost paní, tak stáhněte si ty kalhotky. Já myslela, že mám nějaký absicht, víš, a on vůbec ne. Svoje nimrtandlvart. A on dal tu injekci na ten pravý hintotajl, tady a říkal, teď si tady lehnete, milost paní, a bude to dobrý. Tak já jsem si tam lehla, jsem ležel dvě hodiny a on přišel. No tak říkal, tak jeďte domů, milost paní. Tak jsem jela domů, jo. Já jsem přijela domů, Slavinka, basolitr erzählen. Já jsem dostal takový hrozný apetit, tak jsem si vzpomínal, že mám tu humo majonez v té lednici, já jsem to snědla, já musela zase do nemocnice.
1: Možná to někdo z vás pamatuje. Jednou Stanislav Najman zmeškal představení, já sice v Měsíci nad řekou hrál ten jediný výstup toho rybáře Pečárky. A v Národním divadle u nás byl pan Šprysl, že jo, a jeho dcera právě byla v takovém nebezpečném věku, byla u nás v baletu, ještě ji potkávám na Vinohradech teďka, a strašně ji kontroloval na každičkým kroku a nesměla večer sama. Jednou řekla, že půjde do divadla na právě na Měsíc nad řekou, tak on ji pustil a když přišla domů, tak si pro kontrolu říkal, a jak se ti líbil pan Najman? A bylo to tak, Najman to představení zmeškal a až to byl krátký výstup, herci to prostě skočili a Najman tam v podstatě jako ani nechyběl, že jo? A on se jí ptal, a jak pak se ti líbil pan Najman? Yeah. On byl taky sám rybář a Najman se mu hrozně líbil. On říkal, pan Najman, teď tam vůbec nehraje, tati. Cože? Pan Najman, že tam nehraje? Budeš povídat, já jsem ho sám na premiéře viděl. A tu nespravedlnost, které se dopustil, zjistil až potom druhý.
0: Taky jste hrávali přes svou ochotníků, ne? A to byly velké zážitky.
1: Já vás pamatuju v Přeloučí přece.
2: Jak jste to myslel, pane
3: kolego?
1: Ne, tak mě to teď hostujícího s ochotníky. Každý týden, v první světový válce, za mouku.
4: To snad ne, Edan nemohl první světový válce, to už dal charakterní obor. To muselo být za 30letý války, ne?
0: Uličníci.
4: Opak,
0: já si vzpomínám, že jsem hrál jednou s ochotníkama, bylo to někde v Ústí nad Labem. Tak mě tam pozvali studenti, abych s nimi hrál Dona Carlose, jo? No já jsem si říkal, no tak studenti aspoň budou rozumět verši a tak dále, že jo? Tak jsem slíbil, že přijedu. No přijel jsem a byl mezi nimi jeden, který hrál ponejprv. Byl to syn tamnějšího řezníka, jo? Takový brunátnej pořez, takový, a hrozně se na to těšil. A teď uměl jenom jednu větu, já se jim na trůně a on přijde a má říct, celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět infanta. A říká, nezbrptej to, ven co, nezbrptej to, ten je zlej, ten by tě zabil. Ty to umím, nebyl mi porád, Lojzo. Tak počká, ti to řeknu, celý Madrid, ne celý, celý, již to je verš, jo. No, ty to vím, celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět to, no, infakta. Počkej. Infanta, jo, infanta. A teď já vím, no ale teď já vím, o co jde, abych to mohl říct taky svýma slovy, nevím, neblbni, to je verš přece, to musí mít rytmus, jo. No dobře, teď já vím, celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět to, no, infanta. No, teď to umím porád, co do mě štve, škadle. Celý Madrid je vzhůru a přeje si vidět infanta. Teď mu řekli, tak ven. On vylez, flexe mě, já se jel na trůně a pát. Je tam hrozný brajk a mají jít ven. Už jsme ho nenašli.
4: Krásná s ochotníkama je v Nymburce, kde jsou velký železniční dílny, tam je taky spolek dodnes velký. Tam dávali Anu Kareninu a tam je vždycky takový režijní problém, jak má skočit po tu lokomotivu. Dál ten skok není problém, jako spíš ta lokomotiva. Oni se radili, jestli světlem a zvukem nebo jak. A ten režisér té hry se ptal představitele Vronskýho, který byl mistr v těch dílnách, říkal, poslouchej, tam je, Franto, takový problém v tom konci té Kareniny, víš, s tou lokomotivou, co bys ty myslel? A on říkal, no, Pepo, najednou to víš, to by nešlo, ale po kouskách bych ji možná vynes.
3: Andy, jak se trhá v Lipčanech Komtura?
0: Jo, to taky bylo krásný, ano. To bylo pověstné, tam byly ty, ta jízda selská, že jo, měli krásný koně a jezdili.
5: To bylo v tom přírodním divadle.
0: Ano, v přírodním divadle. A teď mě dali takovou fajn kobylku, že jo, takovou, já jsem ji laskal, denně jsem na ní jezdil a dával jsem jí cukr, jmenovala se Blanka. A to mě bylo takový divný, že jo, tak jsem říkal, jsem Španěl, tak jsem jí říkal, Blankiera! Ona se lekla ovšem toho, když jsem na ní takhle zařval. A teď čekám na tom vršku, že sletím dolů na to jeviště a v tom něco bodlo v těch inkriminovaných místech, že jo, a ona se vzepjala a začala se mnou pelášet nikoliv na to jeviště, ale do polí a teď jasně, a já jsem si myslel, že mě zabije, víte, tam byla divoká z toho, jaký, a já jsem pořád do ní hučel, říkám, Blankiera, neblbni, musíme na jeviště.
4: S koněm je taky pěkná historka, jak dělali to školní představení ve Valštinské zahradě, ve kterém absolvoval Pepík Linomas. To se jmenovalo Břetislav a Jitka. Pojednávalo to o únosu Jitky ze Sázavského kláštera. A takový vrcholný bod toho představení byl ten únos. A to Břetislav měl přijet na koni a unést Jitku. No a teďka všecko šlo v pořádku, jenomže toho koně půjčili, on stál 250 korun to půjčení, tak ho vzali až na premiéru. A narvali tam toho Břetislava a dva sloužící v kostýmu, aby ho přivedli v té Valštejnce na tu scénu. No a on jak z té tmy, jak viděl světla, tak prostě do světel za boha ne. A nakonec se podařilo teda tu hlavu do těch reflektorů vtáhnout a zadek byl tak jako v polostínu. A rvali tam tu Jitku, to se povedlo, ale ona spadla druhou stranou z toho koně dolů. Takže ty sloužící to oběhli a zase jí rvali nahoru a skončilo to tak, že visela jak balík takhle do obloučku na tom krku. No a jak zákon schválnosti praví, tak s vykasanýma sukněma přímo do obecenstva. Teď měl ten kuň odjezd, ale to už se vůbec nepodařilo. Ten se zapích a zůstal stát. A Hlinomas tam hrál mnicha, měl se dívat tak a dát si ruku k čelu a dívat se jako dodál, jak se vířejí ty kotouče prachu a jak ten valach cválá pryč a měl říct, Břetislavem, když on prchal, být se nezdál, nýbrž Boreou tak rychle naší orytý uchvátil, což nikdo neví dodnes, co je. Ani Hlinomas, který mu to nikdo nevysvětlil. A teď on furt čekal, kdy ten kuň odejde a když furt nic, tak si dal tu ruku takhle k čelu a ono to vypadalo spíše koukat tomu koňovi do toho zadku. A ten kuň se zřejmě dal nějakým způsobem zhypnotizovat, zved voca, zadil se, pouštět koblišky, to už tý Valštejnce nebylo k vydržení zima. A tam byly prvně tedy použity mikrofony v těch kytkách, aby byly skovaný mikrofony, aby každý i to nejtěžší slovo bylo slyšet až dozadu. A ten Linomaster, když mu povolili ty nervy, tak řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný, už Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. A teď měl mluvit dál a povídá Hoblíkovi, který hrál druhého mnicha, povídá, Ježíši Kriste, já nevím, jak dál. To samozřejmě všechno ty mikrofony přenášely. A on pak, to je jedno taky, co kecej. On říkal, no to je těžký, když já vím, en ono, že jo. No a teď prostě ten opat, který slyšel Šlágvor, tak řekl, dal se jaké ruce na hlavu a řekl, tímto slovem smrtný působ. A dali tmu, no a koně odvedli tam.
0: Já nesnášel výmluvy takhle, když se přišlo pozdě, jo. Já už změnu, nechodil jsem pozdě, ale byl opravdu takhle.
5: S kuframa jako přišel tenkrát, ještě z polštínský hry.
0: Ano, s Olgou jsme přišli. Ale to bylo jindy. A já jsem přišel nějak pozdě, že a teď jsem si říkal, já si musím na něj vymyslit nějakou páč, obyčejná výmluva, ta by ho dožerala, že jo, to by nešlo. Tak jsem musel volit takovou výmluvu, která by ho i pobavila, třeba i dožerala, on mě stejně tu pokutu dal za to. Tak jsem přišel a on pán, pozor prosím, pozor páni, přišel pan primadon, pan Eduard, prosím tady, no, račte vám prosím vyložit, co bylo, pozor páni, budou báje šošány, tak co bylo? No tak nehněvejte se, doktore, to víte, jsem mladý člověk, my jsme tady taky sami mladí, ne? Jo, jsme všichni mladí, a tady taky starší pan Vojta, no co jsme spolu Vojtovi, tak co bylo prosím, račte vyložit, já mám, no. Pan doktore, no, víc to byl taky mladý. Já jsem pořád mladý, čeště! No ale tak jako v takový době víte, že jo, tak tím vším je vina láska. Láska, kout, láska. Opožděná puberta, 100 korun pokud.
4: Když jsi narazil na toho Jarouška Vojtu. No, hezká je ta klasická přírod emocie. Ta klasická vojtovská je o těch domácích zvířatech, jak se
1: vypravilo,
4: který zvíře rád, ten měl pejska, ten kočičku a Steinmar ten měl přece celou tu sadu zvířat tam v úvalech, včetně drůbeže, krupy,
1: holuby,
4: a největší holuby. Lásku, holuby, že ano. No a do debaty se najednou Vojta vmísil tím, že chtěl dětem udělat radost a jim koupil vemerku. Všichni žasli a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, co jsi z toho vzpomněl za blbost, veverku. Veverka přece smrdí, ale Vojta ten svůj nápad hájil, říkal, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně.
6: Já teda ne z divadla, ale když jsem se přestěhoval do Modřan, tak Vojta se to dozvěděl a
7: ty prý budeš bydlet v Modřanech, Munzer, to jsi dělal dobře, kamarády, skupil barák Modřanech.
6: Já pám, no, já jsem rád, je to tak jako venkova, tak říkal,
7: ty já koupil, víš, kvůli dětem, tam je pořád čistý vzduch, z brdských lesů to tam vane, kamera, tam je pořád čistý vzduch, i za protektorátu tam byl čistý.
6: A pak jsme jednou, s Neboštíkem Pepíkem Grosem jsme často chodili do Páry, do Karlových lázní, sedíme takhle a všel tam takovej ten opar a najednou Pepík do mě strčí, říká, hele, díš, Jarda je tady. A on si sedl na tu druhou, tu, lavičku a začal se potit. A teď se tak jako rozkoukává, koukám pořád a najednou.
7: Kluci, ty Gros, co tady děláš, člověče? No potím se, potím, Jardo. To děláte, je ten Munzar, no kluci, to děláte dobře. Dobře pečujete o svý zdraví, já se chodím pravidelně. Minimálně jednou týdně. To víš, nikdy se sem půl roku nedostanu, ale ináč pravidelně.
1: To je pro něj typický pro Vojtu.
4: No,
1: to
4: slovo,
1: ano, já jsem vždycky v šatně pil vodu z vodovodu. On to nemohl vidět, já už jsem to pak dělal s Kvaňurka.
7: Já se ti divíš, jak můžeš pít vodu? To je něco strašného. Líta jsem si nenapil vody. Líta, vždycky mám něco, má aspoň šťávy nějaké. Tady z toho vodovodu, fuj, vošklivý, ta Vltava je zrovna tady za rohem, že se nestydíš, člověče. Vodu nikdy nepiju. Jo, tuhle jsem se napil, nádherná voda, ze studánky.
6: Já s těma Modřanama, já si vzpomínám, jak jednou vyprávěl, povídá,
7: já už nevím, člověk, jestli stárnu, nebo co to se mnou vlastně je, člověče, já měl takový těžký kufry, víš, měl jsem to v Národním divadle, povídám, Hrgot, já ty kufry, abych večer popředstavil, abych to nemusel dřít tou tramvají domů, já si vemu auták, postavím se ho k divadlu a odvezu si to domů. No, přijel teda autákem k divadlu, že jo, všechno, po představení vzal kufry,
8: zapomněl na to, že má auták, vžel to na tramvaj,
6: do autobusu a pěšky
8: až před ten barák mu pláč. Čulče, já už jsem přicházel domů, jak mám ty chlape, jak seš starý, tak seš blbej, proč ty jsi nevzal auto, člověk? Ježiši Kriste, teď já ho mám u divadla.
4: Pak je krásná taky automobilistická s tím slevováním, jak přišel, to bylo v zimě jednou, zkoušeli jsme tam nahoře ve staváku a on přišel a prohlížel si tam na té desce Ferman, co se zkouší, a pak povídá, to jsem to zvoral dneska, vážím tu cestu z Modřan v tom mraze, a teď já dneska vůbec neskouším, ten můj obraz není napsaný. No nevadí, dám si kafe z tehlíku, uvařte mě kávu. No a teď pil kafe chvíli a pak povídá, když už jsem v Praze, Ivan, teda syn, že jo, Ivan jel nahoru a nechal automobil u nádraží, tak já ho vezmu domů. A pak povídá, no jo, ale nevím, u kterého nádraží. Tak to nevadí, já je obejdu všechny tři a podívám se. Ale když já nevím číslo, to OG to vím, ale drobný nevím. A zase dopil to kafe a povídá, já stejně nemám klíče, tak nazdar.
0: Ano, ano, ano.
8: Já jsem jednou seděl jako úplný kandidát, že byl tam ještě tenkrát Krůta a Mac Fridge. A přišla na to řeč, na ty anekdoty, a začali si ho dobírat, ale on nebyl zvlášť šťastný, když se mluvilo o jeho anekdotách. A začali tak jako říkat, no tak Vojto, jestli pak je to vůbec pravda. A on říkal, není, jsou to všechno vymyšlenosti, jsou to darebáci, vymýšlej si na mě jaký voloviny, co pak já bych... A ten Frič povídá, ale Vojto, s tou Veverkou je to pravda. A on říkal, no tak s tou Veverkou náhodou jo. A ten říká, a s těma kamnama tenkrát, to přece, no tak s těma kamnama taky náhodou jo. A s tím klukem, jak jsme dal tu facku, a říkal si, ty víš, to taky je pravda.
9: No tak to on věděl. Já jsem zažil takovou nevinnou úplně, ale skutečně to je pravda, to není anekdota. Jeli jsme na Karlštejn hrát, já ho vez v autě, a jeli jsme spodem tak přes Karlštejn, on říkal, pušli mi Rusovi, zostav. Já si nakoupím něco, hrajem dvě představení, to víš, to bude dlouho trvat, tak si nakoupím něco, tady mají znamení zboží, tak tam půjdu. No tak šel do obchodu a vrátil se a říkal, podvod, všechno podvod. Pane Rušku, co je? No podívej se, mají tady napsaný ement, ementálský se... Jo, to je cement, a ne ement.
0: To jsem nevěděl tohle.
4: Pěkně je taky, jak ten Krčma, jak vozil, jak dostal tu novou Škodovku a říkal, to byly jako vozy vzácnost, ještě když se dostali. A chtěl ukázat, jak ta Škodovka nová jezdí, tak tam nabral u Stavovského divadla na tu projížďku pár spolupasažérů a taky Vojta mezi nima. A teď ten Krčma jel tou perlovkou, ta nebyla jednosměrná, a tam stál esembák, měl roztahnutý ruce, rozpažený, tak Krčma zastavil a Vojta říkal, Františku, to nemůžeš, podívej se za náma, ten štrůdl těch automobilů, to musíš, jeď člověče, nezdržuj to. A on povídá, ale Jardo, teď já přece to nemůžu takhle jezdit, když stojí takhle. A ne, to já vím, že rovně nemůžeš do té Jungmanky, teď bys ho přejel, ale já tak jedu vždycky a mě nebudeš učit, já mám 30 let vůči list. Já si vyberu, jak mi ten esembák ukazuje, vemu to buď to nalivo, anebo napravo. A ten Krčma, myslím, si dělá legraci, no jo, a on vyndá pistola, střílí ti do pneumatik, že jo. A Vojta říkal, ne, no, rozčilený je, to je z toho fofru, to je přirozený. On hvízdá na tu píšťalu a mává za mnou těma rukama jako blázen. O mě asi zná z filmu nebo z televize. Já mu zamávám vždycky taky a jedu si klidně dál.
9: Až se dověd, jak tohoto je, kdyby říkal, no ano, když stojí tak, můžu vpravo, vlevo, jenom podjet nesmíš.
0: Ano, a právě když já jsem měl v 45. roce, když jsem si opatřil auto, že udělal jsem si řidičský průkaz, tak právě starší kolegové, kteří měli zkušenosti z první republiky, jako tadyhle Pešek, nebo Smolík, nebo Vojta, tak mě dávali opravdu cenný rady. Podle pana Smolíka dodnes jezdí a zaplať pánbu, držím se jeho rad, ale Vojta mě taky školil a říkal, kamarádi, podívej se, když jedeš,
7: tak nikdy si na ty klíče nevíješ už nic jinýho. Tuhle volovinu jsem udělal já, rozumíš? Já měl všechny klíče pohromadě, od domu, od bytu, všecko jsem to měl u těch klíčů, a jak jsem to měl zastrčený tady v té dírce, víš? A jak jedu, tak člověče, najednou jedu, ty klíče mě vypadly a já, jak jsem se pro ně sehnul, udělal jsem takhle volantin a už jsem byl v příkopu. Nic silně nevěř. Byla jeho rada.
8: Teda, když jsme u toho motorismu, tak krásná s paní Fabiánovou, kdy si pořídila prvního Fiatka.
1: No to je.
8: No, to přijela, přijela na tu křižovatku, že jo. Červená byla, zastavila. Motor zhasl, že jo. Tak teďko šla.
6: Zelená.
8: Oranžová, zelená, oranžová, červená, oranžová, zelená, za ní už šňůra až k prašný bráně a nic. Nakonec ten orgán vystoupil z té budky, došel klidně až k ní, ona vyšroubovala okýnko a on říká, milostivá paní, budete si muset vybrat, víc barviček nemáme.
4: No. Já nebudu jmenovat, začáteční písmenko je Mařenka Vášová. Tak ta jela jednou z Dobříše a jak jsou tadyhle za voznicí ty lesy, andělský schody, tak tam prostě vylez chlap na silnici a zamával rukama nějaký stopař. No a ona poněvadž je hodná, ochotná, tak zastavila a otevřela ty dveře a on jí poznal okamžitě a říkal, milost paní, víte, mně se stal takový maler, já bych jinak neobtěžoval, já potřebuji být večer v Praze a ujel mě poslední autobus a Mařenka říkala, ale jenci, pojďte, posaďte se a pojedeme. A tak se nalodil, vyjeli a on byl samá řeč a samej vtip a teď, jak viděl tu jízdu, jak viděl, jak se míhají okolo ty telegrafní štangle, ty hromady toho štěrku, tak začal v té řeči jako zadrávat a pak už si vydal kapesník a tupě zarytě koukal pod sebe a občas si odsel pot. No a přijeli do Prahy, jak viděl první elektriku červenou, tak vožil a říkal, děkuju, tady už to já už dojedu tramvají. A ona říkala, ne, vy jste říkal, že bydlíte na Žižkově, já bydlím na Vinohradech, to já vás vemu až tam. A on říkal, ne, opravdu vám děkuju, tak ona zastavila. On vylez a když cítil tu pevnou půdu pod námi, stačil tu hlavu do toho auta a byla, no, paní, víte, já vám to řeknu na rovinu, já jsem bývalý automobilový závodník, já jsem jel třikrát v životě Targa Floriu, ale takovej nervák jak dneska, s váma to jsem ještě nezažil.
8: To mě připomnělo jenom jednu kolegyni z Vinohrad, vezla jinou svou kolegyni ve voze, ta mi to totiž řekla, když já jsem jí pozval do vozu a špatně jsem se řadil na křižovatce. A mi říká, poslyšte, ale vy nejste dobrý řidič, že jo? A pán Lobí, to snad na tom tak moc nezáleží, kde jako... A ona říká, no tak to mi připomíná ten Lídu, jo? Ta mě nedávno vezla a teď pořád jedeme a ona furt vlevo, furt v protisměru, pořád v protisměru. Já pán Liduško, nebylo by dobře, kdyby si se snad držela trošku víc vpravo? A ona mi řekla, ty jezdíš pravdu? To nikdy nedělej, co kdyby ti někdo skočil pod vůz. To je
4: fantastické. Poslyš radované, ale to se vyprávalo přeci na Vinohradech, když jsme tam byli, jak Kandrt jezdil s tou starou pravovkou, co měla ještě ten takový vítěznou sošku. A oni jezdili s manželkou Kandrtovi. A mě říkal, Kandr říkal, a my mě máme s maminkou rozdělený funkce. My přijedeme třeba k železničnímu přejezdu, já se zeptám, je to dobrý, maminko? Ona říká, je to dobrý, tatínku, a pak jedem. No a jeli jsme takhle tadyhle, jak se jede do Unhoště, tak před Jenčí jsou Šraňky, no a jedeme, já jsem přibrzdil a povídám, je to dobrý, maminko? A ona říkala, je to dobrý, tatínku, já tam vjel a najednou jsme měli... Já měl jenom volant v rukou a ten předek nám vzal lokomotivu. No a ještě teda jednu tu automobilistickou, to je jeden hudební skladatel, teď opravdu jmenovat nebudu, jel jednou Sklatov do Prahy a taky ho zastavil tam někde u Rokycan stopař, skladatel mu zastavil a vzal ho sebou, no a bavili se o muzice, o všem možným. No a najednou projížděli nějakou ves trošku rychlejce, tak je zastavil SMBáka, teď, že jako by měli zaplatit pokutu. No a skladatel nechtěl, no tak SMBák vytahl notes, zapsal to všecko, že jo, od Adama až tedy po naše časy a pak si strčil ten notes do kapsy a ještě měl takový to mravní poučení, tohle nám nedělejte, pane řidiči. No a oba dva ty provinilce propustil. No a potom v Praze ten stopař vystupoval a protože podle mě nás věděl, kdo ho vlastně vez, tak říkal, mistře, já vám moc krát děkuju za to svezení, víte, ale já vám za to nic nemůžu dát, nezlobte se, já jsem totiž zloděj a teď mě pustili zbor zrovna po 9 měsících. Tak tady máte ten notes toho SMBáka, já jsem ho aspoň ukradl.
0: No, tak to jsme měli u nás, ale vím, možná ještě má zvědět tu Evženu Engelbertovou, jo? No a tak ona vykládala vždycky o tom, říká, to jsme byli s Vítkem, víš, no víc, jak je malíř akademický, víš, on maluje nahé akty, ale mě on nikdy tak nemaluje, víš, on vždycky volí a tak, to jako mě takhle nikdy nemaluje, víš. Tak to jsme byli v Paříži, takový ty, víš, taková, sami umělci tam chodějí, víš, takový, jak se to jmenovalo, božičku, já jsem to, Café du Dom, jo, a když mě něco přizal, zařvala vždycky, jo. A to jsme tam seděli s Vítkem, no víte, jak je malý z akademické, víš, on to nahé akty. A teďko přišel ten, co to tam nosí, víš, ten nocíšník, já říkám číšník, a prosím tě, číšník v Paříži, jak se, já jsem jmenoval, jak se jmenuje, že můj, zatím takový ten, no, co přišel a říká, když ty vůdze zjere, madame, no tak jsem třejil tam ještě nějaký pán, to, no, Francouz, no bylo to v Paříži, tak to byl Francouz. No a tak se koukne a vidí nás tam tři a říká, já jsem říkala, Café du Noir, on říká, Troa, tak jsem řekla, co? Já se chci domů. Co jsi
4: domů? Jo, tak to musí Eddie začít Rašilov.
0: On nechtěl hrát určitou roli, jo? Byla mu malá.
4: Rašilov,
0: jo. A teďko, tam má takovou větu, slyšel jsem, že? A on vždycky řekl, slyšel jsem, že? Pane kolego, slyšel jsem, že? Já vím. Slyšel jsem, že? Ten, slyšel jsem, že? No ano, slyšel jsem, že? Já vám tu roli musím vzít. To byste mě přece neudělal.
9: Se Sašou to jsem přišel do Prahy jako kandrdas a on mě to vzal, že mě teda svez autem tam někam, jel na Zbraslav, někam na Smíchov. A jel v té svojí Tatře staré, jeli jsme tady přes Perštyň, přes křižovatku, a on jenom říká, chceš něco vidět? Nic víc neřekl. Vyjel na tu křižovatku, zatarasil cestu tam i tam, stály tramvaje, hotovo. Teď vyběhl ten policista a říká, mistře, prosím vás, nezdruhujte provoz, jeďte. A ten Saša říká, já bych jel. Já nevím, kudy.
10: No, kam jedete, kam jedete?
9: No, na Zbraslav.
10: No, tak kolem Národního potom, doleva, to se tam zahýbalo ještě tehdy.
9: No, tak k Národnímu už jste mi to vysvětlil. Ale jak dá? My tam stáli snad 10 minut. On ho ten plakal, až si klek před toho sakru. A ty ujel z těch křižovatek.
4: Ráno před Stavovským divadlem stál Karel Pech, který jezdil tenkrát na motorce, jestli se pamatujete. No. A vedle něj byl Příhoda, herec Penzi, který měl Vlčáka. A do toho přijel Rašilov s tím fantastickým autem, že jo, pomalovaným a ty sedadla z těch zadků, těch kulis, že jo, udělaný ten řetěz, že jo, místo kliky, no hrozný, a vylez z toho auta a ten pes toho Příhody mu začal očurávat kolo. Zdech nožičku a od toho kola předního šla takhle loužička a do toho přišel Bolek s Vojtou. A Bolek, aniž se cokoliv smluvilo, povídá, co to tady je. A Vojta hned povídá, ty, Sašo, teče ti benzín. A nikdo neřekl slovo zase a všichni začali hledat pod tím autem, odkud teče ten benzín. A ten Rašilov říkal, no jo, no oni mě to vždycky přelejou, tu nádrž, a pak to tady teče a smrdí, kdyby někdo odhodil sirku. A ten Vojta prohlíd celý automobil a pak povídá, ale ne, Sašenko,
7: to jsou čuránky, má to pěnu.
8: A když jsem kdysi viděl Rašilova ze života hmyzu, že on tam hrál chrobáka, tak strašně krásně to dělal. A teprve, když jsem tedy po letech přišel do divadla, tak jsem se dověděl, jak on tu roli přijal tenkrát. Jemu se to, když to Karel Čapek přinesl, že jo, tak jemu ta role prostě v těch souvislostech se nezdála právě nejlepší a největší. A jak si tedy napsal ostentativně na ten part, že na tu knihu, napsal: jsem mezi vámi král a herec prvních kvalit. Rok jsem tu hovno hrál a teď ho budu valit.
9: To je krásný.
1: Když jste mluvili o těch omluvách ze zkoušek a tak, jak se jednou Rašilov chtěl dostat ze zkoušky právě od Hilara, vy to přece musíte pamatovat, jak předstíral ten záchvat epilepsie. Ano, ale prej tak dokonale, ano. Rozumíš, kde zhubnul, zezelenal, pěnu u úst, všecko a poplach, že potřeboval se dostat ze zkoušky prostě. A starý pan Vidra prej ho zved a nes ho z jeviště Národního divadla po těch schodech dolů a u hlavy na uvratního on mu z té náruše vyskočil a říkal: děkuju ti, Vašku! Náruči ho donesl.
6: No a to taky je historka, to asi znáte, jak šel vracet roli panu profesoru Goetzovi, já nevím, kdo tehdy byl ředitelem, a oni to nechtěli přijmout. On říká, no je prostě na tom strašně špatně a že jestli teda nevezmou tu roli zpátky, takže to je jeho konec a že on spáchá sebevraždu. A oni myslí, že se dělá legra, jsem říká, ne, já neodejdu z této budovy živej, sáh do kapsy, vytáh pistoli. Ne, nedělejte to. Říká, děkuji vám a sežrali, protože to vás čokolády.
4: Mě vypravoval Neboštík Franta Velebný, mě vypravoval, že ho dali jednou taky jako chtěl vrátit v Hilbertovi nějakou roli a pan Hilbert měl dlouhý prsty tenkrát, tak to nechtěli udělat. Obávaný kritik, že jo, a já nevím co všecko. Tak prostě chtěli lékařský vysvědčení. Tak ho poslali na to Národní divadlo, mělo svého úředního lékaře, a ten vydal písemně pro Šafařovice, ředitele teda, napsal na úřední papír, napsal: herec Saša Rašilov je tak veliký simulant, že už to samo o sobě je choroba. No a nebo s tou Krejčovnou, co dělal?
9: No,
4: žádá změřit na kostým a už naměřili 100 v pase, 108 přes prsa, límec 39, a on přišel na první zkoušku a on to doved. Najednou měl 80, tady měl jenom 60 a límeček měl 42. Přišel, furt to měnil.
8: Jenom mě ještě napadlo, a je to Rašilovovi přece, že jak se hrála, jak se hrála ta nová, taková původní česká hra.
4: To byla po generálce taková diskuze, že ono to nebylo moc dobrý, ta hra, že jo, a
6: hlavně dlouhý to.
4: Dlouhý a špatný. Ten Rašilov, jako se mluvilo zprava, zleva, a Rašilov povídá: víte, pane autore, ono by to chtělo, ono to není tak špatný, jak říkají, ale ono by to chtělo jednu věc, chtělo by to škrknout jeden obraz.
9: Mistře, který mistře?
4: No a on na to odpověděl: to je jedno, který si vybere.
9: Kterejkoliv. Záma tvrdí, že říkal: hlavně ten můj.
11: Dobrý večer, vážení a milí přátelé, tady v sále Bránického divadla. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, doma u televizoru. Je 31. prosince 1999 a zítra bude 1. ledna roku 2000. Komu se to stane, že zažije takovouhle změnu v letopočtu? A já bych chtěl, aby ta změna v tom letopočtu proběhla v legraci. Já doufám, že se budeme skvěle bavit celý večer. Já dost často dostávám otázku, Jaký byl můj trapas? Jaký trapas bych nechtěl zažít? Jaký trapas se mi v životě stal? Jaký považuji za největší? Já nevím, těch trapasů byla spousta. A já si myslím, že trapasy jsou kořením života, že člověka posouvají dál. Vyprávěl jsem už o trapasu s panem Kemrem, s panem Růžkem, ale zažil jsem trapasů spoustu, ale taky jsem spoustu trapasů viděl. Například v mém rodném městě, v Třebíči, tam se stal trapas, o kterém se tam dodneška vypráví, protože tam, když chcete jít na rande, tak musíte přejít přes řeku Jihlavu, přes Mustek do Háje. Když jdete na rande. A tam už máte všecko, co k tomu potřebujete. Tam máte travičku a keříčky a stromečky, no prostě všechno. Tam jednoho dne starý Sojka kosou kosil trávu. A najednou, jak tak kosí, tak se ozvalo pomoc. Teď on starý Sojka, on byl vždycky hodně tak jako na pohádky, tak on si myslel, jestli mravenečci třeba to nejsou. A tak dodal takovým tím pohádkovým hlasem, kdo mě volá? To jsme my, se ozvalo. A kdo my? My tady za keřem. A za kterým keřem? Tady napravo. Tak Sojka šel a rozhrnul kosou takhle to křoví a teď tam byli oni, jo? On a ona. To byl právě ten trapas. Oni se měli tak rádi, že oni v tu chvilku byli, jak bych to řekl, nerozdělitelní, jo? A on teda s tou kosou tam takhle stál, no. Teď taky o to chvilku napadlo, že jo? Ale... Pak to zavrhl, říkal si, jak by jim prospěl, a on je oba dva takhle naložil na tu kárku, přikryl je plachtičkou, co tam měl, a vezl je do špitálu. On musel zase zpátky přes Mustek okolo pošty, tam trošku byl zádrhel, pač tam bydlí baba, která vždycky hlásí na náměstí, kdo zrovna šel do hájku. A ona je kolikrát rychlejší než telefon, takže tam už seděli ty dětci s fajfkama na náměstí a říkali, kde jsi byl, Sojka? No na trávě, kde bych byl. A co vezeš, Sojka? A co bych vezl? Trávu vezu, ne? A co ty nohy, Sojka? No Sojka si užil. A teď to provezl tu kárku tím náměstím a přijel do špitálu, do kopečka, kam to musel tlačit a tam pan primář je píchnul špendlíkem a oni se rozešli a odstěhovali se z Třebíče. Protože oni už tam samozřejmě dál nemohli s tím trapasem existovat, jo. Ale Sojka, ten z toho profitoval samozřejmě, protože ten chodil po hospodách a říkal, člověče, já jsem rozhrnul křoví, vi? Teď ti tam byl on a ona a dál ti to neřeknu, než zaplatíš pivo. Jestli mám nějaké zkušenosti s Viagrou, no, to je otázka. Zkušenosti s Viagrou nemám, vím, že je na trhu, kus 400, ale zase se musím pokorně vrátit ke svému kamarádovi Petrovi, který z Austrálie opět dneska dorazil a je tu. Já ho nebudu schválně prozrazovat, abyste nevěděli, který to je, potom jenom pro vás tamhle v tom koskovaném slaku vlevo. Ten s tou Viagrou zkušenosti má, protože on kdysi dávno, když to tam u nich přišlo do mory, tak on mě telefonoval, že měl sraz s dívkou na bíči, jakože se měli potkat, že, s děvčetem na pláži, abych to přeložil, a že si vzal 200, jo, on to zřejmě nějak je rozkategorizovaný, což jsem nevěděl. A já říkám, no a co, jako, a on říká, no a ona nepřišla, no. A říkám, co jsi dělal, Petře? Já jsem to rozplaval. Taky mě vyprávěl Karel Wagner, můj kamarád, dva krásné příběhy, které se nedávno staly s jeho známým. Jeden jeho známý na vesnici, takový pečlivka, on natíral střechu. A on, protože je to pečlivý člověk, tak si to vždycky všecko pečlivě promýšlí. A taky tohle to si promyslel, že on vylezl na tu střechu a šel za ten štít na druhou stranu. On se přivázal, on si vzal takhle lano, uvázal se, hodil to dolů a tam to uvázal u auta k té kouli, jo, jak je. To všichni věděli, že jo, to bylo všichni byli informovaní, kromě manželky, která odjela na nákup. Ta byla v šoku, že jo, pač ta jela normálně, 250 metrů za ní skákal manžel. Po štěrku asi mu říkala, co to je za blbost. Já asi blbě vidím, jo. A přitom viděla dobře, tak musela zastavit a odříznout a odvést do špitálu, protože na tom nebyl dobře, jo. Je to hrozný člověk, když to takhle poslouchá, tak si říká, je to docela legrační a kolikrát, když se díváte na to neváhy a toč, tak tam jsou tyhle ty situace dnes a denně a říkáte si, je to srandovně, ale vy jenom vidět to u těch druhých, jo. Protože já vím třeba u nás na vesnici asi před takovýma 20 lety, tam, kam já jezdím, tak tam měl jeden pán čerstvou novou škodovku a tam je taková zatáčka, kde je to zakřívené zrcadlo. A on jel do té zatáčky a v tom zrcadle říká, pěknou tu škodovku mám červenou a srazil se s druhou, která je... A to byly jediný dvě škodovky na okrese, ty kraje. Zrovna se potkali u zrcadla v té zatáčce. Karel mě říkal ještě druhý příběh, krásný. To se stalo zase tady v Praze, v Bohnicích, a tam tatínek s klukem šli a pouštěli si tam letadílko. Modeláři, jo, modeláři, no. Tak s klukem si pouštěli to letadílko a ono nějak prostě najednou to vypovědělo službu, to letadílko, a zahučelo to takhle za stěnu, za zítku toho blázince, co tam je v Bohnicích, jo. A kluk brečel a táta říká, to nic, ať tam vlezu, proto není problém, jo. Přelezl mladickým schokem přes tu zítku, vlezl do toho blázince a tam zrovna teda pacienti končili tu zahradní terapii a odváděl je na pokoje, jo. A on tam takhle lezl a hledal po čtyřech to letadílko, jo. Teď ho čapli, že ho říkají, tak pojďte, jdeme na pokoje, jo. A on, já ne, a mně sem spadlo letadílko. Ty seš asi pilot, vi? A já. A on se bránil, že ho zoufali, no co v takové situaci máte dělat? Říká, mě venku čeká můj kluk, ty máš kluka. No on tam bude brečet, no to víš, že jo, pojď, my ti zatím dáme uklidňovák, jo. Uložili ho, až venku našli to řvoucí dítě, no tak pak teprve zjistili, že tatínek mluví pravdu a vyvedli ho ven, že jo, a za dítětem, ale než se to vysvětlilo teda, no situace je hrozná, no. Já jsem kdysi vyprávěl takový příběh o tom, jak jsem byl na horách. Dneska myslím si, máme takovou silvestrovskou noc před sebou, no, bujarou, proč bych to nemohl říct, jo. Tam byla nádherná lyžařka, tenkrát, když já jsem tam cvičil v tom třetím družstvu, to svoje obracení. Nádherná lyžařka, která denně kolem nás projížděla, pokaždý skvěle oblečená, a ona nás rozčilovala, že jsme to neuměli, ona to uměla, a ona jednoho dne projela kolem nás a zmizela v takovým nízkým lesíku a tam se tak jako chvilku pozdržela a pak odsud vyjela a vezla si to na lyžích, jo. A teď ona to nevěděla, že jo. Furt se tvářila stejně, jo. Jako, jak je bez... Jak je bezvadná lyžařka, akorát za ní se kouřilo, že jo? Já mám takovou jednu příhodu, na kterou nikdy nezapomenu. To jsem se šel představit svým budoucímu tchánovi a svý budoucí tchýni na svou budoucí chatu a... Oni tam měli takovej plůtek, jo, a branku. Já jsem přišel k té brance, říkám si, co půjdeš brankou, jsi tady poprvé, ohromíš je, jo. Já jsem si říkal, že to jenom tak jako přeskočím přes ten plůtek lehce, že se přenesu, jo. Já jsem nevěděl, že oni to mají vyvyklaný. 40 cm doprava, 40 cm dole. To mě nikdo neřekl. Ani ona mi to neřekla, pak se mi to měl hodně zazlít. Já jsem nasadil tam tu ruku na mistrovskou, že jo, naskočil jsem, teď tady se mě to zaseklo, teď jsem zůstal a už jsem jenom vyvažoval, jo. Pocitoval jsem to, co chlap může jenom pocitovat v tuhle chvíli. Nohy jsem měl 4 cm nad zemí na obou stranách a viděl jsem toho tchána s tou tchýní, jak stáli na zápraží a... Teď jim těma hlavama putovalo, to bylo vidět, jako myslíš, že to ta naše holka má zapotřebí, to? Bude z toho ještě něco? Pak teda konečně tchánovi docvaklo, co asi tak pociťuju, že o komu jinému to než jemu mělo docvaknout. Podal mě ruku, zkamarádili jsme se. Já mám dva syny, jednoho 20-letýho, jednoho 8-letýho. Ten 20-letý nedávno vyšel z puberty, já jsem se do ní zase vrátil, takže jsme se názorově konečně zblížili, ale ten 8-letý, to je čipera, to je kluk, který je čipernej, on... má takový úžasný nápad, jako třeba my jsme byli na dovolený a tam jsme seděli s takovou společností a tam seděla 19-letá krásná holka v tričku a v kraťasech a on si vždycky, nevím po kom tohle to má, vybere tu nejkrásnější, jo, v té společnosti a rovnou k ní šel, jo, a říká jí, ahoj, já tě budu chránit.
12: vzal jí takhle hlavu a strčil si ji pod tričko. Jo. Ona to tam teda hrdině vydržela, on jí tu hlavu vyndal, vzal její tričko a říkala, a ty běž chránit ty mě. A všichni ti chlapi kolem, co jsme seděli, tak jsme udělali jenom... Pač on jedinej to viděl, že jo. To si vem nalám. Ale on má takovýhle nápadů, on třeba, moje žena s ním přišla do lékárny a tam byla fronta, pač zrovna byla nějaká ta epidemie a teď všichni stáli na ty léky, jo. A on tak jako přehlídnul tu frontu, tomu byly asi 4 roky, a říká, já blbec, že jsem si s sebou nevzal ty hlačky. A teď tam vpředu taková paní říká, pojďte si s tím malým tady dopředu, jo. A vyšli dopředu, že a od té doby to mají nacvičený jako etidu a on vždycky někam přijde, něco takhle žvástne a oni je pustí, jo. Což je úžasný, jo. Vůbec s ním jet na dovolenou, to je zážitek, jako, ale ono vůbec na tu dovolenou. Podívejte se, já třeba dneska už těžko hledám místa, já vám to řeknu takhle, já jsem celou sezonu ve styku s vámi, s diváky, a to je dobře, já jsem za to vděčný a jsem šťastný, že to tak je. Ale na konci sezony samozřejmě logicky hledám místo, kde vy nejste. A to se přiznám, to se hledá těžko, protože vy jste prostě už všude. Já jsem třeba předloni si říkal, všichni táhnou na jih, potáhneš na sever. Tak jsme, letěli jsme do Norska, vystoupili jsme v Oslo z letadla, jo, a teď jak jsme vystoupili z toho letadla, tak proti nám jde taková skupinka a proti taková paní a říká, dobrý den, pane Donutil, tady se vám bude moc líbit. Jsi říkal, ta nemluví norsky. Tak jsme naseli do dalšího letadla, letěli jsme ještě severněji do Bergenu a tam jsme šli po náměstí a fish market a moře šumělo, sluníčko, krásný počasí, všecko. A najednou projel autobus a ozvalo se Fridek Mistek, zdraví pana Donutila! Pak projela ještě Karvina, Poruba a Havířov. Čili náš sever se přesunul na jejich, jo. Mě napadá ještě v souvislosti s tím, jako jak člověk lítá tím letadlem, jo. Já jsem jednou letěl do Bratislavy letadlem, o kterým jsem už měl představu, že ani nelítá, jo. A přesto jsem jim letěl. A to je letadlo, tam už ve jméně toho letadla v podstatě máte otázku, protože to se jmenuje jak. Jo. Jmenuje jak 40, jo. To člověk neví ani kam doletí a jak. A všimněte si, jestli tím někdy poletíte, oni ty piloti, oni mají radost, když přistanou, ale přesto pro jistotu radši. Co kdyby, že jo? No? Radši jdou od stroje, jo? A pak se mi ještě stalo, a to bylo taky nádherné, já jsem letěl do Ostravy, takovým letadílečkem malinkatým, že já jsem ani nevěděl, že takový letadílko vůbec u nás na těch našich linkách lítá. Teď jsem tam přišel, tam takový schůdečičky byly, jo? Letuštička tam stála a... trhala tu palubní jízdenčičku, jo, a žvíkala žvíkačičku, jo, a já jsem k ní přišel, dávám jí ten lístek a ona říká, tož dneska jste si ale teda vybral den. Říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tým pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, teď jsem po těch schudečičkách stoupal nahoru, jo. Teď se rozhlídnu vpravo, vlevo, tam byly 4 židle, vlevo 4 židle, vpravo. Židle, ne sedadla. Židle, já to nikdy neviděl, to byly židle přišroubovaný k zemi, jo. Na opěradle taková kapsa a v tom byla strčená otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli radost nebo co, jo. Teď se to nedalo sklopit, jo. Přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit. A sklopil. Mě ta Coca-Cola hrkla do kalot. Já jsem měl sebou jedny tenkrát, jo. Od té doby vozím minimálně 3. Ale dál už to teda bylo veselý, jo, protože zbytek cesty mě ta letuška sušila fénem. A to zase jako pasažer takového letadla si můžete vybrat ještě místo, kde jste vlhčí. Taky se mě jednou zeptali, jestli se dívám na ten kotel. Já teda musím vám říct, já to moc nesleduju. Ona to uvádí ta, jak se jmenuje? Jak? Jo, všichni se na to dívají, hele. Já to... Ne, musím vzkázat řediteli konkurenční televize, že může být naprosto klidný, protože jak jsou vždycky takový ty relace, víte o tom, jako jak vždycky reportér přijde, jakou televizi sledujete, prosím, a oni všichni říkají, ČT2, ty dokumenty. ČT2 má sledovanost 0,31 a kotel 54 800, jo? Ale to je jedno. Já jsem to viděl jednou, samozřejmě Michaelu Jilkovou si pamatuju už z té arény, ona byla vždycky taková nepříjemná, nikoho nepustila ke slavu a každý mu hned takhle dokázala trefně odpovědět a pak ona odešla na mateřskou a vrátila se a oni šoupli do kotle za trest. Ale já když jsem to viděl, jo, ono teda mě to, abych řekl pravdu, příjemně překvapilo, jo? Ať ona přitom byla až driáčnická, bych řekl. To bylo takový. Kdo má pravdu, 3, 2, 1, to je tvoj! Já jsem úplně zůstal. Zůstal přimražený k té televizi. Teď to vy nevíte, tam jsou komparzisti, tam jsou lidi, kteří normálně za prachy kladou dotazy. Jo. Teď oni to nedokážou někteří ani vyslovit. Někteří to ani nepřečtou. A tam zrovna seděla taková... A zbytek si přivezou ty politici, čili reprezentativní vzorek takovej, jako jo, to publika. A teď tam seděla nějaká taková... Teď tam seděla taková baba, ona s náma už leta točí ten komparz televizi a ona zrovna kladla tomu ministrovi, co tam byl dotaz, jo. A říká, prosím vás, pane ministře, já jsem se vás chtěla zeptat, jestli teda je pravda to, co jste říkal, ona to teda říkala i sousedka, paní Schindlerová, jo, jestli teda si myslíte, jako, nebo si myslíte, že ne? A ten ministr, co tam byl, ten na to odpověděl. Vzpomínám na několik inscenací, které jsem rád hrál, které jsem rád točil v televizi, vzpomínám rád na filmy, které jsem rád točil, ale taková krásná vzpomínka třeba se váže k inscenaci Koncert V. My jsme ji hráli kdysi v divadle Na provázku, pak ji natočila brněnská televize v roce 88 a způsobilo to naprostý šok. Bylo to o řediteli, který zakázal koncert Vladimíra Vysockého a o byrokracii vůbec. A já jsem si myslel, že to přestane už platit po 90. roce. Depak. Neříkám v tom ve všech případech, ale platí to každopádně. Pořád, jo. No a tam jsem já hrál toho ředitele, toho funkcionáře, který to zakázal, jo. To bylo úžasné, protože tenkrát moje žena pracovala na generálním ředitelství jistém a tam byli tři ředitele a jeden ten ředitel s manželkou na to vyrazil, na to představení, jo. Teď já ho tam vidím jak dneska, on tam seděl v té kravatě s tou manželkou a teď zíral na to a ta manželka to se bavila, prostě to bylo, ta byla úplně z toho hotová, pro ně šťouchala, ukázala, vidíš to, přesně. Ten druhý den přišel do práce a říká mi ženě, teda to jsem si včera dal. Pojďte ke mně. Ona tam přišla, ta moje žena, ty tam stála, že jo. Říká, vy jste všechno manželovi řekla, co? Jako co? Jak to tady u nás chodí, že? Já jsem nic neříkala, to je v textu napsáno všechno. V textu, prosím vás, kdyby si to dozvěděli, on dohral normálně tam všecko o mně. To není možné, aby tyhle ty věci věděl. Říká, no to všechno je v tom textu napsáno, ale k tomu nevěřím. A tam stál druhý ředitel, kádrově personální. A o tom to skutečně bylo. Tenhle ten ještě nebyl tak špatný, ale tenhle kádrově personální, to byl přesně Nemlich ten samý, jo. A ten říkal, jdu na to taky. Moje žena tam málem omdlela, pak říká, to jim zakážou. A on tam druhý den teda přišel a pak se vrátil z toho představení a zavolal si mou ženu a ta už čekala teda ten ortel, jo. A to je pro mě větší ocenění jako Oscar, protože on řekl, představte si, včera jsem to představení viděl. Tak jsem to pozoroval. Představte si, že takový lidé, jakého tam hrál váš manžel, mezi námi stále ještě existují. Že by, jestli jsem taky v mládí chodil do Pionýra, a to jsem teda chodil. Já na to vzpomínám už takovým lehkým nadhledem, protože kdo nechodil, že jo? My navíc v těch 50. letech jsme to měli ještě takový komplikovaný, že jednu hodinu jsme byli v Pionýru a druhou hodinu jsme měli náboženství. A teď jsme, že jo, no, pamatujete si to, my jsme přebíhali, jsme kolikrát s tím šátkem přeběhli do toho náboženství a tam nás katecheta zliskal, jo? Pak jsme se zase vrátili zpátky do toho Pionýra a řekli jsme, pozdrav pámu! No. To byla totálně zmatečná doba. Já proto nechápu, proč někteří ti naši političtí představitelé naprosto nechtějí, aby se o nich vědělo, že chodili do Pionýra. Přitom ten Václav to musel být nádherný pionýr, že jo? Já ho vidím v kroužku mladých ekonomů třeba, že jo? On tam říká, kluci, jedině já mám pravdu. Nikdo jiný, jedině já. Opravdu, ani ty, Ivane, ne, ani ty, ne, jedině já, jedině. A kolem jede Miloš na kolobrndě. A už jenom je slyšet z dálky, on nepůjčím, jo. Tam někde se rodila ta opoziční smlouva, že jo, bych řekl. Ale... Takový Kasal třeba, že jo, ten už vedle, ten nepřebíhal, ten vedle, ten věděl, kam to v tom parlamentu v budoucnu chce dotáhnout. Ten Grebeníček, že jo, ten taky, ten s tím druhým, s tím, jako se jmenuje, ten... Rancour, nebo jo, takový Rancour, jeho to paradoxně ještě táhne doprava. Dost častá otázka je, jaký je váš nejoblíbenější vtip? My jsme takový národ, který se dokáže přes spoustu problémů přenést humorem a vtipem zvlášť. Židovský vtip.

jedu, tak se tam potom podívám. Jo, to se podívaj. 14 dní se Roubíček vrátí z Moskvy, on říká, tak co? Roubíček, mají ten vyšší volej? A jdou do háje, kon, já jsem tam tu frontu vystál. Vejdu dovnitř a tam mrtvej prodavač. Když už teda jsme v tom Rusku, mimochodem tam mají taky úžasný vtipy. Proč ne, že jo, možná ho třeba budete znát. Tam přišel turista do restaurace, objednal si polívku, číšník mu přinesl polívku, přiběhla gorila a takhle se mu v ní omočila, jo, a odběhla. A teď ten host tam tak jako zoufale volá toho číšníka a říká, izviněte, tovaríš, znajete, lečová gorila smačila jajca v supě? Neznáju, možná tavariš direktor znaje. Tak šli za ředitelem. Tavariš direktor, znaje ti dle čeho gorila smačila jajca v supě? Neznáju. Možná muzikanti, oni znajú vše. Tak šli za muzikantama. Muzikanti, znaje ti dle čeho gorila smačila jajca v supě? Да, мы знаем все, товарищ директор. Два, три, четыре. Для чего горилла смочила?

No, podívejte se, co si budeme nalhávat, policajských je hodně, že jo? Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna. To je falešná. Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhál na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal? To poznám, ne? Já vím, no ale jak jsi to poznal? Od kdy má 50 koruna 3 nuly?

0: Když jsme u toho Silvestra, ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten jeden říká, blbý, co? Co? No to je Silvestr. Co jako? Že to vychází letos na ten pátek. No, to je blbý, no.
1: Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
0: Tak a teď vždycky, když to takhle končí, tak si říkám, kde člověk v sobě bere tu energii, protože když si představím, co mě čeká zítra a další den, ať je to nový rok, nebo není nový rok, prostě vždycky máte další a nový povinnosti. Ale já si myslím, že vždycky, když člověk přijde do takhle zaplněného sálu, navíc ještě umocněno je to tím, že je tady přítomna kamera, tak ta energie, která je tady nutně přítomna díky vám a možná taky i přes tu televizní obrazovku a tu kameru zprostředkovaná tím kabelem. Nevím, já mám pocit, že ta energie prostě nutně musí z vás aspoň z části přestoupit na mě a pakliže jste přišli proto a vy k obrazovkám taky, abyste mě doplnili svou energii, dobili mě, tak vám za to děkuju. A jestliže i ze mě část energie přešla na vás, tak vám za to děkuju taky, protože jsme tady nestrávili zbytečný večer. Já bych vám přál, aby těch večerů, ale co večerů, celých dní zbytečně strávených v tom příštím nádherném roce 2020 bylo co nejméně, abyste byli všichni zdraví, abyste byli všichni úspěšní, aby se vám všechno dařilo, abyste se měli rádi a byli jste spokojení. Mějte se moc hezky v roce 2000.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
2: Byla, to dobré začíná u nás.
4: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun?

0: No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuju někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Crêpe Moire Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi 10. manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel. Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a cintl si pochvaloval. Ty fajn, ty fajn, člověče! A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolicí buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vosturu jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš v Lande 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: To jsi ty?
1: Co proběli, že jsou tady? Těžko říct. No, co jsem já, milý.
2: Jsi ty? Jsi tu.
1: Já vím, že mě po těch letech nepoznáváš.
2: Ale jo, poznám. Ale už.
1: Tak něco ve mně zůstalo pořád stejného.
2: Ne, chci říct, že přijde nějaký fluidum existuje, to je marný.
1: Fluidum, říkáš?
2: Ano, něco takového je. No,
1: když myslíš. Tak, budeš se tázat ty mě.
2: Jak chceš, ale přestaň pít, když se mnou mluvíš, buď toho. Ne?
1: Rád. A ty, když se mnou mluvíš, přestaň kouřit.
2: Velmi narad, ale prosím. Jestli pak bys si vzpomněl na naše první setkání, počkej, nemyslím spolupráci, naše první
1: osobní,
2: setkání,
1: lidský,
2: osobní lidské setkání.
1: Ano.
2: Kdy, kde, jak to?
1: Já to na rozdíl od tebe asi vím. To bylo na zahradě psychiatrické léčebny.
2: Tak jest.
1: Ale přitom je zajímavý, že ani já, ani ty jsi tam nebyl jako pacient.
2: My jsme tam byli... nevíš?
1: Ne?
2: No v té době ne.
1: Ne.
2: Já jsem se tam pak vrátil, jo? Tenkrát jsem procházel zahradou, jak jsme šli navštívit toho podzimka.
1: Ano, ano, tam byl vlastně podzimek, tam byl jeho tatínek, tam je služební byt, pokud vím.
2: Ano, ano, tak, no. Tak.
1: Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsme spolu seděli na lavičce na zahradě psychiatrické léčebny. A už tenkrát se mi zalíbil. Jím tam taky.
2: Říkal, toho potřebuji vedle sebe, abych vynik.
1: Ano, konečně, ano. Abych konečně vynik, jo. Ano. No, a tak jsme se tam setkali, seděli jsme spolu, povídali jsme si. No a tak začala naše spolupráce ve Větrníku tedy.
2: Tak. První hra, kterou jsme hráli, první inscenace, no. To byl Suchovo Kobylin, Smrt Tarelky Nová.
1: Smrt Tarelky Nová, ano, hrál, správně.
2: Ty jsi hrál jistého Varavina.
1: Varavina, ano.
2: Ano.
1: A ty jsi tam hrál, a už tehdy jsi mi udělal takovou velikou hereckou lekci. Ty jsi tam
2: hereckou lekci?
1: Hereckou.
2: Ano.
1: No, já tě saju herecky, celý léta. Marně, už je marně.
2: To je zajímavé, že lidsky seš imunní.
1: Ano, lidsky ti...
2: Absolutně, co je lekci, já už jsem ti v životě dal.
1: Já jsem šťastně imunní, já ti odolávám lidsky, ale herecky jsem jaksi tvůj kojenec. Ty jsi tam hrál takovou roli, takovou dvojici, která se jmenovala Kačala a Šatala.
2: Tak.
1: Že jo?
2: Ano, ano.
1: A
2: toho hloupějšího jsem hrál já.
1: No, tak. Ale to jsme nehráli ještě spolu.
2: Ne, ne,
1: ne. Pozor, aby to nevypadalo, ne, že mě nekotíš. Ne. Ty jsi hrál toho jednoho, tedy z nich už nevím přesně, kterýho myslím, Kačalu?
2: Šatalu.
1: Šatalu.
2: Ne, Kačalu.
1: Kačalu.
2: Ne, tam je. No, Kačalu, Kačalu.
1: A vzpomínám na jednu takovou lekci, kterou jsi mě tehdy udělil jako herci, že jsi před generálkou přišel za režisérem a poprosil, aby ti škrt všechen text, že to bude žádný mimický. No.
2: Ano, ano, ano, ano, ano, ano.
1: A byl to výborný nápad, protože tenkrát ta dvojice byla fantastická v tom, že vy jste jenom představovali scénu, chodili, nosili věci,
2: zametali.
1: A tak dále, zametali a takto.
2: A to pro tebe byla lekce?
1: Ano, protože tehdy jsem si řekl, že když je člověk nadaný, nepotřebuje slova.
2: To je pravda. To
1: když
2: je
1: není jenom... nadaný, jsou mu slova na obtíž. Můj případ.
2: Ano.
1: Ano, ano. Takže to... To bylo první, co jsme spolu, jak si na jeviště vlastně vylezli. To už je strašně let, to bylo v 45. roce.
2: Co byla druhá premiéra, naše mize?
1: Naše společná, tak já ti řeknu, Tři mušketýři.
2: Tři mušketýři, ano, ano, ano, ano, ty jsi byl D'Artagnan.
1: Ano, jsem
2: byl jsi D'Artagnanem, já byl Richelieu.
1: Ty jsi hrál kardinál Richelieu.
2: Richelieu,
1: ano, Richelieu, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano. Jestli pak vzpomeneš na premiéru.
2: Je. Jako dnes to vidím.
1: Jo, ano. Já to budu líčit tedy. Dobře, když dovolíš, pardon. Já jsem tedy, to je tak daleko, že dneska, když řeknu, že jsem hrál D'Artagnana, tak to tady probouzí oprávněný smích, ale...
2: Neslyším nic.
1: A směju se tiše. Ale to nám bylo kolik nám? No tak ty jsi byl kluk.
2: Skočme to, skočme.
1: Ty jsi byl v pubertě, ale já už jsem byl...
2: Puntičkář. Tě...
1: No. Dobře, jo? Rok sem, rok tam, nebudem to počítat.
2: Nebo epochu.
1: Epochu, ano, tak jo? Nebo epochu.
2: Kterou
1: ano.
2: Spolu vytváříme.
1: Tak, tak.
2: Bez děka, aniž bysme chtěli.
1: Samozřejmě. A Byla premiéra Tří mušketýrů, já jsem tedy měl hrát od D'Artagnana, přišel jsem před začátkem do divadla a tam seděl Miloš Kopecký, tam si seděl ty tedy, nalíčený, já jsem napřed myslel
2: skutečně... Řekl se přelíčený.
1: Přelíčený, ano, přelíčený. Ano. A já jsem v první chvíli, jak jsem seděl, tak jsem myslel, že to je skutečný kardinál Richelieu, který tam sedí. Jedině to, že si se třásel, naznačovalo, že jsi živej.
2: A že taky nemám to postavení. To
1: ano.
2: To bych se tak neklepal přece, že?
1: Samozřejmě, jo, ano. A ty se tam třásel přes zrcadlo, z toho jsem usoudil, že žiješ. A chvilkama si odcházel ještě taky ven. Opakovat
2: ano,
1: roli.
2: Ano,
1: ano. A říkal jsi mi, kde jsi? Kde jsi? Já říkám, no tady, se mě vidíš, ne? Já jsem myslel, že se ptáš do tance. A já jsem říkal, no...
2: Kde jsi byl?
1: Jo, kde jsi byl, jsi říkal, ano.
2: To bylo snad za 7:30. Ano. Já už hodinu předtím, že soustředěno, no? Nedostatek talentu se musí dohájet, píry, svědomitosti a tak. On přišel za 10 minut, absolutní suverén, prostě elegama, elegama, si kráčí to. Nechápu.
1: Ano. Nechápu. A to je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
2: On se potřebuje rozptylovat, já soustředit.
1: Ano.
2: Rozumíte?
1: A taky je na tom výkonu vidět potom, rozumíš? To je to. Protože ty potom tím výkonem chytneš
2: jo, a... Jo. Lidi chytají tebe.
1: Já vím. Čili on před představením neuvěřitelnou trému, ještě později jsme spolu hráli po letech Tvrďák a tak dále, ale pak vyjde na jeviště, absolutně klidnej suverén, který ovládne hlediště a já vedení
2: jeho klík. Dovolíš. No. Já hraju, taky odtud, proč jsem slabší a horší. Já hraju dvě role. Ta první, to je ta nejtěžší role, já hraju klidnýho Kopeckýho a pak hraju tu roli, jo. Jo?
1: Tak no. Můžu ti říct, že toho klidnýho Kopeckýho hraješ výborně. Horší je to z toho druhou roli. No čili, to je rozdíl mezi námi. On má, jak si bych řekl, nervy. Já mám takový zvláštní jako sklon nebo slabost, nebo co to je, když se blíží...
2: Nejlepší říct afinita.
1: Afinita?
2: Afinita. Sklonost.
1: Děkuji ti, dobrý mluvit na sebe vzdělance.
2: Promiň, já to vím, já jsem až protivný, jak vzdělaný.
1: Ano, tedy mě.
2: Ano.
1: Jinak ne, jinak tím okouzluješ, kde koho, tam je ta dívka září přímo.
2: No, ale... o měsíc později by to bylo horší.
1: To věřím, korvo 9. Ale... to je ten rozdíl mezi námi, že já třeba, když se blíží představení, tedy 7:30, tak já usínám. Skutečně, že já jsem v šatně, já na mě únava...
2: Vejde a lidi se probudějí.
1: Ano.
2: Jo? U mě je to naopak.
1: Ano. Přišel jsem a tedy Milda, kde jsi byl, a jsem říkal, Mildo, viděl jsi anglický film Cesta k cíli? Ne. Jsem říkal, to musíš vidět, musíš. A on říkal, ty jsi ho viděl, a říkám, jo, kdy? Říkám, teď. Říkal, jak je to možné, ty jsi byl teď v biografu, a říkám, co jsem měl dělat, od 5 jsem šel do bio. A do dneška mě to vyčítá, nebo vyčítáš tedy, že jsem před začátkem premiéry šel do kina. Já tuhle tradici držím dodnes.
2: Nevyčítám.
1: Hlavně když seš v tom filmu ty, tak
2: nevyčítám,
1: já se doinspiroval.
2: Nevyčítám, závidím. A můžu ti říct, že to omrzení vyprávím v hereckým prostředí vždycky, protože ne, lidi, kteří nejsou od divadla, nebo u divadla, od divadla jako, je jako od Neštovice, jo?
1: Ano.
2: Kteří nejsou u divadla, to těžko pochopí. Já jsem prožil za svůj život 7 let, když jsem poprvé poznal, co to je hrát divadlo se skutečnou rozkoší, bez toho být vynervován, mít tréma, to bylo po jeho boku.
1: Aha, je. Ano, to chápu.
2: To je, ano. S promenutím, to je bez humoru.
1: Ne, to je bez humoru, ano, to je spíš smutný, protože po mým boku to se ti to hrálo.
2: No.
1: To je samozřejmě, to po mým boku vynikne i Fox Terrier. Každý, kdo se mnou kdy vystoupil, byl lepší než já. Každý.
2: Ano, no to vidíš dneska.
1: No, ale to přeskakujeme, jo. To přeskakujeme tady svévolně přímo. Zatím jsme ve Větrníku. Pak jsme hráli Švejka. Tam jsem zažil krásnou věc, kdy... Tam byla taková scéna, kdy Švejk krade psa. A tam chodila jedna paní se psem, která dostávala nevím kolik, 20-30 korun, za představení, že půjčila toho psa, Švejk ho ukrad, že jo. A pak byl další, jak ano. Však znáte Švejka, co bych vám vykládal. Jednoho večera jsme hráli, já jsem tam hrál asi 4 role, z nás bylo pár.
2: Já taky,
1: já jsem hrál.
2: Hra Greensteina?
1: Ano. Já jsem hrál především hostinského palivce.
2: Ano, od plic, prostě
1: ano, protože...
2: srdečný, bodrý člověk,
1: no.
2: Palivec.
1: No ne, to nebylo v tom. To bylo v tom, že jsme dělali na to zkoušku asi 4 herci a já jsem jediný uměl ta palivcovská slova říct beze studu. Tak já jsem tou zkouškou vyhrál, tedy hrál jsem palivce, pak jsem hrál tam ještě, já už nevím co, nějakého Schrödreitmana nebo co.
2: A Duba.
1: A Duba, na to poručíte, Duba jsem hrál. No, měl jsem zrzavý fousy. Vypadá jsem jako ty teď.
2: Já už tenkrát říkal, však mě poznáte.
1: Ano,
2: se splnilo.
1: Mě ještě neznáte. No, tak jsem hrál toho Duba a tam byla ta scéna, kdy Čvejk krade psa. No a jednoho dne ta paní nějak nepřišla, nemohla nebo co a nepřišla a pes nebyl. A teď to bylo takový signalizování ze zákulisí, no Švejka, pozor, nemáme psa, nevíme co bude a tak dále.
2: Poplach
1: v zákulisí, kravál, maléry, přebíhání, Vlasta Brodský hrá Švejka, už byl nachystaný, že to bude hrát jako v zákulisí, že ukradne psa a tak dále a to. A najednou vešel pes. To byl Miloš Kopecký, přišel po 4. Měl, byl přehozený kůží takovou chlupatou, to se brali někde ze země, hrál psa
2: to byl,
1: výborným
2: to byl, způsobem. No, ano, jestli, no, štěky, to, no. To byl kožich z té inscenace,
1: ano,
2: jak se hrál, jo?
1: Jak hrál Lohoňský toho,
2: no, Putinského,
1: tak obrácený kožich chlupama nahoru, tak Milda Kopecký přišel po 4, hrál psa, fantasticky, opravdu, já od té doby žasnu, proč ty hraješ lidi? A hrál psa krásně, když měl odkoukaný to zvedání nožičky na rohu, člověče, to nezapomenu, akorát radost jenom měl vyjádřit, ale tak jsme jako, jsem ho poprvé viděl v roli zvířete, byl si geniální jako ve všem, a co jsme to ještě hráli, počkej.
2: No potom, jo, Cenerentola, kterou
1: jsem Cenerentola.
2: Tak jsem tě v noci přece jednou probudil, že nevím, co s tou rolí, to se nespomíná.
1: To už nevím.
2: To už nevím.
1: To byla ta Sněhurka, nebo to ne Sněhurka, ne Cenerentola.
2: Popelka.
1: Já si tyhle bytosti pletu.
2: Bontempeli, Cenerentola.
1: Bontempeli.
2: Adamová hrála.
1: Cenerentola, no, Popelku.
2: Hrál to kadeřníka, že?
1: Ano, já jsem hrál prince.
2: No, ale no, hrál. No.
1: Byl, ano, já jsem, ano.
2: Byl, tam byl princ.
1: Ano, tam byl princ, ano, no. No, a co jsi chtěl, že jsi mě budil v noci?
2: Já jsem tě budil v noci, protože jsem nevěděl, co s tou roli mám dělat.
1: A já jsem ti řekl, co máš s tou roli dělat. Roztrhat na půlky ty stránky a použít. No, takže to byl Větrník, já nevím, jestli tam ještě jsme prožili něco víc. Pak jsme přišli spolu do divadla Satyry.
2: Tak, vzpomínal jsi to, no. Předtím ovšem jsme šli, a to bylo na tvou výzvu, se podívat na cirkus Plechovic.
1: Řekla, ano.
2: Mildo, tady jsou kluci z Pelhřimova, já je viděl, to je radost se dívat. A šli jsme na odpolední představení cirkusu Plechovic.
1: Ano.
2: Bylo to náramný. Ano. Náramný, Mašku dělá Kaha Franka.
1: Ano, ano, to je
2: v těch plecích.
1: Rozhovory, ano. Improvizovan.
2: Ano,
1: Mirek Lipský. Mirek Lipský, no, vynikající, ano. Výborný představení.
2: No a my jsme se to zbláznili a šli jsme do divadla. Satyry.
1: Brodský, ty, Zázvorková,
2: ano,
1: já.
2: Ano,
1: čtyři jsme tam přešli.
2: Spáčil.
1: Taky Spáčil. Ten později.
2: Hlinomaz byl, počkej. Jak to bylo s Hlinomazem?
1: Ochoten taky od někud přišel. Skladna. Ve Vík byl skladní.
2: Taky, já si vzpomínám, přišel ve Vojenském.
1: Já taky byl ve Vojenském. Já mám ještě fotku z Brodského, jsem ve Vojenském.
2: A to se tajilo, doufám.
1: Jo, jsem, ještě dneska se to tají.
2: Aby si nepřítel netrouf.
1: Ano, ano. Naopak by se lek. A v divadle Satyry jsme strávili asi 2 roky, než skončilo svou činnost. Pak jsme se na čas rozešli nějak.
2: Jo, čert ví, co se s tebou
1: dělo. Já ti řeknu, co čert ví, já to vím.
2: No co, já vím, co se se mnou dělo, já nevím, co
1: s tebou?
2: Se
1: dělo. No tak, to ví málo kdo, co se s tebou dělo. To ještě dneska ví málo kdo, co se s tebou děje. To vím. Ale já vím osobně, že jsi šel do studia Národního divadla.
2: A, tenkrát, ano, pěšky dokonce.
1: Pěšky?
2: Jo. No to bylo za rohem.
1: To bylo přes rok, no.
2: Já bydlel v Jámě.
1: No, tak to asi byl blízko. No.
2: Ve studiu Národního divadla to bylo zajímavé, opravdu zajímavé.
1: No, tam si hrál tehdy krásný role, já jsem
2: krásný
1: tam
2: parka. No.
1: To bylo v Mozarte, kde jsme začínali s nějakou...
2: Ano, ano. Větrný. Ale povídej, co jsi dělal v té době ty. To mě zajímá. Když já jsem byl v tom studiu.
1: Když ty jsi byl v tom studiu, tak to já jsem byl ještě rok v divadle Satyry. Pak divadlo Satyry končilo, jak jsme už tady naznačili svou činnost. Přejímalo to realistické divadlo.
2: Ano,
1: a tehdejší vedení realistického divadla přejalo celý soubor divadla Satyry, kromě 2 výjimek. Nechtěli Hlinomaze a mě. A Tak jsme se s tím byť těžce smířili. Ale v téže době Miloš Kopecký vlastně nám nabídl za opět pomocnou ruku, jako už tolikrát v životě, a promluvil s Jindřichem Honzlem, režisérem Národního divadla, který končil studio taky v té době a převáděl určitou partu herců do Národního divadla.
2: Elit, jaksi elitu, elitu souboru.
1: Ano, elitu souboru převáděl, promiň, do Národního divadla na roční zkušební období. Ty jsi nás vlastně tehdy dostal na takovou tu roční zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří nebo jim projde.
2: Někdo proletí,
1: že jo, šlajsnou. A něco mává tam režisér.
2: Co? Asi, že je to příliš dobrý.
1: Upraví. No, my budeme pokračovat. V Národní jsem pak strávil 6 let, kde jsem vytvořil řadu zapomenutelných postav. A ty jsi mezi tím odešel, kam ty jsi to šel v té době? To už byly Vinohrady, ne?
2: Ne.
1: Že daleko, ne?
2: Ze studia z Národního divadla jsem šel do Národního divadla.
1: No.
2: Kde jsem se nedočkal velkého úspěchu, musím říct.
1: A kdo jo?
2: Jednak.
1: Řekni mi, kdo jo?
2: Taky pro takovou hloupou historku, strašně hloupou historku, že?
1: Podívej se, důležitý bylo to, že potom jsme se zase najednou setkali.
2: Pak jsme přišli, Stella Zázorková, Klemens a já, do tehdejšího divadla Estrády a Satyry.
1: Ano, Vodičková ulice.
2: Vodička. Dnešní divadlo ABC, někdejší osvobozené divadlo u Nováků, kde se hrála, tam to ještě smrdělo po tom lvu.
1: Tam by se byla lepší, ano, ano.
2: A za několik korun na bedničkách, prostě se udělala scéna, hrál jsem jakási svíze s Merunkou a podobně, kde jsme hráli Hosta Číšníka a potom bylo...
1: No to tam přišel Werich potom, hlavně, no.
2: Mezitím Werich chtěl hrát divadlo, hledal partnera. To nebylo tak... To nebylo tak snadné, jaksi. On se doslechl, že existuje jistý horníček.
1: Lidi vykecají kde co.
2: Kde co, no jistě. A v té době byl on v Národním divadle a hrál tam... Veri se šel na horníčka podívat, aby ho viděl. A viděl. Přišel a uviděl a horníček zvítězil. Sehrál.
1: Molière, Lakomec. No, to bylo hrozný. Lakomec je taková zakletá hra. Molière jako vynikající komediant a autor psal ty role pro sebe. Lakomce, Harpagona, tedy Tartifa, nebo Zdraví o nemoc, a tak dále. A ty ostatní role tak trošku odbyl, hlavně ty mladý, že jo. A to se nedá hrát. Vždycky Eduard Kohout říkal, ty milovníci Molièrovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, že naliváte šampaňský do půl litru.
2: Ano.
1: Skutečně se nedá hrát. No já jsem rád milovník.
2: Ty, že to hezky?
1: Ano.
2: Hezky, to přesný, ano.
1: Přesně, ano. Ta francouzština je tak rychlá řeč, že když lidi pochopí, že to je volovina, už jsou doma. Já jsem taky ještě nikdy neviděl třeba Harpagona dobře zahraného, kromě Miloše. To ti říkám dneska poprvé a naposled. Si to pamatuju.
2: A to je škoda, já to rád slyším.
1: Já ti to budu dělat.
2: Já tak potřebuju masírovat se pro sebevědomí. Dobře. Přijď někdy. No a Werich co?
1: No a Werich se přišel na to představení podívat, jo. Ale tady to bylo, tady jsem hrál já milovníka a sed si potom se mnou na večeři a probral to představení velice přesně a velice přísně. On tehdy říkal nádherné věci o hercích a tak a o mě mlčel pořád. A když už potom probíral i uvaděčky a požárníky. Tak jsem říkal, pane Werich, nezlobte se, ale já měl takovou hlášku, že se jdete podívat na mě. Co byste mi k té roli řekl? A on tehdy řekl, horníčku to nebyla role, to byl potrat. Byl jste strašný. Měl pravdu. Ale přesto mě vzal. A v Národním, přestože mi za tu roli chválili, mě pustili. Tak jsme se všichni tak nějak lidsky dohodli, ano. Že jo? No a přešel jsem tedy po bok Jana Wericha, kde jsem se opět setkal s Milošem Kopeckým. Ale potom jsme zhráli v ABC spolu. Já jsem ho režíroval a právě třeba Černý nespí, no. Měl Čerta, jiného, že jo? A pak Milence z kiosku. To bylo takový představení mého srdce, já to měl hrozně rád.
2: Vzpomínáš si, jak to bylo?
1: No.
2: Jak jsme seděli v šatně u Vericha a byl tam dramaturgický problém, co hrát. Něco, nějaká hra vypadla z nějakých důvodů a nebylo co, že ano. Přišli jsme na nápad Milence z kiosku, Verich opovídá, to není špatné nápad. Ano. My jsme si sedli do autáku a jeli jsme k Trnkovi.
1: Ano, máš pravdu.
2: Že jsme Jiřím Utrnkovi do bytu.
1: Aby dělal scénu.
2: Aby dělal scénu. A vzkal, proč jdete na mě? Já jsem říkal, ze snobismu.
1: No,
2: jo? Ano. No, to no. Vidíme. Ale.
1: Takže Trnka dělal scénu, Miloš Kopecký tam hrál Andrea Disi.
2: Ano. A ten to režíroval.
1: Ten to režíroval.
2: A ta muzika k Milencům z kiosku je přenádherná. No. Pro mě, já to miluju.
1: Ale tam byla jedna věc zajímavá v Milencích z kiosku. Miloš Kopecký tam hrál takovou roli takového jako intrikána, že tohle to všechno, to krásně to hrál a zpíval.
2: S odporem ale?
1: A s odporem samozřejmě, vždycky hraje intrikány s odporem, protože on je čistá duše. Ale důležitý úzel našeho života byl, že Jaroslav Dietl napsal hru Byli jednou dva. A to napsal pro nějakou dvojici, kde ta dvojice procházela
2: a prodejela. Původně.
1: Jo, pro Dejla, pardon. Jo,
2: ano, Rudolfa Dejla.
1: Jo, to měl dělat Miloš Kopecký a Rudla Dejl. Tak, ano. Nevím už, z jakého důvodu jsem to podělal já.
2: On byl nemocný.
1: Ano, nějak tak nějak, prostě ano. A, protože oni byli už vynikající dvojice předtím. Miloš Kopecký a Rudolf Dejl dělali Slaměný klobouk, Helenka je ráda, a tak dále. A Černý kdy nespí.
2: To jsme dělali
1: to režíroval. No. Čili oni se ukázali jako vynikající dvojice, nejen na jevišti, ale hlavně v šatně. Protože vaše dialogy, kdybych já měl dneska nahraný, tak má Suprafon o jednu desku navíc, o dvě. Protože to, co si vykládali Kopecký s Dejlem v šatně, to byly tak fantastický legrace, tak fantastické, jak se převáželi jeden druhýho, jak se dobírali jeden druhý, jak se uráželi, krásně, přátelsky se uráželi. To byly, potom to dělal Rudla Dejl s Voskou, to tež, pokračovat s Václavem
2: Voskou. A už to drhlo asi.
1: Už to asi drhlo asi, ano. Ale byly to překrásný, jak si bych řekl, humory v šatně, fantastický. Čili Jaroslav Dietl plným právě napsal tuto dvojici pro Kopeckýho a Dejla. Pak z nějakého důvodu jsem to dělal já a na jevišti jsme zjišťovali pomalu, že jak si ve dvojici nám to jde. To není snadné zjištění, protože ne s každým partnerem je možno improvizovat a my jsme jenom zjišťovali, že nám to jde. Tak jsme jako si vytvořili spolu tvrďák a nabídli jsme ho divadlu.
2: To je velmi, řekl bych, velmi zdvořilé. On napsal tvrďák.
1: No dobře, no. A nabídli jsme ho tehdejšímu divadlu ABC, že bychom to tam my dva hráli jako představu.
2: Oni to z díky odmítli.
1: Tak jsme šli pryč z divadla, jak já říkám, jsme byli potom další dobu na volné noze, Miloš říká na dlažbě. A jezdili z tvrďák, koupila Ostrava, Černá Louka, kulturní dům, dokonce kvůli nám přebudovali jeviště značnými náklady, že jo. A my jsme jeli premiéru s režisérem Jánem Roháčem uskutečnit do Ostravy. Architekt Svoboda Národní umělec nám dělal scénu, bylo to jaksi velice jaksi vydařené představení, i když ne hned při premiéře, protože například ostravská premiéra byla dobrá, pražská velice špatná. Dělali jsme to v takovém maličkém sálečku v domě, dnešní tedy Dom kultury na Vinohradech, ano, že jo? Tak pražská premiéra byla zbytečně dlouhá,
2: nervózní,
1: špatný hlediště, špatný, no prostě všechno bylo špatné, včetně mě. A tak jsme potom na tvrďáku pracovali, no a najednou se ukázalo, že tvrďák bylo to představení onoho, tak se říká, vznešeně inspirovaného herectví, kdy tam vznikaly... Ano, Honza to říkal, no. Kdy tam vznikaly scény až čtvrthodinové, ze kterých nebylo napsáno a naskoušeno ani slovo.
2: Tak jo?
1: Tam vznikl třeba celý dialog o Labutím jezeře, jehož nepatrná část byla v loňském Silvestru televizní, no. Ale nepatrná část skutečně.
2: A intelektuálové,
1: no. No, ano. Tam byly takové scény, kdy jsme hráli dva takový účetní, kteří vlastně vlezou na jeviště a hrajou si na divadlo. A byly tam takové scény, kdy Miloš Kopecký hrál dramaturga, já autora, a bylo takové to intelektuálské žvanění o ničem. To. A říkali jsme, to asi zanikne, to asi vyškrtáme tyhle ty scény, protože to je takový ten průhled do zákulisí divadelního, kdo koho zajímá dialog mezi dramaturgem a autorem. Leč ukázalo se, že právě zájem divánský nám dovolil, nebo do nás dokonce donutil, tyhle scény rozvést a ostatní škrtat, protože lidi velice správně vycítili, že...
2: Že na tom někdy něco je, že je lhostejné.
1: Ano, jestli to je dramaturg, autor, že ano. To intelektuálské žvanění je velice správně porodováno a že ano, tedy ano. Má své opodstatnění, je vyšší, že jo. Takže tvrďák, to bylo takové krásné divadelní dobrodružství. pro mě snad nejlepší, které jsem kdy v životě podnikl. A bylo nám, já neříkám, že jsme byli dobří, já říkám, že nám bylo na scéně dobře. Hráli jsme to asi 300krát, vzpomínám třeba na představení v Bratislavě.
2: No to bylo velice.
1: To bylo fantastický. My jsme měli přece jenom obavu, víte, jako že byť nepatrná, ale přece jenom jazyková bariéra třeba zabrání v určitým dorozumění. Bylo se, že pravý opak je pravdou, že naopak slovenští diváci to brali daleko intenzivněji, citlivěji a živelněji.
2: Spontánněji.
1: A že nám svými reakcemi a svými smíchy rozbili rytmus toho představení tak, že jsme se nestačili divit.
2: Ano.
1: Já jsem tu teď zkušenost a pak udělal dobře utajenýma houslema. To už jsem hrál sám, aby si mě lidi všimli vůbec, že jsem nejvyšší, tak jsem musel Miloše odstranit. A hrál jsem sám a protože on to bylo stejně zajímavý. On hrál a na mě koukalo vždycky asi 5 penzistů z hlediště a všechny ženský na něj. No.
2: To je takzvaný černý humor. To mám strašně rád. Jo? To mám hrozně rád dělat si zmrzák a legraci. Skutečně to je. No to je tvá,
1: Berme to jako takové.
2: Já ti dám něco k Vánocům, jo?
1: Dobře.
2: Víš co, já to zapomenu, že jsi to řekl.
1: Fajn,
2: jo?
1: To je nejlepší dárek Vánocům vůbec, ano. Já jsem od tebe víc nečekal. No, co bychom ještě k Tvrďáku řekli, Hocho? Samozřejmě taky jsme přijeli do míst, kde ten Tvrďák nezabral. Ale tam nezabere od té doby nikdy nic. No, tak co ještě k tomu Tvrďáku, Hocho? No tak...
2: Já ti řeknu k Tvrďáku.
1: No.
2: Je to strašně blbý. Dodnes se ti na to vzpomínám.
1: No já taky.
2: Já přijedu někam. Kromě toho, že si mě spletl, říkají, že ten horníčku.
1: To mě taky ještě. Já jsem to za tebe platil v náchodě.
2: Tak kromě toho, že toto přehlédnu velkolice, tak je fakt, že říká, je tenkrát, a vy jste si se vydali legraci, ale to byla legrata, to bylo hromě. To je fakt.
1: No, ale taž se dál, Hochu.
2: Co bylo pak?
1: Co bylo pak? No tak po Tvrďáku.
2: Dívej se. Kdo to narežíle?
1: Snad si dvě hlavy, jedna myšlenka, čeč. Ale po Tvrďáku jsme se spolu setkali.
2: Byly dvě myšlenky a jedna.
1: No to je můj případ. Já mám celý život jenom dvě myšlenky.
2: Já jenom jednu. Já
1: jenom jednu, to já vím. Na tu druhou se nezbudíš. Po Tvrďáku nás čekalo další takový setkání. A to bylo ve hře Kat a blázen v Karlínském divadle. Kdy jsme tedy hráli ty postavy těch dvou a no tak to bylo příliš velký divadlo a příliš takový bych řekl jaksi pojetí, který asi nebylo to pravý, já nevím, já to nechci dneska posuzovat po těch letech, ale bylo nám tam fajn, byly tam legrace. Já vzpomínám jednou, jak si přišel dopoledne, byla zkouška nějak na něco a ty si říkal, večer nemůžu hrát, já jsem ztratil hlas a ty nešťastný, že jo, protože on má různý choroby, ale hlavně hypochondr a že prostě absolutně to. A pak najednou přišel rozářený a říkal, geniální nápad, že mě to nenapadlo hned. Já si dám kalciovku dát. Kalciovou injekci a večer můžu hrát klidně. To je obrovský nád, nadšený byl, okouzený, že na to vůbec přišel a tak. Večer přijdu do divadla, se říkal, už jsi měl kalciovku. On říkal, ne, ty přijde doktora. Dá mi kalciovku, budu perfektně mluvit a všechno je v pořádku. To je výborná věc, kalciovka. Přišel doktor a vybalil ty instrumenty a Milda povídá, pane doktore, je to pravda, že pod tím si někdo taky omdlel? Říkal, taky, že to stalo, on říkal, tak ven. A hrál stejně, on stačil, že viděl tu injekci. No,
2: víra tvá tě uzdraví.
1: Ano, samozřejmě.
2: Obavy tvé tě posílil.
1: Tak, přesně tak, ano, ano. No Kat a blázen, tak tam byl jaký krásný legrace různý. No,
2: tam byly veliký legrace.
1: No. Tam vznikl dialog o dědečkovi. Ne, on už vlastně
2: ne, to byl
1: jednou dva. Promiň,
2: byl jednou,
1: jednou dva. A tam jsme ještě rozvíjeli zase jiným směrem, to už bych ani nedal dohromady. Škoda, že není někde zachycený člověče zvukový.
2: Poslední naše předscena, tu jsem vždycky strašně miloval, jak se potkáme v tom.
1: Jo, ano.
2: Ahoj.
1: Tak to bylo takový naše, bych řekl, poslední společný divadelní dobrodružství. Protože pak jsme každý šli trošku jinou cestou. Miloš Kopecký, který
2: je... Cestou, necestou?
1: Cestou, já spíš necestama. Milda tady, který je spíš jaksi ten herecký typ, takovej ten herecký pravý slova smyslu,
2: ano.
1: A já jsem spíš to cestou takový jako to autorskýho herectví nebo
2: ano, ano, psání. Ano, neodporovat, prosím.
1: Ne. A takže on přešel na Vinohrady, tedy na skutečné divadlo, že jo? Kde vytváří postavy.
2: Podnes vytváří na Vinohradské scéně.
1: Ano, postavy.
2: Seč jsem. No. To nikdy není moc.
1: A ty seš hodně seč. Tedy to, že jsme se taky jako ty cesty se rozešli, ještě neznamená samozřejmě, že jsme se rozešli lidsky, že jo? Naopak, tu a tam se potkáme. Lidsky.
2: Tady. Ano, ano. Lehce si kynout se.
1: To, když jsme se, jak si, když se naše cesty rozešly, tak tehdy vznikají takové různé teorie, jako třeba, že jsme se pohádali,
2: proč?
1: Co mezi váma bylo, a tohle to a to.
2: Co peníze, nebo ženská?
1: To ženská, no.
2: Oj.
1: Jak říká Milda, oj. Jak říkal tehdy Milda, ne, mezi nás nikdo nevrazí klín. A když už, tak musí být nádherný. A takže jako tenkrát jsme se sami dohadovali, jako, a Milda říkal, já, tuhle zase se mě ptali novináři, prej, jako čím to je, že jsme se jako rozešli, a on říkal, jak, já nevím, kde vznikají ty teorie nebo ty zvěsti, že my dva jsme se pohádali. A on vždycky říkával, jestli to nevzniklo z toho, to víš, novináři jsou takový, to neze všechno nafouknou, jak tuhle vešel jeden ten žurnalista do šatny a já po tobě se našlapal, tak jestli nemyslíš, že to je nějaký rozpor.
2: Ano.
1: Ne. Ne, nikdy mezi námi, jak si bych řekl, nevznikl nějaký spor nebo tak. I když přiznávám po těch letech, že, a teď jsem to napsal dokonce do nějakých rozhovorů, protože se mě furt lidi něco ptají teď těm narozeninám, že takhle v tom, aby my jsme mohli spolu udělat dvojici, nám chybilo jedno. Víte, ona dvojice divadelní je něco jako dvojice manželská. To, že se těm dvěma daří dobře večer, ještě nic neznamená. Dvojici táhnout, to znamená od rána, to znamená velice banální starosti, rozpočet, nový boty, vymalovat byt, nákup a tyhle věci. A toto musí v každý dvojici někdo obstarávat. V manželský žena nebo muž.
2: Když jsou tam dva lidi se sexem a už s ničím jiným.
1: A když jsou dva lidi bez sexu? A to v těch požehnaných dvojicích, jako byl Voskovec a Werich, Suchý Schlitter, Šimek Grossman, tak vždycky aspoň jeden z nich byl ten, který tedy táhl ten den, jak se říká. Totiž ty denní starosti, ale my, nám se dařilo dobře večer na jevišti. Ale táhnout to, rozhlížet se po nových hrách, hledat, zkoušet, sejít se, kde já mám schánět dopoledne, prosím vás. To on ještě je někde, odpoledne už je zase někde. Či on byl nesehnání. Já furt nad knihama a on furt nad těma, nad známkama.
3: Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu. Neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemíjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí třídy na několik dní do přírody, aby předešel nejhoršímu. Této akci, která je maskována heslem Žáci, poznávejte krásy vlasti, kterou milujete, se říká školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcová. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král Ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 6:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Podoušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a vola je na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pány. Předplzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok. To je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák, musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil. Dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny, po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul. Ne, abyste propadli démonu alkoholu, jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil. Děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty. Dopoledne ve vinárně ubíhalo vesele, neboť rozjařený pedagog většinu času prospíval, doprovázel se na skleničky. Po obědě Lomcovák ve chvíli, kdy vstal, aby nám dal povel k odchodu, usnul ve stoje. Po třech hodinách, které jsme vyplnili bližším seznámením s dámskou obsluhou vinárny při hře Pojďme vedle na moment, šaty tíží jako cent, se učitel konečně probral z mrákotného zamyšlení a zvolal. Já se vám divím, jak můžete trávit celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry. On bude vůdce skupiny podloubných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od loňska, kdy se našim, o rok starším spolužákům, hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude připálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se Glomcovákovi do smrti hlásit. Pak se začalo hrát. Lomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a švestek valem ubývalo. V jednu hodinu z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Lomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Lomcovák. Před vinárnu Dubrovník, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosyceni parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.

0: Děkuji vám, dobrý večer.
1: Já tě tady, Jiříku, pěkně vítám. Takže, Jiří, já bych se na tebe obrátil, ty jsi chlapec mladý stále, i když už hodně pamatuješ. Nicméně...
0: Myslíš jako, že pamatuju ještě, když mrtvý moře bylo marodci, chtěl říct.
1: Jo, a když Šemík byl ještě hřibětem. Ale přece jenom pro...
0: Hračany byly dřevěný.
1: Přece jenom pro herce je nejdůležitější paměť. Jak je to s tebou a s pamětí?
0: Tak s pamětí... Já vám řeknu takovej příklad, to se mě hrozně líbilo, to mě povídal můj kamarád, jak potkal svého známého a toho neviděl asi měsíc a pán, ahoj, já tě neviděl asi měsíc, on povídal, to jsi mě taky nemohl vidět, protože já byl teďka měsíc v tom, jak tam lidi pijou vodu, dávají tam ty masáže. Pa, myslíš v Lázních, pa, v Lázních, no. V kterejch? Pa, člověče, je to tadyhle hned u toho. Pa, u čeho? Pa, no, zatím tadyhle. Pa, já začím, pa, ježiš, to jsem si teda vybral. Ty jsi ještě větší vůl než já, prosím tě. Pa, hele, takhle to bychom se vůbec nikam nedostali. Uděláme to jinak, hele. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Myslíš růže? Pano, růže!
2: Růžo, jak se jmenovali ty lázně, co jsme tam letěli?
0: Tak to je...
1: To už je skutečně vrchol skleróze.
0: A to je teda jako ze života, jo. A mě na základě toho právě se strašně líbil for, který určitě vznik na základě této situace, jak ten dědeček jde nakupovat a babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Dvě věci. Chleba a máslo. Ten dědek pohá jako, že si já nepamatuju chleba a máslo, jo? Pohá, hle, máš sklerózu, jak čepici, napíš si to. Dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek pohá, já si nic psát nepotřebuji, já si to pamatuju. Odejde, práskne dveřma, za hodinu se vrátí a podpaždí takhle, má rouru od kamen. Ta babička povídá, no to jsem přesně věděla tohleto. Já pám, napiš si to dvě věci. Kde máš kamna? To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká, pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá, pane, pa, co je? Pa, proč pláčete?
3: Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte?
0: Povídá, no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co, jako to šlo za mlada.
3: Po, ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí.
0: No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let, u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá,
2: pro nepřekonatelný odpor.
0: A kdy jste ho pocítil?
2: Pa, před 70 lety.
0: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl?
2: Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli...

0: já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí.
1: Pardon, ještě teda, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterém teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč. Takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. V kterým? Pa Ježíš člověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten, pa myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa myslíš Blaník, pa Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím, no, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda: pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně, teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže máte...
0: Tak, sklerozu jsme probrali, nicméně, Jiří, já bych se ještě vrátil k tvému mládí. Já už jsem tě viděl, pravda, nebyly to němý filmy, nicméně už se ve filmech pro pamětníky objevuješ, jsou to tedy černobílý filmy. Krásný bylo, onehdá opakovali záhadu Hlavolamu. A to jsem teda opravdu se prohnul v křesle, protože ty jsi tam hrál mladého chlapce, tedy jako Fogler ve Foglerových dílech.
1: No mladý, Vonta jsem tam hrál, a to když viděl, to jsme tam hráli se Sloupem, ty Vonty, když mě viděl Landovský, tak ten dostal hysterický záchvat smíchu, povídá: tak pánové, jednomu je 30, druhýmu 20 a oni hrajou děti. My jsme hráli děti, no. To je vždycky jako hrozná sranda, když hrajou mladý, jo. Já jsem zažil, jak jsem hrál mladýho, teda několikrát jsem hrál mladšího, nežli jsem. A tak jako když se to veme trošku z dálky, jako veme se to přes punčochu, tak je možná zdání, že někde tamhle stojí nějaký jakž takž mladý, ale když jsme dělali Synové a dcery Jakuba Skláře, tak tam byl předěl 40 let. Jo, a teďka jak udělat s tímhletím ksichtem země 17-letýho kluka? Tak to je dost teda jako makačka, to opravdu to. Tak se to dělalo tak, že Na obličej celý vám nalepějí takhle takový kousky gázy, gumičky, a teď vám ten obličej takhle vytáhnou. Vypadal jsem jako stažený králík. A teď jsem viděl Petra Kostku a ten pá: ty vole, nekoukej se na mě. Nebo to praskne a jsme v hajzlu. Teď mi nalepili černou paruku, jo. A jak jsem měl tu černou paruku, tak jsem se na sebe koukal. Teď jsem se začal smát, protože jsem to nemohl vydržet. A vypadali jsme jako dva mladí Japonci. A přišel režisér Jaroslav Dudek, a pá: dobrý kluci, dobrý. A já povídám: pane režisére, můžete mě vysvětlit, proč tenhle ten film režírujete vy, teda tenhle ten seriál, proč to režírujete vy? Proč to nerežíruje Kurosawa? A jak jsem to řekl, tak ten Kostka udělal. Já jsem začal smát a už jsme byli zase starý. No.
0: A mohli jste šít na novo. Nicméně, přece jenom bych se ještě vrátil k tvému mládí. Kdy vlastně vznikla u tebe ta představa, že by si se měl stát hercem? Já vím, že ty jsi chlapec ze Žižkova. Jaký vůbec bylo mládí na Žižkově? To je taková svébytná pražská čtvrt.
1: Tak... Rozdíl mezi tím Žižkovem a jinýma čtvrtěma je opravdu velice podstatný, to je každý ví, protože

0: Jiří, vy jste třeba měli možnost si už v té době, kdy jste chodili do školy, zahrát v nějaký televizní instalaci nebo někde ve filmu? Bylo vám to umožněno?
1: No to právě to byla doba, kdy, opravdu doba temna, kdy nikdo vůbec z posluchačů divadelní fakulty do třetího, dokonce třetího ročníku a vzácně ve čtvrtém ročníku směl účinkovat v televizi, v rozhlase, dabing tenkrát nebyl. To byla neznámá disciplína, tak mohl účinkovat jenom vzácně, buď v nějakých budovatelských hrách, nebo když hrál nějakého mladého komunistu, nebo takhle, ale jinak ne. A jako ne jako dneska, že každý, kdo je v prvním ročníku na konzervatoři, tak má 5 seriálů a 20 dabinků a v té škole se ty pedagogové ho vůbec neznají, tak to nebylo. Tak nás obsadil do první, vlastně to byla první role, kterou jsem dostal, já nejenom já, ale Vašek Sloup, Honza Tříska a Honza Odl jsme hráli odbojáře v hře, která se jmenovala Duhu pro můj den, se to jmenovalo. A tam hrál hlavní postavu Jan Pivec, národní umělec, a režíroval to František Filip. A my jsme teda chodili na ty zkoušky, teď skončila ta zkouška. Já povídám, pane režisére, my zítra na zkoušku nepřijdem, protože nás pan profesor Nedbal nepustí. Ten Pivec to zaslech a povídá, pojď sem, mladej, kdo tě nepustí? Já povídám, pan profesor Nedbal. Kdo? A pan profesor Nedbal. Ježišmarja. Miloš učí? Já povídám, ano, učí. Ty jsi na té konzervatoři? Já pám, ne, mistře, to není konzervatoř, to je divadelní fakulta, katedra herectví. No to je ještě horší. Miloš učí, Ježiš Miloš učí, no, to můzy pláčou. Ježiš Miloš učí, a prosím tě, hochu, co Miloš učí, teď hovno umí. Tak my jsme, já jsem jako nevěděl, co mám dělat, tak jsme přišel na zkoušku, na hereckou výchovu, druhý den a povídám, pane profesore, ale měl byste nás do té televize pustit, protože mistr Pivec se strašně rozčiloval, že nás nechcete pustit. Nedbal povídá,
2: on v tom Honza hraje. A co tam hraje?
1: Já pám, no hlavní postavu.
2: Ale ne, teď hovno umí.
1: No a oni se takhle se pomlouvali a pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrat a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikdy, nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no, uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, a teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle. A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. A najednou viděl, takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi v obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takovej ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí! Dejte to pryč! Přiběh ten produkční, vzali v obraz, onem dali tam

0: jiný obraz větší. Tam bylo akvárium. Pa ježiš, to mě chcete naučit na starý kolena plavat? Ježiš, dejte to pryč. Tak to odnesli a dali tam kytky. Pa ježiš, ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude funus. Ne, nic, domů, domů. Tak sehnali auto, pivec odjel, ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, že jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh, seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem, otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídá, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.
1: Tak já myslím, že to musela být krásná léta, která si prožil na škole mezi takovýhlemi zajímavými lidmi. Nicméně, jaké potom byly vztahy, když už si přišel do divadla a vlastně se svými profesory si se potkával na jevišti, měl si s nima hrát už jako z očí do očí a sobě rovnými. Jak jste si třeba radili vám profesoři, ještě tedy vaši bývalí profesoři, jak na co nebo...
0: No ten Miloš Nedbal byl dojemný, on ještě 20 let, už jsem byl ze školy, jednou jsem ho potkal. V Karlově ulici, tam u disku ještě učil, a já pám, dobrý den, tatíčku. Pán nazdar, krampoule. Sleduju tě v televízi. Já pám, jo, a co dobrý? Někdy dobrý, někdy ne. Já pám, takže dobrý. Pá, povídám někdy. No a pak jsem ho potkal, to už byl opravdu, už jako, to už byl hodně starý a on pořád, oni ho chtěli jako dát do penze, on nechtěl, on se tomu bránil a ty žáci byli rádi, protože on byl skutečně vynikající pedagog. A to jsem ho potkal na letišti, kde měl poslední ročník a z dálky mě zahlíd, tak jsem volal, tatíčku, pa krampoule, pojď sem. Pojďte se podívat, děti, to je krampoul, můj nejhorší žák. Na ruštinu jsme měli paní, to byla stařičká dáma, aristokratka opravdu, která utekla v roce 1917 před komunismem, utekla k nám, takže to si polepšila opravdu.
1: A měla utíkat ještě dál.
0: Učila ruštinu, no a učila, tak rozdělila tu třídu, my jsme byli slába je grupa a silná je grupa. Já jsem byl v sláboj grupě. To bylo v tom, že třeba v sláboj grupě byl Jirka Kodet, který nikdy v životě se nenaučil, nepochopil azbuku. Ona říkala, kadet, vy ničeho neznajete. A Kodet jako na ní koukala, pá, čo? Ona vzala ty skripta, tu knihu a říkala, kadet, čitajte. Kodet Emo, nebebebue, říká, je to medvěd. Říká, podívejte, paní Nikitino, já v životě tyhle žížaly, tyhle ty baráčky, to v životě nemůžu pochopit. A říká, co vy govoríte, podívejte, já vám to vysvětlím. Jak já můžu rozumět jazyku, kde píšou máma a čtou to táta. No a nicméně, aby ty Olze Pavlovně Nikitině ten kodet udělal radost, tak přes léto všichni říkali, hele, nauč se něco, ať má radost. Tak on si napsal foneticky latinkou větu a přišel po prázdninách. On říkal. Takhle na ní dělal, pa. Segodňa. Jako zdravstvuj
1: tě. Jako pozdrav, jako jo.
0: Segodňa. Ona bávla rukou, pa. Hej, poslouchejte. Krásná armia a svabadíla Čekoslovákie a germánských zachváščikov. Ona říkala, kadět úžasno je. Pa, to nic není. Mama varila rybu. To bylo
1: vrchol.
0: Po 4 letech na vysoké škole, kde normálně se to učí 2 roky, a kodet byl v 8. semestru, jo? To neexistuje v dějinách žádný vysoký školy, aby někdo chodil 4 roky na ruštinu. A ona jako viděla, že to nemá cenu, tak pojá, index začot budet, index zápočet bude. Napsala mu jako dobrá, jako teda napsala mu tu 3. Kodet jako, a sáchar! Sáchar! Šel pryč prostě.
1: Spasíbo si přečet po svým prostě.
0: No ne, sáchar prostě. Takže to byla takováhle, jako takovýhle jsme měli. No a potom uplynul nějaký čas, ještě jsme dlouhý léta potkávali tu Olgu Pavlovnu Nikitinu a jednou jsme přišli do školy s Vaškem Postráneckým a ten, potřebovali jsme nějaký mladý kluky, nějaký holky do nějaký hry a ten Vašek Postránecký tam viděl tuhle Olgu Pavlovnu Nikitinu, jak tam sedí a něco říkala těm žákům a povídá, můžu vám říct, Olgo Pavlovno Nikitino, ruskej vtip? No říkal, no, davaj. Pa, podívejte to. Jednou přišel nějaký chlap v Moskvě na Rudém náměstí do obchodního domu GUM, do oddělení obuvi a povídá tý prodavačce, batinky čorně, nomer 40 u vás jest? Ta prodavačka pojá, nět. Pa i batinky biolie, nomer 40 u vás jest? Nět. Pa nu, u nás maladoj Boleslávy, vsio.
1: Je za hlubokýho totáče.
0: A ta, to jakože v té mladé Boleslavi byly ty posádky, že a měli tam opravdu ten tuzek ruský. A ta Olga Pavlovna Nikitina mu na to povídá, pane Pastranecký, takovouhle kravinu mohla vymyslet jedině blba česká hlava, poněvadž žádný Rus v životě to nemohl vymyslet. A proč myslíte? Poněvadž je to v Moskvě na Krasné площadi na Rudém náměstí trošičku v obchodním domě GUM znám. Žádná prodavačka v obchodním domě GUM v oddělení obuvi by se nikdy v životě s nikým takhle dlouho nevybavovala.

0: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
1: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které si ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pořadí, neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem, plyn udělá pša. A zasne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho. Pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu. Je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalij si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
2: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohleto kulatý to je míč a tohle zahnutý až semle to jsou nohy. Ty měli cenu bratru 220 tisíc korun, ale kupovali mě celýho, ten zbytek dostali jako přívažek. Víte, že já jsem stál kilo přes 3 000 bez lístků. To bylo víc než za války nejlepší vepřový, ale já měl ránu, pánečku. Po mých hře to bylo jako po Žižkovi smrti, samej sirotek.
3: Jo.
2: Iš, já hrál na Spartě. Tam měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právem to nebylo jako dneska samý závodní sokol. A víš, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kde pak? Kousek řemesla z toho není cejtit. Akovej sokol masna například. Kdyby oni použili těch odborných grifů, uděláme z vás cekanou. Chceme osekat kosti, pořádný nářez, dva bořty, prosím. Jo, teď oni by museli nejmíň vyhrát lígu. Co pak by si proti ním kopnul takovej třeba tenhle ten sokol pohostinství s tou svou utěrkou přes ruku, než takovej číšník by ani nestačil říkat, pán Ráčí, nahrávačku, tamhle volná brančička, prosím, jelibo si střelit, jelibo desítku nebo dvanáctku, a zatím hrají si jako slečinky z penzionátu. A divák si přitom nepřijde vůbec na svý, žádná možnost v tom není. A pane, a víte, že mě do ty masty nechtěli vzít, že jsem prej moc libové, že bych jim kazil firmu. Já, že bych jim kazil firmu? A já směj vidět v Argentíně. Pane, my tam připluli, droužičky, hasiči, bráčnici, všecko v pozoru, muzika hrála, my kynuli jim, oni kynuli nám, pak jsme kynuli navzájem, jak jsme tak rozkynutí, uvítal nás velitel těch baráčníků, totiž, abych vám to vysvětlil, ty baráčníci to nebyli baráčníci, ale armáda. Ten velitel, ten měl tak široký klobouk, jako všechny tři mušketýři dohromady. A lampa si, pane, i měl tak dlouhý, že to coural po zemi. A krásnou řeč měl. Ja. Jenže jsme mu hodně nerozuměli. No ale já jako kapitán jsem mu musel odpovědět, no tak jsem začal. Señores, Čechos, přijelos do Argentinos, Rosecatos, vás do Bustos. Rio Grande, Buenos Aires, Puerto Rico, Bonaventura. A žijo z Plzeňsko z Pívos. Stejně mi nerozumí, jsem dodal. Jen slezem z můstku. A už. Zvláštní vydání. A na první stránce ta moje řeč i s fotografií v životní velikosti. Jo? V životní velikosti? No jo, v životní... No, jestli tam nějaký ten milimetříček scházel, ale víc neslevím. A reportéři, jo, v tyhle zemi mají víc reportérů než komáru. A bylo pořád... Ten to přikládal, sníte z kopce na posezení, dáte přednost blondýnkám nebo těžkému vínu, chtěl byste sousedit s Ceylonem, jak často si myjete uši, chtěl byste mít pleš a tak dále a pořád. A opravdu moc šikovní lidi tyhle reportéři a pozorovací talent měli. Mě říkali, krásný Apollo. A pořád vám mě fotografovali, mě párník, mě nábřeží, mě s párníkem. No, já byl prostě na všem, já byl i na pastě na zuby, na dámskej punčochách. Já nevím, jestli mám to říct, ale víte, že mě dali i na konský konzervy. Moc hezký říkání tam bylo, já nevím, jak komu se líbí, ale mně se moc líbilo. Nejlepší brankář, nejlepší koňské, zaručeně není loňské. Jenom to mě mrzí, že jsem na té fotce nebyl s koněm. Ale oni říkali, že já to stačím tam. Jináč je to ale moc divná země. A horko. Jej, tam je hic a ty stavby. Tvoj stadion, pane, to není k vědění. Pane, to není k vědění, tam mohlo být nějak, počkat. Abych vám to tak řekl, tak cirka to máme 4, to máme také tady byly tribuny, jo, to si tak vzpomínám, někde dole byli lidi, takhle nahoře byly ty tribuny, a kolik tam, kdy tam, tak oni stáli tak hustě vedle sebe, 1, 2, 3, 4, no, co bych vám to rozpočítával, no, nějakých 70 tisíc lidí a mohlo bych tam být ještě víc, kdyby se tam byli vešli. A teď se vyběhlo na hřiště, já první, diváci bouřili, Apollo, Apollo, já pohodím Ofino a tak skromně jim pokynu, pane, to byl zápas. A já v tom horku vypotil 3 žejdlíky a když běžel útočník proti mně, tak ten pod na mě stříkal z něj jako skropicí konve. A teď to zašlo. Joška přehrál na pravý křídlo, odtud Franci z voleje až na levou spojku Oldovi. Olda zaváhal, nečum mesku, křičela na ně jedna taková černovoká seniorita. Já zalomím rukama, co tam medituješ, ty pítie? Ale to už na něm byli tři. Ten nejmírnější mu stál na hlavě. Soused to přehlídl, Argentinci jdou dopředu, Carlos takový veliký, černý, vypadal jak lokomotiva. On tak legračně funěl. Pobešel zálohu, klička Standovi, prohazuje Domingovi, ten si nadhodil patičkou sám před sebe. Soused píská offside. Vykopávám až na levý křídlo Toníkovi, Tonda patičkou na Oldu, Olda hlavičkou dopředu Jaškovi, Joška uvolnil Francio, probuď se ty vospalej ledochode, povzbuzoval obranu jeden stařík. Musel to být náramně vzdělaný člověk, co ten znal zvířat. To Argentice, co se tam připlet, takový vlasatý kluk to byl, vzal Franci sebou, jenže ty vlasy se mu nějak zapetly do špuntu a tím se to pokazilo. A zase! Soudce odpískal surovost, ačkoliv si Franci mohl docela dobře zlomit nohu. Trestnej kop, Argentinci jdou dopředu, klubko hráčů před brankou, že se to tam jako uvatrlo, skočím po míči, minulo Domingo jde dopředu, já za ním nemůžu, někdo mi stojí na ruce, zařvu pomoc! Vosolte ho, složte ho, Jarda jde na něj, říká si, mám ho zmasit, nemám ho zmasit, mám ho zmasit, nemám ho zmasit, pak mu přišlápne patičku. Tím mu vzal těžiště a bez těžiště se kopat nedá. Domingo letí, ten mám pane, letěl a vyryl příkop jako buldozer na Letný. Cítím úlevu, ale ruku necítím. Desítka, střílí López, koukám do očí, dívá se napravo, skočím tam. A on mě dal šoráka, dole mi horou, on ten chlap šilal. Lidi rvou. Jeden takovej u nás, tomu říkáme preslikář, jak prodává ty studený párky a teplý pivo. Tak ten značení po mně hodil táckem, já se uhnu, dostal to López, běžím k němu jako dobrý sportovec, mu chci potřást pravici, ale asi mě nerozuměl a chce utéct. A to mě namíchalo, křičím, to jsi sportovec? A skočím po něm. Nějak se tam připlet Soudce a představte si, dostal taky pár facek. Spojku jsem složil levým hákem, ale křídlo bylo na mě moc rychlý. Ale co vám musím říct? Pěkný nemocnice tam mají. Jo, pane, to byl zápas. A tejci přijdou s tou sjednocenou tělovýchovou. Já bych nebyl proti tomu. Ať sjednotí třeba vodní skauty a boxery. Ale na profesionalismus mi šahat neměli. A víte, co mi ještě udělali? Prohodím ve společnosti, že umím kopat. Někdo mi tam poradil, abych šel do stavebních závodů. Přijdu tam a povídám, že bych u nich chtěl kopat. Tak mě poslali do slab. Plat za hodinu 15 a prémie mě řekli. Za já sám a jedu. 1500 za hodinu, no to by šlo, myslím si. No to budou mrkat na posilu. Jo, ale mrkal jsem já. Hlásím se v kanceláři a povídám, jedu si zakopat. Ale napřed bych si dal něco pro zahřátí, jak jsme na to zvyklí. A on pá, co jako budu chtít? Já pám, no tak já bych si dal třeba zborovičku. No tak povídá, tak si jděte naštípat. No ve mně skypěl a žlut, že jsem byl žlutý jak harský kanár. To co, vole, vtipy, povídám, já chci kopat. No natáhnu ruku, jak jsem to vždycky dělal před každým zápasem, povídám nonšalentně. Kolik? A víte, co mi do té ruky dali? Krumpáč!
3: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
4: To je dnes krásně, Toníčku.
5: No.
4: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
5: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
4: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
5: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
4: No, tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
5: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
4: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
5: Co to je, jako jo a ne?
4: No, uznej, Antoníne, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
5: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej to, takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak, děsně to.
4: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
5: Co by jinej?
4: No!
5: Vajko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
4: A kdyby?
5: Já bych s ním.
4: Podívej se na sebe.
5: No co?
4: Jsme tu sami. Sami, no.
5: No.
4: A ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
5: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
4: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
5: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
4: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebo jdu domů.
5: Tak jo, pojď.
4: Sedni si, jo! Nebo jdu domů na věky.
5: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
4: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
5: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
4: Koukej, víš co?
5: No.
4: Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
5: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
4: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
5: No.
4: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
5: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
4: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
5: Ale ona brečela?
4: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
5: No, jde to.
4: Takže bychom to zkusili, ne?
5: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
4: Kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to
5: je... Je půl čtvrtý odpoledne.
4: Jako, rozumíš?
5: Jo. Hele, straka pout! Pojď sem!
4: Koukaj, nech ty straka pouty a dívej se mě do očí! Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
5: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
4: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
5: No, schvacuju tě!
4: Těsně lechcáš.
5: No a kde máš orosený oči?
4: Na to vedro to je až.
5: Co je fakt?
4: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
5: Co?
4: Víčka.
5: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
4: Já už to nevydržím.
5: Co?
6: Ježiš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děti odusíš.
7: Co to nemůže být? Ježišna Maria, otečinku. Udělal vám něco?
8: Právě že nic.
7: Jaj.
8: Když on byl takovej nesmělej. No.
7: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
9: Dovolte, já se s váma nemůžu přece bavit. Tady si každý kecá, já si to taky řeknu.
10: Já jsem vám to vysvětloval, že to nejde.
9: Já jsem vám to taky vysvětloval, buďte tak laskav, pane pořadateli, buďte tak laskav, jo? Oni se obávají, že tomu, co vám tady teď budu povídat, nebudete rozumět. Vy tomu nerozumíte.
10: Ano, vyvíz.
9: Ano. Soudružky a soudruzi, já chci zpět svého orgána. Ano, soudružky, vraťte mi zpět mého orgána. Prosím. No ano, prosím, pořadatelé mě upozornili, že patrně nebudete dostatečně informováni, proto mě dovolte, abych vám řekl několik patřičných podrobností. Já jsem svýho času, asi tak před nějakýma 20 lety, tedy když já říkám svýho času, tak já tím nemyslím, že to byl jako jenom můj čas, víte? On to byl taky váš čas a setsakramenský váš čas, víte, co? No. Tedy svýho času jsem se dostal do konfliktu, jak se říká, se stávajícím režimem. A to, jak sami jistě víte, nebyl tenkrát žádný kumšt, že ano? Zvlášť, když já se k tomu přiznám, jsem byl živnostník a naše babička chodila pravidelně do kostela. No, dneska se mi to směje. Ale tenkrát, no tedy, já říkám živnostník. Jaký já jsem, prosím vás, byl živnostník. Posuďte sami, já měl dvě břitvy. Jeden a půl takový rozcabrtaný štětky. Kousíček poválečního mejdla a hodil jsem v Libni fousy dělnický třídě. No? Rozumíte, takový já jsem byl živnostník. Ha. Jenomže co naplat, hodil jsem fousy dělnický třídě, čím jsem ji patrně vykořisťoval. A musel jsem být jako každý druhý takovej, který měl nějakou štětku, znárodněnej, což jsem taky byl. Žádný. Jenomže, na to si nestěžuju, prosím, nebyl jsem sám, ale to už pozdějc, už znárodněný, už jako řadový zaměstnanec družstva Chlupotekna, jsem se, a to zase posuďte sami, bez vlastního přičinění, stal třídním nepřítelem. Jo? Teď vám řeknu, jak k tomu došlo. Já takhle prostě stojím a mydlím nějakýho, jak on se to jenom... Tohleto jméno, no tak ono konečně na jménu nezáleží, je to taky spousta let zpátky, já ho taky jménem nějak moc neznal, já ho znal spíš tak od vidění jako takového mariášníka z restaurace od dvou stehen, já ho znal jako takového profesionálního karbaníka, že ano, jenomže, tak jsem ho znal já, ale v této době, co ho tak jako mydlím, už to byl krajský referent pro zakládání JZD. A to jsem zase tedy nevěděl já s odpuštěním. A tak jak ho tam mydlím, víte, tak my než tedy jako holíme, tedy tak mydlíme a přitom povídáme, že no? Tak já tak ho mydlím a povídám a no v té době se hlavně povídalo o socialismu, víte? No tak já jako správný holíš, že jo, jsem se taky přidal a povídám. Víte, on ten socialismus by nebyl špatný, povídám, koukám na něj, on nic, já pám, nebyl špatný, on zase nic, tak se si pám, vsadím na jednu kartu, povídám, kdyby ho snad dělali nějaký jiný lidi. No a pak jsem si přisadil, pač byl takový jako němý pán, snad nějaký, ale úplně jiný lidi. Ježiš, no dneska už, když to takhle poslouchám, tak se mi to samotnému zdá, že je to ideologická diverze, jako když ji vyšijete teda. No tenkrát jsem to tak žal, no tohleto. No a taky jo. On na to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal. Chlapisko urostlej. No, stravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám, vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za javu, nusle, víte? A kopu, kopu, ku, najednou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cínká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy než bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky, já pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít, moje žovka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu a hned jsem tvrdě výjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná. Tančím, tančím a jak, možná jako se na to budete dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, typ. Já pod živůtek, kde pak? Pistole, armádní pistole. On to byl on. A ona by to zamaskovala, on vám mě bafnul a dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal. Ježiš, jak ten líbal. No, abych si jen pořád nestěžoval. Ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky. Víte, tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte? On mě vytáh. Ale nehlásil se k tomu. Zase nenápadně, jako prej. My jsme se nějak zachytili za plavky, víte? Povídá, no ohromnej, ohromnej. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říká takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak jí bafnul a zbalil pro potulku. Ha! No, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, paš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno. No jo, ohromnej, obětavej. Když já ráno šel do práce a koukám, on zmrzlej na roh, jako veka, ale bdělej a ostražitej furt, víte. No, prostě šlo to tak den ode dne, až jsem ho jednou takhle potkal ve Stromovce. A já povídám, poslyšte, proč mě sledujete? Vompa, ale ani se neptejte, taky už je s tím konec. Už je to jen do prvního. Já pám, jak to, vompa, pač, náš starý byl cvok. Už je zavřený normálně v bohnici. Já pám, no dobře, a jako co má by on pán, říkám vám, nedělejte si starosti, já jsem odvelený. A nemám z toho radost, já jsem odvelený k nějakému učiteli, nemám z toho radost, je to intelektuál, prostě nechce se mi tam. Já pám, a mohl byste mě při té příležitosti říct, jako z čeho já jsem byl podezřelý, a on pán, no vy jste měl údajně být ve spojení s nějakou ponorkovou základnou Spojených států. Víte? Já pám, jděte, jděte. A měl jste za to dostávat šílený balíky dolarů, já pamatuju, že nic kluci neposlali, víte? A on pále, povídám, nechte to bejt, je to všechno smazaný. Teď máme novýho člověka, víte, progresivního, nějakého majora, Igora Pišďulku, jo, povídá, a ten na to kouká úplně jinak. Ale mně najednou došlo, že jako toho člověka mám navždycky ztratit, víte? A když si na něco zvyknete, že ano, i když je to furt za tohleto, že jste jako takovýhle... Já pám, no ale poslyšte, to se máme navždycky rozejít. A on pán, no co se dá dělat? Já pám, no rgot, přece něco vymyslíme, pro co bych byl dál podezřelej, že jo? Já mám nápad, já pám, teď já mám vlastního pokrevného strýčka ve Filadelfii. A on pán, jděte, na co tam strýček hraje, on myslel filharmonii. Já pám, houby s vodstem filharmonii ve Filadelfii. A víte, co tam můj strýček je? Generální tajemník toho hlavního výboru NATO. Jo. A on pán, a co s tím jako má být? A pán, já mu tam každý den hlásím, jak se u nás dělá vlevo a vpravo bok. Čověče, on se rozáří a pán, no to je ohromný, no to je ohromný. Tohle, že řeknu starýmu, tak to jistě uzná, tohleto. Mně se k tomu učiteli nechce ještě z jiných důvodů, víte? Povídám vám, intelektuál furt používá nějaký cizí výrazy, víte? Já nevím, jak se to píše, to se těžko něco zaznamenává, že jo? Soudruhu, jsme domluvený, plácnem si, poté zase tři kroky za mnou, tamhle je putýka, já na ty svý piva a tam jsme si začali tykat. Od té doby, kamarádi, skoro na život a na smrt, jak my jsme si rozuměli. No, na fotbal jsme spolu chodili do páry, tam jsme si vyšli vstříc, jak se dalo, já mu počítal frotýra, on mě mejdlo, tohle. My jsme spolu dělali rodiny vejlety. Celý rodiny jsme dali dokupy, on teď čeká s mou paní holčičku. A všecko nenápadně, víte? Ohromný, no. A do toho mě vlít leden. Já chodil jako tělo bez duše. Až najednou takhle bez té duše přijdu do Valštejnské zahrady. Koho tam nevidím jeho? To byl, no, děsný pohled. On tam sypal ptáčku. Já na něj volám, Pepo, co tady blbneš, prosím tě? Já tady prodávám Republiku Wall Street a ty sypeš ptákům. On se na mě smutně podíval a povídá, jo, když mi od ledna, víš, už tyhle ty kidy nesmíme baštit. Smutně se podíval, zaslzel a zmizel. Od té doby, věřte mě, ať hledám, jak hledám, najít ho nemůžu. A proto vám chci říct, leden, neleden, ale takhle tak ne, soudruzi. Takhle tak ne, tohle mi nedělejte. Neříkejte mě, že si na mě zase něco nejste schopni vymyslet. A proto se na vás obracím. Vraťte mi mýho Pepu, vraťte mi mýho Fízla, můj smysl života.
11: přesýpací hodiny. Přesýpací hodiny v mé hlavě hlasitě odbíjejí půlnoc. Proč bych si nevyhlásil bojový poplach? S okamžitým vypochodováním dosud neznámým směrem. Tak. A už stojím za půl hodiny nastoupen před domem spolu s nikým jiným. Uděluji si poslední pokyny. Odstraňují drobné závady. Nálada je výborná. Jsem sám sobě nejen starším bratrem, zkušeným přítelem v složitých životních situacích, ale i náročným velitelem, který dokáže v pravý čas povzbudit, ale když je třeba, nesleví ani opít. Nenápadně se přesunují spící metropolí směrem na periferii. Ani zkušení vrátní hotelu a hotýlku netuší očte. Dokonale jsem je zmátl. A už je zde periferie. Plynárna a les. Mrholí. Setkání s bažinou. Rákos. Páchnoucí voda sahá až po prsa. Ale jdu. Ještě pár kroků a zahltíme ta špína. Zatnu zuby, jako už tolikrát v podobných situacích a jdu. A jako zázrakem, no začínám neznatelně stoupat. Vycházím z bažiny. Neznatelně se chvějí. Zimou. Svítá. Vracím se první ranní tramvají. Promáčený, nevyspalý, ale šťastný. A náhle z ničeho nic dloubnu se kamarádsky pod žebra. Je to na první pohled málo, ale v některých okamžicích toto skromné gesto znamená velmi mnoho. Kamarádství. Úctu vyjádřenou bez zbytečných slov a fráz. Ano, jsem hrdý sám na sebe. A s touto myšlenkou opět spokojeně uléhám. Dnes si pospím. Je totiž neděle a mám dost času.
12: Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě zbudou šišky, že? U tehdejších chmelařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. Na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití česáčů. Za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až Cimrmanova divadla. Tehdy na chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u Míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak najedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf. Zimmermann pochopil, že takto ospalí diváci by těžko strávili klasický divadelní kus. A tak pro potřeby česáčů sepsal krátké, velice napínavé dramatické scénky a hrál je chmelařům přímo na ubikacích. A vyvstal další problém. Totiž tehdy nespali česáči na matracích. Tehdy se spalo na takzvaných slamnících. Asi nevíte, co to je, tak to je... To je takový režný žok nacpaný slámu. Na, v muzeu jste to viděli asi. No a někdy spali i na slámě. No a na takových nocležnách, kde spalo pohromadě kolikrát 30 až 50 lidí, tam se pochopitelně nesmělo svítit ani svíčkou, ani petrolejkou. Čili Zimmermann musel hrát po tmě. Svou chmelařskou tvorbu považuje sám za vrchol svého dramatického talentu. Přítelkyni Chlumské v dopise píše: moji diváci leží na slámě, mají tmu a jsou ospalí. Dosahuji nejen toho, že neusnou, ale že i zaplatí. A vstupné to byl další problém. Oni totiž tenkrát chmelaři nechtěli platit předem za divadlo, aby nekupovali zajíce v pytli. A po představení z nich peníze nikdo nedostal, poněvadž s poslední větou usnuli, jako by je do vody hodil. A důmysl, s jakým Zimmermann situaci řešil, vysvětlí scénka Zelený věnec. Přečtu vám závěrečný obraz. Před chalupou sedí Bárta, přichází Bártová. Bártová: Bárto, byl tu ten Němec. Bárta: co chtěl? Bártová: naší lidušku. Bárta: a viděl ji? Bártová: viděl. Bárta: tak tomu nevěřím. Bártová: a nespí. Jedná se o jeho dceru a on spí. Bárta: co je to za člověka ten Němec? Bártová: jmenuje se Němec, ale je to Čech. Bárta: ale má německý jméno. Bártová: Němec, tatínku, je české jméno. Ptala jsem se na to pana učitele Württentála. Bárta: a ty bys dala naši lidušku cizákovi s českým jménem? Bártová: Bárto, liduška má nejvyšší čas. Jak začnou padat zuby, má se nevěsta chystat. Bárta: zuby jí padají, ale věnec ještě má kolčava. Ty nespi. Bártová: Bárto, víš, co Němec dělá? Je vyučený hlídačem v sadu. Co popadá, je jeho. Bárta: to si přijde na pěkných pár švestek, ale naši lidušku mu nedám. Bártová: si ty ale palice dubová, Bárto. Inu, jak chceš. Řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. A právě teď se vybíralo vstupné. Marně česáči žebronili, aby jim herci prozradili, jakou novinu Bártová pro Bártu má. Marně prosili, aby jim řekli, zda se liduška za Němce dostane nebo ne. Dokud se vstupné nevybralo, ve hře se nepokračovalo. Já předpokládám, že i vás zajímá, jak to s liduškou dopadlo. Čili dávejte to panu Šestákovi, pane Šesták, do klobouku, ano. Můžete 5 korun, to stačí. I 10, to nevadí. No, můžete klidně. No. A zatímco pan Česták bude vybírat, já pomalu budu pokračovat. Ještě tam blevo, kdybyste šel. Bartová, řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. Naše... Ještě tam vzadu, pane Šesták. No mně je to jedno, jestli vás to nezajímá, jak to dopadlo. Je to na Cimrmanův pomník. Národní divadlo nevznikalo jinak. Tak, dobře. Bartová, že po dechu zalapáš. Naše Liduška už věnec nemá. Bárta, to není možné. Bártová, je. On Němec je šeroslepý. A onehdy na večír si naši Lidušku splet s Ančou Kozlovic. Bárta, chudák. Bártová, je to čestný člověk, Bárto. Chce si Lidušku vzít. Po večerech, kdy Němec nevidí, by za něj hlídala sad. Nikdo by se prý neodvážil tam vkročit, kdyby naši Lidušku spatřil. Bárta, já sám bych se tam bál. Bártová, tak co Bárto, dáme mu ji? Bárta, dáme. Za šera z nich bude docela hezký pár. No a scénka končí zpěvem písně Liduška nemá věnec, vzal ho ten Němec. Diváci už spí a herci po špičkách odcházejí. Stávalo se výjimečně, že některý divák sebral zbytky sil a dožadoval se vrácení vstupného, ale pro ten případ byla připravena herečka Jouzová v roli Lidušky. Stačilo, aby si krátce posvítila do obličeje strouknivělým pařezem a nespokojený divák rázem skrotl jako beránek. Takovou sílu mělo Cimrmanovo umění.
13: Oslava Kajošových narozenin. Ľudé pravia, že dvakrát nevlezeš do jedné řeky. Niekedy tež pravia, že dvakrát nešlapneš do stejného psího guvna. S tým až tak úplne nemohu souhlasiť, bo stačí jeden poloslepý mamlás, ktorý to rozmaže po celým chodníku a netrenovaný slalomista má co robiť, aby sa vyhnul. Ve štvrtek som našel ve schránce medzi tým barevným marasem z Teska a Bauhausu Liebesbrief. Ve výtahu jsem to značně dorval, bo zaktovku v jedné pazuře a s klíčami v druhé z člověka není moc šikovný pyrotechnik. Doma jsem z té splundrované obálky vydoloval dva kusy na cvičku opaleného papíra z pozvánku na sobotní akciu u Kajoša s pracovním názvem Oslav moje narosky. Tuž vida. Další rok uletěl jak papír od svačiny z okna kupe, zatímco vlak jede dál. Oslav moje narosky. Mnohoznačný a nic neříkající název, sliboval nečekané zažitky. Ale před očami mi proběhnuly útržky toho minulého fiaska. Ten fantom asi sestřih, ten už mi jakž takž dorost. A jaterní testy, ty už mám tež v normě. Tenkrát jsem se ale zařek, že k němu už nevlezu. Ale včil? Včil to ve mě hlodalo, to vám povím. Byly se ve mě dva pocity. Jeden byl nasratost na ty dvě baby, kvůli kterým jsem musel nosit paru týdnů tu kšiltovku, ale za to vlastně Kajoš nemoh. No a druhý byla nostalgia za fajnou atmosféru z jeho minulých akcí. Nezapomenu, jak nám kdysi podával jakýsi modrofialový truňk, z kterého se žlutě kuřilo. A přesně tak to tež chutnalo. A nebo jak měl období potravinářských barev, aspoň doufám, že to byly potravinářské, jak je přidával do žradla a píťa. Od té doby už bych se zelené babovky nedotknul ani hrablem na sníh. No a o té modré ryži radši pomlčím. Dumal jsem dumal, příjemné vzpomínky převladaly, tuž asi půjdu. Pařba se ta jak vždycky měla odbyť v sobotu, bo jak to člověk přehnal, měl celou nedělu na vyzdravění a v pondělí už valil na šichtu zas Růžolici, tuž aspoň zvenku. Nechal jsem si večer na rozmyšlenu, abych se neukvapil, bo Kajošovi to stačilo potvrdit do pátku. Nakonec stejně rozhodla náhoda, hodil jsem si pětikačku. Typnul jsem sice orla a ona vlastně padla skoro pana, ale bylo to na kraju stola. A jak se temu trošku pomohlo, na zem už dopadnul ten pták. V sobotu dopoledne jsem zašel do centra, abych temu oslavencovi kúpil cosi užitečného. Dumal jsem celkem dlouho, kolik mu vůbec je. Na první pohled vypadá tak na 45, ale nesem si tak úplně jistý, jestli nechodil na stejnou školu jak já. Zašel jsem do jakéhosi k Bichel shopu a koupil jsem mu knížku Strach z 50. To určitě doma nemá a potěší ho to. Sice jsem za to vyvalil skoro tolik, co za 3 fernety, ale co? Kajož je fajný synek. V sobotu ve 3 jsem mačkal čudel jeho zvonka. Igelitku z knížku jsem nenapadně schovával za hřbetem. Otevřela mi Helena, ta, co peče s Markem. To mě trochu vyvedlo z míry, bo Marek nepsal ani nevolal, že by měl tež přijet. A vlastně mi na poslední SMS-ku ani neodpověděl. Tuž to je fajné, že tu je. Aspoň s ním zas pokecám. Přivítal jsem se s ní, ale zdál, abych pozdravil oslavenca a naraz se malem ohluchnul, bo zařvala jak Steiger při zavale, kaj lezu v těch butách. Trochu zmatený jsem se zezul, bo v Kajošově kvartíře, který spíš jak domácnost připomínal laboratoř, jsme jednu dobu měli přísně zakázané chodit v ponožkách, z bezpečnostních důvodů. Tak jsem ťápal jenem ve fusaklách do kuchyně zeptat se koho si rozumného, co se to tu vůbec robí. Tam jsem zažil šok, bo kuchyň vypadala jak z toho ikeáckého katalogu. Žádné skumávky, chemik-

překvapilo. Další divná věc. Na jeho akciách vždycky bývalo lidi, tak jak důchodců na Komančích vzpomínkových akciách, kdysi bývalo lepší. Nedalo mi to a zeptal jsem se, kdy přijdu další lidé. Helena odpověděla za něho, že to už jsme všetci, a přilepila se k němu, jak stará fusakla na kachličky. A to štajgrové řitě. Už je mi jasné, čemu Marek nepíše, ani nebere ty telefon. Snažil jsem se strávit pro mě novou informaci a dumal jsem, jestli nemám radši jít dom. Ale potom jsem si pravil, že to může být zajímavé a lapnul jsem si do sedačky. Ale jak na svinu, na jakýsi krajkový bazmek z dědictví bez tak po Ludvíku 16. bo Hela vyskočila, jak když čivava přehryze vanoční elektrické svíčky a vrhla se na mě. No spíš za mě, bo začala tu hnusnu zašedlu nad heru spodem je škubat a co si mumlala o vyžraných bestiách, co nemají vkus. Tak nevím, koho tím myslela. A i bez polštářa jsem se pohodlně rozvalil a prohlížel jsem se dvojicu přede mnou. Robka, intelektuálka jak cip, elegantní brýlky jak pourbankové, pletená halena, sukně na zem. Její kolík to samé v bledě modrým. Lámal jsem si palu, kaj se taci typci mohli odsnout u kajoša, ale jak nás Helena představila, pochopil jsem. Její segra s chlopem. Kurník šopa, co já vlastně robím na rodinném dychánku. A jak ta symetrika, vlastně Helena, dokázala z kajoša drsoňa zrobit cosi takého? Vypadalo to na zajímavý večer. Telenovela v přímém přenose. Požral jsem paru chlebičků, zajeto smaženými kobzolami a kývnul kajošovi na to, jak se ptal, jestli si co dám. Tuž mi přinesl vědecky vína. Kajoš, žádné jeho koktejly. To víno mělo dokonce aj červenou barvu. A jak jsem viděl, že to nalívá z originál flašky, byl jsem fakt zklamaný, a i když, asi jsem to měl tušit od počátku. Po přípitku padla moja poslední naděj, že by to byl jakýsi tajný lekvar, bo to doopravdy byla frankovka. Hodil jsem ju do sebe, nechal si naleť další a zapostuchal se do dřistu kolem a kolem. Zaslechnul jsem cosík o jakési Leonardově šifře. Dlouhá sukně to šmahem odsudila, že je to škvar, a její chlop jenom kýval, jak taky ten plastový čokel na zadním okně v autě. Kajoš dodal, že to ještě nečet, a hned schytal izlivý pohled od Heleny, která dodala, že to má v ložnici už měsíc na nočním stolku. Tež zajímavá informace. Chvíli jsem se zamyslel, bo se zas bavili o čímsi nezajímavým a naraz mi docvaklo, jestli se nám něco si nechystá. Jakási skrytá kamera, či co? A jak by to docvaklo nahlas? Naraz zvonek. Hela se zdvihla, že při to bude Zdena. Další figurka do hry, tuž fajn, tři chlapi, tři roby, akura. Kaj je okno. Mizím, bo to bude bez tak jakási hydra. Než jsem se stačil zdefenestrovat, do pokoja vplulo nadherné stvoření. Dokonalá roba, vlasy, tělo, hadry, fajné oči, nos, pusa, uši, jedným slovem baba jak cip. Kura, že by Kajoš přece jenem co si vpašoval do tého vína? Asi jsem se zamiloval na první pohled. Tuž či jsem půbož? Jak dokonala promluvila, byl jsem v dupě. Taky medový hlas jsem ještě neslyšel. Asi jsem na chvilku odplul kajsik do velmi vzdálených fjordů, bo Helenine vysvětlování, že díky mě našla baječného karlíka, pri karlíka, a že mi chtěli zrobit oba radost a tak mě chcou seznámit s její sestřenicu, mi musela převykladat celkem tři razy. V pale mi vibrovaly otázky, jak zapomenutý klíč ve sklíčidle. Jak vyměnila Marka za Kajoša? Kdy to bylo? Jestli u něho meška? A čemu mi chtěli zrobit radost? Ale v tým zmatku jsem ze sebe enem vyhrknul, že mě to těší. Zbytek oslavy si pamatuju, jak v mlze. Ostatní čtyři zaskecali o nových knížkách, co kdo kdy čítal. Kajoš se snažil zapojit do rozhovoru s příručku pyrotechnikem snadno a rychle, ale neuspěl. Já jsem musel vypadat jak dement, bo jsem pohledem visel na Zdeničce a kýval na všecko, co jí vyšlo z té fajné tlamky. Tuž jasné, že ten limonadový joe se Mironu moc nevyved, na rozdíl od Kamelota. Sice jsem vůbec nevěděl, o čím mluví, ale kýval jsem jak vstekli. Jak kdo si vytáhnul karty? Karty. U Kajoša. Kdyby aspoň s holými babami. Zdeňula prohlásila, že už bude muset jít dom. Napadla mě hrozná myšlenka. Doma ju čeká chlop.
Hned se mi ale v pale přeplo na správnou kolej a nastupiště, bo městňu

přece chtěli seznámit, že je nezadaná, no ni? Asi mi to ale bylo vidět na ksichtu, bo se rozesměla a dodala, že ju doma čeká čokel. V duchu jsem si nadal, že neumím zachovat neutrální ksicht a hned jsem se zatvářil tak, jak primátor před fotografem. Pomohl jsem mi do hubertusu, zamával tým karbaníkům a už jsme valili na trolejbus. Zlaté MHD. V nejbližší době nic nejelo, tu jsme šli kusek pěšky. Kecali jsme a kecali a já jsem měl pocit, že ju znám 100 roků. To se mi už dlouho nestalo a kdo ví, jestli vůbec. Vylezlo z ní, že tež meška v centru. Vznašel jsem se štěstím, jak ropucha nafuknutá heliem. Prošli jsme paru zastávek, bo to šlo jaksi samo, ale naraz prohodila, že už ubola nohy. Konečně přišla moja chvíle. Řekl jsem jí, že to nic, že ju donesu až na prach kvartýra. Uchopil jsem ju a vyrazil. No a po paru metrách jsem se pravil, že bude stačit enem na prach baráku. Moc pěkně se na mě usměla. Tež jsem se na ňu usměl a snažil jsem se dýchať porami. Do dupy, čemu já neposiluju. Po každém dalším metru jsem si stanovil drobné mety. Ještě 10 kroků, fajné. Ještě tam k té zatačce, bezvadné. A včil ještě tam k tému křáku. Mělo to enem jednu nevýhodu. Tak moc jsem se soustředil na ty drobné mety a správné kladení noh, že jsem neslyšel, co mi šepta do uši. A pomalu jsem aj přestal vnímat, jak vypadá. Asi zafungovala telepatia, bo jak jsem měl ruky skoro až u chodníka, naraz vyskočila, poděkovala, že si spočla a že dál půjde po svojich. Ani jsem se nestačil vydýchat a musel jsem pokračovat v romantické debatě. Prýže ten měsíc fajně svítí. Neviděl jsem na 5 metrů před sebe, na to, že jakýsi měsíc, ale kýval jsem jak nadržený holub. Nechápu, jak jsme se doplahočili z Michalkovického hřbitova až na bazaly. Tam jsme strávili asi půl hodiny čuměním na osvícenou Ostravu. Trochu jsme se pomuchlali, ale dával jsem bacha, ať co si nepřepísknu, bo ona je ta prava. No, půl hodina to nebyla, možná tak čtvrť. Ono vlastně začalo léť, tak je možné, že to bylo enem 5 minut. Tého dešťa jsem se bál, už jak jsme vyšli od Kajoša a Heli. Kůra, už o nich uvažuju jak o páru. Bo začalo slimpať a vypadalo to, že na furt, ale jak jsme šli z dokonalu, kapky nás enem sledovali zmračen. Tuž mi asi fakt hrabe, jak píšu také romantické cipoviny. Tu noc bylo všecko jak ve filmu. Sotva nad baníkem začalo leť, přisvištěl noční trolejbus, já jsem robil srandu, jakože ho stopuju, a Zdena se moc pěkně směla. Bydlí kusek od Maja. Tuž jsme se ještě od zastavky pěkně prošli špacírem, ale furt slimpalo, tak jsem jí aspoň nabídnul svoju bundu. První nechtěla, ale jak jsem jí tvrdým hlasem, tak jak Basak z úspěcha pravil, že musí, tuž s chichotaním podvolila. Jak už jsme byli blízko baráku, dumal jsem, jestli mě pozve na vrch a jestli mám jíst. Vymyslela to nejlepší sama. Že prý mě zase rada uvidí, ale včil už musí letět, bo Bobíček už je dlouho doma sám a radši ho se mnou seznámí kdesi venku, bo on je divoký. Zas jsem enem kýval hlavu, v které se mi honilo, jestli ju mám pocelovat nebo ní. Zas to vyřešila ona, bo mě enem tak mateřsky calnula na líco a zmizela ve vchodě. Šel jsem pěšky v dešťu dom. Bunda voněla podokonale a já jsem měl v pale chaos, tak jak Jackson před špíglem. Tuž je to dobré, že mě pocelovala na líco? Nebo je to enem kamarádské? Zbytek noci jsem se enem převaloval tak, jak půboš po prvním rande. A navíc jsem zjistil, že jsem si neopsal její číslo. Osud ale není svině, bo enem jsem na chvilku sklopil žaluzie vík, za paru hodin mě zbudila SMS-ka, že prý dobré ráno, dneska musí ven s Bobičkem, bo byl na ňu uražený za ten včerejšek, tuž se s ním musí udobřit. Při snídani jsem dumal a kalkuloval a vymyslel jsem, že půjdu ven na kolobutách. Čemu? To je jasné, bo má čokla. Bydlí v betonové džungli. Má psi skorada, tuž ho vezme do přírody. Kaj je nejbližší příroda? V Komeňáku. A tam potkám je, no ní? Navíc ve světle slunka ji přitáhne moja sportovní postava. Musím si vzat ty černé rifle, bo jsou mi trochu menší. Ale zase toho moc schovaju. Nakonec mi ale štěstí ukázalo obratle, bo v Komeňáku skoro nikdo nebyl.
Paru razy jsem zmoknul, já vůl jsem jel jenom v riflách a v triku. Třikrát jsem dostal na ty mokrým asfaltu smyk a hnusně jsem se jebnul do hřbeta a jeden dementní čokel mi malem prohryzl lítko, bo jsem se hnal za jeho paničku. Však můžu já za to, že byla podobna dokonale? Zbytek neděle a pondělí jsem jel zapal plic. Šéf naštěstí uznal, že mám dost nadpracovaných šichet a můžu to vyležet aj bez nemocenské. No, možná to nebyl přímo zapal plic, ale smrklal jsem a chrchlal jsem jak tuberak. Alebo se Zdenka zbytek neděle a ani v pondělí neozvala, tak je to určitě zapal plic, na který scipnu. Bo mě stejnak už bez ní. Život nebaví. Sedmého června 2005.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako krušný hory po těch kyselých deštích.
2: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
1: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
2: ano,
1: říkala jste Sandokan.
2: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
1: No a co,
2: a víte, že
1: něco?
2: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech.
1: Mech?
2: Ano, mech.
1: Říkáte mech?
2: No jistě.
1: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
2: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
1: Moderní sportovní účes?
2: Jistě, účes, ano.
1: No, tak ten by mě možná slušel.
2: No jistě.
1: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
2: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
1: Cože?
2: A ještí,
1: co to?
2: Ještší hormony.
1: Ještší hormony? Ještí.
2: No.
1: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
2: Nebo bych
1: chtěl na hlavě bodliny,
2: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
1: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
2: No jistě.
1: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
2: No.
1: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
2: Yeah.
1: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
2: No,
1: a mouchy, že mi dají pokoj.
2: Yeah.
1: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
2: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
1: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje.
2: Ale.
1: Dokonce mi nedává,
2: ale.
1: Že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
2: Nerozumím.
1: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
2: No,
1: rozumíte,
2: no.
1: Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
2: Ale no tak. No
1: je to prý, že jsme jste...
2: Ale ne,
1: já
2: no tak takovým
1: napatlený,
2: řečem,
1: no já,
2: no. Ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
1: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
2: no
1: protože
2: ano.
1: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
2: Proč?
1: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
2: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
1: ne,
2: jo?
1: Ráno nebo večer?
2: Večer,
1: jo? No.
2: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
1: Moment, jo? Já si to píšu. Tak
2: z blínu a durmanu,
1: no.
2: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
1: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
2: No
1: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
2: No počkejte,
1: čím budu rozdávat.
2: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
1: Po půl hodině.
2: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
1: Já myslím.
2: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
1: Dešťovou vodou.
2: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
1: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavou s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
2: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
1: Jo?
2: Jo, jo.
1: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
2: No, samozřejmě.
1: Víte co?
2: A jak ráda.
1: Já radši dostanu plešaty.
3: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidl, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu, ale víť, já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a slyšel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrcalo, mlátilo, šťouchalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metrů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáhl jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
4: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
5: No já byl první dokonce.
4: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
6: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
4: Úplně první filmová?
6: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
4: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se startuje.
6: Koukejte se.
4: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu To je velká bedna, nebo uděleně bednu tady.
6: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, baš ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
5: Tady já má.
7: Ty už se vracíš, miláčku?
5: Jak to už? No snad akorát, ne?
7: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
5: Už zase začínáš, už ne, zase začínáš.
7: Ne, pokračuju.
5: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
7: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
5: No prosím. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
7: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
5: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
7: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
5: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
7: Stálo to vůbec za to?
5: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
7: Se to jmenovalo?
5: Ale ne, jestli já mohu.
7: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
5: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
7: Sama, viď? No.
5: Sama.
7: Nebo to tak vidí, že to neuvidí.
5: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslích spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí, jakého si města, a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no, za rohem, no, se vynosí dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový džlem, džlem, džlem.
0: Jo, to by si hráli, protože to znám, no. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
0: je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, to není možné, já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala, víš?
1: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata, jo, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo? Moře, na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebo
0: a nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou mosaznou kliku, těžko už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a sbohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tejtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, dědo háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak bysmet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domlouvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek v hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměli jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se Besta Klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se věděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštajn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tu zebolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s hůňavým učitelem? Znovu učitele obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a spou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal Štědrý večer.
3: Byl jsem tuhle kolegyně u jedné mladý, krásný výtvarnice v ateliéru.
4: Ale že si nedáte pokoj. Ale, tak. No a co? Tak jaký to bylo, co?
3: A tak to tady nebudeme rozebírat, že jo. To, jenom, to první bylo bezvadný, jo. To jo. Šlo hezky, jo. Ale to druhý to už mě dalo zabrat. A to třetí, o tom bych vůbec nechtěl mluvit, to jsem nemohl. Jsem nemohl popadnout dech, to jsem úplně
4: vyřízený. No jo, ale to je pochopitelný. Ale podívejte se, ve vašem věku no, máte už to třetí vynechat.
3: No jo, to nešlo, že ona má ten ateliér ve čtvrtý, víte?
4: A proč jste se tam vůbec štrachal? Vy jste snad chtěl koupit obraz?
3: Eventuálně jo.
4: Jo?
3: Jo. Totiž, abyste rozuměla, u nás doma, já bydlím na Smíchově, víte?
4: Já vím.
3: A tam je, jo, víte to?
4: Jo.
3: Je blbý, no, ale... Tam vám teď pod oknama mám takových aut, to tam nikdy nebylo. Tam jezdí snad auta z celé střední Evropy.
4: Jo.
3: co postavili ten tunel strahovský, víte, teda postavili, no, vytunelovali, že jo? A to je takový folklor teď, že jo? Tak všechny ty auta jezdějí okolo nás,
4: ale místo aby... Ale to já tu děuru taky nemůžu najít.
3: No takhle, děuru, děuru, jde, ha? Ano. No a u nás doma je takový kravál, že já kolikrát přeslechnu telefon, já přeslechnu i manželku, přestože má hlas, tedy velice zvučný. Já jenom, když mluví se mnou, jo. Tak jsem si říkal, pořídím si zátiší a ono se to tak třeba sklidní, jo.
4: Jo, to je nápad.
3: Ano. A ona měla, ta dáma teda, ta výtvarnice, měla, no ona měla i krajinky, jo. Ale mně se líbilo jedno zátiší tam moc, takový zátiší to bylo se šunkou a z lahví Božolé.
4: Se vám muselo líbit, jo.
3: No hezky to bylo, hezky no, bylo. Ale víte, co za to ta paní chtěla? 20 000 korun.
4: No tak pokud ta šunka byla nenačatá a ta flaška plná, tak...
3: I tak, kolegyně, i tak. 20 000 korun, českých to jsou pořád ještě peníze.
4: No, jo.
3: Za 20 000 se rozšoupnete i v lékárně.
4: Jo.
3: Tak jsem mi řekl, nezlobte se, ale vy si za ten obraz počítáte, jako kdybyste byla 100 let po smrti. A šel jsem domů.
4: Ale co ten kravál?
3: No ten je furt, no. Ale ten je zadarmo.
4: Ale hlejte, tak se povohlídněte někde jinde, jo, teď malířů je dost.
3: Ano, zase...
4: Víte, jak vás takový pěkný no. zátiší esteticky povznese.
3: Ano, ke knížákovi se podívám.
4: No, to už je vaše věc, ale že budete mít pocit, rozumíte, že svět je rajská zahrada.
3: Jo, to je možný, jenomže pak si pustím nějakou televizi večer, víte? A zjistím, že rajská zahrada je nanejvýš ta lokalita na Žižkově, že svět je pořád plný podfuku a že se pořád někde střílí.
4: No, že by se z vás na starý kolena stal takhle útlocitnej altruista. To byste mi připomněl toho rybáře Haraštu ze Semil. No ne, to je teda Lidumil k pohledání.
3: Jo?
4: Ten vám jednou chytil zlatou rybku a ta ho prosila, aby ji pustil, že mu splní jakýkoliv přání.
3: Jo.
4: A víte, co ten Harašta na to?
3: Nevím.
4: Povídá, dobře, tak zařiď, ať už se v zajru neválčí.
3: To je krásné.
4: No, ale ta zlatá rybka zakvílela, povídá, to je pro mě moc těžký. Teď já ani nevím, kde ten zajr je. Přeji si něco jinýho. No tak ten Harašta řekl, hele, moje žena má mindrák, že není dvakrát hezka. Jo, a vytah její fotografii, jo. A povídá, udělej z ní krásnou ženskou. No a ta rybička se takhle koukla na tu fotku a povídá, víš co, rybáři, sežen mě radši globus.
3: To byla moc hezká pohádka,
4: no,
3: jo.
4: Tak.
3: Jenomže oni tyhle pohádky o těch zlatých rybkách jsou stereotypní jednak, no, a jednak jsou pravdě nesmyslný, kolegyně, protože... No, prosím vás, který rybář chytí zlatou rybku?
4: No jo.
3: To by musel chytat v akváriu.
4: No,
3: a ještě u někoho zámožného, že jo?
4: No.
3: To mně se stala jiná věc. Já jsem chytil takovou rybku malou, nevím, co to bylo, jestli grundle, nebo...
4: To byla grundle.
3: Možná malá makrela ještě před uzením ještě. A jak ji táhnu z vody, víte, tak ta rybička najednou se vymrštila na tu hladinu a začala dělat kotrmelce a salta a přemety a dokonce vřískala, jako když zpívá, no blbnula na kvadrát. A najednou vám se vynořil kapr, ještě jsem tu rybku neměl z vody, vynořil se kapr blízko břehu a povídá mi, pane rybáři, my máme dneska večírek, vraťte nám naši bohdalku.
4: No.
3: Taková rybí komenda.
4: No. Tak podívejte se, všechno, co bych vám na tohle řekla, je žalovatelný.
3: Ale...
4: No. Já radši uvedu příští číslo.
3: Dobře.
4: A neuvedu. Neuvedu. Mě to nebaví. Já nemám náladu. Poslyšte, tohle si nebudete
3: počkejte
4: dovolovat.
3: To...
4: Grundle, jo.
3: Nemůžete... To je pracovní morálka tohle. Neblahý dědictví reálného surrealismu. No tak je to na mě zase, no. Vážení přátelé, dovolte, abych přivítal na scéně televarieté našeho milého hosta z Paříže. Je to populární kabaretier a zpěvák Stefan Chaumont.
5: Dobrý večer. Dobrý večer.
3: Tu parle Čech?
5: No.
3: No.
5: Ne, ne.
3: Selman, dobrý večer. Dobrý
5: večer.
3: Dobrý večer. Stefan Chaumont, comment allez-vous?
5: Bien, merci.
3: Stefan Chaumont, třeba vám chce něco říct? Voulez-vous dire quelque mot?
5: Oui, je suis très heureux d'être ici à Prague pour la première fois. Et puis, les filles sont très jolies. Alors, ça devrait vous permettre de rentrer dans l'OTAN.
3: Merci, merci. Pan Chaumont říká, že je v Praze poprvé a že je Praha nádherná a že se mu vy taky moc líbíte a že je v Praze spousta nádherných děvčat a že i proto bude po návratu do vlasti velmi usilovat o podporu našeho přijetí do NATO. Stefan Chaumont.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
6: Byla. To dobré začíná u nás.
8: Tak co, pane Švejnoha?
9: Dobrý den, pane Velíček.
8: Dneska nenadíráte?
9: Nepak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
8: A něco napínavýho?
9: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
8: Astrologie?
9: Jo.
8: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
9: No tak ten... zrovna takhle to není, víte.
8: Ne?
9: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
8: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
9: No to já vám rád přečtu, pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
10: No jo, povím, mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
9: Posaďte se tady a já vám
8: samozřejmě,
9: přečtu.
8: Že je to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo. Poněvadž lidi se neznají, víte, ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
9: Myslíte?
8: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
9: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
8: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože je to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak,
9: tak nějak. To jste, myslím, bík.
8: Cože jsem?
9: Bík, myslím, že budete.
8: Bík? Jako bejk, já?
9: No.
8: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bohak, to už to
9: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
8: Pana, já?
9: No jo. No jo, určitě jste pana.
8: Prosím vás, to už korné. Jsem byl třikrát ženatej, prosím vás.
9: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
8: Jo, takhle, no tak to je možný, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
9: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
8: Ano, jako z dřívejška, že jo?
9: Jo, jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
8: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
9: Jo.
8: Smůlu, no podívej si, já jsem například, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
9: No.
8: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
9: No tak to by mohlo být ono.
8: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
9: No tak tohle není zrovna typický příklad.
8: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
9: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak no. Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
8: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
9: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
8: Půjčovat nic?
9: No.
8: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
9: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
8: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměla ani korunu.
9: No takhle to tu není míněno.
8: No, ale ten směr to má, víte, no, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko no, stojí.
9: Stojí tady ledacos například. No? Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
8: Onemocnění?
9: No jo.
8: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí, onemocnění.
9: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
8: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
9: Dejte pokoj.
8: No jo.
9: Dostal jste rýmu.
8: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
9: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
8: Z rýmy, ano.
9: Jak je to možný?
8: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
9: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
8: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
9: No jo, no, no tak to teda je opravdu smůla.
8: No vidíte, to, jo, to souhlasí no. Všecko. No, jo. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
9: Taky s onemocněním?
8: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
9: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
8: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
9: No, takovýhle rady jde, pán.
8: No, vidíte, a já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
9: Jej, a co bylo?
8: Ale co bylo, co mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
9: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
8: Špatný pochopení?
9: Jo.
8: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
9: Nějaká nepříjemnost?
8: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
9: A jaká nepříjemnost se vám stala?
8: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako,
9: jo.
8: Víte?
9: Jo.
8: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
9: Jo, takový nějaký originální nápad.
8: No,
9: víte?
8: Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
9: No.
8: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
9: No, no to je právě to, co jste špatně pochopil.
8: No asi že jo.
9: No.
8: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
9: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
8: No jo, ale počkejte, teďko ne, moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
9: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
8: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
9: Tak a z toho vás bolí břicho?
8: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
9: Prosím vás, kůň záludný?
8: Ano.
9: A co se vám přihodilo?
8: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, protože to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to předčumák a fouknul do toho, víte?
9: Jo.
8: No já jsem, já budu muset jít, já
9: to...
8: No,
9: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
8: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
9: A jak
8: no,
9: je to možný a z čeho?
8: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.

0: ženská by hned brečela. Nechybí vám tady ženský?
1: Zatím jsem tady moc krátce na to, aby mi chyběli. Třeba za 2 roky to přehodnotím.
2: Všetké ženské jsou svině. Iba moja teta Mara je kokot.
3: To je krása.
0: Mým odhadem už máme jenom jeden pokus.
1: Jaký pokus?
0: Najít fungující sondu, víc jich tady nebude. Tuhle už pohřbívat nebudeme.
2: Počúvaj, zaplatil jsi včera v krčmi?
0: Ne.
2: To je dobré, to je vynikající. A obedy na budoucí týždeň si poplatil?
0: Ne, nestihl jsem to.
2: Skvěle, vynikající, ani já jsem je zaplatil. Tak to nás najdu, to je dobré.
1: My hledáme nějakou plechovku, která nás má vyfotit. Fotku poslat někam do prdelový lohoty, ale tam možná dojde nebo nedojde za 5 roku. A my si tady mezi tím můžeme jít lehnout do díry k tomu robotovi, protože nemáme s

0: Však já jsem jediný, kdo se s ňou rozprával a který vě se s ňou rozprávat.
1: No, tak si popovídej s Pixlou. Zeptej se, kde tady mají fabriky na pixly, co umějí lítat sami. A jestli se jí taky nechce letět zpátky, odkud vylítla. Páč, musíme jít do putiky.
0: A nebo se zeptej, jestli nemají putiku tady. Tím pádem nemusíme tak rychle domů.
1: No počkej, ono zase není jak si cokoliv nalej do ksichtu, že jo? Nemůžeme sundat helmy, není to vzduch?
0: Je. Je taky jako u nás, je troška štiplavý, ale dá se to. Ale to ti nakoukala ta cisterna. Já jsem ho zkoušel. Ako jsem si mal oštěpok zjesť, aha. A kým jste se víc autem zabavali, já jsem všetko napchal do brůžka.
1: Takže tady se dá dýchat.
0: Bacha, cisterny lezou antény a zase tak kravsky bliká.
2: A to robí vždy, keď si potřebuje pokecať.
3: Poprat, borovička kokot, borovička sviniar, štrngneme si kokot. Borovička Bratislava, volím HZDS, teta Mara je kokot.
0: Tohle se naučila marťanská populace za 20 let?
2: Tak naše hovory nebyly vždy akademické.
1: No tak je možný, že vůbec není odsuď. Třeba je to ze země, že jo? Takhle kecat umí kde jaká hračka. Třeba nás sem prsknul opravdu jenom ten hořící kerosin a ten výbuch a modul ze Sojuzu s vejtřaskou a trocha štěstí. Třeba si to zbytečně komplikujeme. Žádní marťani třeba nejsou. A k tomu se ještě dostaneme.
0: Tak snad, aby jsme se nadspali do modulu, trochu pod ním zatopili a šupem do hospody.
2: A možno, že ta cisterna exploduje a budeme doma skorše, ako trvala cesta sem.
1: Ale žádnej spěch. Nic nám nehrozí, že jo? V klidu přespíme, vorazíme, ráno koukneme na východ. No nic, tak snad abychom letěli, ne? Hned? Ale k tomu se ještě...
0: Co to, Hergot, bylo? Neříkej, že huláka americká sonda!
2: Štefan? Starký Štefan? Já už radšej sadám. A tu máte podpalovač a pojďte si nastupit.
0: Zapal to! Já nemůžu, chytil bych celý. Zase jsem se podělal.

0: Praotče Čechu, já ti jednou ty tvé zatracené bůžky vezmu a vyhodím na smetiště. Podívej, ty jako pohan bys tady v křesťanské nebi správně neměl být. Proč jsem tě naučil číst? Proč ti nosím nejnovější knížky, které dole výjdou?
1: Všechno už jsem přečet až na toho Stanislava Krychlinojmana.
0: Stanislava Kostku Neumana, ale toho číst nemusíš, to je pohan jako ty. Představ si, kdyby tě s těmi modlami přistihl svatý Václav. No pověz, co ti minule řekl.
1: Ještě jednou a pomažeš.
0: Ale kde vězí, už by to měl dávno být.
1: Asi se někde modlí.
0: Podívej, toho neomlouvá. Já se také modlím a chodím včas. Ale než přijde, vyzkouším tě, co říkáš. Promrskáme si poslední lekci. Tak, kdo složil Rusalku?
1: Zdeněk Fibich.
0: Chyba Antonín Dvořák. Kdo složil Prodanou nevěstu?
1: Bedřich.
0: No?
1: Podmáslí.
2: Dobrý den ve spole.
0: Vítej, svatý Václave.
2: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kdeleš.
2: Omlouvám se, nějak jsem se zamodlil. Ale půjdeme rovnou k věci. Jak

0: Víte, na Zemi vypukla světová válka. Proto jsem se rozhodl, že Česká nebeská komise bude šestičlena.
1: Výborně, no to budou jiná zasedání než ve třech.
0: Nejvyššímu jsem to už oznámil.
1: Tak ty už jsi mu to řekl, a jak se na to tvářil?
0: Pokývl hlavou, usmál se a udělal duhu.
1: Tak to je dobré znamení.
2: No, když jsme vylezli na říp, taky byla duha.
0: Ale koho vybrat? To nemůže být jen tak někdo.
1: Kdo by tu podle mého rozhodně neměl chybět, je Hus.
0: Ano, Jan Hus. Výřečný muž. Rozhodně lepší než ten druhý Jan. Ten...
1: Nepomucký?
0: Ano. S tím je těžká domluva. Ten, když se ke mně modlí, já mu vůbec nerozumím.
1: Nediv se, bez jazyka, chudá.
0: Hirši, zaběhni pro mistra Jana Husa.
1: Kníže, a neměli bychom vybrat také nějakou ženu? Vždycky je dobré, když je ten kolektiv koedukovaný.
0: Myslíš?
1: No, on když je v té třídě ten ženský prvek, tak se ti chlapci docela jinak chovají, nepoužívají hrubých slov. Co takhle Božena Němcová, ta je mezi Čechy oblíbená.
2: To jo, to se mi líbí. No. Teď se zrovna dočetl její zapadlý vlastence.
1: Rahotče zapadlé vlastence napsal Karel Václav Nice.
2: No toho mám taky rád. Mám v tom trošku zmatek. Teď zrovna nejane si vzpomenout, kdo napsal Broučky. A co jsem se nad nima naplakal. Jak ta Janínka šla prát u svatební košily. Teď ta schnilá lávka. A na to pole podle skal. Zelený mužík zatleskal.
1: Praotče, příště to znovu probereme. Ale ještě k té Němcové. To je velká spisovatelka. Kdyby nenapsala nic jiného než babičku, už to by stačilo, abychom ji vzali mezi sebe.
3: Pravda vítězí.
4: I když načas poražena bývá.
1: Rád tě vidím, mistře.
0: Vítej, mistře Jene. Posaď se. Jak se vede? Jak se ti líbí v nebi?
3: Jako v nebi, tak i na zemi. Že to tak musím říct si, svatý Václave. I tady se dějí nepravosti. Proč není v nebi například Jan Žižka? Jistě prolil mnoho krve, ale za pravdu boží. A co Zikmund? Ten krev neproléval, když proti nám vedl křižovou výpravu? A ten tu je. A když se potkáme, myslíte, že se omluví? Nebo alespoň schopí zrak?
5: Ne.
3: Jen se na mě šklebí a posměšně chrastí sirkami.
1: To, že si dovoluje, liška ryšavá.
3: Dovoluje.
0: Já mu domluvím, mistře Jene. Ale proč jsme tě pozvali? Jistě víš, co se dole na zemi děje. Proto si myslíme, že v České nebeské komisi by neměly chybět vzory, jako jsi ty.
3: To je pro mě velká pocta.
2: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A nejlepší z nich je ta pověst o mně. Jak jsem vás přivedl na žít. Ten by tu měl být, Jirásek.
1: Ten tu nemůže být, ten ještě žije.
2: To je škoda.
0: Takže jsme dohodnuti, ale vybírejme dál.
1: Padl návrh, mistře Jene, že byste měli mít zastoupení i ženy. Uvažovali jsme o Boženě Němcové.
3: Mrzí mě, bratře Komenský, že už několik vteřin po svém zvolení dělám potíže. Ale dle mého soudu v takovém shromáždění nemá žena co pohledávat. Ať je doma, ať se stará o děcka, ať pere, ať vaří. V jejím případě prosím, ať si třeba i píše. Ale do politiky bych ji netahal. Já bych měl lepší návrh. Karel Havlíček Borovský. Aha. To je chlapík. A jak trpěl pro český národ.
1: No, tak trpěl. Jel zadarmo do Alp. tam polopenzi. To se s tvou kostnickou hranicí nedá srovnávat.
3: Když to budete srovnávat s kostnickou hranicí, tak nezvolíte nikoho.
0: Budeme hlasovat. Kdo je pro Karla Havlíčka Borovského? Tyrši, přiveď Karla Havlíčka Borovského.
1: Takže čtvrtým je vůz a pátým Borovský.
0: Jene, Amos, si prosím tě neskřípej, to se nedá vydržet.
1: Promiň, ale je to praktická věc, taková břidlicová tabulka. Předně je nehořlavá. Víte, jaká je to výhoda?
3: No to mi povídejte.
1: Kdybych byl na takových tabulkách napsal svůj velký slovník, odolal by vlešně požáru. Umíte si to představit? 10 let práce a v mžiku je všechno pryč. Do dneška se budím a hrůzou ze sna a úplně živě vidím, jak ty plameny olí.
3: Mámosti! Tak to, prosím.
4: Českých knížek hubitelé lítí, Nestílina, Moli, Jezoviti.
5: Svatý Václav píše z té nebeské říše. Vstaň, Havlíčku, ze hrobečku, ať se nám líp dýše.
3: Co jsem vám říkal? To je chlapík. Karle, ty tvoje epigramy denně před spaním si jeden řeknu a spím jako dudek.
0: Havlíčku, vítej v české nebeské komisi. Posaď se. S tebou je nás 5. Potřebujeme zvolit ještě jednoho.
6: Já vám řeknu, koho bych nezvolil. Palacký. Hned jak jsem vešel, tak se mi ulevilo, že tady není.
1: Vidíte, Palacký, ten nás vůbec nenapadl.
6: To je dobře.
1: Ty ho nemáš rád?
6: Mám, ale víte, co on má kolem všeho řečí? To bychom si tady nikdo ani neškrl.
1: To je pravda. Ovšem, Karle Havlíčku, nemůžeme se shodnout, zda by 6. údem neměla být žena.
6: No, žena. Žena. Nechoď, Vašku, s ženou na bál, mnohý příklad známe. Žena tančí s jiným pánem, muži srdce zláme.
3: Skvěle, to tě napadlo teď? Bez přípravy?
6: No jo.
3: To je chlapík. To by měli ty povětrnice slyšet.
1: Vše, mistře Jene, já myslím, že ten ženský prvek, pochopitelně v počestné podobě, by tu chybět neměl. Víte, já když jsem učil ve Fulneku, měl jsem čistě chlapeckou třídu. A ti hoši mě neustále zlobili tím, že nožíky vyrývali do lavic obrazce.
3: Jaké obrazce?
1: Geometrické. A kdyby jen do škamen na tabulky to kreslili, na okraje knih to kreslili, dokonce i zvenčí na škole se jeden takový velký geometrický obrazec objevil. A mě napadl pedagogický pokus učit děvčata i chlapce pohromadě. Vidíte, opravili jsme lavice i omítku a od té doby se žádný takový obrazec již nevyskytl. Ti chlapci s ním prostě přestali.
6: Tomu nevěřím.
1: Přestali. A když jsem se jich ptal, proč, víte, co odpověděli? Protože zjistili, že to tak nevypadá.
0: Tak, to by byla trocha geometrie. Teď tedy, kdo bude 6. členem naší komise?
1: Rozhodně by to měla být žena. Karle Havlíčku, co ty soudíš o Boženě Němcové?
6: Němcová? No, nejlepší volba.
3: To myslíš vážně, bratře Karle? Víš, jaké dopisy posílala svým milencům?
6: To nevím.
3: Tak to by si spočet. A to už byla vdaná.
2: Teď jsem si zrovna půjčil pěknou knížku. A taky napsala ženská, nějaká Mariša. Je to tragédie v obratrech Mrštíkovi. Jsem teprve na začátku, ale vypadá to, že ten jeden Mrštík zabije toho druhého.
0: To se bohužel mezi bratry stává.
1: otče, byly tam ještě drobné nepřesnosti, ale to provedeme později.
7: Výsilou s letem sokolím,
8: kupředu kráčejme!
7: Na značky!

0: Dnes to bylo lehké, příště přitvrdíme. Takže tuž,
1: vlastní služ.
0: Nazdar.
2: Nazdar.
3: Co to mělo znamenat?
4: Doktor Miroslav Tyrš má v českém nebi na starosti tělocvik. Všichni nám ho závidí. Hlavně Němci.
5: To bylo jiné cvičení než ve třech.
6: Ale zpátky k té Němcové. Já myslím, mistře Jene, že dnes už se nemůžeme dívat na ženu středověkýma očima.
5: Jistě.
7: Chceš říci, že věrnost manželská nic neznamená? Tato mince dnes už neplatí.
6: Tak pochop, mistře, jaký měla život s tím Němcem. Byl o hodně starší, v jednom kuse mimo domov. Ona krásná, hemží se to kolem ní básníky, tak se zamilovala. Vždyť je to lidské.
7: Takové jsou teď mravy. Z toho mi naskakuje husí kůže.
3: Jaká jiná by tobě měla naskakovat?
7: No tohle. Není to chlapík? Na něj se člověk nemůže zlobit.
6: Když jsem se vrátil z Brixenu a šel jsem v Praze po příkopech, všichni přecházeli na druhý chodník. A ona se nebála podat mi na veřejnosti ruku. A podívejte, co mi dala na rakev.
5: No ano, ta slavná mučednická trnová koruna.
4: Pěkná, proč ji nenosíš?
6: Je mi malá.
7: To tu Němcovou ctí, ale nebyla to bohabojná žena. A pro nebeskou komisi by nebyla posilou, nýbrž pospenou.
4: Bratři, škoda, že ještě nezemřel Cimrman. To by byla posila.
6: No, taky se ho už nemůžu dočkat.
7: A v čem vyniká ten Cimrman?
6: Prý ve všem.
7: A kdo to říká?
6: On.
8: Bratři, jak se ukazuje, Božena Němcová je neprůchodná. Položím vám jednu jedinou otázku. Kdo nečetl Babičku? Ty jsi ji nečetl, mistře, je to povinná četba.
7: Nemravné spisovatelky, já nečtu.
8: Dobře, ale my ostatní Babičku známe. Mám takový návrh. Co přijmout mezi nás jako náhradu za Boženu Němcovou Babičku Boženy Němcovou? Je to žena bohabojná, prakticky bezáporných vlastností.
9: No, bezáporných vlastností.
8: No, co?
9: Když ta babička chce hodit na lopatě jiníčka s mařenkou.
8: Škoda, mistře, že babičku neznáš. Každý večer se modlí, erotických zájmů již nemá. A její přítomností by tu s námi Božena Němcová symbolicky byla.
7: Souhlasím, proti babičce nic nemám.
8: Díky.
4: Tyrši, přiveď babičku Boženy Němcové.
10: Bratři, navrhuji teď malou přestávku. Musím vyřídit několik žádostí.
8: Když je ta přestávka, nemá někdo chuť na jablíčko? Je z mého sadu, na růžovém paloučku.
4: Nedám. Nedám. Nedám. Nedám. Spolehněte se, nedám.
6: Nějaké obchodní jednání?
8: Ne, ne, ne, to on odpovídá na ty modlitby, nedej zahynout ti nám ji budoucna.
4: Nedám. Nedám. To víte, že nedám. To víte, že ne.
10: Já jim říkám, že zahynout ti nedám. Oni teď potřebují hlavně útěchu. Ale stejně jich mnoho zahyne, když je ta válka. Co si budeme povídat?
11: To je nádhera, jako na zámku. Děti, na nic nesahejte.
8: Vítejte, babičko, to jsou k nám hosti. Já jsem Jan Amos Komenský. Tohle je svatý Václav. Zde je mistr Jan Bus. tady Karel Havlíček Borovský a tady máme praotce Čecha.
2: Je, minkote, tolik slavných lidí. Řekněte, co já, stará bába, vám tu budu platná.
8: Ale to víte, že budete. Jsme tu samí učenci, tedy kromě Brownce. A vy?
9: Vy mě připomínáte moji matku. Jí už ty pochody zmáhaly, tak volala, už nemůžeme, Čechu, už nemůžeme. Tak jsem řekl, dobře, hříb a dost.
8: A vy, jako obyčejná žena z lidu, se dovedete na věci podívat z té praktické stránky.
2: No, já zase tak úplně obyčejná nejsem. Říkal pan farář, že jednou budu mít svoje vlastní údolí. A v něm sochu s vnoučatama. V doživotní velikost. A to jsem se chtěla zeptat, vy jste ten otec vlasti?
8: Ne, babičko, já jsem učitel národu. Otec vlasti je Karel IV.
3: Ale neplést s otcem národa, to je zase Palacký.
8: Ano. Pak máme ještě praotce národa, to je tady praotec Čech, miláčka národa, to je Josef Kajetán Tyl, vůdce národa, to je Rieger, a zrádce národa, to je Sabina.
2: Tak počkejte, abych si to nepletla. Otec vlasti, otec národa, praotec národa, miláček národa,
8: učitel
2: národu. Ano, ano, učitel národu, vůdce národa a zrádce národa. Tak tohle všechno my máme.
8: Ano, babičko, tím vším se můžeme pyšnit, až na toho zrádce národa Sabinu.
2: A co on provedl?
8: Byl to český spisovatel, který udával naše vlastence rakouské policii.
2: A chudák.
4: Posaďte se, babičko. Bratři, dříve než přistoupíme k hlavnímu bodu našeho zasedání, což je posila českého národa v jeho těžké hodině, musíme zprovodit ze světa ty nevyřízené žádosti z očistce. Jako prvního bych vzal na přetřes Bedřicha Smetany.
9: Je, to je ten, jak jsem si ho splet s tím podmáslím. No, jak se veme Smetana na přetřes, je z toho máslu a podmáslím. Proto jsem si to splet.
8: Ano, Bedřich Smetana, to je zapeklitý případ. Geniální duch v neřestném těle. Na jedné misce Bach je mimo jiné 8 oper, 11 symfonických básní a 1 kantáta. A na druhé misce Bach leží mimo jiné 12 zboristek, 4 solové zpěvačky a 1 biletářka.
7: A co tam dělají na druhé misce všechny ty ženy?
8: To všechno jsou bohužel oběti jeho nezřízené vášně.
7: A to byl ženatý?
8: Ženatý.
7: Hamba, hamba, hamba. Třikrát hamba. Navrhuji odepsat, žádost se zamítá, pobyt v očistci se prodlužuje.
6: Mistře Jene, i kdyby každá z těch zboristek a z těch solistek vážila metrák, nepřeváží hodnotu té jeho božské hudby.

0: to je pěkné a pobožné. Víte, já myslím, že Bedřicha Smetanu dostiž pánbu potrestal tou jeho pohlavní chorobou a hluchotou. Já bych ho do nebe vzal. Co o tom soudí babička Boženy Němcové?
1: Mně v tom našem nebi chybí zvířata. Já jsem vždycky měla kolem sebe nějaká zvířata. Každé jaro byly housátka nebo káčátka. To je úplně jiný život.
2: Zvířata jsou nutný, ale nesežrat je hned. Něco nechat na zimu.
0: Ale co si myslíte o tom Bedřichu Smetanovi, babičko? Patří do nebe?
1: Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem.
0: Čili babička je pro. Dám hlasovat. Kdo ještě je pro, aby Bedřich Smetana přestoupil z očistce do nebe? Kdo je proti? Čili 4 pro, 1 proti. Pro otec se jako obvykle zdržel. Čili Bedřich Smetana je přijat do nebe, jen ámo si zapiš to.
3: No, toto bude v nebi vypadat.
1: Tak pan Smetana tady bude s námi. Zahraje nám a bude veselo.
4: Ne, babičko, on nebude tady s námi v komisi, on bude pouze v nebi.
1: Aha, jako jsem byla já, než jste mě vzali do komise.
0: No a teď ten Sabina, přátel.
1: To je ten miláček národa.
4: Ne, ne, babičko, pozor, to je zrádce národa.
5: Tady já na mou duši nevím. Když poslouchám tu Smetanovu prodanou nevěstu, tak si říkám, jak je možné, že tak krásné libreto, plné českého humoru, napsal člověk, který udával své přátele.
0: Slechněte si, co mi chudák píše. Očistec 20. listopadu 1913. Milý vévodo české země, jsem tu již 630 let. Když k tomu připočtete léta strávená ve vězení, pak léta bídy a všeobecného opovržení a mé totálně ohryzané svědomí, ptám se, nevytrpěl jsem už dost? S úctou Karel Sabina, zrádce národa.
3: Možná, že vás překvapím, ale já bych byl v tomhle případě tolerantní. Trpěl, kaje se, svědomí má ohryzané, já bych mu odpustil.
0: Dobře. Pustíme tedy Sabinu do nebe?
1: Já nevím, jestli on bude v tom nebi šťastný. Představte si to třeba u oběda. Za stolem sedí učitel národů, otec národa a miláček národa. A teď si k ním přisedne zrádce národa, jestli oni si od něj neodsednou. To bude pro něho hrozné. Jestli by mu nakonec nebylo líp, kdyby zůstal v očistci mezi svými.
3: Počkejte, počkejte. Miláček národa, to je přece Josef Kajetán Tyl.
4: No ano.
3: A ten je v nebi?
0: Už léta.
3: A to vám připadá správné? Přijmout do nebe komedianta, který žil se dvěma ženami?
2: To já jich měl.
3: To tady nikomu nevadilo, že si jednou měl svatbu a s druhou 5 dětí.
5: Byla to její sestra, takže to zůstalo v rodině. No.
3: Tím hůř se švagrovou.
5: Hus, mravnosti, brus.
3: Karle, nezlob se, ale tentokrát nejsi chlapík a ani to není dobrý epigram, protože vy jste vzali do nebe Tyla, obtěžkaného takovými hříchy, tak to už by tu mohl být každý.
4: Mistře, je ne? Když jsme Tyla řešili, přihlédli jsme k tomu, že o tobě napsal divadelní hru.
3: Ano?
4: Ano.
5: A krásnou. Ta tvoje závěrečná řeč před upálením, ta dojímá publikum až k slzám. Však jsem také ve své kritice napsal. Kdo nepláče, není Čech.
3: No tak dobře.
0: Ale vraťme se k Sabinovi, bratři. Dám hlasovat. Kdo je pro, aby Sabina Karel přišel do nebe? To je většina. Jene ámo si, zapiš to.
4: Zrádce národa do nebe.
5: Smí se tady kouřit?
0: Ne, tady se nekouří, musíš ven.
4: Borovský, ty s tou tuberkulózou.
5: Říkal doktor, že po smrti už to nevadí.
0: No, a teď tady máme ty podvržené rukopisy. Králové dvorský a zelenohorský. Hanka a Linda. Co mi s těmi děvčaty udělali?
3: Ta děvčata páchala své hříchy ve dvojici?
0: Bohužel.
4: Ten případ je zajímavý tím, že obě ty dívky, jak Hanka, tak Linda, obelhaly národ. Ale pozor, z upřímné lásky k němu. A teď je suďte.
3: Lež je hřích, ať jsou důvody jakékoliv. Miluj pravdu, šiř pravdu, braň pravdu až do smrti.
5: To je pěkné. Mně se zase povedlo, přislibujte si mě, vyhrožujte si mě, přece zrát se nebudu. Zapomněl jsem si tady sirky.
3: Jak si to?
4: Teď se vám přiznám k něčemu, za co mě možná odsoudíte. Mně vám se ty rukopisy líbí. Zkoumal jsem je onehdy důkladně dalekohledem a to vám je pěkná práce, jak obsahem, tak úpravou, ty iniciály pečlivě vybarvené. A to jsou právě děvčata šikovnější než chlapci.
0: Tady čtu, jak chemický, tak jazykový rozbor potvrdili, že jsou to padělky.
4: No, do dneška se o tom dole vedou spory.
0: Bratři, my jsme se tu nesešli proto, abychom rozsoudili, jestli ty básničky jsou pravé nebo nepravé. My máme rozhodnout, jestli ta děvčata patří do nebe nebo ne.
1: Já jsem jenom prostá žena, ale jestli ty dívky lhaly z lásky k národu, já bych jim to neměla za zlé. Vezměte třeba moji vnučku, myslím Barunku. Mezi námi ona nebyla jejich.
3: Jak nebyla jejich?
1: Děti, jděte za slečnou Hortenzí, ona vám ukáže sklení. Tak, Barunka nebyla Panklovic, oni si jenom vzali za vlastní.
3: A čí tedy byla?
1: No, to se právě neví. Ale proč myslíte, že mě paní kněžna pořád zvala s těmi vnoučaty na zámek? Řekněte, co já, stará bába, si můžu s takovou vznešenou paní povídat. Ale to ona jistě chtěla vidět Barunku. Proč asi? A Barunka taky měla něco v hlavičce. Veliká Adélka, já je měla všechny ráda. Ale proti Barunce to byly úplný telátka.
2: Ale nesežrat je hned?
1: Ano. A po kom to asi ta Barunka zdědila? Určitě po někom urozeném. No a vidíte, z lásky. Z lásky se jí nemohlo říct, že Panklová není jí maminka, ale macecha. Proto já bych té Haničce ani té Lindičce tyhle věci nezazlívala.
3: Vy je pořád nazýváte jen křestními jmény, ale jak se ta Hanka a Linda jmenovali dál?
5: Hanka se jmenovala Václav a Linda se jmenovala Josef.
4: Ano, tak to je tady pěkný zmatek. To tady budu muset všechno opravit, ale souhlasil bych s tím, co tady říkala babička Božiny Němcové. Pomohli národu, pomohli. Já bych je do nebe vzal.
3: Obelhali národ, obelhali. Já bych je do nebe nevzal.
0: Rozhodneme hlasování. Kdo je pro, aby Hanka s Lindou, bez ohledu na pohlaví, směli z očistce do nebe? Kdo je proti? Čili Hanka s Lindou zůstávají v očistci.
4: Komise rozhodla, aby Hanka s Lindou zůstali a píši měkké i, z čehož je jasné, že ta děvčata jsou muži. Vidíte, jak je to tvrdé a měkké i důležité?
1: Je mi jich líto. Já jsem v očistci také nějaký čas pobyla. Je to tam samé strádání. Ale dobře tam vaří. S tou šlichtou tady se to nedá srovnat.
0: Myslíte nebeskou manu, babičko?
1: Já nevím, jak tomu tady říkáte, ale jíst se to nedá.
0: A kdo se odrodí?
6: Šepet tu zrádnou hruď.
0: Bratři a sestro, na značky.

0: Orej, Máti, orej!
1: Práva nám vyorej!
0: Až nebudeš moci,
1: sokola zavolej!
0: Nazdár!
2: Nazdár!
3: S pánem Bohem!
4: To bylo jiné cvičení než ve třech.
5: Pojďte se podívat, udělal duhu!
6: Pane Čech, vy jste tenkrát přišli zdaleka, vidíte?
7: Z Ruska.
6: A tam se vám nelíbilo?
7: Ne.
6: A když vy jste šli takovou dálku,
5: jak jste to dělali třeba se slepicema?
6: Víte, já si život bez těch slepiček nedovedu představit. Každý ráno moje první bylo obejít ty místa, kde oni snášejí. Berete ty vajíčka do ruky, ještě teplý. No a to si právě říkám, jak jste to na té dlouhé cestě s těma slepičkama dělali. Teď ona chodinka sotva si našla místo na slůžku, vy už to jí zase hnali dál. Vy jste museli přijít o spoustu vajec.
7: Nohy jsme si mazali sádlem.
6: Aha. A vy jste vdovec?
7: Namočit do studený vody a potom namazat sádlem.
6: A paní Čechová umřela mladá. Proč se ptám? Vás zná každý, ale o pramatce se moc nemluví.
7: Pramatek jsem měl spoustu. Rod musel sílit. A co jich pošlo cestou.
6: A teďko jste sám, víte. Já jsem taky sama. On Jiří, můj manžel, padl jako pruský voják, takže on je možná v pruském nebi. Tady jsem ho nepotkala. Co kdyby jsme to dali dohromady? Co říkáte? Já bych vám vařila vajíčka na tvrdo nebo na měko. Najedli bychom se, zaspívali bychom si,

0: cestu jdu. Bohyně úrody dám nápít vody, buch ohně a války roztane korálky. Uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja, uja, ja.
1: Vidíte, jak by nám to spolu šlo.
2: To byla podívaná, dneska se mu tedy povedla.
3: Tyhle věci on umí. Když jsem byl v kostnici, udělal úplné zatmění slunce.
4: Krásná duha a dneska byla celá. Škoda, babičko, že jste ji neviděla.
1: A vy jste vdovec?
4: Několikanásobný.
1: A paní Komenské umřeli mladé?
4: Bohužel.
1: Všechny?
4: Všechny.
1: A máte rád vajíčka?
5: Počkejte, počkejte. Slyšíte? Radeckého marš?

0: taková hudba! Volno, čekat, kouřit!
1: Seďte, nevstávejte, nezdržujte! Podle slavného pochodu Radecký marš, který na mojí počest složil Johann Strauss, otec, jste jistě poznali, kdo jsem. Přesto se představím. Jsem hrabě Josef Václav Radecký z Radče, polní maršálek, vyznamenaný všemi myslitelnými rakouskými řády. Pobočník generála Laudona a generála Suvorova. Narozen 1766, zemřel 1858. Jsem tedy nejstarší rakouský důstojník v nebi. Kdo tomu tady velí?
2: Já, svatý Václav, kníže, vévoda české země, zavražděn svým vlastním bratrem roku 929 nebo 935. To už si přesně nepamatuju.
1: Dobře, budeme tedy jednat na nejvyšší úrovni. Doufám, že sledujete situaci dole.
2: Ano, taková hrozná válka tady ještě nebyla.
1: To tedy ne. Chci se ujistit, že jste přijali příslušná opatření, jak té ostudě učinit přítrž.
2: Jaké ostudě, pane polní maršálku?
1: Tak vy nevíte? Celý život jsem působil jako český voják ve službách rakouského trůnu. Myslel jsem, že poskytuji vzor a příklad. Snad proto jste nepostavili na Malostranském náměstí pomník, nebo ne? A co dělají dole čeští vojáci, kteří stejně jako já přísáhli věrnost? Pravda, jedni bojují za Rakousko jako lvi, ale druzí páchají největší hanebnost, jako může voják spáchat, a to je co?
3: Když uteče z boje, toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal.
1: Útěk může být součástí strategie. Pro vojáka je největší hanebnost kde?
3: Degradace.
1: To taky, ale ještě horší je de?
3: Debilita.
1: To taky, ale ještě horší je?
4: Demokracie.
1: No to je taky pěkný svinstvo, samozřejmě. Ale je ještě něco horšího. Dezerce.
4: Dezerce, já to měl na jazyku, ale ne.
1: Čeští vojáci opouštějí řady naší armády a dávají se do služeb nepřítele. Obracejí zbraň proti vlastním. A kdyby jednotlivci, celé vojenské útvary, přecházejí frontu na druhou stranu, 28. pěší pluk přešel 3. Hlubna Krusů. Prosím, kdyby to bylo 1., dalo by se to vzít jako apríl. Ale 3. to je neomluvitelné.
3: Cože, celý pluk přešel k nepříteli?
1: Co pluk? I s kapelou.
3: I s kapelou?
1: Ano, dělali si průchod v drátěných zátarasech a do pochodu jim hrála dechová hudba. Slyšíte? Dechová hudba. Ticho, blbci! A to není na ruské frontě. Utíkají k Angličanům, k Francouzům, k Italům i k Srbům. A aby si nemuseli říkat zráci, říkají si legionáři. Pakáž. Rád bych věděl, jak s tím vážená Česká nebeská komise naložíte.
4: No tak to je tedy velice vážné, to, co tady pan přespolní maršálek uvádí.
3: Zejména ta porušená přísaha, to bych v žádném případě netoleroval.
5: No, já bych s tím, co tady říká mistr Jan Hus, tak úplně nesouhlasil.
1: Ty jsi Hus?
3: Ano.
1: Tak po tobě se jeden ten zrácovský pluk v Rusku jmenuje.
3: Vážně?
1: Ano. Jeden se jmenuje pluk mistra Jana Husy, druhý pluk Jana Žižky z Trocnova a 3. pluk Prokopa Holého.
3: A po mně se žádný pluk nejmenuje?
1: Naštěstí ne.
4: No, po mně se jeden pluk jmenuje. Co, pluk pro otce Čecha? Ne, svatopluk Čech.
3: Tak říkáte, že si ti zrádci pojmenovali pluk po mně? Tak teď nevím, jestli na to mám být pyšný, anebo se hambit.
5: To je oříšek, co, mistře Jene? Co s tím, baborať?
6: Já bych vám ráda poradila, ale v těch vojenských věcech já se nevyznám.
1: No, máte o čem přemýšlet? Dechová hudba? To vám teda nezávidím.
0: Neslyšeli jste? Radecký marš!
7: To je nadělení.
2: Jakoby nestačilo, že je ta válka taková hrozná. K tomu ještě takovéhle dilema.
5: Přátelé, vy tady sedíte jak zmoklé slepice. Byl tady Radecký, no a co? Zbavte se falešného dojmu, že tomu pánovi nějak podléháme.
7: No jistě. Například já jako nevoják mu kázeňský vůbec nepodléhám.
5: Je to jenom starý, vysloužilý oficír, který je zvyklý nahánět hrůzu.
7: Jistě, a ani to není maršál, jenom maršálek. Mně připadal jako takový věšák na medaile.
5: Správně.
7: Škoda, že odešel. Já? Já si tedy nelibuji v ostrých slovech, ale už jsem měl na jazyku, že mu řeknu ty tajtrlíku!
3: Takhle přímo do očí bys mu to řekl?
7: Ano, ty tajtrlíku přímo do očí, to mě neznáte.
2: Poslyšte, to patronství české země, to mi byl čert dlužen. Ani jeden z mých kolegů patronů takové starosti nemá. Němci bojují v německém vojsku, Francouzi ve francouzském, jen Češi musí mít nějaké extra mušty. Nedej zahynouti, ale komu? Baborať.
6: Ale já opravdu nevím. Ty extra mušty bych vám udělala, ty jsou líp.
8: To se pokřeje.
2: Já ty české dezertéry na jednu stranu chápu. Oni chtějí z toho rakouského chomoutu.
7: A všimli jste si, že jich nejvíc prchá do Ruska? Jestli oni ti chlapci neplánují, že by Čechy ochránil ruský car. A to není špatný nápad, rozumíte? Že bychom našli bezpečí v té široké slovanské náruči.
5: Byl jsi někdy v Rusku?
7: Nebyl.
5: Já jo. Takže o ruský náruči mi nic nepovídej.
9: Moje řeč? Proč myslíte, že jsme ho tam tu tak upalovali?
3: Určitě bychom měli vzít do nebe padlé vojáky z mého pluku.
7: Hej, hej, Radecký, už je tady zas.
5: Ten to schytá, co jede Ámosy.
0: Čechová hodina!
1: Seďte, nestávejte, nezdržujte. Asi jste nečekali, že se vrátím, co?
4: Já tedy ne.
1: Překvapení je součást mé strategie. Mám otázku. Proč nejsem členem České nebeské komise já, největší český vojevůdce od doby Jana Žižky z Trocnova, já, který neprohrál jedinou bitvu?
2: Vy nemůžete být členem České nebeské komise, protože jste členem komise rakouské.
1: A to je v rozporu. Česká země je součástí rakousko-uherského státu. Ať se vám to líbí, nebo ne, já jsem tím pádem váš nadřízený.
5: Tady učitel národů vám teď řekne, co měl na jazyku, když jste tady byl poprvé.
7: Ty, Karle, asi myslíš, že není maršál, ale jenom maršál.
5: Ne, to ostřejší.
7: Ostřejší.
5: Věšák na medaile. No taky, ale to, jak jsi mu chtěl říct ty.
2: Taj.
5: Ty taj. Ty tajemný svátku.
9: A co ty komu dobrého, nesliš na památ.
1: Nedá se nic dělat, přečtu vám svůj rozkaz R713. Český voják padlý v této válce bude vpuštěn do nebe jen v případě, že bude mít na sobě rakouskou uniformu. Čeští vojáci v jiných uniformách jsou dezertéři a pomašilujou rovnou do pekla. A může jim tomu hrát? To je jejich dechová hudba. Ty chlapci!
2: Pane Polní, já nevím, jak bych vám to... Já vypadám jako mírný, slušný a pobožný dobrák. Ale když mi začne sahat někdo na moje kompetence, tak já někdy na mou duši i neznám bratra.
1: Dobře, v tom případě přečtu rozkaz R714. Ruším Českou nebeskou komisi.
7: Počkej, to vy chcete zrušit naši nebeskou komisi?
1: Právě jsem ji zrušil. Žádná už není.
7: Tak. A v tom případě už jsem si vzpomněl na to slovo.
5: Ty...
7: Tajtrlíku!
1: vy kdo?
7: Jan Amos Komenský.
1: Hodnost?
7: Učitel národů v záloze.
1: Takže Komenský, hned zítra se budeš hlásit v rakouské komisi u Ferdinanda Habsburského.
7: To tedy nebudu, poněvadž Habsburkům nepodléhám. Po Bílé hoře jsem emigroval.
1: Emigrace neomlouvá. Tak dost! Hradecký marš! Ticho, babci! Hradecký marš ven! A je to rozkaz. Dobře, ale budete litovat. Bez Vídně utřete hubu. Vídeňská káva, vídeňský řízek, vídeňský valčík, nic nebude! S tím je šus! Nechová hodba!
10: Bratři, to je válka. Takový nával jste u nebeské brány ještě neviděli. A navíc ty zmatky s českými vojáky. Svatý Petr prý nemá jasné instrukce, koho do nebe pustit.
11: Koho pustit do nebe? No přece všechny. I všichni ti chlapci si to peklo užili už v té hrozné válce.
2: Ano, ano, vidíte, prostá žena a má více rozumu než polní maršálek. Bratře Tyrši, vyřiď Petrovi, ať všechny naše vojáky bez rozdílu uniforem pouští do nebe.
10: Vyřídím, do nebe všichni bez rozdílu uniforem. Nazdár!
5: Zdar! Vážení pánové, milá babi. Podle mého soudu je tahle válka příležitostí, aby náš národ naplnil svůj dávný sen obnovit samostatné české království.
3: Ano, souhlasím. Bratři, já jsem tu, myslím, jediný, kdo samostatné české království osobně pamatuje. A za jeho obnovu bych dal ruku do ohně. Tedy do ohně přímo ne. Ale pro tu myšlenku já opravdu planu. Pane Bože, copak nemáme nějaké nehořlavé úslovy?
5: A tu myšlenku bychom měli my tady zhora podpořit. I s rizikem, že budeme muset samostatně čelit rozpínavosti německé i ruské říše.
3: Ubránili jsme se celému světu. To zapravdu hoří? Jako bych nic neřekl.
2: Ano. Samostatné české království. Správná myšlenka. Ale kdo by měl být českým králem?
7: Kdo? Já myslím, že bychom měli v duchu naší národní tradice vybrat za krále někoho z Poděbrad.
2: Myslíš kohokoliv?
7: Ano.
2: Z Poděbrad.
7: Ano, to už se jednou osvědčilo.
2: Tak to by byl jeden návrh. Má někdo další?
9: Co ten Zimmermann? To je prý halava.
7: To je dobrý nápad, ale toho bychom měli nechat bádat, přednášet a psát. Tím bude národu prospěšnější, než když bude sedět na hradě.
5: Já bych o jednom věděl a zasloužil by si to, protože on ten protirakouský odboj vede.
2: A má pro tu královskou roli předpoklady? Je urostlý?
5: Je.
2: Je vzdělaný?
5: Je to univerzitní profesor.
7: Karle, a smýšlí ten člověk národně?
5: Miluje národní písně. Nejraději má Ach, synku, synku.
2: A umí jezdit na koni?
5: Dokonale. A jak mu to sluší?
2: A z jakého je rodu?
5: Je to syn prostého kováře Josefa Masárika.
2: Jo, on je Slovák.
5: Moravský Slovák. Ale jeho jméno můžeme počeštit. Byl by to král Tomáš Garrigue Masaryk.
7: Tomáš Garrigue.
6: A to on bude mít rád nejen koně, ale i pejsky, víte? Když se jmenuje Garrigue.
2: Tak. Má ještě někdo nějaký další návrh? Pokud ne, dám hlasovat. Kdo je pro kohokoliv z Poděbrad? Jeden. Kdo je pro Zimmermana? Dva. Kdo je pro Masaříka? Tři. Čili o pouhý jeden hlas vítězil nad Zimmermanem Tomáš Garrigue Masaryk. Jede Amo si rozděl úlohy. Sdělíme to bezodkladně národu.
5: A kníže, jak mu to sdělíme?
2: Normálně zjevením.
5: zjevením, jak se to dělá? Já jsem se ještě nikdy nezjevil.
11: To jsem se taky chtěla zeptat.
7: Tak pro ty, kteří se ještě nezjevili. Zjevujeme se osobám spícím, a to o půlnoci. Do spánku jim vstoupíme šetrně, nestrašíme je. Každý si vezme sebou věci, na které jsou lidé zvyklí. Kníže se většinou zjevuje na koni s kopím v ruce, já s biblí a s kalichem.
9: A já?
7: No ty se nemůžeš zjevovat, ty jsi pohan. A ty, Havlíčku, ty by ses měl zjevit s perem v ruce a s tou trnovou korunou na hlavě.
5: Je mi malá.
7: Ale na tu chvíli to vydržíš a zjevíš se novinářům, rozumíš? Aby se to rychle rozneslo.
11: A já bych se mohla zjevit ženám. To by se to rozneslo okamžitě.
3: A já bych se mohl zjevit národu se svatozáří.
2: Mistře Jene, slušila by ti, zasloužil by si si, ale všechno má svůj čas. Ty se zjevíš Čechům, jak jsem na tebe zvyklý.
3: Jak?
2: V plamene. A ty, bratře Tyrši, ty se spustíš z nebe na kruzích.
11: Provedu.
2: Bratři, stále se mi vrací na mysl ten Cimrman. Ten, kdyby se národu zjevil, to by byl ohlas. Ale bohužel žije.
5: Ale slyšel jsem, že marodí.
2: Ano. A je to vážné?
5: Je. Prý má játra nad ranc.
2: Tak to je dobrá zpráva.
7: Bratři a sestřičko, abychom toho nového krále lidu nějak přiblížili, měl by mít také nějaké přilévé přízvisko, jako máme my ostatní velikáni našich dějin. Pěkné by bylo otec vlasti nebo otec národa, ale to už je obsazené. Co byste říkali titulu tatínek národa? To by si ho děti hned oblíbili.
11: To je hezké, ale ještě hezčí by bylo tatíček.
2: Ano, to zní hezky. Český král Tatíček Masařík. Tak to národu řekneme. A teď, bratře Tyrši, zakončíme slavnostně naše zasedání.
6: Naše barva?
12: Červená a bílá.
6: Naše heslo?
12: Poctivost a síla.
6: Bratři a sestro, na značky.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak mi představ, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
1: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno. A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo. No, počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně.
0: No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
1: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme.
0: Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku.

0: hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A. No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbírej to. Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl. No a dál? Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek. Který šálek si vzal? No ten modrý, květovaný. Dál. Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje. Ano, ano, to si celý ty. A dál? Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No. Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíne. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a jiní a konverzace jen šuměra. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to přece vzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala:
1: Vypravuj mi něco.

0: Bolí tě ještě ta noha? Bolí, bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě, jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
1: Další hezkou příhodu mám také z doby, kdy už Ruda byl slavnější a začínali ho znát i různé slavné osobnosti z Prahy. Seděli jsme, jak se tehdy scházívala na přehradě sestava sportovců, hokejistů, fotbalistů, basketbalistů, muzikantů. A tehdy tady měla zřejmě nějaký koncertní turné Helenka Vondráčková, která využila parného letního odpoledne a přišla si osvěžit na brněnské prigl. My jsme seděli pod pergolou na Sokoláku a Rudinek ve svých typických plavkách pod prsa a ve svých černých botách s ponožkama čísla 13 a někdo vykřikl: Helenka Vondráčková. Rudinek vyrazil k Helence a říká: mohl bych si prosím vás, paní Helenko, s váma zaspívat? Načež ona se lekla, že se blíží nějaký jurský park. Takže 100 metrů za 10 vteřin a rychlými kroky zmizla v dáli. Rudinek zklamaně přišel a říká: duet nebude.
2: Takže toto jsou asi moje velice skromné vzpomínky na velkého kamaráda Rudu Kovandu a nikdy na něho nezapomenu.
3: Já...
4: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
3: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
4: Kam, prosím?
3: Tam nahoru, paní. Co pak, Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
4: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
3: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
4: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
3: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
4: Kam, prosím?
3: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčar, nějaký kučera, taky mu řekl: Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
4: Pane,
3: no,
4: já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a
3: nebudu no, ne, tak, že jako...
4: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
3: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na vidrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadám. No tak co, prosím?
4: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
3: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
4: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
3: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
4: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
3: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
4: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
3: Jedete do Brna?
4: Jedete do Brna.
3: Co bych já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
4: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
3: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
4: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
3: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
4: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
3: Co do Olomouce?
4: No jedete do Olomouce.
3: Co bych dělal v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
4: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
3: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
4: No dovolte, pane.
3: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois. Těší mě Kulajda mé jméno.
4: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
3: Počkejte, paní Bogradní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
4: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
3: Děkuji.
4: Kulajda.
3: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr šišky a někým
4: cpála. Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
3: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
4: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
3: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
4: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
3: Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
4: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
3: To vám pomůže?
4: Ano, to mi pomůže.
3: No tak paní, poslouchejte dobře, opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
4: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
3: ano,
4: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
3: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
4: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek mám...
3: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
4: Lístky nedává, dává to... počítač.
3: To vás počítač.
4: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
3: Poslechněte, babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
4: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
5: Weiss chodí zarostlý, nosí pejzy a dlouhé vousy. Blau se holí a stříhá a všem ukazuje svou růžovoučkou tvář. Jednou jde Blau po městě a vidí zarostlého Weisse, jak vyhlíží z okna. Oni teda vypadají, vyjede na něho. Neměli by radši z okna vystrkovat svůj zadek? Už jsem to zkusil, Weiss na to. Ale všichni na mě volali, má úcta, pane Blau.
6: U šatny v divadle stojí dvě přítelkyně. No ne, Bertičko, diví se, Ester, ty máš ale krásný kožich. Ten musel stát peněz. O ne, dostala jsem ho zadarmo. Prosím tě, a kdo ti ho dal? Kavárník Huberman. Ten starý proutník, co si s ním pro boha musela dělat? Celkem nic, jenom zkrátit rukávy.
5: Pan Maul Wolf posloupil operaci kyčle a zakrátko byl propuštěn do domácího ošetřování. Po nějaké době se dostavil na kontrolu. Tak co, jak se cítíte, ptá se lékař. Díky bohu, všechno je v nejlepším pořádku. Díky mně, opravil ho chirurg. Bůh je internista.
6: Stěžuje si Rosenbach, lékaři. Když se takhle šikmo ohnu, vystrčím dopředu pravou ruku a současně máchnu levou dozadu, bolí mě celé tělo a nehane se narovnat. A lékař, můžete mi vysvětlit, proč musíte provozovat takový podivný tělocvik? Rosenbach, a můžete zase vy mě říct, jak si mám jinak obléknout plášť?
5: Prominentní pacientka doktora Vomáčky si stěžuje na bolesti v zádech. Nemohu ležet ani sedět, naříká.
6: A od kdy vás to trápí?
5: Od Tisha B'Av.
6: Od kdy?
5: Už jsem vám to přece řekla, reaguje podrážděně dáma, která je zvyklá řídit se židovským kalendářem.
6: Lékař se omluví a z vedlejší místnosti v rychlosti zavolá svému bývalému asistentovi, doktoru Hercovi. Pane kolego, můžete mi říct, co to je Tisha B'Av nebo tak nějak?
5: Tisha B'Av. To je památka na zničení jeruzalemského chrámu.
6: A kdy se to stalo?
5: No podle vašeho kalendáře 70 let po Kristu.
6: Děkuji vám, pravý lékař, a vrací se ke své pacience. Milostivá paní, ta vaše nemoc je velmi, velmi zanedbaná, ale nějak si s tím poradíme.
5: K burzovnímu makléři, který dostal zimnici a leží v posteli, zavolají lékaře. Jak to vypadá s teplotami? Pořád stoupají. Ráno 38, v poledne už 39, nemocný se probere z mrákot a zašeptá, při 40 prodat.
6: Pan Eichler si stěžuje u lékaře. Kdykoliv přijdu domů, najdu tam nějakého pána. Žena se na mě pořádně nepodívá, jenom řekne, běž do kuchyně a uvař si zatím kávu. Hned budeme hotovi. Bůh ví, co tam s ním pořád projednává. No dobře, ťuká lékař rozpačitě na stůl, ale co já s tím? Ne, já bych chtěl totiž vědět, jestli mi tolik kávy neškodí.
5: Pan Teitelbaum, který už absolvoval řadu vyšetření, pořád neví, na čem je. Pane doktore, řekněte mi celou pravdu.
6: A jste si jist, že ji snesete?
5: Snesu. Co mi je?
6: Nemám nejmenší tušení.
5: Pan Pinkas vystěhoval se do země neomezených možností, kde má každý šanci stát se milionářem a proniknout do nejvyšších kruhů. Ale nějak to pořád jaksi nejde. Žena mu nadává, děti se na něj dívají s pohrdáním, kolegové v práci ho předbíhají. Pan Pinkas má frustraci. Navštíví tedy vyhlášeného psychoanalytika profesora Blumentála. Vejde do jeho soukromé kliniky. Samý mramor a zamíří ke dveřím pro mužské pacienty. Otevře dveře a vidí dva nápisy. Miluje matku, nenávidí matku. Sleduje šipku s láskou k matce a dojde k dalším dveřím s následujícími směrovkami. Nenávidí otce, miluje otce. Přizná druhou alternativu a najde dvoje dveře. Na prvních je nápis roční příjem nad 10 000 dolarů a na druhých roční příjem pod 10 000 dolarů. Otevře druhé dveře a je zase na ulici.

0: Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No a krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, to... že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a povídali, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak jo. A on přišel druhý den a říkal, ale musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo, jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma housle jsem tam stál v té řadě a ten byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas. Máš, to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo, každý den se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšený samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. Tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta Subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta Subreta, tam u nádherný klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pan Boženko, to jsem já. A ona pa, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem tenhle ten člověk, který tam z té východní armády se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A on mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
1: na nohách.
0: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
1: No, to je horší.
0: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
1: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tam pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, jo, to máme pitku a všecko a holky jsou, jo, já jsem hrál dál, jako zřejměte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všem dálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pán, odjď, jsi taky poslední, blbečku. Tam tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já budem, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se tam jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to pracoval. A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No a bylo po lásce, no.
0: A po vojně jste nastoupil do divadla?
1: Zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někde jak schůze na hřbitově, protože jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stál, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mě sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. To, a on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný v tom divadle, to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? On byl, proč, jak budete hrát na housle? On byl, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle, tom prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, no to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
0: Nevyužívají pracovní dobu.
1: My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný bylo na tom Vojtovi Bačkovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pátý jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
0: Koukal nad vámi.
1: No, jistě.
0: Když ty housle vyžadovali takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
1: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako i k těm houslím. A on si mě vyhlídl a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej, ona říkala, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát, a hrál jsem skutečně na housle, jako, a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima, a všecko se mu líbilo v životě, všecko, pro všechno byl nadšený. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to, ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a, jo, a on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel a dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic, tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pak v těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že nech, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné. Oni zase nic, tak on si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takový jako vrnění a tak já jsem této, při té hře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Ten Lala byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali, v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lalo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
0: Když jste hrál první Housle, to jste taky podával ruku dirigentovi.
1: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a zpamětil. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromný recesista, jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba A on dirigoval ve veselé a tohleto a na dvě pořád tam. A najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval a teď mi zblblí, jo, tak jsme prostě jeli pili Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě. Jako skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohle, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všecky muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, které už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli a to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je, a divný zvuk takovej, já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že jo. Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kadence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pál, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten řval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, a to je nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
0: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
1: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěvoval, tak to bylo jeho, prostě pospěval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Pač on nám dělal strašné věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissimo, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama, pic, a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej tůra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, to slyšíš toho. Takže co, a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle prč. A teď pomalunku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak on jí opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To. Teď takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pala, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jseš známý divoch. No, on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Páč on vlastně zakládal tam starýchem vlastně jako filharmonii v Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí, toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo? Tam prostě vejšky strašný, pro kastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pač tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pač je na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jítrku, já mám rakovinu hlasivek, já mám rakovinu hlas, já mám rakovinu hlas, a nemám, když normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, veď, to si vypadal kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili. No? Strašný.
0: Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu?
1: Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jaký ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně. Já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná, tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne tak hned choroba. A Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je. A když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mně se tady strašně líbí.
0: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekudu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
1: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle to jsem mu vyprávěl, tuhletu historku, jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky, ten mladý teda, jako ten mladý tým do hlediště, no a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu, že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak si tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jedinej směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možné. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile. Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile, oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle. A my jsme netušili, že jo, bubeník, jo. A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který by hrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste, a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. Tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je pajsavej, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, Vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili, já pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to nejde, není, to je možná v divadle ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou hrendlen polosvlečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou, já pán, jsou všude, opravdu všude, všude. Vodili jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky, přišli jsme

0: kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený krásný blondáček, a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, tam, šup tam s tím, a hop, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Tak, já pán, vidíš to? Dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde. To už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A no, pán, jo, tak je hravej, tak pojď se, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja, pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalonku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, ježiš, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
1: A tak sa smiali, až popadali z postele, to je ohromné.
2: Tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedzte aj niečo vážne.
1: Vážne? Prečo?
2: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
1: A čo sa deje? Čo sa deje? Informácie? Čo sa deje?
2: Celý život je taký neveselý.
1: Ja, život, aha, no, tak to život je neveselý, to je pravda, život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
2: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
1: Ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás, zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa stále.
2: To zaujíma, my tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
1: Takže k veci. No. Moja sestra dostala ekcém.
2: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
1: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výjsť na ulicu.
2: Prosím vás, prestaňte hanbí sa výjsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
1: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
2: Ja že vtipkujem? Však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor? Vy to vtipkujete.
1: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom a si to už ďalej nepamätám. No, vidíte.
2: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
1: Ja? Aký
2: vtip? No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
1: No a čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
2: No. No dobré, ale čo doma?
1: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma.
2: Manželka v posteli.
1: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
2: Lenže lekár.
1: Aký lekár?
2: No čo ju vyšetroval?
1: No veď ten ju vyšetroval. A aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
2: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
1: Vyšetruje.
2: A čo by? Lekár tiež v posteli.
1: Hej, no. A čo tam robil?
2: Jaj, no tak to vám musím vysvětlit od začátku. Pozrite se, no tak jako by se vám to vysvětlilo. Už v minulom storočí.
3: Ano, ano.
2: Čo v minulom storočí, už před minulom storočí.
3: Ano.
2: Ne, takto, takto to pochopíte lepšie. Člověk je tvor spoločenský.
3: Ano.
2: Potřebuje někoho, s kým by si porozumel.
3: Ano.
2: A ten lékař?
3: Ano.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
2: Vážení přátelé, dovolte mi, abych předala cenu diváka za nejlepší herecký výkon nejlepšímu herci dnešního večera, Luďkovi Sobotovi. Gratuluji.
3: Vážení přátelé, dovolte mi, abych při příležitosti odevzdání, respektive převzetí, tedy lépe řečeno vašeho odevzdání a mého převzetí vaší ceny, tedy ceny, která byla vaše a teďka už je moje. Přátelé, jsem dojat a jsem pohnut. Nemohu ani zakrýt své pohnutí. Nemohu se pohnout. Nenalézám slov. Hledám slova, ale nemůžu je najít. Pardon, kdybyste mi podržela slova teda. Vážení přátelé, dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval všem těm, kteří mě umožnili cenu získat. Byli to v první řadě diváci v první řadě. Ale též diváci ve druhé řadě, diváci ve třetí řadě, diváci ve čtvrté řadě, diváci v šesté řadě, diváci v sedmé řadě. Nemohu zapomenout, přátelé, na diváky v páté řadě. V neposlední řadě děkuju divákům v poslední řadě. Děkuji zaměstnancům divadla, kteří postavili kulisy, kteří mě volali častokrát marně na scénu. Děkuji uvaděčkám, inspektorce provozu, řediteli divadla, zaměstnancům z kanceláře divadla, paní pokladní, ale i paní vrátné, která mě umožnila vstup do divadla. Paní uklízečce, která po mně uklízela, když jsem si něco nadrobil. Ale dovolte, abych poděkoval osvětlovačům, kteří nás osvítili. Ale i dělníkům v elektrárnách, kteří sem k nám do nás pustili elektřinu. Také dovolte, abych poděkoval těm, kteří kdysi postavili toto divadlo. Abych poděkoval těm, kteří se starají o silnice, pač. Jinak bych se sem nedostal. Těm, kteří opravují auta, nebo stavěli metro. Bez těch všech bych si svoje herectví mohl strčit. Nechte to. Děkuji své manželce, která mě často pere, která mě uvařila v hrnci, která mě vyluxovala a uklidnila. Nemohu zapomenout na své rodiče, na matku, která mě porodila. Děkuji otci, že se s ní seznámil a že s ní měl dítě. A to takové dítě, jako jsem já. A umožnili mi, abych vyrostl v takového velkého... herce, který má takovou strašnou cenu. Bez smím ovšem teď zapomenout na jejich rodiče. Protože nebýt jich, nebyli by ani moji rodiče. A potažmo vzatý bych dodnes nebyl ani já. Ale také rodiče jejich rodičů. Přátelé, dovolte, abych poděkoval praotci Čechovi. Pomlčka Slovákovi. Že jsem moje praprarodiče přivedl. Děkuji všem Slovanům, ale i všem narkomanům. Totiž markomanům a kvádům i keltům, kteří opustili včas naše území, aby se mohli přijít posléze moji polovodiče. Praprarodiče. Děkuji Slavníkovcům, že ustoupili Přemyslovcům. Zpět Slavníkovcům. Děkuji Aziatům, že umožnili Slovanům, než oni našli svůj domov zde, že jim umožnili jejich pobyt na území dnešní Mongolské lidové republiky. Děkuji opicím, že se z nich v pravěku mohli vyvinout vyšší narovnaní savci, to jest lidé, a děkuji Darwinovi, že na to přišel. Tak jinak už bych nevěděl, komu mám ještě poděkovat. Děkuji vám.

0: Dobrý večer, milé děti. Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
1: dneska je tady noha na noze, co?
0: Pták pták, přisvědčil pták pták.
2: Noha na noze? To má být nějaká narážka na mě, jo?
0: Urazil se pták Noha.
1: Ale ne, ptáku Noho,
0: řekl pták Noach.
1: Pták pták,
0: přisvědčil pták pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták pták šli městem, co noha nohu mine.
2: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
0: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had.
2: Bacha had,
0: řekl pták Noha.
1: Neplaš hada bosou nohou,
0: řekl pták Noach.
1: Pták pták,
0: přisvědčil pták pták. A bosou nohou šlápl na hada.
2: Co teď?
0: Zeptal se pták Noha.
1: No teď, abychom vzali nohy na ramena,
0: řekl pták Noach.
1: Pták pták,
0: přisvědčil pták pták a vzal ptáka nohu na ramena.
1: Neber ho na ramena,
0: varoval pták Noach.
1: Nebo se had vymrští a kousne.
0: V tom se had vymrštil a kousnul.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noha. A spadl na nohu ptáka Noaha.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noach. A spadl ptákovi na ptáka.
2: Pták, pták!
0: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka Nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl:
1: to máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
2: Pták, pták,
0: přisvědčil pták, pták.
3: Já jsem se nedávno díval na televizi, viděl jsem takový zajímavý reklamní spot, ne? Znáte reklamní spot, ne? No vy ne, vy nemáte televizi, jste říkal, ale reklama prostě, jo? A tam byla reklama na nějaký bulvární časopis. A tam říkali, v tom sloganu, říkali: čtěte náš časopis, řekneme vám, kdo je celebrita. A mně to došlo všechno. V ten moment mi všechno došlo. Není důležitý něco umět, být třeba, nevím, dobrý zpěvák, herec, sportovec, nebo vynikající vědec, nebo něco. To nic nemusíte takového umět. Stačí, když o vás píšou a je z vás celebrita. No, když vy se třeba rozhodnete. No vy asi ne, ale třeba, no je to těžký tady v Plzni, ale rozhodnete se třeba proniknout do bulváru, stačí na těch správných místech děvčata ukazovat hýždě třeba a je z vás celebrita, jo? Neříkám, že zrovna vy dvě nic, tři nic neumíte, jo? Teda.
4: No nic nevadí, jo, mě tohle opustit, jo? Říkám si, není důležitý nic umět, důležitý, aby se o tobě psalo, což mi potvrdil taky Leoš Mareš, který říkal Miloši, je důležitý, aby se o tobě psalo v bulváru, protože bulvár, to je vlastně taková reklama na nás, na pracovníky v showbiznesu. No a protože o mě nikdo nepíše, tak jsem se rozhodl, že už tak jako často v minulých případech si pomůžu sám. A založím si vlastní bulvární časopis. A taky jsem to tak udělal, založil jsem si vlastní bulvární časopis. Ovšem pozor, to není jen tak. Co si myslíte, že je nejdůležitější na bulvárním časopisu? Vy třeba jste taková chytrá. Co? Nevíte? Ne drby, čtenáři ne. Ne, název. Název je strašně důležitý, jo? Vemte si ty názvy, které teď jsou třeba blesk, jo? Co to asociuje? Do někoho udeří, jo? Nebo šíp, jo? Někoho zasáhne, jo? Nebo aha, jo? Jako aha, jo? Jo? A co z toho cítíme? Že to směřuje z toho časopisu ven, jako že udeříme tam, zasáhneme tam, jo? A já jsem si samozřejmě založil časopis, který si sklade za cíl psát o jedné jediné celebritě, kterou jsem já. A protože ten časopis taky vlastním, takže vlastně mířím sám na sebe, a tak jsem ho nazval Terč.
3: A říkal jsem si, to je málo na bulvární časopis. Tak jsem to přepsal na Super Terč. A ten časopis už skutečně existuje, zatím tedy nejsme úplně jako na trafikách a tak, to plánujeme, ale www.superterč.cz to už najdete, až přijdete domů. Jak říkám, expanzi teprve plánujeme. A říkám vám, jdu si tam pěkně po krku. Jo? Já tam o sobě píšu věci, to bych se kolikrát žaloval. No ne, kdybych nevěděl, že to prohraju, že jo. Jo? Já jsem tam šéf-redaktor, redaktor, jo? Obyčejný novinář, jsem tam paparazzo. No úplně všechno tam dělám já, jo. Paparazzo. No. Divíte? Co? Přesně tak, zajímavý fotky. Dávám tam fotky, které oni by tam nikdy jindy nedali. Například je tam třeba fotka, úplně ty nejintimnější fotky, jo? Tam se vám nedostane ani paparac, jo? Ani paparaca. Nikdo, jo? Příklad třeba, až se tam doma podíváte, tak to uvidíte. Je tam třeba fotka, jak jsem u zrcadla a holím se, jo? Tam se vám nikdy nedostane žádnej tenhle paparac, jo? Než já. A teď jsem tam třeba, jak se holím a u toho je ten nápis bombastický, Miloš se holí. No a takovýhle věci já tam dávám, jo. Nebo třeba nedávno jsem byl v Turecku na dovolené, jak jsem si vyběhnul jen tak, jak jsem jako zvyklý pověsit si plavky na balkon, jo. Tak jsem se tam přistihl, jsem se tam vyfotil ve smokingu, jak tam věším plavky třeba, jo. Nebo, a zase, ale vy jste nevěděli, to skutečně jako cenzuru, dávám tam opravdu kvalitní věci, třeba jsem se přistihl nedávno s fotoaparátem, jsem byl na záchodě na velkej, jsem tam jako plesknul pár těch fotek, jsem tam udělal a nakonec jsem to tam nedal, tam bylo nějaký blbý světlo, bylo tam hovno vidět, jo. To... Ale to zase svědčí o tom, že tam nedávám taky žádnou sračku, jo. No ale přece jenom jsou věci, které si úplně sám neudělám, jo. Tak třeba davovky, jo. Já jsem se chtěl právě po vzoru jednoho člověka, kterého nechci tady úplně jako jmenovat, ale myslím si, že by to tenkrát vyšlo dobře. Takovou tu fotku, jak leží takhle jako omámenej, jo, s tou prostitutkou, jo. To jsem chtěl, tak na to potřebujete minimálně tu prostitutku, že jo. No tak to jsem si objednal prostitutku, jo. No a teď jsem se takhle jako snažil fotit sám, jak ležím omámenej, ale jako foťte se omámenej, když ona vám ho... Foťte se omámenej, když jste s prostitutkou, že jo. Bylo to blbý prostě, vypadalo to divně, tak jsem říkal, hele, já to asi nenafotím. Ona říká, co? Říká, hele, já to asi nenafotím. A ona říká, no já mám naštěstí tady za dveřma kamaráda, jo. To je schoda náhod v tom životě, to potřebujete, jo. Který by to mohl nafotit, nějaký Dežo, jo, tam stál za dveřma. Tak jsme ho pustili dovnitř, já jsem mu rychle vysvětlil, jak se to s tím fotí. On říkal, ne, to já zdám, ne, foťáky, videa, to zdám, to všechno hubím. Já jsem říkal, super, bude to dělat profík. Tak jsem mu dal ty fotky, hodil jsem do sebe 6 prášků na spaní, jo. Okamžitě jsem vytuch. Ale říkám vám, to musela být těžká jízda, jo. Že jsem se zbudil potom v lese, úplně nahej. Bez všech věcí, bez foťáku, bez deža, bez prostitutky, jo. Všechno v hajzlu, jo. Říkám, muselo to být velký. My s tím dežem jsme se teď nějak jako v poslední době nepotkali, zatím on to asi už 5 let. Zase nějak jako míjíme, ale já vám slibuju vám, že jakmile se s dežem potkám, ty fotky od něj dostanu, tak to okamžitě půjde na web. Takže sledujte www.superterč.cz.
5: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
6: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
5: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
6: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže, chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
5: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
6: Ano, Tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svadební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
5: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
6: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně, tohleto už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
5: Děkuji vám za rozhovor.

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete, a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak je jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, a nebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Rajchu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury
1: je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl, a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve Starém Mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na Starém Hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka plačíc odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší, bohatý mlynář, ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručený jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad klouče zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká power play, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innouce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se zařetné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V půlnou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se zařetné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal, byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná. Ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práv tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle? Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

0: Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Iša Krejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To je jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Až pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, neby hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, neby hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, neby hlasně bíjící. Slyšíte, ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru, takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa, mea maxima culpa.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
1: Byla. To dobré začíná u nás.
3: Pravda je, že oni možná ženy nejsou v politice, víte proč? Protože dělají něco užitečnějšího.
4: No, ale zatím je to užitečnější, ale ta politika by mohla být užitečnější, kdyby se do toho ty žensky dali.
3: No, ale
4: ono to ona teďka je blbá. Je
3: co?
4: Nesmysl.
3: Co je blbá?
4: Ta politika.
3: Politika.
4: No.
3: No, ona nikdy asi nebude úplně moc dobrá.
4: No, ale protože právě to není dost dobře prokombinovaný s těma ženskýma.
3: Já nemám, myslíte, že když tam přibude hodně ženských, že se výrazně zlepší ta politika?
4: No, když tak tam budou lidi.
3: Třeba prostituci.
4: Když jsou tam muži.
3: Ale na druhou stranu přiznejme si, že prostituci dělají daleko víc ženy než muži.
4: No, ale díky čemu?
3: To nevím.
4: Že je žádají muži.
3: Já vím, ale kdyby ženy nechtěly, tak se muži užádají.
4: Ne, stávkujte a bude pokoj.
3: A jak bychom stávkovali jako?
4: Oni si nemůžou jinak vydělat.
3: No, ale jak bychom stávkovali jako?
4: No, neživte bordely.
3: No, ale jak bychom stávkovali?
4: No, jsme
3: stáli seřazený někde.
4: Nechoďte do bordelu.
3: No, a kdyby bordely nebyly, tak bychom tam nechodili, že jo?
4: No ne, vy jste si je vymysleli.
3: To já si vám vymyslím věci a neuskutečněj se.
4: Ale jo,
3: jako my jsme to vymysleli, protože ale holky říkali, dobrá, jestli byste to vymysleli, no tak my bychom byli ochotní případně v tom nějak pomoct, že jo?
4: Zrovna byste příklad toho, že co si vymyslíte je.
3: Já?
4: Ano.
3: No, ale já vám zodpovědně říkám, že bordely jsem já nevymyslel.
4: Tak je pomožte zlikvidovat.
3: A proč?
4: No, vám se to teda líbí.
3: No, nepočkejte, oni mají důležitou funkci, ty muži by pak mohli ty ženy přepadat někde třeba, že jo?
4: No, to taky dělají, oni dělají všecko možné.
3: No, ale počkejte, vy to vidíte trošku jako...
4: Ano, ne, pojďte si.
3: Ta ženská je užitečná člověk a chlap je taková obluda z bordelu, která ničí politiku.
4: A většinou to není člověk, je to většinou fotbalista. A prostě muž je něco, co...
3: A hračku a čutá do toho.
4: Ano. On potřebuje nějakou věc strčit do dírky, jo?
3: Jo, takhle.
4: Jako v mísi,
3: čili fotbal je vlastně odvození na té touhy.
4: No jistě.
3: Proto si tu dírku udělal obrovskou. Aby to tam trefil. A dokonce jich 22 s tím blázní, že jo?
4: Nejhorší takhle... je, že někdo k tomu chce přihlížet, že je to baví, jestli se strefí nebo ne.
3: No ale ono to baví i ženy, viděla jste někdy na stadionu,
4: ale kolik to, jich to... Já jsem taky fandila docela, ale prostě to člověk zblbne uprostřed toho davu.
3: No zblbne, ale to je hra, chlap je hravej, jako kotě je hravý.
4: No ale on je jenom
3: hravej. Vy byste kotě kopla, co blbne?
4: No, to
3: buď užitečný.
4: Ale chlap je hravej, ale týrá ženy.
3: No který chlap týrá ženy?
4: 38% žen je týranej.
3: To je možný.
4: No.
3: Ale chlap jako já ženy nikdy netýrá. Ženy? Já nikdy. Žádný zvíře.
4: Jak se o tom...
5: Vážení kolegovia, a jsme pri kongenialitě literárno-divadelného artefaktu, ergo Radošinského naivného divadla. Kam s ním? Kam ho zatriediť? Ako vyabstrahovať jeho primárny myšlienkový kódex? Nazdávame sa? A takých je nás už viacej ako 5. Že za výraznou formálnou autoštilizáciou treba hľadať abundanciu myšlenkových významov aplikovaných na báze teoretickej a praktickej pregnantnej výpovede. Prehráme si teraz ukážku z ich prvej LP platne Hry na domáce zvieratá, konkrétne scénku o našom kocúrovi. Nazdávam sa. Že diskusia na záver iba potvrdí jednoznačný ráz ich aforisticko-humorného certifikátu. Je to pustitel.
6: Je hluchý, plzne a neplní si svoje povinnosti.
7: Tohto roku nebolo vidieť myši, synku, a tak nemal povinnosti.
6: Nemal, ale medzi jeho povinnosti predsa patrí aj strážiť dom, nie?
8: Domy odjak živa strážia pozor zlí psi.
6: No, lenže my psa nemáme a preto psie povinnosti sa automaticky prenášajú na kocúra, tak sa o tom píše aj v šatúte.
9: Ale už nechcem počuť ani slova. Doteraz nám bol dobrý, 20 rokov nám bol dobrý, ba dokonca výborný.
6: Oci, prepáč.
9: A však keď má ísť Félix na zaslúžený odpočinok, zrazu ho nepozná.
6: Nehnevaj sa, Ocko, prepáč, poznáme ho, prečo? Áno, ale náš Félix už naozaj nestačí na úlohy dňa. Napríklad nerozozná myš od sliepky, no.
9: Včera večer som si s Félixom porovnával údaje v záznamoch. Prosím, v rokoch 1959 až 1979, čo je 20 rokov. Teda počas 20 produktívnych rokov Félix chytil 743 myši, 147 myší ľahko a 17... ťažko zranil.
8: Fantastické číslo, ale za čísla my musíme vidieť jeho, tvorcu hodnot, nášho Félixa.
6: No a nehovorím,
7: kto by to bol povedal na nášho Félixa? Bol to odjak živa taký skromný kocúr, poriadny, čistotný, v kolektíve mačiek mimoriadne obľúbený.
6: Nehnevaj sa, áno, mami, oci, aj ty prepáč, ale to je iba jedna stránka mince, čiže nášho Félixa. Lenže, koľko vypil? Koľko zjedol, ha? No, o tom sa v dokumentoch mlčí.
9: Pišta, pišta. Aká je malá tvoja viera vo Félixa?
6: Nehnevaj sa,
9: no, oci, tak musíme prejsť k vypočúvaniu svedkov. Nedá sa nič robiť, čiže ako sa u nás vraví... Veni, vidi, vici. Félix, vidi.
10: Tu som v trúbe. Zadrýbal som. Furca mi snívajú také voloviny, že im puding zešláčku.
6: No, Félix, konečne, je tu ten čas, aby sme sa porátali. Čiže kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme, áno?
10: Ja nestem, nič to dva.
8: Ani mi od teba.
10: No tak sme si kvít.
9: Deti so ženou si myslia, Félix, ako si neveria, že ten počet myší, čo sme včera dali dokopy, však vieš, keď sme na kalkulačke, je celkom reálny, že teda, ale o to tu teraz nejde, vieš?
6: Félix, no. Je na čase, aby sme si konečne do nášho domu zohnali nejakú mladú mačku, jedným slovom kočku, nie, oci?
8: Kocovi, ktorý vytrčal pazuriky, by takisto nebolo od veci.
7: Slovom, milý Félix, chceme sa ti ako si oficiálne poďakovať za tvoju svedomitú pracovnú i mimopracovnú činnosť.
10: Za to si ja nič nekúpim.
9: Počkaj. Bol som sa pozrieť v ústave predožívajúcich kocúrov. S prácami prisľúbil, že len čo vystrie paprče starý kocúr brnčal, bude ti držať plác.
6: No, víš, no.
10: Ale hádam aj hore za komínom by sa volať čo našlo.
7: S tým nepočítaj, Félix. Budeme tam sušiť slivky a kukuricu.
8: A potom, si starý, myši by si z teba mohli robiť psinu.

0: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
1: Pane režisére, já už jsem připravený.
2: Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
0: Ano.
2: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne, to je herečka, to je velká herečka, ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
3: Ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
4: zase spolu
3: točit na zdarejšího. Ahoj.
2: My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jaký máš pamatováka. Já mám radost, že mě poznala, víte?
3: Ty si k nezapomenu. Tak děti, pojďme.
0: Pojďme pracovat,
3: čím začneme?
0: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
3: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
0: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
3: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
0: Jo. Teď mi to došlo.
2: Takovej ještě dneska bude.
0: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
3: No, víš, to je
0: ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
3: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
0: ano,
3: co?
0: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Sladěnka, jsi výborná jako vždycky, ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr, tak tu scénu točíme až zítra.
3: Jo, zítra, tak vidíš, a já už to umím dneska.
0: Irmičko, jsi výborná, miluju

0: Máte zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmiřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, ano, jako jenom, aby jsme si to oživili. Ano. Ten dialog začíná on.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
1: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
2: No ne, no kluci, vy si vystačíte úplně samé. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
0: Jirmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
2: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale že na mým věku už se nemůže moc vybírat.
0: Ano.
2: No ne, já vím, že je to na zítra.
3: Pojďme točit, pane režisére.
0: Ano, no, už...
3: Jirmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
0: Ano.
2: Myslíš, no, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě. Ano. Tak.
0: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
4: Bude 18 hodin.
0: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
2: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid. No. Rozumíš? A soustředění.
0: Já vím.
3: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuju stihnout to představení.
0: Já vím.
3: Mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Hmm. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
2: No proč to nehraješ s tímhle?
0: Prosím tě.
2: To se mi povedlo. A to ti jen tak napadlo.
0: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru.
2: Mám nepleční
0: náladu. Ano, no. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
0: Stop!
2: Co?
0: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
2: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
0: Jirmičko, no, prosím tě, jsi zlatá, jsi slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla jsi snad scénář.
2: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
0: Jo.
2: Jo?
0: No.
2: No ale proč otvíral okno?
3: Já to řeknu rychle,
2: ne, abych byla ve obraze.
3: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
0: On to má v roli. On hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
2: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
0: Irmi.
3: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
2: No dobře, tak no.
3: Kuku, 7:15.
0: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum. Slyšíš?
2: Cože?
1: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
0: Stop.
2: Jseš daleko.
0: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
2: To... Já neumím text.
0: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmiško, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
2: Ano.
0: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
3: Co není možný, se na mě kouká takhle.
2: No a jak se mám koukat?
0: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu Lucernu.
3: Já na nic jiného nemyslím.
0: No.
2: A já se na něj koukat
0: no, tak
2: nebudu,
0: no, trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš?
0: Tam v dálce hučí ráno splav.
2: Jak v dálce bučí stádo krav.
0: Stop! Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
3: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
2: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
0: No, ale...
2: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
0: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
2: No tak vidíš. Jo?
0: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy, chápeš?
2: Ježíš,
0: klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No,
3: pojď.
0: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
3: Půjde.
0: Tak, pojďte, děti, jo?
3: Půjde.
0: Teď už to máme, tak.
3: To půjde.
0: Klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
2: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
1: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
2: nevěděl bych pak.
1: Uletěl mi pták.
3: Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
0: Ten kanár přijde až potom.
2: Pro Krista pánovou, kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no to...
0: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali, já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže, děti, tak, soustřeďte se, tak. Klap. Akce.
1: Vrátil se. Viděla jsi ho?
2: Neviděla, já nemám brýle.
1: Tak si je vezmi, miláčku.
2: No, já jsem ji někde tady nechala.
1: Se po nich podívej.
2: Ale no jo, tak. Podívám, počkej, tak. No co je šílený, tak...
1: Viděla jsi ho?
2: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat. To byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té Lucerně. Taková.
0: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější. Hele, nulu. Tam bych dal nulu. Nula je jako remíza. Remízu.
2: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sázková kancelář? Já teď nevím.
0: Prosím tě, budu muset končit, jo, mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
4: Vzala ve vrátnici telefon.
5: Na to přijdu a budete muset stejně vrátit.
2: Ne, já jsem tam jenom zdvihla sluchátko, rozumíte? No a volal nějaký Šimek, rozumíte?
5: Jo.
2: Z Liboce,
5: jo.
2: Rozumíte? Říkal, že má doma koně.
5: No
2: a ten koň dovede počítat.
5: Tak ženská, vzmužte se, a co jste mu řekla?
2: Že mám doma candáta, který hraje na housle. Dobrák si snad myslel, že na to naletím.
5: No počkejte, ale co když to nebyla legrace?
2: Ale prosím.
5: No co když ten člověk mluvil pravdu?
2: Ale...
5: No proč by se, kolegyně, proč by se inteligentní kůň nemohl naučit počítat jednoduchý příklady?
2: To je pravda. Vy jste se to naučil i vy.
5: No tak. Já jsem čet, Jiřinko.
2: Vy jste čet, jo.
5: Já jsem čet o slepici, která mluvila lidským hlasem.
2: Já vím. To byla ta, co snášela ty hranatý vejce, víte. A při každým řekla au.
5: Podívejte. Šikovný drezér dokáže naučit zvíře neuvěřitelné věci. Slona stát na jedné noze, psa chodit po dvou, medvěda jezdit na kole.
2: Tchoře.
5: No, co?
2: Zapáchat na hudbu.
5: Měla jste tomu člověku říct, aby přišel sem s tím koním, mohli jsme si ho prověřit. Udělala jste chybu.
2: Ale...
5: Takže jsme možná přišli o výborný číslo.
2: Ale no tak kůň třeba se dívá na televizi, že? Třeba přicvála, když vidí, jak jste důvěřivý. On by s tou bezmeznou důvěřivostí připomíná nějakýho Vejmelku z Tuchlovic. Víte, ten vždycky říkával, to je fantastický, jak je mi ta moje žena věrná. 5krát mi utekla s jiným a pokaždý se ke mně vrátila.

0: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
1: No, hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
0: Kde?
1: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
0: Jo, to jo.
1: Já počítám, já budu hádat, jo? No. 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
0: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
1: A pamatujete se pod kterým?
0: Ale... pod vánočním.
1: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
0: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
1: My jedli.
0: A, jo?
1: A jedli.
0: A nevěděli, kdy přestat, víte?
1: No právě.
0: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
1: Jakou?
0: Na nový rok jsem jako žok, na 3 krále.
1: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
0: To pokračuje, na 3 krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co? No.
1: Je výborný až na ty 3 kila.
0: Víc.
1: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
0: Jak to?
1: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
0: Jo.
1: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
0: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
1: Jak to?
0: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
1: No jo, to jo.
0: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
1: No jo, to...
0: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
1: To je lepší. A co on jako bratranec?
0: On je reprezentant v basketbale, víte?
1: A co, proč jako...
0: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
1: A, ano. To je. Já říkám dávno, že sport je užitečná věc a že by si lidi měli ze sportu brát příklad.
0: No co pak to nedělají? Vemte si jenom tu košíkovou. Co lidí se podle ní naučilo driblovat?
1: No, nebo co lidí si v nejneočekávanějších momentech dokáže vybírat odechový časy?
0: No, a nebo ta zónová obrana. To je i v životě zajímavá věc. Namíříte si to na jednoho jediného lajdáka, bác ho máte proti sobě celý kolektiv.
1: Ovšem, já vám řeknu, v košíkovi jsou prvky, které se ještě mimo ní nevžily a měly by se vžít.
0: To je fakt. Představte si, že by se lidi hlásili k vlastním faulům.
1: No, nebo si představte taky, to mě napadlo teď, že by každý po 5 chybách automaticky odešel.
0: Milý kolego. Vy jste podle mě snílek.
1: To jo, ale jenom ve dne, víte, to je zajímavý. Ve dne s ním, v noci ne. V noci já nevím, co to je mít sen.
0: To je dobře, že nic nesníte
1: a
0: v noci.
1: A celá... celá rodina má sny, já myslím jako snění, že se vám tak... něco zdá.
0: Ano.
1: Celá rodina má sny. Naše babička například, ta si bere dokonce do postele brejle, kdyby se jí zdály čísla do matesa, aby na ně viděla. Nebo moje žena má sny, ta mě třeba probudí ve tři ráno, sloumá se mnou. Představ si. Mně se zdálo, že jsme letos jeli do Itálie. Já jí vždycky říkám, tak spí ještě, třeba se ti taky bude zdát, kde jsme na to vzali. Já jsem... Já jsem si koupil před lety snáz, to byly vyhozený peníze. Mně se něco zdá.
0: Vy holt spíte jako dudek, no.
1: No, tak někdy jako dudek, někdy jako Sokolovský, podle toho, který se vysílá seriál zrovna. Já vám řeknu, v tomto právě vězí, víte, já se koukám každý večer na televizi až do konce a já chodím spát takovej nějakej uklidněnej, víte, s vědomím, že všechno běží normálně a že všichni jsou na svých místech. Žena za pultem, muž na radnici a nejmladší z rodu Hamrů v jeslích.

0: Poslyšte, kolegyně, všimla jste si toho člověka, co se tady pořád courá? Nevíte, kdo to je?
1: Já bych řekla, že je to fešák.
0: Ale fešák, nefešák, mě je krajně podezřelý, co tady má co promenovat pořád. Co kdybych na něho uhodil?
1: Uhoďte, ale opatrně. On vypadá dost trénovaně, aby vám to nevrátil.
0: Hej! Hej!
2: Ano?
0: Hej! Prosím vás, musíte tady člověče pořád takhle promenovat?
2: Musím, bohužel, já tady dělám obrázky.
1: No vidíte, on tu dělá obrázky.
0: No, jsem taky znal jednoho, ten říkal, že dělá jenom obrázky, pak u něho našli kufr falešných 500, víte? Poslouchejte.
2: Prosím.
0: Pojďte sem. Jak se jmenujete?
2: Dort.
0: Dort, jo?
1: No to je jméno přímo k nakousnutí. Můžete mi udělat obrázek.
0: Moment, a čím děláte ty obrázky? To by mě zajímalo.
2: Prosím, očkem.
1: Přímo očickem, to se podívejme.
0: Tak poslouchejte, co to máte na rameni, tohleto tady?
2: No očko.
1: Páni, a o tomhle člověku já jsem tvrdila, že je důvěřivý.
0: Tak dost těch legrací, co to je na tom rameni?
2: To je ruční kamera.
1: No.
2: Říká se jí očko.
1: Očko, no.
0: Tak očko se tomu říká.
2: Očko.
1: Tak tedy očko?
2: Očko, kočko.
1: Dvě.
0: Moment. Teď mě něco napadlo. Máte na to průkaz?
2: Jo.
1: Jo, no tak.
0: Je to průkaz?
1: Jo.
0: Jaký?
1: Očkovací.
0: To máte tedy štěstí. Pojďte se, můžete nám teda udělat obrázek.
2: A proč?
0: No proč? My to tady konferujeme.
1: No, my to tady uvádíme, víte.
2: A máte na to průkaz?
0: No tak u sebe ne.
2: Tak to máte smůlu.
1: Stejně vám řeknu...
0: Co tak?
1: Posloucháte mě?
0: No jistě.
1: Stejně vám řeknu, nic tak člověka neozdraví a neposílí jako hudba.
0: Ano. No? Nebo sír.
1: Jo. Řekl jste sír?
0: Sír, ano.
1: Ale no tak prosím.
0: No to je v každý mlíkárně. Zdraví sílu najdeš v síru.
1: A jo, to jo. Ale nemyslíte, že tenhle ten slogan poněkud odflinkli? Vůbec se to nerýmuje. Já bych to opravila. Dobrou míru najdeš v síru.
0: V ementálu občas díru.
1: No.
0: Já bych to neopravoval, já bych na to šel z gruntu jinak. Úplně, když je reklama, tak pořádná. Co byste řekla tomuhle? Když tě život tejrá, dej si kousek sejra. To je...
1: To je...
0: To je dobrý, ne?
1: To je krapet vulgární.
0: No to je možný.
1: Znaveného zotaví 10 deka otavy.
0: Honem si dám.
1: No?
0: Honem si dám ajdám, než zas něco zlajdám.
1: No? Kdo je lenoch, kdo je louda, ať se živí sýrem gouda.
0: Pracovně se vypnem, posilnění lipnem.
1: Což takhle dá si čedar.
0: Hop a je tu biokys.
1: Marečku, podejte mi pár syrečků.
0: No. Já vám řeknu, ne, že bych nás přeceňoval, ale já mám dojem, že máme talent.
1: No tak není divu, že? Co Čech?
0: To praotec.
1: Ale... To básník.
0: To básník,
1: no,
0: ano.
1: No a kdo náhodou fakt není básník, tak alespoň skládá texty k písním, že jo, třeba jako vy.
0: No tak já se nechci chlubit, ale já jsem skoro básník, víte, já i v hlubokém soukromí co chvíli něco zrýmuju z veršu. Já jsem si dal třeba i na dveře k vizice, jsem si dal cedulku, zazvoňte třikrát dlouze, nebydlím já tu pouze.
1: Ale to já taky veršu, já jsem tuhle nechala manželovi vzkaz. Šla jsem lídě popřát k svátku, v troubě máš pár karbanátku.
0: To je výborný. Já myslím, kolegyně, že s naším nadáním by pro nás nebyl snad problém zveršovat i ohlášení dalšího čísla. Pojďte, zkusíme
1: to. S naším nadáním je to přímo prkotina. Já bych začala.
0: No.
1: Týnom tánom, tánom týny.
0: Ať jsme Čech, a nebo Slovák.
1: Máme rádi evergreeny.
0: Máme rádi Pavel Novák.

0: To byla krása, co? To byla nádhera. Že vy jste se taky nenaučil na nějaký hudební nástroj?
1: Já se učil. Jo. Na lesní roh, že jsem toho nechal.
0: A proč?
1: Ale no tak sousedi v paneláku si koupili tympány, poslali nám ultimátum, víte? A stejně toho nelituju, takový hudebník z povolání, nemyslete si, to není žádný život. To jsou pořád zkoušky, koncerty, festivaly, zahraniční zájezdy, svatby, pohřby. Kolikrát i manželka tím trpí.
0: Ale no tak trpí, jak která, že?
1: No jistě.
0: To jeden hornista se nečekaně vrátil domů, víte? A našel manželku se svým nejlepším kamarádem.
1: Já vím, že jim zahrál.
0: No jo, povídá, mlč, bídnice, vím všechno. A ona pá, jo? Tak nám teda řekni, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498.
1: A co? No. A co ten hornista, věděl
0: co?
1: To? Jsi to věděl, ten hornista, kde přistál Vasco da Gama v roce...
0: To přece vůbec nejde. To byl vtip.
1: A to já vím, že to byl vtip. Já se taky málem zasmál, ale... stejně by mě zajímalo, jestli to ten hornista věděl, to je opravdu, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498.
0: No třeba jo, a třeba ne, že jo, taky v takovýhle chvíli si těžko vzpomenete, víte?
1: No a to je právě chyba, víte? To jeden můj kamarád přistihl ženu in flagranti. A představte si, jakou ta ženská měla kliku, on si nevzpomněl právě, nebo nevěděl, co to znamená česky in flagranti. Právě ženy zneužívají naší nevědomosti. To je jako ta žena toho vašeho hornisty. Ona nejen, že ho podvede s kamarádem, ona ho ještě nachytá na portugalského moře
0: plavce. A vy jste štěstím celý bez sebe.
1: Ale ne, co právě? Proč štěstím bez sebe?
0: Štěstím celý bez sebe, když můžete ženskou zatratit. A přitom žena je naivní bytost ve srovnání s mužskou rafinovaností. Víte, no nedělejte. Jsem znala jednoho rošťáka. Ten byl do 3 hodin do rána u svý přítelkyně, víte? A nebudu vám vykládat, že si zrovna četli a filmy.
1: No jo, to nevykládám.
0: No a když odcházel, tak povídá, Jituš, neměla bys tady kousek křídy? Jituš měla, on si dal takhle za ucho a šel domů k manželce. Víte? A manželka hned mezi dveřma povídá, kde jsi byl? Kde jsi byl do 3 hodin do rána? A on povídá, miláčku, strávil jsem nádhernou noc s jednou rozkošnou slečnou. A ona povídá, kdyby si se nehonil, byl jsi zase na kuželkách, ještě máš za uchem křídu. No.
1: To je... To je zas ta ženská proradnost.
0: To není možné.
1: No tak on přijde chudák domů. Jistě no, unavené, jo?
0: No,
1: jistě unavené.
0: No.
1: Ona je vzhůru, ve 3 ráno. To nevím, proč je vzhůru vůbec, jo? A když už je vzhůru, ona se ho zeptá, kde byl. No. Jako kdyby nebylo dost jiných zajímavějších věcí, na kterého se ho může zeptat.
0: No a na co třeba?
1: No na co třeba? Kde přistál Vasco da Gama v roce 1498?
0: No já se z vás blázním. Vy, kdyby vaše manželka přišla ve 3 hodiny ráno, tak vy byste se jí zeptal, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498?
1: Neptám.
0: No tak vidíte.
1: Já to totiž vím.
0: Je. Yeah.

0: Ustálený tok dní školního roku bývá osvěžen několika málo akcemi, které žactvu přinášejí vzruch a zábavu, neboť ve zmatku, který logicky s přípravou těchto podniků nastává, podaří se mnohdy nepozorovaně i štulec učiteli pod žebra uštědřit. Na naší škole těšíváme se proto zvláště na hromadný sběr, pořádaný na podzim, Mezinárodní den žen v březnu, přebory v atlétice a zejména pak nabrané cvičení, osobně řízené ředitelem školy, desátníkem v záloze Karlem Vachtou. Tento muž, na první pohled apatický, jehož nevyvedl z míry ani napínáček, přilípnutý na klice ředitelny, či krotký ježek, jistě nenáhodou schoulený na židli za katedrou, se týden před braným cvičením měnil k nepoznání. Ke škole se blížil rychlým, pružným krokem a oblečen do hasičské uniformy, vyřazené někdy kolem roku 1912, zamířil do rozhlasové kabiny, aby s úderem 8. pustil desku s vojenskými pochody, plnými optimismu, a v zápětí nám oznámil, že brané cvičení se blíží a vyžaduje celých mužů a žen, neboť nepřítel se neptá na věk, ale na sílu. O přestávkách pak vyzvídal na učitelích ve zborovně, zda se žactvo na cvičení těší tak jako on. Byv ujištěn, že ano, odběhl do sklepa kreslit tajné mapy. Na rozdíl od ředitele měli učitelé před akcí panickou hrůzu. Zvláště pak ti, kteří byli v minulém roce při této slavnosti postřeleni či očouzeni dýmovnicí k nepoznání. Den cvičení se však neúprosně blížil. 12. října, samozřejmě za deště, zimy a mlhy, jsme se sešli v 8.00 na konečné stanici devítky v Motole. Cvičení začalo až v 8.15, neboť to, že Koudelka z 9.B kousl průvočího do prsou při tahanici o dětský lístek, nelze považovat za naplánovanou bojovou akci. Naší třídě byl přidělen úkol hlídat nejvyšší kótu v kraji. V žactvu to bylo celkem jedno, ale na naší učitelce Janě Modřanské, která byla již 12. měsíc v jiném stavu, jsme jasně viděli, že by zamířila raději do údolí. Proti ředitelovu rozkazu však nebylo odvolání. Pomalu jsme se šourali ke kótě. Byla to námaha, pravda, ale mohly nás potkat horší úkoly. 7B se například musela plazit v korytě potoka a hledat nepřátelskou ponorku Nautilus. Což nebylo lehké, nebo šlo o modýlek zhotovený z mýdla. Poledni jsme se dostali na určený vrchol. Cestu zpestřila naše třídní učitelka Jana Modřanská, která nemohouc dále si usmyslila, že se pocvičíme v nošení raněného. Nosiči se pravidelně střídali, ale raněná byla stále jen ona. Notnou chvíli jsme pak leželi v trávě a ošetřovali opuchlé nohy. Zejména si naříkal žák Blatev, který jako vždy neměl ponožky, nehledě k tomu, že ho v polovině cesty opustila beze slova i podrážka levé boty. Jakmile se však zvedla mlha, zapomněli jsme rázem na všechny bolesti a útrapy. Pohled do údolí stál za to. Biolog Fuchs totiž zapomněl doma pohyblivé terče pro výcvik žáků 9. tříd, což mu ředitel, který si na střelbu potrpěl a jehož mládenecký byt zdobila nevídaná sbírka pouťových růží a opiček na gumě, nemínil odpustit. Uvědomte si, Fuchsi, křičel, že za války byste již nyní stál před polním soudem. Vidíte to příliš černě, snažil se oponovat bledý učitel. Střílet se dá do lečehos. Ano, například do vás, potvrdil biologu v nápad Vachta. No vidíte, je to vyřešeno, zaradoval se Fuchs, začal hopkat po poli a smál se až do prvního zásahu. S přibývajícími minutami přestávalo být hopsání čile. Dokonce jsme zaslechli slabé volání o pomoc. Když pak ředitel ukončil první část střeleckého výcviku a dal pokyn k přísunu pancéřových pěstí, začal si Fuchs rychle hrabat noru. Snad proto Vachta ve výcviku zaimprovizoval a nechal přinést bedničku z granáty. Naštěstí si toho pohyblivý cíl všiml, přestal dlabat v zemi a dezertoval k lesu. Šplhoun Kaufmann na to nezapomněl upozornit ředitele. Žádný strach, Kaufmane, usmál se Vachta. Teď se pobavíme. Zrád se právě vbíhá do mého minového pole. Byla to pravda. Minové pole mezi Jetelem a Březovým hájkem bylo ředitelovou chloubou. Však se v něm také Fuchs měl co točit. Dribloval jako kybernetická myška a k prvním břízám dobíhal řádně spocená námahou. To nadchlo i ředitele vachtu. Samo nebe rozhodlo, prohlásil, že Fuchs má dále učit biologii. My na kopci jsme se bavili výborně. Slunko již prorazilo mlhu a solidně hřálo. Někteří využívali příjemného podzimku i kopalování. Ptáček s kuvou si pak rozdělali ohníček, opékali chléb a radovali se, jak letošní cvičení probíhá pro naši třídu hladce. Chválili však den před večerem. Vachta dal pokyn k dobití kóty 415. Na neštěstí to byla kóta naše. Jana Modřanská, neschopná boje, pověřila velením žáka Karla Matýska, velkého znalce husitství. Pod jeho taktovkou jsme také odrazili první útok pomocí balvanů a útržků skal. Na chvíli jsme si odechli, ale všichni tušili, že hlavní nápor teprve přijde. Přišel. Ředitel Vachta, rozmrzen tím, že byl sám zasažen kusem skály do oka, nařídil útok opakovat. Přitom jemně kývl na Fuchse. Vyzvaný pochopil, že má příležitost. Ač postřelen, vyrazil na kótu jako smyslu zbavený. Za ním se hnali jeho žáci, u nichž byl Fuchs populární od té doby, co vyhrál chodecké závody, při kterých pořadatelé nezajistili účast. Svržené kameny sice zase vykonali své a řady dobyvatelů prořídly, ale Fuchs zvyklý na zásahy běžel dál a za ním dobrých 20 nejvěrnějších. Došlo nám střelivo, volal zoufale Fikejs a marně rýpal nožíkem žulový masiv. Zblblý Matýsek nařídil stavět vozovou hradbu. Zapomínaje, že není z čeho. Nepřátelé se hrozivě blížili a jizva na Fuchsově čele byla již patrná pouhým okem. Diabolky ze vzduchovek nám svištěly kolem uší. Ztráty jsou povoleny, povzbuzoval z dola megafonem útočníky Vachta. Náš konec se blížil. Nebylo střelivo, ubývalo sil a morálka klesala k nule. Matýskovo chroptění, hr na ně, už nikdo nebral vážně. V tom se od ohničku vstyčil doposud klidně sedící Kuva. Vzal opečený chléb a s tichou kletbou jí mrštil vstekle na zdařbůh dolů. Naštěstí pro nás stál v cestě na zdařbůh dolů Fuchs. Horký pecen jej plnou vahou udeřil moučnou stranou na plocho do tváře. 3kilový šumavan vykonal své. Fuchsův pád z hory vyvolal zděšení mezi jeho spolubojovníky. Zasažen učitel se zastavil až před vachtou. Trochu se třásl. S atomem jsem nepočítal. Pane řediteli, zašeptal provinile, sklopil hlavu a rozplakal se. Jak bude vypadat příští cvičení, tedy nevíme. Známe zatím jen první neoficiální ředitelův příkaz, že ke svačině není povolen šumavan.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
2: Jsem si ještě připravil

0: Černá noc tramvají. Dnešní noc byla pro dopravní podniky hlavního města Prahy doslova černou. Začalo to už z večera u hotelu Internacionál, kde se linka 18 srazila s osobním autem. V 19.07 hodin následovalo vykolejení v Hloubětině. V 19.47 v Kobylisích. V 19.55 opět Kobylisi. Linka 12 na smyčce. Ráno byla doprava zkomplikována v celém městě. Není divu. Nit nehod se odvíjela dál. Tady autor použil obratu poetického nit nehod, ale hned dál je zase velice věcný. 3.58 byla stržena trolej mezi stanicemi Zvon Klamovka. Do 4.58 byl tak blokován výjezd tramvají z Motolské vozovny. Mezitím ve 4.25 hodin vykolejila linka 22 u Brusnice. Ve 4.30 hodin nové vykolejení. Tentokrát linka 18 na Gorkého náměstí. Tak se stala neprůjezdnou Jindřišská ulice a od původního směru se museli odklonit do 11 hodin 24, 18, 14 a 15. Ranní výjezd tramvají z vozovny Střešovice částečně zdržovala linka 20, která na dvoře vozovny ve 4.40 se srazila s číslem 8. Ani to nebylo vše. 5.56 vykolila při odbočování z Národní do spalené tramvají číslo 18. Další výjezd tramvají byl přerušen z vozovny Kobylisi, kde po dvojím vykolejení následovalo stržení troleje. Po úplném rozednění u Karlových lázní na Smetanově nábřeží linka 20 strhla trolej a ještě po 8 hodině tam doprava stála.
1: Abyste se nebáli.
2: Hlavně.
3: Že hele, Honzovi nesvítí, jo, svítí také.
2: Hlavně, že rozumíte, jak se to
3: je dobrý
2: svítí,
3: takhle, no.
2: Jo?
3: Když takhle se
2: zkusme tady, zkusme si to tady snít třeba, jo.
3: Ukáž, co to je za to?
4: Já jsem E.
3: Vy jste E? Perfektní E. To je co?
2: No, no. Tu. No, to je staccato, že jo?
3: No, a rychle. No. Výborně, trilej.
2: No.
3: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
2: To je dobrý, výborný.
3: To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
2: To bude ono.
3: Počkej, Thailand Ačko, ty jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to?
5: Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
2: Co se natáčí? Moment, no, tak to musíte říct o všem.
3: Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát.
2: No tak znělku. Znělku. No.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš, tak. To jde.
0: Mám to tu, hrtačka. Ale vysvětli, jak za to přišel, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každý svoje.
0: To je C, jo? Ne,
1: to já si ukážu, hele, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón?
0: No? Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu tak E třeba.
0: D, aby, no. To je na E.
1: Na E je třeba tamhle, Honza Beránek, vidíš? Jo. Podívej se na mě.

0: chtěl, ty jsi chtěl, tamhle ta slečna bude určitě nahá. Jo, propojená. Jo.
1: Nahá.
0: Ne, propojená nahá, vidíš?
1: Nahá. Ano. Víte, jak na to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl housle, no. Jeden měl...
0: Kontrabás?
1: Jeden měl...
0: Violoncello?
1: Výborně, jak vidí, no. Vidí rozdíl mezi tím kontrabasem, ten kontrast vidíš a tím čelem.
0: No. To byla harfa.
1: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
0: Nebo taky hoboj měl.
1: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hráli, jo. A pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma.
0: Nástrojů.
1: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
0: To ladíme dost dlouho, jednou jsme to ladili spolu, pamatuješ? No, to bylo dost dlouho, do rána skoro.
1: To jsme byli, jak se říká v Brně, proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do přecíně, rožnou si tam je ta žárovka a udělají.
0: Tak sválně, tak si zkus na to zahrát.
1: Rád si na to zahraju, ne?
0: Ale musíš tady, levíš, tady máš jako hluboký a tady máš
1: velký akordy. Klavírista.
0: Ukáž, jak hraješ.
1: No tak hraju takhle.
0: A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
1: Teď ti ukážu něco.
0: No. No jo. Jenom, že jak jsi... Nejsi dobrý klavírista, nejsi.
1: Já nejsem.
0: Já ti dám tady takový hřebeny.
1: Já nejsem klávesový typ.
0: Který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když na to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí. Jo.
1: Takže
0: tak
1: já budu hrát vlastně na ten biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
0: No vlastně takhle, ale musíš se správně trfat.
1: Já chápu, co myslíš, tady tohle myslíš.
0: Já si s tebou zahrát.
1: Myslíš, no, třeba.
0: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
1: Jo, dobře. Řekni mi, který akord.
0: Máš tam číslo 1, tak to mačkej.
1: Který akord chceš, mě řekni.
0: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, čověče. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc.

0: ti přehodím to oním, no.
1: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
2: Chápu, děvenko, chápu.
1: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
2: 38 let, děvenko,
1: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
2: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
1: Prosím vás.
2: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No.
1: Chodí tedy pozdě domů.
2: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
2: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
1: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
2: Nebije.
1: Nehrdlí se.
2: Kdepak.
1: Nepije.
2: Počkat, to já nevím.
1: Jak to, že to nevíte?
2: No, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.
3: Já měl tedy jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt jako tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápas, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmaní tam z týhle věci vůbec jako neproběhlo. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. Tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje, V tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. A ten pán, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda byl chytrý člověk, to byl... A tak ještě čet po večerech, že jo, půjase. A ten pán, podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlil život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe. Jen nás stačilo požduchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu Mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle, já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. A že by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak se říká Franta, tak už o toho nic nečekal, ale Claudius, tak to koukal. Ale pač tam, když mají si všecky přebil, tak se mu říkalo Meluzíne. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A on vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky se napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to nebyl je tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišel to ve známost, pač ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten střícovce dostal místo v PO tam pažby. Domovníka udržbáře v domě kolegia dnes herce v Brně Milana Vase, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu výlku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil celý přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách, protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka. Pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásného, ovšem za tou předzahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, že jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemístěval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že strýc Pitzmausu si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Kouk na nás, pojď jsme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, jde pát, prostě laškovali, ale my daleko dřív, než on, jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásnej stařec, asi jako pan Dale. Víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Pitzmaus zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Ten už se musel takhle, podívej se, jak mu to v těch očích a to všechno, takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu, ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali takhle všechno dohromady. A furt ho chválil, chválil, až ten kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovného strýce Pitzmause stalo něco. Leopard! Povídá, jak si to představuje, ne, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhoní macešek, abyste mě chodili a tady byte na takovýhle svínstva pod oknama do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodný! Ten důchodce se ti takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. On pá, komu jímu? Ten důchodce povídá, prosím pěkně, v prvé řadě ten tón si vyprošuju. Potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví. Astrid povídá, vidíš ho? Tam se s ním cicmal! A teď, že mě posraješ zahradou, tak se k němu nehlásí! Tomáš povídá! Tomáš pěknýho pána nemá tváří! Povídá! A toho nás zmizí! Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu psovi rozstřílil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělal, že ho okopáváš? Povídá, dáš mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všetky zdravil, rozpřál ruce jako ve filmu, který jsem dělal později, v Belony ve Sedmém kříži, v Osegrzovi. Ten, co udělal to salto, dvojnásobný, když věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřál ruce a povídá, tadle celá ulice, nemůžem oni být prdele. Namon to... Namon to má tam i lidi, co byli nadovolené, jak z ty ulice všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Pes poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Pitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte, pak se člověk diví, že se tam nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostý Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží.
0: A podíváme se nyní na chvilku s reklamou.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitel splní každé vaše přání. Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
6: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
5: Takže půjdu, mám jiného přítele.
6: Koho?
5: Dobrou knihu.
7: To říkala paní Pokorná. To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9. Ale vy jste paní Drbna?
4: Není Drbna. Denně čte Večerní Prahu.
7: Píše. Ta píše.
4: Tušky Kohinor do celého světa. Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
8: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
4: Ale lásko moje. Pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
8: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
8: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
8: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
9: Jízdenko.
10: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
9: Cože?
10: Lužec pod Smrkem.
9: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
10: Ne, prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
9: A to je někde v horách, že jo?
10: Ano, v Jizerský.
9: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
10: Soudru, kdybyste mi tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
9: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit. Tak jak se to říká, Lužánky?
10: Ne, Lužec, Lužec.
9: Jo, Lužec.
10: Pod Smrkem.
9: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec, Lužec, Lužec. Počkej, že to tu není?
10: No musí to být Lužec pod Smrkem.
9: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Ale nechcete do Liberdy. Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
10: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
9: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
10: Lužec.
9: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
10: Ne, proč?
9: Co?
10: Proč boč?
9: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Podloh?
10: Ne, nechci brloh.
9: Jeďte do brlohu.
10: A proč?
9: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Dejte na tomu bude...
10: Tak,
9: no jo.
10: To je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
9: Jo, jo, od ušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
10: Co tu? Já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se prosím na Lužec pod Smrkem. No, Lužec?
9: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
10: Teď v zimě?
9: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
10: No,
9: jo.
10: Ale ne.
9: Co?
10: Jo, tak počkejte, Lužec.
9: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom brlohu.
10: No, tak dál, Lužec.
9: Tak dál, hejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
10: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
9: Herko, tak neprejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bovce a Malín, až.
10: Soudru, podívejte se.
9: Až.
10: L?
9: No, Herko,
10: L.
9: To bych...
10: Lužec, L, Lužec.
9: Jo.
10: No tak hledejte L.
9: L, to je po ST, víte?
10: Ne, co pak neumíte abecedu?
9: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
10: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K
9: a L. Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
10: No to já nevím.
9: Jo tak, mě spletla postel.
10: Je to?
9: No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Taká. Hledajte, i do kobily jezdíme, to se divím.
10: No a Lužecci!
9: Do kláštera, nechcete je?
10: A co pak jsem Ofélie, hledejte Lužec.
9: Lužec, la la la le li li li lu. Lu! Lužec!
10: Lužec!
9: Tady to je, Lužec!
10: Nový. Ne, pod...
9: Taky absolutní.
10: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod smrkem a ne na...
9: No, ale pod smrkem.
10: No tak, ale pod smrkem.
9: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
10: Ale soudru, já pospíkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
9: Nepal, to by vám nebylo nic platný.
10: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
9: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
10: Co je to?
9: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
10: Nemůžeme ještě v tomhle hledat spěcha.
9: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
10: Já nejdu nikam.
9: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Truško, prosím po Lužec pod Bukem.
10: Pod smrkem.
9: Pod smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
10: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
9: Horko člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No vidíte, 22.10.
10: No tak sám.
9: Máte čas.
10: No tak, tak mohu jít.
9: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
10: Tak děkuji vám.
9: Prosím, následujeme. Haló, haló, počkat, počkat, co to nesete?
10: To je židl.
9: Dobr, zpátky.
10: Ale já vezu židli, tečice, dolů.
9: To na to musíte mít stěhovací vagón. Samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že se si nebudu...
10: Já se nestěhuju, bydlím v Praze.
9: Jo, v novostavbě, víte.
10: Vy mě znáte?
9: Ne.
10: Tak jak to víte?
9: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
10: Ale ne, židli jsem zakoupil, jo. Tečice a vezu ji k ní dolů pod smrkem.
9: A vlakem?
10: Přece nepůjdu pěšky.
9: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
10: Soudu, já opravdu pospíkám. Puste mě tam i ze židlí.
9: Nepak, to nejde. Helejte, zkuste to autobus.
10: Autobusu židle neberou.
9: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
10: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě poradíte, kde mě tu židli vemou?
9: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
10: Ale já ji potřebuju dostat do Lužce.
9: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
10: Teď je 10.
9: Ježišmarja, už 10?
10: Ano.
9: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
10: Ale prosím.
9: Budete tak láskat.
10: Ježišmarja!
9: Co se vám stalo?
10: Ale židle byla nová.
9: Co, nová židle?
10: Jo.
9: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
10: Děkuji vám.
9: Šťastnou cestu.
10: Děkuji vám. Děkuji.
11: Hudebních pořadů je celá řada. Ale pořad, kde soutěží náhodně vybraní amatérští zpěváci z ulice, je jen jeden. A na ten máme práva jenom my. A možná nějaký Čičmunda v Americe. Pořad má nezaměnitelný název Carreras Show.
12: Dobrý večer, je tady další díl oblíbené soutěže Carreras Show a s ní opět Pavel Strávníček. Dobrý večer. Přátelé, jaká by to byla Carreras Show, kdybych tu byl sám, kdyby tu chyběl můj kolega, člověk, který plyně ovládá 6 světových jazyků, ale dodnes má problémy s češtinou. Radek Kašpar! Radku, já tě vítám u nás v Carreras Show, ty máš určitě připraven na úvod nějaký inteligentní bonmot, takže pojďme do toho.
13: Carreras Show lidi mění, nic stejného jinde není. Bavte se nám všichni skvěle, já už běžím do prdele, za kulisí.
12: Do zákulisí, dobře to dopadlo, Radek Kašpár. Přátelé, dříve než odstartujeme dnešní soutěž, než zahájíme první kolo a přivítáme prvního soutěžícího, tak musím odpovědět na jeden takový velice nepříjemný kritický dopis, který k nám přišel do televize. Pisatelka v něm píše, že zneužívám této soutěže k osahávání soutěžících, že si tím snad kompenzuje nějaké mindráky z mládí a podobně. Není tomu tak. Já ty soutěžící pouze přidržuji v tomto malinkém prostoru, který máme vymezen pro ty rozhovory, aby nám tak říkajíc utekli ze záběru. Takže není to žádná úchylka, tolik odpověď na dopis šéfredaktorky feministického časopisu Chlapna a móda. No a my můžeme odstartovat první kolo, protože přichází první soutěžící dnešního večera. Dobrý večer.
14: Dobrý večer.
12: Dobrý večer. Můžete se nám představit?
14: Já jsem jmenuji Bohumil Šimáček.
12: Pan Bohumil Šimáček.
14: Šimáček.
12: Odkud jste přijel, pane Šimáčku?
14: Praha 1, Václavské náměstí.
12: Václavské náměstí, to znamená, že jste přijel přímo z Čentra. Dobře. Mohu se zeptat, pane Šimáčku, jaké je vaše povolání?
14: No taky já pracuji v Pražské teplárenské v oddělení pro styk s veřejností. Ano.
12: Styk s veřejností, ano. Styk se zákazníkem. Ano. Tomu se teď, myslím, módně říká public relations, nepletu se?
14: No, homosexu.
12: Tak to bychom ani nepoznali. Mimochodem, nevadí vám, pane Šimáčku, že vás takhle přidržuju?
14: Naopak.
12: Aha, tak teď to vadí za mě. Dobře, poslední otázka. Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
14: Tak v současnosti je to hlavně skupina Lunetik.
12: Ano, tak skupina Lunetik.
14: Hlavně Vašek.
12: Dobře.
14: I Aleš, ale...
12: Prosím vás, kontrolujte se, ať se vám tady něco nepřihodí. Já teda nevím, já osobně jsem slyšel Lunetik zpívat jednou, no. Bylo to z playbacku a že by to byl nějaký zázrak.
14: Tak oni zpívají pouze z playbacku, ale jsou to krásné hesy.
12: Aha, dobře, takže raději nějaký jiný koníček.
14: Písničky Vaška Neckáře.
12: Vašek Neckář, ano. Takže to je bohužel ten týž případ. Takže co nám zaspíváte?
14: Projdem spolu s Vaškem Václavák.

0: Pan Bohumil Šimáček z Prahy, zaplať pámbu dospíval, písnička z repertoáru Vaška Neckáře. No a my jsme zvědavi, co jeho výkonu říká odborná porota.
1: Pán Bohumil to vzal hákem, provedl na se Václavakem. Z Václavaku zpátky sim, poradcům se líbil všem. 2356 bodů.
0: 2356 bodů. No, přátelé, tak to je překvapení. Už to tak vypadá, že někteří členové naší odborné poroty budou zaměřeni podobně jako pan Šimáček. No, co se dá dělat? Než odstartujeme druhé kolo, musím odpovědět na velkou skupinu vašich dopisů, které k nám chodí a mají jedno jediné společné téma. Často nám totiž píšete, že byste se rádi zúčastnili naší soutěže, že byste si rádi zaspívali v televizi, ale že máte strach, že před tolika lidmi v přímém přenosu by vám například mohlo vypadnout nějaké to slovíčko z textu. Tak toho se nemusíte bát vůbec. Vidíte, že tady máme takovou bedínku, to je takové moderní americké zařízení, je to dovoz ze Spojených států amerických, má to tam dokonce velký nápis Made in USA. A je tam také taková malá televizní obrazovka. A na té se soutěžícím neustále promítá text, takže kdyby jim nějaké to slovíčko vypadlo, mohou se tam podívat a klidně zpívají dál. Takže vidíte, že se nemáte čeho bát. Pište a hlaste se do naší Carreras show a my můžeme odstartovat druhé kolo, protože přichází druhý soutěžící dnešního večera. Přichází druhý soutěžící. Prosím vás, tady tudy jste měl vylézt. Týden vás to učej na těch zkouškách, no. A co pak ty zkoušky jsou? No, na hovno, no. Dobrý večer.
2: Jo.
0: Dobrý večer.
2: Jo.
0: Pozdravte.
2: Tož vítaj.
0: Dobrý večer.
2: Vítaj.
0: Můžete se nám představit?
2: Já jsem Jarin Rukavica.
0: Pan Jarek Rukavica.
2: Rukavica.
0: Odkud jste přijel, pane Rukavico?
2: Z Bučovic.
0: Bučovice, počkejte, to je tuším na Moravě, ale teď si nespomínám, to je severní Morava nebo jižní Morava?
2: To je jižní, ne, kurňa.
0: Dobře, nemohl jsem si vzpomenout. Přijel jste z jižní Moravy, jak se vám líbí tady u nás v Praze?
2: V Praze je blaze, ale u nás jsou lepší lidé, takový srdečnější, pohostí.
0: Ano, ano, říká se to, že na Moravě jsou lidé mnohem srdečnější než v Čechách. Mimochodem, nevadí vám, že vás takhle přidržuju.
2: Já už jsem se toho všiml, ještě nechtěl lísknout ty šuliny, aby jsme tady už...
0: Prosím vás, jak se to vyjadřujete? Jste v televizi v přímém přenosu, tak se podle toho laskavě chovejte. Komu máváte?
2: Ogarům na hospody.
0: Budou mít radost, že mají kamaráda v televizi. Se, bolí vás hlava?
2: Tož oni mě neuvidí, jo, my tady nemáme televizu, hospodě.
0: Tak si ji prosím vás, kupte, to teď tady nebudem přece řešit. Mimochodem, chtěl bych se zeptat taková soukromá otázka, neměl jste trošku trému před tou dnešní soutěží?
2: Už ji nemám.
0: Už ji nemáte a máte nějaký osvědčený recept, jak se trémy zbavit?
2: Burčák a slivovice.
0: Burčák a slivovice. A tvrdil jste hodně míchat.
2: Hodně míchat.
0: Nemáte pocit, že jste to dneska malinko s tou léčbou přehnal? Ne, máte to pod kontrolou, tak to má být. Dobře, pojďme dál. Pane Rukavico, jaké je vaše povolání? Povolání...
2: Soukromý podnikatel.
0: Soukromý podnikatel. Máte Měl jste dokonce mobilní telefon. Jak jste s ním spokojen?
2: Že nende, já ho neplatím.
0: Ano, takže správný soukromý podnikatel, jak má být. No. Mohu se zeptat, jaký je obor vašeho podnikání?
2: Prodej, nákup, sochař.
0: Tak prodej, nákup, to je celkem běžné, ale ten sochař to už je zajímavější. Co socháte?
2: Sádrové trpajzlíky.
0: Sádrové šprtajzlíky. A jde to vůbec dneska ještě někde na odbyt?
2: Tož Němčoři to kupují a mám stánek aj v čínském Těšíně.
0: Stánek v čínském Těšíně, takže to máte zřejmě skutečně práce nad hlavu. Zbývá vůbec čas na nějaké koníčky? Máte koníčky? Jaké?
2: No, slivovica.
0: Ano, dál.
2: To žvínko.
0: Hezký koníček, dál.
2: To žaj červené.
0: Také mám radši červené, ano, dál.
2: Sklépek.
0: Pane Rukavico.
2: Špek.
0: Prosím vás, to nemáte jiného koníčka?
2: Jim Bean.
0: Pane Rukavico, prosím vás, jiného, úplně jiného koníčka nemáte?
2: Babi.
0: Ano, tak to já mám také, ale proto tady přece dnes večer nejste. Jinak, proč jste dnes večer tady?
2: Už kamoši mě přihlásili.
0: Dobře, a proč vás kamarádi přihlásili?
2: To jsou kreténi, pobouchani.
0: Ale ne, prosím vás. Kamarádi vás přihlásili, protože údajně velice dobře.
2: Už kamošama ne.
0: Pane Rukavico, prosím vás. Údajně velice dobře zpíváte.
2: Zpívám.
0: No, co zpíváte nejraději?
2: Tož nejraději zpívám písničky.
0: Aha, už jsem se lekl, že diapozitivy. Samozřejmě, že písničky, ale jaké písničky?
2: Goťácha.
0: Karla Gota, konečně je to venku. Co? Co se zase děje?
2: V Bučovicách se říká, že jsou Goťákovi aj podobný.
0: No kdo se tam asi pěkně chlastá teda? Dobře. K tomu Karlu Gotovi ještě poslední taková poznámka. Vy totiž v té přihlášce máte napsáno, no, že umíte jako Karel Gott nejen zpívat, ale dokonce i mluvit. Je to těžké.
2: Na tím nic není.
0: Nic na tom není. A mohl byste teď tady diváky v sále pozdravit tak, jak by to udělal sám národní umělec Karel Gott, protože to by mě zajímalo.
2: Tuž vás vždycky zdravím vyslaným.
0: Ano, tak to byl Karel Gott, to jsme poznali všichni. Takže teď se těšíme na tu písničku. Co to bude?
2: Tuž Goťák. Co jiného, Goťák.
0: Písnička. To jsem tak nějaký tušil, ale jaká písnička?
2: Tuže tím Ptáčkovi.
0: Ptáček je Rabáček.
2: Ne, jak nevěděl, kde ho má.
0: To jsem vás co Gott nevěděl.
2: Ne, Ptáček.
0: Jo, Ptáček hledal Karla Gotta, prosím vás.
2: Ne, to je Hnízdo.
0: Jaký Hnízdo?
2: To už takové malé šprota, oni v tím bydlí o v Rině.
0: Kdo?
2: To už Ptáčkové malý modří.
0: Počkejte, počkejte, malý modrý Ptáčkové, to je nějaká ODS, ne?
2: Ne, toto jsou chytří Ptáčkové.
0: To už vůbec nevím, o co jde.
2: Kde jsou ty písmenka?
0: Tamhle to máte v té bedně, taky jsme vám to říkali.
2: Stamávali, jo?
0: Jo.
2: Tadík?
0: V tutaj tak, já nevím, jak se to řekne u vás v Bučovicách.
2: Já nemel ty strupe a vál. Podnikatel, já nemůžu být tři dní, ty cajzle pobouchané. Švěďáku, hlápe, kurňa.
0: Prosím vás, přečtete to aspoň?
2: Ne.
0: Tak si k tomu jděte blíž.
2: Už to je malé, to nevidím.
0: Vy jste tvrdil, že to je velký dost.
2: Už to nebylo si šaté, ale...
0: No podle mě to je rovně.
2: Podle mě ne, jestli se to včil, tak hope.
0: Podle mě se tam nic nehope.
2: Já nebyl ty strupe, nemůžu být tři dní, časolové ty. Hrbe pobochané, kurňa. To je možné, takhle hloupý člověk v televizi? Už nikdy nedondu ty, číšku.
0: Žádná škoda, vole.
2: Až skončíme, tak mě řekni, jak se jmenuješ, synku.
0: To by mě moc zajímalo, k čemu vám to bude teda.
2: Tak pomenuju moju svinu. Už mám v chlévku mačka s grebeníčkem. Šliny. Ok, už valí, jo.
0: No, aspoň, že zaregistroval pohyb, blbec.

0: Nejste si jistý tou melodii?
1: Já jo, ty to hraješ blbě, ty. Vidíš tě kde jsou ty písmenka?
0: Asi se to

0: Sto kule může jít užít a nejsou otěžit, ty.
1: Pan Jarek Rukavica z Bučovic dospíval. No, neměl to lehké, byl to ale bojovný výkon, bojoval až do samého konce. Ale to umělecké hodnocení zřejmě přece jen bude slabší, takže jak to dopadlo?
2: Skvěle zvládl kot Karla, aspoň to počnu spadla. Jestli tohle Karel vidí, za svůj zpěv se jistě stydí. 8653 bodů.
1: 8653 bodů, no přátelé, tak to je šokující. To je úžasné. Znamená to, že překvapivým vítězem naší dnešní Carreras show se stává pan Jarek Rukavica z Bučovic. No a nám dvěma nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže inteligentní bonmot na závěr.
2: To byl dneska název, vole, naschledanou příštím kole.
1: Naschledanou, přátelé.

Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na svém pořadu, který jsem si nazval Chvála pohybu. Proč chvála pohybu? No, to je tak. Můj oblíbený autor, Jerome, který napsal ty báječné Tři muže ve člunu, napsal ještě jiné knihy a mezi jiným taky takovou malou, tenkou, útlou knížečku, o které moji přátelé tvrdí, že byla psána o mně. Není to pravda. Vznikla koncem minulého století a já mám písemné doklady, že jsem to ještě nepil. Ale oni tak usuzují, protože ta knížka se jmenuje Lenivé myšlenky lenivého člověka. A tam má větu, kterou jsem si oblíbil, často ji cituju. On tam píše, miluji práci, celé hodiny se na ní vydržím dívat. A já začínám tento pořad takovou obměnou té věty, já zase říkám, já miluji pohyb, celé hodiny se na ní vydržím dívat. A když sedím v pohodlném křese doma a když vidím, jak naši kluci na obrazovce jedou nebo běží vpřed a slyším ty ochozy, jak zvou tím majestátním plurálem, jedeme, jedeme, tak mám pocit, že i já jedu. Oni se pohybujou, já se spadávám. Proto se na to dívám. Ale já nechci děsit přítomné dámy, že by to mělo být o pohybech sportovních. Ne, ne, ne. Já vím, že mezi ženou a sportovním pohybem vládne takové určité nedorozumění nebo neporozumění, aspoň před televizorem. Nevím, možná, že tady je to jinak. Já usuzuju jenom z vlastní osobní zkušenosti, že moje žena za 39 let manželství ještě nepochopila, co se hraje na dva poločasy a co na tři třetiny. Nepochopila. Ona se spokojí tím, že mi k televizoru přinese třeba kávu nebo víno, anebo taky podle toho, s kým hrajeme, prášky na srdce. A spokojí se takovým prostým uklidněním. Já říkám, dneska je to dobrý, dneska to máme dobrý. V brance je Lendl, to je dobrý. A to jí stačí uklidnit, odejde, já se můžu v klidu dívat. Ne, nemá to být, přátelé, o pohybech sportovních. Má to být o nejrůznějších druzích pohybu, který se člověk a lidstvo během tisíciletí vyvinulo, aby zkrátilo čas i vzdálenosti. Obojí relativně, samozřejmě. Má to být tedy o nejrůznějších druzích pohybu. Každý pohyb, který konáme, každý, i sebe menší, má tři fáze. Ta první je myšlenková v hlavě. Něco nás napadne a my to provedeme. A nemusí být v hlavě. Jsou taky takové pohyby z míchy. Nic nás nenapadne a my to přesto vykonáme. Ta druhá fáze je fyzická, tedy tělesná, to je to provedení toho pohybu. A třetí může být společenská nebo právní, podle toho, kam až ten pohyb dopadne. Já uvedu konkrétní příklad. Ještě za svobodna, když jsem se svou ženou, jak se říká, chodil, tak jsem jí vzal na operu. Proč? No, proč? Abych jí ukázal, že jsem kulturní člověk a že i po této stránce si se mnou lecos užije. Pardon, že aspoň po této stránce si se mnou lecos užije. Prostě vzal jsem ji na operu a o přestávce po prvním jednání jsme se procházeli po chodbách divadla. Zdůrazňuji slovo po chodbách. A radím dobře, když už jste na opeře, tak o přestávce projděte všechny chodby. Nikdy nevíte, kdo všecko tam je a kdo všecko vás bude považovat za kulturního člověka. Je nutno projít všechny chodby, zdravit, mávat, i na cizí lidi, to je jedno. Upozorňovat, hele, jsem na opeře, vy taky, ano, jsme kulturní lidé. Skončila přestávka a my jsme se vraceli takovým postranním bočním schodištěm na balkon. A jen jsme tam vešli, tak v tom ohybu toho schodiště už za roh vcházel pán s dámou. A já na první pohled zezadu si říkám, hele, kamarád. Tak jsem ho chtěl upozornit, že jsem tam taky a prostě jsem ho zezadu nakopl. On se otočil, vrátil se o ten půl krok. Vypadal velice udiveně. Vypadal úžasle. Ale hlavně vypadal jinak. On nejenže jinak vypadal, on to někdo jiný byl. Teď já jsem se cítil povinován se omluvit, nebo aspoň to nějak vysvětlit, tak povídám, prosím vás, nezlobte se, já jsem na první pohled zezadu myslel, že jste můj přítel. On se usmál a šel dál. Patrně i jeho zvykem bylo nakopávat své přátelé v hledišti operního divadla a v přítomnosti dám. Usmál se a šel dál. Kdyby tento můj pohyb viděli tři odborníci, dejme tomu psychiatr, choreograf a právník, no tak psychiatrovi by byla jasná ta první fáze, že? Choreografovi ta druhá, ten by ocenil tu druhou, protože když uvážíte, že mobil o 4 schody vejš a skoro už za rohem,
a že moje noha tedy musela obsat oblouček a obsala. No tak choreograf by byl nadšen tím provedením. No a právník by si počkal, kolik vám bude požadovat, kolik já zaplatím a kolik vám by stál mohl mít. Je samozřejmě, že při takovéto akci vždycky fandíme tomu menšímu, slabšímu, ale chytřejšímu. Vždycky fandíme Davidovi proti Goliáši, Charlie Chaplinovi proti tomu hromotlukovi těch jeho filmů. Já už nevím, kdo z nás dvou na tom hledišti operního divadla byl menší a kdo slabší, ale jedno vím bezpečně. Vím, že chytřejší byl on. Proč? Protože se usmál a šel dál. A udělil mi tak celoživotní lekci, jak přijímat kopance omylem. Usmát se a jít dál. No. A pak opera slavně pokračovala. Nádhera, miluju Traviatu. A vůbec celýho Puccinio, celýho. Ale vraťme se k pohybu. Přátelé, první pohyb, který konáme, je chůze. Začínáme chůzí. No, chůze. Napřed se batolíme, o tu název batole, že jo? Slováci mají přesnější termín lezůně. To je přesnější, lezůň. Byla vyslovena taková zvláštní teorie, dokonce byly dělány pokusy, že batole nebo lezůň, to je jedno, je dříve schopno plavat, než chodit. A byly skutečně činěny pokusy. Batola ta byla nořena do bazénu, samozřejmě, že cizí, se svým by to nikdo nepodnikl. Nikdo, když vzpomene, co dřiny to dalo ještě před početím. Do bazénu a praxe ukázala, že batole skutečně dřív plave, než chodí. Já vím, ono to na první pohled, na tož pak poslech taky vypadá trochu šíleně. Ale ono všecko na první poslech i pohled vypadá trochu šíleně. Když Pythagoras objevil tu svou slavnou geometrickou větu, nechtějte, abych ji tady citoval, já si pletu přeponu s odvěsnou. A když ji vymyslel, tak z vděčnosti bohům antického nebe obětoval 100 volů. A od té doby prý se při objevení každé nové poučky volové třesou strachy. No. Začínáme chůzí. Můj doktor mi říká, ty bys měl víc chodit. A dodává vždycky, lidstvo vůbec by mělo víc chodit. A já rád slyším ten dodatek. Říkám si, aspoň v něčem jsem na tom stejně blbý jako lidstvo. A nebo ono jako já, to je jedno. A tak se snažíme chodit, lidstvo i já. Jsou konány pochody, tu individuální, tu hromadné. Například do místa, kam už jsem byl mockrát poslán, se dneska konají masové pochody, ale ani to mě ještě nezlákalo, ještě jsem tam nebyl. Já k těm hromadným výpravám mám takový určitý ostych od doby svého raného mlada. Já když jsem chodil do školy, tehdy se říkalo obecná, byla pětiletá, dneska základní, nevím, kolika letá je teď právě, ale... Když jsem chodil do té závěrečné, tedy páté, tak jsem byl uznán jaksi jako nejlepší žák obvodu svého rodiště. A město, moje rodné město, mi dalo odměnu. No, finanční. Stipendium. No, stipendium. Diškereci. Zavědění. A moje učitelka zase za odměnu mě pozvala na nedělní výlet s klubem českých turistů na hrad Lopata v mém kraji rodném. No, rodiče šťastní, že klub byl vyznamenán, takže půjdou taky. A šli. Vyšlo se šíleně brzy ráno, ale šíleně brzy. Turisté podlehají takové nějaké iluzi, že ta ranní krajina je snad krásnější nebo co. No, prostě vyšlo se strašně brzy ráno. A hned na kraji města, na konečné tramvaje, ten vedoucí turistů té výpravy, ano, jak se to u turistů říká, předseda, přednosta taky ne, ten brze ten nadturista, jo, vydal takový příkaz, řekl, přátelé, jsme v přírodě, zhluboka dýchat, a všichni hned začali
zhluboka dýchat. Je pravda, že někteří chvilkama zapomíná, ale ostatní hned šťouchali loktem, zhluboka dýchat, zhluboka. A šlo se. Šlo se, šlo, dlouho se šlo, šlo, šlo, šlo. A turisti při pochodu rádi žasnou. A vždycky hromadně. Jeden turista se zastaví, zadívá se někam a v tom jsou všichni kolem něj a koukají stejným směrem. A on si třeba jenom nemohl vzpomenout na své telefonní číslo. A nebo naopak doufal, že ostatní popojdou a že musí být chvilku sám. Marně všichni hned kolem něj a koukali stejně jako on. Šlo se, zase se dál šlo za těchto zastávek a to už začínali zpívat i ptáci. Ano, to je vědecky dokázáno, že ptáci vstávají skoro tak brzy jako turisti. A to zase byly další přestávky. Ticho, klid, koňadra. A za chvilku zase, přátelé, ticho, ticho, ticho, ťuhík. Teď vznikaly spory, jestli koňadra je koňadrou, ťuhík ťuhíkem. Spory, které řešila moje učitelka. Tato vědět musí učitelka, ta je za to placená, že jo. Já sám jsem si od té doby osvojil takovou metodu, kterou tady vřele doporučuji. Lidé chtějí jistotu. Když někde vznikne nějaká nejistota, co je co, nebo kdo je kdo, tak já vždycky zasáhnu, třeba když se lidi přou, co to je za strom, tak já vždycky říkám, to je jilm, ten málo kdo zná. To byste nevěřili, jak jsou vám vděční, jak se na dálku svolávají. Maminko, maminko, pojď sem, tak tohle je jilm. Ten pán to zná, tady to je jilm. A co pak jilm, ten existuje. Ale já jsem si vymyslel třeba ptáka bužlatku. A to ještě tvrdím, že existuje bužlatka luční, lesní, polní, že s koncem jara odlétají na sever a na podzim se vracejí, protože nesnášejí ty zdejší vedra. Takže já nabízím lidem jistotu a lidi jsou mi vděční. No šlo se dál. A to už se moji rodiče mezi sebou šeptem dohadovali, jestli ten hrad Lopata vůbec existuje. Jestli existuje v našem kraji. Ale turisti je zaslechli a ujistili je, že existuje a v našem kraji. A ten, kdo nikdy neuvidí, že přijde pomoc. Šlo se a pak ten, jak říkám, ten nadturista, ten vedoucí, vyslovil další rozkaz, který jsem si oblíbil a opakuju ho na všech výletech. Řekl, stop, přátelé, stop. Teď něco málo pojíme a budeme se fotografovat. Tak jsme něco málo pojedli, fotografovali jsme se a to už moji rodiče na sebe šeptem řvali, co jsem vlastně v té škole provedl, že jsem byl přizván k tomuto pochodu. A zase se šlo. Matka se chvěla, otec byl bos. Je nutno doznat, že hrad Lopata existuje a v našem kraji.

Jestli tady říkám, že k tomuto výletu jsem nepřizván za odměnu, tak musím zase naprosto otevřeně doznat, že za čtvrt roku na to na reálce už jsem patřil mezi nejhorší. To víte, klukovi je 10 let, místo učitelů dostane profesory, ti mu od primy vykají, kluka to zblbne, je z něj darebák. Můj případ. A v terci jsme opět s profesorem třídním navštívili tak jeden kraj, Chocko, taky v našem kraji, tedy v plzeňském, nebo v západočeském, tedy. Byl to hezký výlet. Navštívili jsme zámek Trhanovský, Lomikarův, že jo, statek Jana Koziny Sladkýho v Újezdě, pomník Jindřicha Šimona Bára na Výhledech. To je pomník, to je taková pyramida ze žulových balvanů, nahoře je sokl a před tím soklem stojí Jindřich Šimon Bár a kouká do kraje. Hezký výlet, hezký. Ovšem ve škole jsem se dozvěděl jiný věci. Profesor třídní povídá, no, tak příští rok pojedeme na dvoudenní výlet, ovšem nepojedete všichni, například nepojede Horníček. A dokonce se mě zeptali, jestli vím proč. Já nemám tyhle přímý dotazy rád. Mě když zastaví na silnici nebo na ulici příslušník a řekne, pane řidiči, jestli pak víte, co jste provedl, tak já nevím, totiž já vím, ale já nevím, jestli přiznání je polehčující okolnost. A za druhé se bojím, abych nepřiznal ještě něco, co on třeba přehlíží. Takže bych měl ty přestupky dva. Takže já obyčejně říkám, no tak já to tuším, ale nechám si to radši odborně vysvětlit. A tady taky, já se řekl, pane profesore, já nevím, proč bych s vámi příští rok nesměl na výlet. Říkal, ne, tak já vám to řeknu. Dvakrát, Horníčku, dvakrát za ten den jste zklamal mou důvěru. Za prvé jste začal předčasně cucat už ve vlaku bonbony. A za druhé jste svévolně šplhal po podstavci Bárova pomníku. Já do dneška nevím, od kdy se smí cucat. To mě ještě nikdo nevysvětlil. A za druhé, že jsem šplhal Bárovi na pomníku. Mně bylo 13 let. Já bych byl šplhal pod čemkoliv, co by tam bylo. Stoch slámy, zvrata od stodoly, keř, kalka, co tady. Kluk, prostě kluk, no. Jenomže on se obával, jako pedagog, se velice správně obával, aby to se mnou nerostlo. On si říkal, a co když nám to s ním poroste? Co když on nám začne o dalších 10 let později cucat už o půlnoci? A co když on nám o dalších 20 let později začne šplhat po fasádě Národního divadla? Měl pravdu, svým způsobem měl pravdu a ta obava byla správná. Do 50% měl pravdu. To cucání, přiznávám, se mnou roste. To jo. No tak nazvíme to přesně, je to dneska už je to taková stařecká mlsnota. Já v noci vstanu, neprobudím se, ale vstanu, projdu byt, dojdu do špajsky, tam ukradnu cokoliv sladkýho, třeba pytlík rozinek, to je mi jedno, cokoliv sladkýho, a v sedě na posteli to s ním, celý. Zmačkám pytlík, zahodím, ráno se probudím, koukám, je pytlík, byl si v té špajsce, tak honem ho schovám do koše na papíry, pod papíry. Ale přijde žena uklízet postel a volá mě, pojď sem. Kde pak jsi byl v noci? Říkám, co blázním, jsem spal, ne? Říká, ne, ty jsi byl ve špajsce. Já říkám, prosím tě, já ve špajsce? Já ani nevím, kde ji máme. A ona nazvihne polštář a pod polštářem je jedna, jediná zatoulaná rozinka. Říká, tak se podívej. Říkám, co to je? Říká, no co by to bylo? Rozinka. A prosím tě, rozinka tady, ukaž. Vezmu, ochutnám. Říkám, co blázníš, prosím tě, tak sválně pochutnej taky, to je štěnice. Nedávno se mi stalo taky, v noci jsem stál, taky neprobudil jsem se a jenom jsem měl takovou představu, že v té plechové skřínce nad kuchyňskou linkou jsem zahlíd, znáte to taky, takovou tu krabičku, kde je naskládaný ovocní želé, že? Takhle tam leží šikmo jedno na druhé. Ovocní želé. Tak jsem došel, tiše otevřel skřínku, sáhl přes ty hrnky, abych nic nepokácel, vzal tu skřínku, odnesl do postele, otevřel, zalehl a pak jsem se probudil. To byly bombičky do sifonu.

Takže tady ten profesor měl správné obavy, to přiznávám, že tohle se mnou skutečně roste velice neblaze. Ale to, že jsem šplhal Bárovi na pomník, to mě pustilo. To mě pustilo. Od té doby se nevyskyt velikán, který by mě přiměl ke šplhání. A to, že jsem příští rok nesměl takzvaně na školní díle, to stejně dopadlo jinak. Skončila tercie, já jsem si řekl, sakra, to byla zajímavá třída, to byla zajímavá učební látka. Vem si to ještě jednou. A tak jsem za rok jel s jinou třídou do jiného kraje, s jiným profesorem, ale jel se. To je tak, člověk se po letech ohlíží, a chtěl by se některým kantorům omluvit a některým odprosit, některým poděkovat. Ale je pozdě. My se měli letos, máme teď září, sjezd, já se to stydím říct, sjezd abiturientů po 50 letech. To už se nemají scházet lidi, ale kostely. Po 50 letech. A předloni, když se měli sjezd abiturientů po 48 letech, no tak sjezd abiturientů, to ještě tak vzpomínám, jak se sešla taková parta podivných individů, že? Když jsme nevěděli, kdo je kdo, nebyli jsme si jistí, hele, tohle to je spolužák anebo školník. A teď jsme debatovali o tom, jestli ještě lepší mít žlučník nebo už nemí. Žlučník, 2 hodiny. 2 hodiny trvala vášnivá diskuse o vyměšování. A náš profesor, poslední dosud žijící profesor, se omluvil, že nepřijde, protože je se svou novou láskou v Tatrách. Tak nás ponížil, tak nás... Ano, člověk by se chtěl vrátit, některým kantorům poděkovat, jiným se omluvit. No, je pozdě, kantoři tu nejsou. A vždycky tady v tom účtování budou položky, které jsme měli dát a nedali. A položky, které jsme dali a dát neměli. A dokud člověk žije, ten účet nemůže být uzavřen. Nebojím se to slovo říci. Sním o tom jako o štěstí. Bylo to v parku před radnicí na Havlíčkově náměstí. Havlíček má tam sochu z kovu a hrozil městu Habsburkovu rukou sevřenou do pěsti, že hřích je omyl vzniklý z touhy dělat dobro. Tenkrát tušení neměl školák pouhý. Ještě tě neznal, Sokrate. A Růže, chlapec hodný v celku, kradl pro slečnu učitel. Chodil jsem asi do 5. Ve 1. třídě byl jsem rám a vstříc jsem učitelce šel. Kradené byly, nevídám. Dneska už bych to neuměl. Nic netušíc, něžně je kladla do vody na kraj umyvadla a já se štěstím přitom rděl. Pak usmála se. Bylo psaní. A ruka se mi počala chvět, že vzrušen nemohl jsem ani z tabule obsatit pár vět. Dnes chodím už jen ostýchavě kolem těch růží, kvetou právě. Směl bych si aspoň přivonit.

A tak jsem si tu vypůjčil pár veršů Jaroslava Seiferta, jimž děkoval své kantorce, abych poděkoval i já, byť opožděně kantorům svým. No, člověk chůzí začíná a jde dál ve svých myšlenkách, ve svých činech, vymýšlí další pohyby, silnější, rychlejší, vymyslí třeba lyže, kolo. Obojí jsem zkusil, obojí. Lyže se nestaly mou láskou, nikdy. Zkusil jsem je, kluci mě vzali na kopec za Plzeň, přivázali mě k ním za nohy. Strčili do mě a já koukám, krajina se dala do pohybu. A proti mně, tak jsem začal zvát. Ten pohyb se zrychloval, já zesiloval zev, až jsem zjistil, že sám sebe už neslyším, a to jsem byl s hlavou v závěru. Vyňali mě, vysypali a lyže se mou láskou nestaly. Ale kolo jo. Od první chvíli, kdy jsem dostal kolo, láska na první pohled. A já dostal kolo pozdě, na kluka pozdě, tedy kluci mývají kolo v 6, v 8, v 10 letech. Jo? Já dostal kolo až někdy, no mezi 16 a 17 rokem svého věku, tedy až před maturitou, tedy na kluka pozdě, protože my jsme byli nemajetní. Ano, my jsme byli nemajetní. To o mě šířka, ne, že piju. Ale... Od první chvíle kolo veliká láska, jezdil jsem dlouhý tratě, na kluka dlouhý, Plzeň Praha třeba za divadlem, 90 kilometrů, to už jsem byl takovej vášnivý studentský ochotník, a tak jsem jezdil za divadlem a hlavně za svou láskou největší a dosud trvající za Janem Pivcem. Když Pivec hrá, tak jsem jezdil na jeho premiéry na kole z Plzně do Prahy. A jel bych zás. Já jsem nedávno tohle vyprávěl při tomto pořadu v Bratislavě. A tam jsem si uvědomil teprve tam před tamním publikem, že Pivec byl kdysi za první republiky několik let členem slovenského národního, tedy národného divadla. A tehdejší šéf činohry Ján Borodáč trval na spisovné slovenštině plným právem i u českých herců, ať už to byl Pivec nebo Donal a jiný. A Pivec přímluvil nádhernou slovenštinou. Ale sám ten Ján Borodáč nerespektoval češtinu tak, aby mu říkal Pivec, a říkal mu slovenský Pivoc. Pivoc. A Pivec si ta jeho O schovával do zásoby, do kapsiček, za ucho, do vlasů, do podvědomí, schovával. A jednomu všechno ta jeho O vrátil. Jediným O, krásným, velikým O, nádherným. Byla generálka, už dekorace, světla, kostýmy, všechno, jak se říká, večer. V druhém obraze měl nastoupit Pivec a nenastoupil. A z hlediště Borodáč vykřík, stop, počkáme. Tak čekali 2 minuty, 4, 8, 10. Pak konečně vyšel Pivec na jeviště a z hlediště se ozval Borodáčův výkřik. Kde jste boli, pán Pivoc? A Pivec šel až na rampu a řekl, bol som sroť. Za tímto obrem českého herectví jsem jezdil rád na kole. A jel bych zas, i kdybych hrál v černé príčope, jel bych zas. Ale nejdelší trať svého života, dodnes nevím proč, je otázka pro psychiatra, jsem jel z Plzně do Beskyd. Já jsem nikdy v životě předtím nebyl na Moravě. A nenom jsem si řekl, pojedeš do Beskyd, sám, na kole. To jsem už byl profesionálním hercem v plzeňském divadle, to bylo za války, tedy za druhé světové války. Tak jsem vyjel a kolega Štěpán Zemánek, který později byl vynikajícím hercem ve Státním divadle v Brně, mi říkal, hele, to pojedeš přes nás, Osek nad Bečvou. Zarastám, já tam budu u rodičů o prázdninách, s náma můžeš být, jak dlouho budeš chtít, naším hostem. Já už to zapomněl, jedu. Šlapu, koukám Osek nad Bečvou. Říkám si, Herkot, to jmenoval Štěpán, tuhle obec. Tak jsem zarazil, tam jsem se zeptal tamních, nějak tam šli kolem lidé tamní. Tak jsem se zeptal, kde mají Zemánkovi statek, kde bydlejí Zemánkovi.
No ne, on už zemřel, já mu nechci škodit ani po smrti. Prostě kde bydlejí Zemánkovi, tak mě tam dovedli, rodiče tam byli, Štěpán tam nebyl týdny a říkali, ne, my o vás víme, syn nám říkal, že přijedete, pojďte dál. Uvedli mě krásný podkrovní pokojík, tam vonilo dříví, dvougauč, manželský gauč, takový krásný. Říkali, to je váš pokojík, jak dlouho tady budete? Já říkal, no, když dovolíte až do rána. Oni říkali, a pak? Říkal, no jdu dál, kam? Do Beskyd. Odkud? Z Plzny. Sám? Sám? Na kole? Na kole. A oni se na mě dívali tak, asi jako když hodíte korunu do automatu a nic nevypadne. Porouchaný přístroj. Ale pozvali mě k večeři, tak koukala blázen, to bylo 6 spojených stolů, tam se dělo asi 35 lidí. Večeřeli, já si říkám, co tohle je, svatba nebo křtiny, nebo co to je? Ne. To byly senoseče, tam se kosila tráva, tam celý ten kraj vonil tou pokosenou travou, tím čerstvým senem, to byla vůně v celém kraji. A ty lidi kolem těch stolů, to byly rodiny, to byly jejich rodiny, celý rodiny. Si tenkrát pomáhali, dneska zpívají. A v čele těch spojených stolů seděla neteř. Krásná. Krásná neteř. Tenkrát jsem si říkal, to je nejkrásnější neteř světa tohle. Mně bylo 22 let. 22 let. A v plzeňském divadle jsem hrál ve Šrámkově Létě Jana Skalníka. Toho lirického studenta z Prahy, který se zamiluje do té venkovské holky Stázy. A tam jí říká tu nádhernou větu. Čím to voní, Stázo? Rozmačkaný jahody a mlíko. A pak ta celá hra končí tím, že ta Stáza ho táhne za ruku z farský zahrady do luk a říká mu, pojďte jeno, já vám tam v lukách tak šťastně vzdychnu. A to už jde po ponarači dolů. A teď já jsem tohle prošel na jevišti jako roli a teď jsem to tady zažil ve skutečnosti. Skutečně léto, seno tam všude vonělo, tak jako tam. Na konci stolu Stáza, nádherná Stáza, já přes tu dálku těch stolů cítil rozmačkaný jahody a mlíko. Tak jsem si nutně řekl, dneska se bude vzdychat. A hlídal jsem si, během večeře jsem si ji hlídal, jenže skončila večeře a holka zmizela. Tak jsem říkal, no tak najdu. Vzal jsem kolo, objel v obavřený Bečvy, tam se koupala mládež, holka nikde. Tak jsem si řekl, aha, tak vzdychat se nebude. Tak jsem zapadl do toho svého podkroví, zapadl, usnul okamžitě, to víte, kluk, unavený z kola. Asi v půl jedním v noci mě probudil pocit světla. Si říkám, to nemůže být ještě ráno, co to je? Tak pod dekou jsem tak jedním okem kouk, vyhlíd, koukám, lustr rozsvícený a s rukou ještě na vypínači stála neteř. Po špičkách šla a začala odestílat tu druhou půlku toho gauče vedle mě. Já si říkám, co to je, co se to děje? Jsou u nás kraje, kde hostu podají chleba se solí. Jsou jiný kraje, kde podají klobásky a slivovici. To všecko beru. A co z neteří? Teď jsem nevěděl, co dělat. Jestli jako, že ještě spím, nebo že už jsem zhůru, nebo že zatím ještě spím a probudím se až potom. Taky jsem nevěděl až po čem. Ale ona si všimla mýho voka a říká, je, já vás probudila. Já se omlouvám. A říká, mě? Nemusíte, já už zase spím. Šup. Zále, já spím. A ona říkala, viděl jste sám dům plný lidí, takže tohle je poslední možnost, která zbývá. A říká, mě se neomlouvejte. Mně ne. To já jsem tady cizí ve tři let, klidně, prosím, si poslušte. A říká, tak vám to nebude vadit. Já říkám, mě vůbec ne, prosím. Říká, opravdu vám to nebude. Já říkám, ne, prosím. A říká, to jsem ráda. Za mnou totiž přijel snoubenec a tohle je poslední volné místo pro něj. Holka odešla, vešel dvoumetrovej valach a mně se do rána zdálo, že obsluhuju cirkulárku. To bylo jediné vzdychání té noci, které se konalo. A ráno jsem jel dál a projel jsem zvláštní obec, tedy, pardon, musím říct město, protože třeba bude slyšet moje žena, Valašské Meziříčí. A netušil jsem, že projíždím městem,
kde v té době už žije moje doživotní žena. A nemohl jsem to tušit, protože muž je primitiv, ten šlape od piva k pivu a neví. Ale co jí do dneška vyčítám, že ona to nevytušila. Že ona si ten den řekla, co to tudy projíždí? Moje budoucí štěstí. Nevytušila taky nic. Zamiloval jsem si beskydy, prošel jsem si je. A pak jsem si to namířila záměrně ještě na neděli, abych viděl kroje na Jižní Moravě. A viděl jsem kroje, nádherný. A zamiloval jsem si i tu Jižní Moravu. Před lety jsem seděl s primášem Slávkem Volavým u Slivovice, taky učil jiného s ním sedět. A říkám mu, vidíš Slávku, já jsem tak drzej, že jsem napsal jednu knížku o Kanadě, jednu o Penátkách a dvě o Jižní Francii. Ale chtěl a měl bych napsat o Jižní Moravě. A co mám psát? Nerozumím vínu, nerozumím hudbě. A on říkal, neblázni. Každý, kdo píše o Jižní Moravě, tak píše o víně a o hudbě. Vem to jinak, přijď sem, popuď tady 3 týdny, měsíc, 2 měsíce s náma, s lidma a píš o lidech, což je krásná rada a krásný pozvání. A člověk nemá čas, ale že si má, anebo si ho má pro takovou věc udělat. A tak ta Jižní Morava trčí v mém vědomí a hlavně v mém svědomí, jako taková něžná, láskyplná čipka. Moravo Jižní, šel jsem bystře zdí, hůl na rameni, na kabátě květ, ač kordulky tam mnohý půvab krý. Přemnoho krás tam můžeš uvidět, tak lehkou nohou prošel jsem kraj mnohý, hůl na rameni, na kabátě květ. A viděl kvěstí jabloně i hlohy. Když mi pak večer bolívaly nohy, pod věnec chmelový jsem znaven set a byl jsem mlád a šťastem. Šťastem? Kdo ví, dost často na to člověk vzpomene, leč vzpomínání to jen málo poví. Na rameni jsem spával šenkýřovi mdlou pachuť na rtech maje zječmene. A tak mi rychle prchala má léta, až uteklo mi mládí spanilé. Nakonec zbyla jenom hořká věta. Já nepoznal jsem mnohé krásy světa. Vyhnuli se mi tenkrát na míle. Dnes říkám si, můj Bože, je to škoda. Ta léta prošla jaksi bez kouzla. A dneska čas už na mém srdci hlodá. Tenkrát mi jako mezi prsty voda přemnohá z lásek uklouzla. A teď, kdy se mi z dálky připozdívá a kdy mě občas píchne u srdce, vzdychá si smutně starý piják piva. Už nikdy. Víno odjak živa je pro krále a mudrce.

Tak jsem si tu opět vypůjčil verše svého milovaného básníka a nejsi ani králem, ani mudrcem, nemůžu než připít památce tohoto skutečného krále a mudrce české poezie a vzpomenout na jeho vzpomínku v jeho knize paměti, kdy se narodil a nad kolebkou se mu sklonili tři sudičky a ta první řekla, bude pít víno. A druhá řekla, a vždycky červené. A třetí dodala, a hodně. A tak mi tam chybí ta čtvrtá sudička, ta nejmoudřejší z nich, která by už tehdy řekla a dostane pro nás Nobelovu cenu.

A tak i já mám pokaženou pověst tím červeným vínem. Všude, kam přijedu, mi je vnucujou. A já velice rád, velice často piju taky bílý. A oni se vždycky diví, vy a bílí, my jsme vás v životě neviděli u bílýho vína. Říkám, kde jste mě viděli? Na obrazovce nebo na jeviště, tam piju červený. Tam to bílý v těch reflektorech z tepla. V poslední době vlastně už mě vidíte jenom na jevišti s červeným vínem, protože od jisté doby velice moudré rozhodnutí. Víno vůbec do televize nesmí. Taky si všimněte, jak prudce stoupla úroveň programu. Takže já o víně moc nevím, já víno mám rád, ale vínu nerozumím, nerozumím. Já vycházím z takových dvou základních pouček, které o víně vím. Tu jednu mi řekl můj kamarád, řekl, hele, pamatuj si jediné. Bílé víno má být chlazené, červené víno má mít teplotu pokojské. Tak to je jedna. A tu druhou poučku mi řekl moravský vinař, taky mě provázel sklepem, nasával koštířem to víno, že dával ochutnat. A taky se divil, že piju bílý. On říkal, vy a bílý? Já říkám, jo, velice často, velice rád bílý. Říkal, ale radši červený, ne? Já říkám, no tak radši červený. On říká, proč? Já říkám, to já nevím, proč. On říkal, vy to nevíte? Tak já vám to povím. Když pijete bílý, čůráte bílý. Když pijete červený, čůráte zase bílý, čili něco ve vás muselo zůstat. No a tyhle dvě poučky mi vystačí do životě s těma poučky. No, skončilo kolo a každý kluk, který se projel na kole, zatouží zas dál, silněji, intenzivněji, rychleji. Další takový klukovský sen je motorka. To je věčný sen. Tak tato láska mi unikla, nebo já se unik této lásce, nevím. Motorka, to už je pro mě příliš technická záležitost, šroubky, ventilky, šlaušky, to je něco práce. Ne, ne. Poslední, co z techniky chápu, je skoba. Přesto mě ta motorka neunikla, nebo já jsem neunikl jí. To už je tak v tom našem povolání, myslím hereckém, že někdy děláme i to, co bychom normálně a zadarmo nedělali. No, já jsem dostal roli faráře, katolického faráře, to už je takový film pro nepamětníky, doufám, že je zapomněn. Roli faráře, já jsem se sám díval, my říkali, no ne, to nebude nějaký starý farář, nebo starodávnej farář, to bude moderní, současný, technický typ. Ten si v kostele zařídí mikrofon, káže přes amplifikaci, že jo, střílí lukem, stříhá ovce, jezdí na motorce. To bude takový farář současný, moderní, technický. Když jsem málem řekl pokrokový, to by byla volovina. A tak mě nachytali právě na tu motorku. Já jsem měl ještě mokrý řidičák na svoje první auto. Jsem si řekl, fajn, role na motorce, beru. A oni říkali, pozor, to bude pětistovka. Já říkám, číslo mě nezajímá. To jsem nemyslel jako vtip, já nevěděl, co to je vtip. Až když to přivezli, tak jsem zjistil, že tady někde začíná jedno řídítko a daleko od toho vpravo končí druhý řídítko. Přijel s tím voják, instruktor, zkušenec, profesionál, který u nich na vojně učil jezdit další kluky na tom stroji. A povídá mi, hele, sedněte si do té lodičky, já vás napřed provezu tady tou obcí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. To byly říčky v Orlických horách. To je vesnice na Svahu, kde není 10 metrů silnice rovna. Tady buď doleva, doprava, nahoru nebo dolů, a tam není rovinka, nikdy. A já tam byl první den, tak jsem si sedl, říkal jsem si, fajn, porozhlídnu se po té obci, on si sedl na to sedátko, něco zmáč, na něco šláp, nevím, co dělal. To vyrazilo a já jenom vidím, jak se na nás řídí samoobsluha, kino, fara, hřbitov, národní výbor, škola. To lítalo, my jsme jak rachejte prolítli tou vesnicí. Zatáčky bral smykem. On dojel na roh, dup na brzdu, dostal smyk. V kýženém směru vyrazil nahoru, smyk doprava, smyk dolů, smyk doleva, smykem. Prolítli jsme tou vesnicí, jak říkám, jako rachejtle. On mě dovezl zase před tu hospodu, kde jsme byli ubytovaní. Já vystoupil z té lodičky,
a šel jsem se převlíct. Ne, to, co vy myslíte, ne. Do kostýmu, do filmového kostýmu. Vyfasoval jsem takový overol na zip, jako mají piloti, těžký overol, kuklu, brejle, a nastoupil jsem, až on říkal, teď já si sednu do té lodičky a pojedete vy. Tekal jsem za to set a on říká, je to jednoduchý, to je jednoduchý. Vyhojte spojku, dejte tam jedničku a pak pomalu uvolňujte tu spojku a pomalu přidávejte plyn. Já říkám, co mi to vykládáte tady, člověče? Co mi to tady říkáte? Jsem řidič, ne? Takže vím, že napřed spojku a pak pomalu jedničku a pomalu plyn, to vím. Tyhle věci mi neříkejte, tyhle ne. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak on i tyhle věci mě prozradil, tedy doslova prozradil, protože to byl armádní motocykl. Já to vykonal, vyjelo to, jelo to, jelo. Počítám takových 15 metrů, že to jelo, pak to i s náma vylítlo ze silnice a já najednou vidím, my jsme po lukách jeli dolů do údolí a protože po lukách zásadně nejezdím, tak jsem pustil řídítka, on stál v té lodičce, držel ty řídítka, rval nás někam stranou, no zastavil nás o něco, vytáhli nás nahoru a on povídá, já jsem vás neupozornil, že ta loďka tomu dává faleš. Vy, když chcete jet tam dopředu, tak musíte řídit tamhle doprava. Já říkám, no a to jste mi neřekl. Tak si sedněte a jedem. Tak si sedl, já si to namířil dopředu, tudíž jsem to namířil a nařídil doprava, a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiana vlevo. To byl druhý pokus a při třetím jsem vyvrátil švestku. Další zakázali, říkali, ne, to nebudeme riskovat, to budeme řešit střihem. Ve filmu se dá všecko vyřešit střihem. Já vycházel z fary, zapínal jsem zip, nasazoval kuklu, utahoval brejle, že? Motorka už byla nastartovaná, ta se chvěla, já na ní sedal, ovšem to mě museli odpřísáhnout, že se to nehne. Sedal, střih, což divák nepozná, a zády ke kameře v mým kostýmu vyrážel ten voják. Takže všecko, co v tom filmu tenkrát jezdil, všecko byl ten voják. Ačkoliv ne všecko, pozor. Jeden záběr jsem měl já, to se chlubím. Jeden záběr jsem celý já jel, v lodičce byla učitelka, tedy herečka v roli učitelčiny. Seděla, já jel kolem kamery, dlouhý záběr, sám. Ovšem to mě 15 chlapů táhlo na laně. Ne, ve filmu se dá všecko vyřešit střihem, všecko. Kolikrát jsme viděli film s nehercem v hlavní roli. Žasli jsme, jak byl dokonalý a on ani neznal děj. To se dá všecko sestříhat, tak to všecko jde. Takže dneska už se motorky nebojím, tak už mě nehrozí ve filmu. A na milostné scény mám kaskadéry. A z téhož důvodu jsem si vždycky říkal, nikdy nebudu chtít auto. Nikdy jsem nezatoužil po autě. A vydat. Ze všech pohybů, které člověk koná, o kterých tady mluvím, je auto můj nejmilejší. I když to je pohyb v sedě vlastně, že jo. Ale taky auto. Mnohé jsem pochopil až po letech praxe a jenom praxí. Autoškola vás naučí mnohé, to je jako herecká škola, amu, jamu, damu, famu, nebo co, ale to podstatné získáte teprve na jevišti, teprve před kamerou. Mě naučili třeba v autoškole, že při rychlosti 100 km v hodině je brzdná dráha 80 metrů. Tak jsem se naučil tady čísla 80 a 100 a uměl jsem, ale jenom uměl. Nevěděl jsem o nich nic. Až když jsem je poznal na vlastní kůži a na vlastních nervech. Jel jsem, začátečník, silnice rovná, přehledná, dodaleka, předaleka, jedu, mám tam tu stovku. Tenkrát se to ještě smělo, dneska už ne, to neexistuje dneska stovku, dneska 90, ale tenkrát jsem tam měl tu stovku a koukám v dálce, ve veliký dálce na silnici, kráva. Myslím zvíře. No ne, to musím dodat, protože řidič považuje za krávu každého, kdo se tam pojede. Ale tohle byla kráva, skutečně s rohama a kráva, normálně. Šla přes tu silnici, zastavila se,
a zamyslel. To se stane. Ani kráva není chráněna před myšlenkou. Ne? Já jdu na brzdu a tady začínala ta brzdná dráha v praxi. Já jel dál. No, kráva se mi zdála ještě malá v té své dálce. Já byl ještě klidnej v tom svém voze, ale jak se blížila, tak se mi začala zdát větší než katedrála. A já jako každý řidič jsem myslel jenom na sebe, za sebe, tak si říkám, proč ta kráva tak pomalu brzdí? Zatímco ona si myslela, kdy pak ten vůl zastaví. Pravdu měla ona, samozřejmě pravdu. No zastavil jsem, asi metr vodní. A zajímavý bylo, že ona stála dál a koukala taky. Tedy ne, takhle s rukama, takhle na čtyřech koukala. A já koukal na ní, tak jsme na sebe koukali. A já si říkám v té chvíli, ta kráva má krásný oči. A vzpomněl jsem si, že básníci antického Řecka, tedy ve starém Řecku, když popisovali krásu nějaké mladé ženy nebo dívky, tak říkali kravooká. Já jsem tohle vyprávěl v tomhle pořadu v jednom městě a v první řadě seděl pán, který mě opravil a řekl, pane Horničku, mýlíte se. Antičtí básníci nikdy neříkali kravooká, ale volooká, vždycky volooká. Já říkám, no tak já se omlouvám, mám reálku, nemám klasické vzdělání a pak já přes tu kapotu tak hluboko neviděl zase. Ale tehdy ve starém Řecku to byla pro ty mladé řekyně to byla poklona, to bylo vyznamenání. Kravooká, to milovali. Já nevím, co by tomu říkal dnešní mladá holka, kdyby chlapec třeba na disku jí řekl, seš kravooká. Nevím, jestli by to brala jako poklonu. No, takže když to shrneme, hovězí dobytek má krásný oči. A to jsou ty věci, které pochopí člověk až na vlastní kůži. To se vypravuje o nějaké anglické dámě, že jela po Londýně a skočila červená. Tak ona nejenže zastavila, vypnula řízení a vyndala klíček od zapalování a čekala. Pak byla žlutá, tak zasunula klíček, zelená, tak startovala a nešlo to. Nejelo to. Tak byla červená, ale ona startovala už pro jistotu dál a nešlo to. Žlutá, zelená, nešlo to. A za ní seděl pán v autě a troubil, na klakson troubil. Tak ona konečně vyndala ten klíček a šla k němu. Povídá, vážený příteli, kdybyste byl tak velice laskav a šel tam za mě startovat, já bych tu zatím za vás troubil. Mockrát mám chuť tohle udělat, mockrát, ale chybí mi k tomu dvě věci. Můj klid a půvab té anglické dámy. Totéž se stalo jedné herečce v Praze, nebudu jmenovat, taky zastavila na červenou, nevyndala klíček, ale čekala, že jo, běžící motor. Čekala červená, pak žlutá, zelená, jenže ona se zamyslela. To se stane. Ani herečka není chráněna před myšlenkou a přemýšlela, jak hrát Desdemonu, nebo Julii, nebo Roxanu, přemýšlela, prostě zmyslela a tam zase červená, žlutá, zelená, červená, žlutá, zelená, ale ona přemýšlela. Až přišel příslušník k tomu okýnku a povídá, milostivá, jiné barvy nemám. Pardubicí, že se jedna dáma, pozor, teď to vypadá, že vypravu jenom o dámách za volantem, ne, já si jich naopak vážím, jsou výborné řidičky, ale tady se skupily takový tři historky. Já to taky nevím o autě moc, já jsem laik, řídím rád a snad i dobře, ale nerozumím tomu, já nevím, proč to jde. Ačkoliv zase, abych za sebe nedělal větší hlupáka, než jsem, já svý věci vím. To já vím, že pod volantem mám takový hodinky dole. To nejsou hodinky, to má jenom jednu ručičku. A tu musím sledovat, to mě naučí, tu musím sledovat. Když dojde k nule, tak musím do zadního blatníku dolejt benzín. Protože podle nový vyhlášky se nesmí jezdit bez benzínu. A tato dáma toho nevěděla o autě víc než já, jezdila a u Pardubic, ale prý asi 4 km od města, jí praskl klínový řemen. Ona nevěděla, co jí to prasklo. Já bych to taky nevěděl. Já toho nevím víc.
Já dokonce, když mě vyprávěli voní, že jí praskl klínový řemen, já nevěděl, jestli je v motoru nebo na ošacení. Prostě jí to dál nejelo. Tak ona stála na silnici, až nějaký spolujezdec nebo protijezdec jí nahradil ten její klínový řemen její najlonovou punčochou. Svázal, utáh, řekl to dojedete, to je dobrý, a honem do servisu a tam vám to vymění. Jenomže žena, to víte, to je bytost plná fantazie, snů, touhy, řemen nebo punčocha, to je servis. Po servisu ani nevzdychla. A jezdila na to dál a jela na to dokonce na dovolenou k Baltu. A tam jí to ruplo, tam pochopila, na co to jela. Tak se zpátky přes DDR dala táhnout, jak kdo jel, z těch kůstán, až na naše hranice. A to je Klínovec na Teplicema nahoře. A tam prý to jde dolů, já to tam neznám, ale tam prý to jde dolů velikým sešupem svach a serpentíny. A tam ji nikdo nechtěl vzít. Tam naši řidiči říkali, co, my si v těchto zatáčkách uvažeme ženskou za sebe, ne ani nápad. Ne. Tak tam čekala celý den, až k večeru přijel tyrák, ta pojízdná stodola s vlekem. A ten řekl, paní, já vás vezmu dolů, ale já si vás nebudu vázat za sebe, to bych vás neviděl, já si vás přivážu před sebe a budu vás vlastně spouštět. Tak ji přivázal, spouštěl a tady, tvrdím, unikla našemu automobilovému průmyslu světová reklamní fotka, jak malá škodovka táhne veliký tyrák. Tam lidi vybíhali z domu, mávali, jásali, tleskali a ona za volantem se usmívala a za ní tyrák s vlekem. Ano, člověk nikdy neví, koho bude za chvilku potřebovat. To se vypravuje, jak jedou dva manželé, dálnice, Praha, Brno, Bratislava, že jo? Jedou ve výborný náladě, povídají si, poslouchají zákrutu a najednou v té zákrutě mezi dvěma písničkama je takový zoufalý volání, pozor, pozor, voláme dálnici Praha, Brno, oblast Jihlava. Říká, to jsme my, poslouchej, co říkají. Voláme oblast Jihlava, varujeme, jeden řidič, tam jede v protisměru. Jeden řidič tam jede v protisměru. A ten manžel říká svý ženě, slyšíš je? Slyšíš, jak kecají? Prej jeden, já jich vidím 8. Tak. Každý řidič myslí v podstatě jenom za sebe a jenom na sebe a zapomíná, před chvilkou jsem tady řekl, protijezdec nebo spolujezdec, ale on každý chvíli, když jedeme, tak jsme spolujezdci, kohokoliv, všichni jsme spolujezdci. Či na to by se mělo za volantem myslet, že nikdy nevíme, koho, jak říkám, budeme za chvilku potřebovat. Já když jsem předjížděl první nákladák svého života, to byl nervák, já jsem ještě neuměl moc jezdit, ale vím, že v autoškole mi říkali předjíždět klidně, pomalu, tedy pomalu, rychleji, nebo radši. Aha. Mít přehled do daleka, jasný přehled, a pak se pomalu vrátit do pravýho pruhu, aby on nemusel brzdit, aby se ho nějakým způsobem neohrožoval. Tak jsem předjížděl první nákladák svého života. Předjíždím a on byl pořád vedle mě. Já jsem furt jel, on byl vedle mě. Já už jsem si říkal, to je vlak, ne? A v tom slyším, za mnou se ozval klaxon, ale velice naléhavý, tvrdý klaxon, který mě plašil z té silnice, tak si říkám, pro boha, já někoho zdržuju. Tak jsem přidal, vrátil jsem se poněkud rychleji do toho svého pravého pruhu a kolem mě se myhla předjíždějící 603. A pán vedle řidiče stočil okýnko a obličejem brunátným až k mrtvici něco na mě řval. A zase vytočil to okýnko a jel dál. Já za ním a koukám, říkám si, to je 603. Ty ne, že jsi zdržel někoho, ty jsi pozdržel něco. A s takto nahlodaným svědomím jsem ujel asi 10 kilometrů a tam ta 603 byla zaparkovaná u lesa a ten pán už vystydlil. Tam seděl na pařezu a jedl salám.
já měl strašnou chuť vystoupit, zajít si za ním a zeptat se, říct, prosím vás, vy jste mě před chvilkou předjížděli, vy jste v té rychlosti něco na mě volal, já vás neslyšel, nebyl byste tak velice laskav a nezopakoval to soudruhu? Já se vsázím, že by to nezopakoval. Nezopakoval by to, protože ono z rychle jedoucího vozu se to líp řve než z pařezu. No, auto. Člověk je vždycky, jak říkám, spolujezdcem a jestli jsou tady neschody mezi dvěma řidiči, tak pak jsou tady dva naprosto nesmířitelné tábory a to jsou řidiči a chodci. Každý má svou pravdu, své zkušenosti, svou hlavu, že? Samozřejmě, že? Vždycky prý je vinen spíš řidič. A já tvrdím, že vždycky spíš chodec. Proč? Každý chodec nemusí být řidičem, kdežto každý řidič je taky někdy chodcem. Řidič umí myslet jako chodec, dokonce je častěji chodcem než řidičem. Umí myslet na chodce a někdy musí myslet za ně. Ale chodec nemusí umět myslet jako řidič, nemusí být nikdy řidičem. Já to vidím, tady je červeno-bílé zábradlíčko, tamhle je přechod. Proč on vychodil až tam? Tak si to veme tady šikmo přes křižovatku a diví se, že tam jede auto. No, bere. Proč se diví? Protože každý malej český člověk, který z literatury už zapomněl všecko, natož pak z poezie, tak jeden verš si pamatuje celý život a to je ten verš, že na pány v krytém voze taky jednou trhne. Už zapomněl, kdy to ten Čelakovský napsal a aplikuje to i na majitele Oktávii a Trabant. A tak si myslím, že ano, řidič má svou hlavu, chodec taky má svou hlavu, obě se liší. A já bych chtěl tu první polovinu toho dnešního vyprávění skončit přípitkem těmto dvěma hlavám, řidičovi a chodcovi. Aby obě dvě vždycky zůstaly chladné, klidné, usměvavé a hlavně obě vždycky celé.

0: Prosím, posaďte se.
1: Děkuju, pane referente. Já vás nerad ruším, ale mám takovou malou prosbičku.
0: Příteli, mohu vám tak říkat?
1: Prosím.
0: Příteli, mohu-li vám tak říkat?
1: Samozřejmě, samozřejmě.
0: Já jsem vám chtěl jenom říct, že u mě nemusíte prosit. Na úřadech už se neprosím. Klidně, jasně řekněte, žádám to a to, a my co?
1: No já to nevím.
0: My vyhovíme, zařídíme, vyřídíme.
1: Ne!
0: Ano, ano.
1: No to by bylo překrásné.
0: Pane, to je krásné. Ne, že by bylo. Protože já jsem tu kvůli vám, ne vy kvůli mě.
1: No tak, abychom si rozuměli, já tady nejsem kvůli vám, já jsem tady kvůli záchodu, protože...
0: Jo, no! Vy jste nám přišel spravit záchod, prosím, pojďte.
1: Ne, ne, ne, pane, já chci postavit záchod.
0: Mám-li tomu tak rozumět, vám spadl?
1: Nebylo co, aby spadlo, víte, protože tam žádný záchod není. A to je ten můj problém, pane.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Představte si, já bydlím v takovým starým baráku, prastarým baráku, s takovýma těma pavlačema.
0: Znám, ano? Znám, pane, ano. Musíte mít trpělivost. Jednoho dne to zbouráme všechno.
1: Vážený pane, to není zapotřebí, protože než se k tomu dostanete, víte, ono to spadne samo.
0: Ale pane,
1: čemže, ano,
0: čemu ten pesimismus? Čemu ten pesimismus? Vždyť my přece, rozumíte, my... Kde jsme to přestali?
1: Jak jste takhle mával rukama a říkal jste, že něco ví?
0: Jo, u toho starého baráku.
1: U toho starého baráku, podívejte se.
0: No tak prosím.
1: V tom baráku, kde nás bydlí 5 partají, nepřipadá na ně žádný záchod. V prvním poschodí, na balkoně, zase 5 partají, jeden záchodek. Čili na jeden záchodek 10 partají, pane, to je hrůza, ne?
0: Poslyšte, ale to je proti normě.
1: Na to jsou nějaký normy?
0: No samozřejmě, na to jsou normy.
1: Vidíte, to já jsem ani nevěděl, ale hlavně je to proti přírodě, jak se tam ráno vždycky u toho hádáme.
0: Podívejte se, pane, to se musí totiž přesně naplánovat. Partaj číslo 1, tehdy a tehdy. Partaj číslo 2, rozumíte? Ono totiž přesné plánování, pane, dělá divy.
1: Vážený pane, ale příroda dělá divy v tomhle tom větší, víte? To jsou těžké chvilky, když na vás přijdou. No, já vám řeknu takový případ ze života.
0: Prosím, prosím.
1: Já se vždycky tak rozčířím, když tohleto vyprávím.
0: Jděte se, uklidněte, uklidněte se.
1: Já jsem klidnej.
0: Uklidněte se, příteli.
1: Tam nahoře ten pavlači právě vede ty místnůcky, bydlí takový bývalý zápasník z Hajkovy arény.
0: Aha.
1: Hulvát. Hulvát jeden, povídám.
0: Nepovídejte.
1: Ano. Já vám to řeknu, jak to bylo. Já už takhle s odpuštěním seděl tým místnůstcem a on má nejednou, vy tam vypadně tohle, on vyrval dveře i s futrama, aby nesměl ven.
0: To jste si měl, pane, stěžovat na domovní správě.
1: Jak bych se tam dostal, když mám kalhoty spuštěný, prosím vás.
0: Je pravda, to je pravda.
1: No vidíte to. A v tom momentě mě šlo úplně jiný věcí. Já jsem si dodatečně stěžoval, pane, to ano. Víte, víte, co jsem zjistil?
0: To pak.
1: Že z něj mají hrůzu i na úřadech. Teď povídám hulvát.
0: Nepovídejte, nepovídejte.
1: A to jsem si dal, pane, on se mi od té doby mstí. On mě vůbec za tu místutku nepustí. Víte, co na mě on nejdá hulákal? Prej jsem přeslech, jaký už tady leta razíme heslo. Každému prej podle jeho potřeba, on má potřebu furt.
0: Poslyšte, ale to je pustá demagogie.
1: To je demagogie.
0: To je naprostá demagogie.
1: To bych si prosil. Proto jsem si řekl, co se budeš takhle konvalinko zlobit, když si postavíš svůj vlastní. Proto jsem přišel, víte. Tam na té druhé straně pavlače je takový, řekl bych, nevyužitý místo. Tak jsem si řekl, seženeš si pár cihel, že ano, nějakou tu troubu, rouru, stoupačku.
0: Počkejte. Mám tomu rozumět tak, že si jako chcete postavit sociální zařízení?
1: Já ještě právě mluvím o tom záchodku. Takový spíš, jako bych řekl, praktický zařízení, víte?
0: Totiž tak to jmenujeme, víte? Přeci nemůžete přijít na úřad a říct, chci si postavit záchod, nebo v opuštěném hajzlí. Jak byste vypadal, pane, to by na vás nevrhalo dobré světlo, proto říkáme sociální zařízení, víte?
1: Jo, tak, no víte. Ha! Já do dneška žil v takový nevědomosti, já myslím, že sociální zařízení to je jako něco pro důchodce, víte? No jo, tak.
0: Jo. Ne. Ne. Jo. Vidíte? A takovej fofr tu mám pořád.
1: Koukám, taky to nemáte lehký. No ale abychom se vrátili k tomu tématu.
0: Poslyšte.
1: Prosím.
0: Pustíme se do toho.
1: Vy mě skutečně, pane referente, chcete pomoct.
0: Samozřejmě. Tak podívejte se. Za prvé potřebujeme výkres přestavby.
1: No tak to já bych vám to mohl načetnout, já bych si představil takové prtínko, víte, a nad tím nějakou stříšku.
0: No poslíte, to ne.
1: Bych nebyl závislý na počasí, myslím.
0: To ne, podívejte se, příteli. To musí načetnout architekt, nebo aspoň inženýr. A nebo nejlépe by bylo, kdyby to byl inženýr architekt, víte. A kdyby to bylo provedeno tiskem ve 12 kopiích.
1: Já vám rozumím, ale kde já to natisknu?
0: To oni vám řeknou. Potom byste potřeboval vyjádření požárníků.
1: No na záchodě nemá co zhořet, pane.
0: No, pane, to byste se velice divil, co všechno může hořet.
1: Jo.
0: No jo, jistě. Jo. Ano. A To je starší dům, víte?
1: No to nezdá říct starší, to je z dob Žižky někdy.
0: Žižky? Tak to potřebujete potvrzení od památkářů, potvrzené samozřejmě hlavním architektem.
1: A proč?
0: No proč? Aby se tou přestavbou nezničil vzhled celé té pavlačky.
1: To byste musel tu pavlač vidět, pane! Vzhled té pavlače nemůže změnit ani atomová bomba!
0: Poslyšte, pane, to jste na velikém omilu.
1: Jak to?
0: Oni totiž odborníci velice přesně vědí, co se může zkazit. Mají v tom velmi bohaté zkušenosti.
1: Ano.
0: Ano. A kdo vám to postaví?
1: No tak tohle to už mám dohodnutý. Ano. Tam u nás v ulici bydlí děda Mráčku, tak po večerech on by mě cihlu k cihle.
0: No počkejte, to musí být firma.
1: No tak co pak o to? To je firma u nás, víte, v celé ulici, ve všech hospodách, známá firma.
0: No jo. Má razítko?
1: Spíš pan Lucnici.
0: No vidíte, nemá. No a co, kanalizace?
1: Kanalizace, tak to už mám taky promyšlený. No. Podívejte se. V první poschodí je záchod, od něho je stupačka. Na tu já bych to napojil.
0: No, to je vyloučená věc, pane. Potřebujete vyjádření odborníku, to za prvé, a za druhý firmu, která vám to postaví.
1: No ale to už by snad mohla udělat ta první firma při jednom, ne?
0: Ale prosím vás pěkně, nedělíte mě v tom holubní.
1: Ale holubník tak vysoká vůbec nemyslím, já chci záchod. No.
0: No, dobře, chcete stavět. A jak to máte s materiálem stavebním?
1: No tak to už by snad si sehnala ta firma, která by to stavěla.
0: Ale prosím vás pěkně, tam musí stavět a ne zhánět cihly.
1: No to má teda jiný zhánět.
0: Jiná firma, jiní lidé.
1: No tomu nerozumím.
0: Jak to máte s proudem?
1: No tak s proudem, no tak... Kromě soboty vydatný prout a v sobotu jen tak čůrkem, to víte, každý se koupuje.
0: Prosím vás, pěkně, mě nezajímá čůrek, mě zajímá prout elektrický.
1: Jo, elektrický, ale to já to nechci, obyčejný, žádnou elektriku, jen tak na řetízek, no, rozumíte.
0: Podívejte se, něčím tam přece musíte svítit.
1: No to ano.
0: No jaké je tam napětí, to mě zajímá.
1: U nás do mě, no teď kvůli tomu záchodku strašný napětí.
0: Já myslím jako napětí proudu.
1: No tak jako všude v Praze 120.
0: A tak to je konec, pane. To je naprostej konec. No protože u nových přestaveb zásadně nepovolujeme 120. Musíte to předělat na 220 V.
1: Prosím vás, jak bych to předělával na 220 V?
0: No docela dobře, pane.
1: No proč?
0: No proč? No protože, představte si, v celém městě má být v 80. letech už jenom 220. A vám potom zůstane místnostka na 120. Co my potom s tím, rozumíte?
1: No to je pravda.
0: My myslíme dopředu.
1: No to je pravda, ale jak já to můžu přijat na 220 v celé ulici a v celém čtvrtí je 120?
0: No jo, no, podívejte se, to je samozřejmě otázka.
1: Ale víte, co bych mohl udělat? Já tam použiju trandák.
0: No to je vyloučená věc.
1: Co, proč?
0: No to by vám nikdo nepovolil.
1: Ne, no samozřejmě. Tak nakonec bych tam mohl svítit svíčkou, no.
0: No to je úplně vyloučená věc, velmi nebezpečné.
1: A tak co mám
0: dělat? Vy si totiž musíte postavit trafostanici.
1: Co?
0: Trafostanici.
1: Ježišmarja, co to povídáte, trafostanici?
0: Samozřejmě.
1: Trafostanici, a kde bych ji postavil?
0: Vedle.
1: No ale vedle já v takovým kamrlíku bejvám.
0: Výborně, pane. Aspoň se nebudete hádat se sousedy? Uvolníte vlastní prostory.
1: Pane, nechtěl byste mě říct, kde budu spát?
0: To je trafostanici.
1: Ježišmarja, to je trafostanici. A kdo mě tu trafostanici postaví?
0: Nějaká firma odborná.
1: Já vám něco povím.
0: Prosím.
1: Jak to tady sleduju a počítám při vší skromnosti, to už je asi 7 firm, které mě navrhujete. Vážený pane, vy jste se asi přeslech. Já chci stavět záchod, ne hutě. Víte? A než bych tohle všechno zmontoval, co mi tady říkáte dohromady, pane, tak už vůbec nebudu potřebovat stolici. Už budu stát dávno před soudnou stolici.
0: Jen se uklidněte. Jen se uklidněte. Totiž je to tak, rozumíte, že lidský život se prodlužuje.
1: Nestrašte, prosím vás.
0: Ano, ano. Dnes už století starší nejsou žádnými bílými vránami.
1: No, to je pěkný. Ježiši, podívejte se. A pane Bifende, mohu vás poprosit o sklenku vody?
0: Ale ne, přítel, já jsem vám říkal, neproste. Tady se zásadně neprosím. Jen si klidně poručte.
1: Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Skutečně?
0: Samozřejmě.
1: V tom případě bych vás prosil, pane referente, abyste šel do pramene, tady naproti do pramene a přines mi flašku koňaku.
2: Na samém začátku 20. století působil Cimrman na venkově jako kočovný dentista. O tom se mluví v semináři ke hře Švestka, ale o část, kterou uslyšíte, byl posluchač zvukové podoby tohoto představení ošizen.
3: Když Cimrman vyjel na dvorek se svým trakařem, na němž byla instalována jeho slavná M6, pojízdná nožní vrtačka se třemi rychlostními stupni a se zpětným chodem, A když oznámil zběhnuvším se dětem, že ani nedrátuje hrnce, ani nebrousí nože, ale že vrtá zuby, stávalo se mu, že se děti rozutekly do lesů. Z té doby právě pocházejí jeho zdravotně osvětové písně s dentální tématikou. Cimrmanovi, obdařenému silným hlasovým fondem, stačilo pak zaspívat některou z nich a malí zvědaví pacienti začali se brzy trousit zpátky. V Cimrmanově zápisníku jsme našli tři jejich texty. Kolego Kašpare, ty básně, prosím vás, jak jsme se domluvili. No?
4: To je ale novina.
3: Ale vy jste souhlasil, že se naučíte číst?
4: To je ale novina.
3: Tak já nevím, ještě včera jste říkal, že už to umíte, že to zvládnete.
4: To je ale novina. Mlynářovi Cvojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem, tak dopadne každý, kdo se rýpe v zubech hřebíkem. Tak dlouho Vojta. Tak dlouho Vojta mlsal karamely, až mu všechny zuby spráchnivěly. Novému dělá pan Kalista, zručný to český dentista. Zásluhou této protézy kouše za Vojta hovězí. Pohublý chlapec záhy se spraví, dentistu Kalistu z dálky již zdraví.
3: Vy jste říkal, že se naučíte tři.
4: Nebojte se.
3: Já jenom jestli jste nezapomněl.
4: Nebojte se u dentisty, je-li jeho pohyb jistý. Je-li ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Leda, že se s dentistou třese i pacient. Pak to vyruší schodný kmitový koeficient.

Přáteli. Povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdy

vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl, tohle je dobrý, to u nás zavedu, tohle je volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem na první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? Ty tam jsou doby pážat, dneska co si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to je nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedmstatečný piják mýho srdce. Sedmstatečný, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interviewy z herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadní, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takovej kočárek lehoučkej, který řídí pán, po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak se řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo? A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fajn. A co když ten kuň vyhodí? A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětloval princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Já říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kuň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, to dobře, ten kuň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu. Říkal, poznáš to, poznáš. Právě podle toho zadku.
dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru.

je to kus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? On říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zase přijde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přijde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Tak to skončilo. Jako v té stařičké anekdoti, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. Říká, dlouhý léta. Co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň. Jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili, v čepice a bičem mě honil po těch lůkách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhý. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A já znám blbější v těch závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho mí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě, to bylo by na... Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Tak do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovním poli, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá

se nedá nahrát tohle. Je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád, jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych, odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladrubech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok, překážka, je koni cizí. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v Příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu dají do gipsu, za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak on na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, teď dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko možný, ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámy. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. To kráno bylo a sneb měsíc zrud, a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, žlouky voňkol a jeteli a kvete řezicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí, a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá, och, v hrdle vysychá, a chtěl by ržát, že neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte,
prosím tisíckrát. Vše končete! Prosím tisíckrát! To dobyče se strašně umí ptát, proč nesníží ti víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A tak já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane Vystále, vůl, tak já jenom doufám, že se mýlím. Ale necítím se uražen, já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím, nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiry tehdejšího Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během jeho pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergl papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo pětkrát. Pětkrát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Prdel. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trajec jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomností Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. Přijde nás a složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu, nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
Probudili se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoší. Propletený navzájem různý, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísáli pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul jako nikdo z nás, tak to zjistil až tam, vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, ovšem ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vln. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka jistého Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčeli toho Jirku Šlitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já do dneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. A že jsem ji měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale mě. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici, kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat, kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí, kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže ze mě dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi. Ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A pro rozvodu se dne, pro nejkrásnější dět a jenom pro něj odláží.
1: Sere já.
0: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem žít.
2: To už se stává.
3: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka, a já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem ho zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý, a je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopit to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já si sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu řemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka v kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobnej sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a nasliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený nasliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím se tam stejně nelítalo, ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narození tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo. Až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy My se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál po tom pytlíku před sebou. Že? A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mi až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já najednou koukám náš Honza, malý kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil a on byl vždycky takový naprostý kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlub. Já nevěděl, čeho se držet, kam padám. To bylo hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám ti Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zas to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takové židle a každýho se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře? Jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si prohlali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo? Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bifetu nebo v bufetu 15 deka vlašského salátu. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. No. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že? Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkám, no jo. Už je to dobrý. Říkám, to už bude dobrý, za chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. Haha. A on říká, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad. A bral. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jediný doletěl zdráv. Jediný. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně jsme stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem, on může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce s laskavostí duše, s láskou k bližnímu, takový krásný, kladný, přitakávající smích a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh, ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věřím jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky Suprafonu. A během toho jsem uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady říkal, ty jednou zaměníš ty svoje Mariánky za Luhačovice, a já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných Mariánských Lázních, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu, nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: Haló, no, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to mají nějaký hovadu, jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
4: Vy do mobilu děláte.
1: Nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
4: Ani nás byste nevzal.
1: Ale já bych vám rád vyhověl. Nemám jediný volný okýnko. Nemám.
5: To máte tolik žáků?
1: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
6: Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Teď jsme o vás, Karle, mluvili. Takže vy máte mobilní telefon, teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil, čím začnete?
4: Vydáme mobil.
1: Ne, neříká se vydáme mobil, nýbrž uchopíme přístroj.
4: Dobře, tak uchopíme přístroj.
1: Tak, no, uchopíme, ale jemně, nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
4: Zapneme ho.
1: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj? Co aktivujeme? Jak?
4: Zmáčneme čudlík.
1: Ne, čudlík, jaký čudlík? Stiskneme tlačítko on.
4: Jo, on?
1: Co on, vy? Vy jste on.
4: Jo, aha. No, aha. Jo, aha. Zmáčkneme tlačítko.
1: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete. Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak přečtěte nahlas, co tam píšou.
4: Menu.
1: Menu. Menu.
4: Menu.
1: Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelím a vybírejte z hlavní nabídky.
4: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
1: Ale houby.
4: Jo, houby a knedlíky navíc.
1: Ale nic, žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. V čem, Karle, podnikáte?
4: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
1: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
4: Jo.
1: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte, já mám číslo 06 02 29 00 33, volejte.
4: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
1: K čemu papír? Jaký papír, když ten mobil má 70 pamětí?
4: 70 pamětí?
1: No, ještě 100 taky mají, ten myslí za vás, Truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce, a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
4: 70 pamětí, no, sakrál, já nevím, co mám zmáčknout.
1: Co byste mačkal, co pořád byste mačkal? Co to je za mání mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětluji pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu, stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu, jsem v hlavní nabídce, vybírám, ping, víte, to je jednoduchý. Tady vložit, co vložím, velkosklad, V, to zakodu do paměti, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
4: A komu jako?
1: Tak obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teďka.
4: Já ho nevím.
1: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
4: No já...
1: Co nevíte?
4: Já nevím, no já už vlastně já nevím, jestli jsem Černok nebo velkosklad, nebo Černok ve velkoskladu, já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
1: Já jsem teď jako Černok a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černok volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť, do velkoskladu. Ping, ping, ping, ping, ping, ten tak odporně jednoduchý a změna. Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, halo, zvrněte to, kůrník šopa, přicházím. Halo, slyšíte mě, velkosklade?
4: Tomu chybí.
1: Velkosklade, slyšíte mě?
4: Herko, co tak hulákáte, já vás slyším.
1: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to, ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
4: No, takhle, ale to nemá sluchátko, ale.
1: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu. Zvedně, ježišmarja.
4: Vy to mačkává, ono to nefunguje.
1: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Špatníky místo prstů, co já si to okluču ty prsty svoje od takovýhle
4: dělita. Dělá špatně.
1: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo ovšem, tam by vám to šlo.
4: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
1: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
4: Dobře, tak já...
1: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
4: No, dobře,
1: ping, ping, ping, ping.
4: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
1: To je tak těžké.
4: No, už to vám zvoní, no.
1: No, zaplať, pán.
4: Halo, tady je Karel Černoch, objednávám 50 lahví koňaku.
1: A je to tak složité.
4: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
1: No, přijelou zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
4: Cože?
1: Vidíte to promptně.
4: Co? Promptně. Ze zadu.
1: No jistě, že ze zadu truhliku. Snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl. Ještě. Tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
4: Co, když to nebude chtít?
1: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
4: Že
1: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota.
4: 333 stříbrných stříkaček.
1: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer, večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Karle, styčte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
5: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu, čekám tě, tak přijď. Přijď, nečeš se.
1: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
6: Povedá jeden člověče, mě ti potom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom jsem ti dneska spolk už celou škatulku prášků, no. Celou škatulku jsem spolk. Já nevím, jestli se snad to víčko ještě neotevřelo, nebo co. Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za houby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny. A řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat. Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli, ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech. Povídá jeden, poslyšte, co pa vy nemáte nikoho, koho byste rád navštívil na hřbitově. A ten říká, no tak na hřbitově bych rád navštívil několik lidí, no ale oni všichni ještě žijou. Potkají se dva, povídá ten jeden, tak co, dostal jsi to místo, co ses tam včera šel zeptat? Ten říká, ale ne, pak prosím tě, oni tam hledají zaměstnance obojího pohlaví a já mám jen jedno. Potkají se dvě a povídá ta jedna, poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte, já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela. Povídá jeden, člověče, já když jsem se narodil, tak jsem byl tak strašně nehezký dítě. My byli chudí, já jsem se narodil doma a teprve, když mě má matka spatřila, tak přišla do nemocnice. Povídá jeden, prosím tě, mě nepovídej, že se morálka za posledních 20 let zhoršila. Podívej, když například před 20 lety šla moje manželka po ulici, taky každou chvíli nějaký chlap obtěžoval. No vidíš, a dneska se jí nikdo ani nevšimne. Přijde na návštěvu teta na Pepíček i říká, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, teta přece není žádná slepice, ta jenom tak vypadá. Povídá jeden dirigent tenorovi na zkoušce, člověče, dejte do toho trochu víc vášně, když zpíváte, co pa jste ještě nikdy vášnivě nemiloval? A ten tenor říká, ale jo, to jo, no ale nikdy jsem mu to ještě nespíval. Potkají se dva, povídá ten jeden, já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská. Povídá jeden, poslíš, je to pravda, že tvůj ředitel dostal darem bílýho Mercedesa? Ten říká, no tak v principu jo, no jenom, že se nejedná o bílýho Mercedesa, ale o zelený kolo. A on ho nedostal, ale někdo mu ho ukradl. Povídá jeden, poslíš, Tondo, proč ty vlastně stojíš vždycky na balkóně, když tvoje manželka doma zpívá? A ten říká, ale víš, já nechci, aby si lidi mysleli, že jí biju. Manžel přijde domů a říká manželce, prosím tě, co to má znamenat, proč tady běháš tak nahá? Ona říká, ani to máš jedno, vždyť on sem stejně nikdo nepřijde. On říká, no dobrá, proč máš na hlavě ten klobouk? Ona říká, no tak, kdyby přece někdo přišel. Povídá Anka, tak si myslím, že to taky nebude to pravý. Mě ti předepsal doktor na zubnutí denně 3 kolečka mrkve, což pak ty první 2 kolečka ještě snesu, ale vždycky, když mě zahradník přiveze to 3. kolečko, tak už se mě u toho dělá blbě. Na místo činu v loupání přijdou ze Scotland Yardu do bytu k paní domu a říkají, my jsme přišli, abychom zde sejmili od pachatelů otisky prstů. Ona říká, no jo, a já nevím, jestli to bude mít nějaký smysl, a já už jsem se vykoupala. Povídá jeden, poslyšte, vy mě máte asi za úplného idiota, co? Ten druhý říká, prosím vás, kam vás to vede? Já nikdy neposuzuju někoho podle toho, jak vypadá. Povídá jeden, člověče, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám.
7: Úředník na úřadě říká, tak vaše nacionále mám, teď ještě kurikulum víte. Říká, co prosím? Ten říká, kurikulum víte. Ten povídá, kurikulum? No tak to teda nevím. Ke svýmu domácímu lékaři přijde v Paříži žena, má modrý oko, různá zranění a přizná se, že jí to udělal její manžel. Doktor říká, váš manžel? No já myslím, že váš manžel je někde na cestách. Ona říká, no jo, to já jsem si právě myslela taky.
6: Soudce říká, obžalovaný, je to pravda, že jste zde o přítomném řekl, že vypadá jako opice a že kouká jako debil? Ten obžalovaný říká, no tak na to už se vážený soude nepamatuju, no ale když se tak na něj koukám, tak možný to je.
7: Pepík přijde k Tondovi, má modrý oko a sotva chodí. Tonda říká, ježíš, co se ti stalo, člověče? Pepík říká, ale představ si, zavinila ta vdova, co mě včera k sobě pozvala. Tonda říká, ta vdova, jak to a co bylo? Pepík říká, ale představ si, ona ti to vůbec žádná vdova nebyla. Povídá jeden, to je zvláštní, že ženský přilíbání vždycky zavírají oči. Ten druhý říká, jak jsi na to přišel, prosím tě. Ten říká, no vím to, no, například ta moje to taky dělá. Ten říká, tak, to je zvláštní a u mě to nikdy nedělá. Povídá jeden, a víte, že vy jste úžasně podobnej mojí manželce, až na ten knír ovšem. Ten říká, no poslyšte, lidi, já vůbec žádný knír nemám. Ten říká, no ne, vy ne, ale moje manželka.
6: Povídá jeden, poslyš Pepo, my jsme včera v té hospodě, jak jsme byli, se mi zná vůbec neplatili. Ten říká, ale jo, já jsem to platil, ty to jen nemůžeš vědět, ty jsi byl přehozený přes židli.
7: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat? Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí Amplion. Vážení cestující, máme pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou. Vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou. Ode dneška tento vlak zde nestaví.
8: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá i Julo Satinský. Keď jsme byli zamestnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprevádzal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pieseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto spôsobom ako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol, rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce, už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu, jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na neho kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kdo je tu solista, já, ale pokud... Ten orchester je tu na to, aby šel podle mě, a nie já, aby som šel podle orchestra. Ano? No tak ten se na něho tak díval, ale potom jsme si to u něho vyžehlili, u toho dirigenta, protože na tom divadelnom Fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku a tam bolo napísané

Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé, kamarádi, tady v Lucerně i doma u televizních obrazovek. Já jsem nesmírně šťasten, že jsme se tady takhle sešli, protože Lucerna jako taková mě vždycky fascinovala. A nabitá Lucerna až po strop, no to je přímo fenomén. No, tohle to začalo všecko mnohem dřív, asi před 3 lety, když paní doktorka Viklická, ředitelka poetické vinárny Viola, mě oslovila, abych u nich ve Viole měl svůj pravidelný pořad o Brně. Měl to být nejprve jenom jeden večer pro přátele před Vánoci a tím to mělo skončit. A pak se z toho stalo repertoárové číslo Violy a dneska má za sebou toto představení s názvem Pořád se něco děje a furt ve střehu, 250 repríz po celé republice v zahraničí a 2 tituly, 2 nahrávky se stejným názvem. Já jsem ani netušil, co všecko se z toho stane, ale vlastně to všecko začalo už mnohem, mnohem dřív, protože všechno to, o čem vyprávím v těch 2 večerech, v tom představení vlastně napsal život. A já jsem byl vlastně už od samého útlého věku, už od malička takovým rušivým elementem. Já jsem bavil celou třídu, třída se smála, učitel zuřil, já jsem vyfasovával známky schování, které vůbec nebyly identické s jedničkou. Narodil jsem se v Třebíči. A potom jsem od 1. do 5. třídy chodil do školy ve Znojmě a potom, protože jsme byli stěhovavá rodina, jsme se přestěhovali do Brna a tam jsem strávil 25 let svého dosavadního života a za těch 25 let jsem tam v Brně, než jsme se zase přestěhovali do Prahy, zažil spoustu neuvěřitelných věcí. Já jsem tam vlastně přišel v momentě, kdy jsem končil základní školu a začal jsem studovat střední školu, gymnázium a ta střední škola byla svým způsobem zvláštní. Tedy ne úplně, tak daleko jsem to nedopracoval, ale zvláštní byla. Byla zvláštní do té míry, že nás tam učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, latinu, ruštinu. To se nedalo všecko zvládnout. My jsme to taky všecko nezvládali. Já jsem ve 4. maturitním ročníku propadl z francouzštiny a stal jsem se hercem. A k tomu se ještě dostanu. Ale ta škola byla taky zvláštní tím, že tam byl zvláštní pan ředitel. Ten ředitel se vrátil tenkrát ze studií v Moskvě a učil nás ruštinu samozřejmě, jak jinak, že? A proslavil se vlastně už v 1. hodině, protože vstoupil do třídy a řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, seďajtes! Tam jsme pochopili, že s tím chlapem bude sranda. Ale nebyl sám, tam byla celá řada dalších zajímavých pedagogů. Tam byl třeba profesor biologie a ten byl zajímavý tím, že měl dceru. Já jsem se s tou jeho dcerou významně přátelil 3 týdny. Jednou jsem ji doprovodil domů a pan profesor nebyl doma a byla doma jeho žena a ta mě hned mezi dveřma začala kádrovat. Prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat, kam jezdíte na dovolenou? Na Vranovskou přehradu, jsem říkal. A vy tam máte nějakou chatičku? Ano, my tam máme chatičku. A to je vaše chatička, jo? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? My tam jezdíme autem. To je vaše autíčko? Ano, to je naše autíčko. No tak to pojďte na kávičku. A... tím mě de facto tahle ta baba sympatická od pohledu přijala do rodiny. Ale já už jsem z toho vztahu couval, protože já jsem si říkal, chlap by si měl vybírat nevěstu podle budoucí tchýně a ta moje teda vypadala, že do maminky brzo doroste. Já jsem odcházel z toho domu a vstoupil profesor biologie, teď uviděl toho blba, který u něho má 3 až 4 z biologie, doma na schodišti a vůbec to nechápal. Ale ani to nemohl pochopit, protože ta jeho se na něho okamžitě obrátila a řekla mu, ani se nevyslíkej a umí schody. A on okamžitě kleknul a začal ty schody drhnout a já jsem si jenom pomyslel,

0: Vidíš to, Parchante, to máš za to, co mě děláš v biologii. Ale on se rychle zorientoval. On byl takovej rychle přizpůsobivý člověk, kejvnul na mě a říkal mě, podívej se, když zařídíš, abych mohl jít dneska večer ven, tak já tě zítra v biologii vyvolám, z čeho budeš chtít. Já jsem řekl, já to zkusím. Šel jsem za tou jeho manželkou a říkám, víte, my máme dneska se třídou takovej večírek a my bychom byli rádi, aby tady pan profesor na tom večírku byl s náma.
1: Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma, a proč?
0: Tak my ho máme rádi.
1: Jeho? Z jakého důvodu?
0: On je vtipnej.
1: On je vtipnej? No to bych ráda jednou zažila. Do kolika to máte?
0: Já říkám, tak do 10, do 11.
1: V 9 ať je doma.
0: Já jsem mu to oznámil, on měl radost, šel s kamarádama hrát karty a ještě než odešel, tak mě říkal, připrav si láčkovce, zítra v biologii tě vyvolám z láčkovců. Já jsem přišel druhý den do hodiny biologie, láčkovce jsem měl perfektně připravený, on otevřel tu knihu, ve který nás všechny měl, významně na mě mrkal, jakože všecko je v pořádku, pak říkal, koho pak jsme tady dlouho neměli?
1: A donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče.
0: Já jsem šel k té tabuli, všichni ostatní se klepali, někteří mě to i přáli, to je pravda. On na mě ještě jednou významně mrknul, jakože všecko ví, a řekl, prvoci. No mě omejvali, já jsem na něho vyvalil oči. Já jsem mu naznačoval, že ne. A on, jako co? Tak jsme si chvilku vyměňovali ty pohledy a on to potom pochopil. On byl rychle chápavý člověk a kejvnul na mě, já jsem k němu přistoupil a on říkal, co je? Já říkám, vy jste mě říkal, že láčkovci a teď prvoky. On, Ježíši Kriste, já jsem na to úplně zapomněl, odstup. Tak já jsem odstoupil a on před celou třídou řekl, to by se ti to odpovídalo na prvoky, co? Láčkovce mě řekne. Já musím říct, že jsem potom dospěl k maturitě a tam se stalo to, co jsem říkal na začátku, že jsem propadl z té francouzštiny. K tomu došlo tak. My jsme se učili angličtinu, protože jsme chtěli vědět, o čem zpívají Beatles. Učili jsme se latinu, to byl nový jazyk. Učili jsme se ruštinu, protože to byl tenkrát velmi populární jazyk. Navíc nás to učil ten ředitel, takže tam nebyl moc prostor pro experiment. A francouzštinu, no tak jsme si říkali, co s tím, jo? V Bulharsku nám stejně nikdo rozumět nebude. Tak jsme to vypustili. A ona, ta paní profesorka, to věděla, ona to byla noblesní dáma, ona věděla, že jsme všichni na pět a přesto nám vždycky na konci roku dala čtverku a v maturitním roce jsme ji s kamarádem zlobili tolik, že už to přehlídnout prostě nešlo a ona nás nechala propadnout. A veškerý přímluvy, prosby, nic nepomohlo, ona byla neoblomná a já jsem musel na podzim s tím kamarádem dělat reparát a potom taky na podzim, když jsem ten reparát udělal, opožděnou maturitu. No jenom, že říkám, ten osud je někdy milosrdnější, než si myslíte. Já jsem díky tomu udělal přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii muzických umění obor herectví, kde brali i bez maturity, když člověk měl talent. A naučil jsem se francouzsky, protože jsem 3 měsíce o prázdninách bydlel u kamaráda, který studoval v Dijonu a tento domě spal horem spodem, takže za ty 3 měsíce jsem se naučil víc, než za ty 3 roky na té škole. A já jsem chtěl tu profesorku pokořit a přišel jsem k tomu reparátu a už mezi dveřma jsem tu komisi v jejím čele, ta profesorka s tím ředitelem seděli naštval, protože jsem je pozdravil, bonjour, mesdames et messieurs. Ta profesorka se na mě tak podívala a říká,
1: on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách, pochopitelně francouzsky.
0: Navíc s tím tématem se dalo celkem počítat, takže já jsem spustil si le vacances, j'étais à la maison, parce que j'étais dit la langue française, c'était très important pour moi. Ona se zarazila, říká, soudruh řediteli, ale on vážně neuměl.

Ten ředitel, který mě měl rád, jí okřikl, řekl, mlčte, prosím vás. Pokračujte, Miroslave. Já jsem dokončil svůj prázdninový příběh v jazyce, kterému ten ředitel absolutně nerozuměl, a on mě dal dvojku. A ještě se mě omluvil, on říkal, já už vám nemůžu dát jedničku, to by byl zpětky příliš velký skok. Berete to? A říkám, beru, mě to jedno. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, protože už jsem byl způsobilej, a to bylo taky zajímavý, protože já jsem si tam sahal pro tu otázku do toho pytlíčku a on byl bývalý důstojník, tak řekl, zpět položím otázku sám. Teď se ta komise rozklepala, jakože teď on mě ukáže, a on řekl, vyskloňujte mi číslovku jedin. Když on byl takový patetický, tak já jsem pokračoval jednomu. A on řekl, chvátit, píšu atlično, do svidaně. Ale já musím říct, že už během studia na střední škole jsem měl možnost prakticky, teoreticky, pasivně i aktivně se konfrontovat s divadlem. Pasivně proto, že jsme chodili stejně jako všechny ostatní brněnské školy, tenkrát povinně do divadla Julia Fučíka na výstaviště. To bylo zajímavé divadlo. Tam na portálech toho divadla byly nápisy Nerušte herce a neustále to na nás takhle blikalo. Oni věděli, proč to tam dávají, protože my jsme je opravdu rušili. Tam měli zajímavý repertoár, Timur a jeho parta, Zoja Kosmoděmjanská, Mladá garda, potom ten známý thriller Čuk a Gek. Nás to nebavilo, zoufale, že jo. Nás to bavilo jenom, když s náma ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo úplně lhostejný. Ale co nás bavilo, bylo to, že jsme po těch hercích stříleli z praku fazole. To nás moc bavilo. Oni měli takový ty zásadní dialogy. Vladimíre Petroviči, už přijela lokomotiva, bum, a už ji měl. Jo. To se nám strašně líbilo. A já jsem tam zažil nádherný moment, který bych vám rád zahrál, protože mě zůstal v paměti. Poprvé jsem se tam setkal s takzvaným Brechtovým scizovacím efektem. Na to je celá teorie, já tím nebudu unavovat, ale v podstatě to spočívá v tom, že herec hraje nějakou postavu, z té postavy v určitém momentu děje vystoupí, tu postavu okomentuje za sebe jako za herce a zase se do té postavy vrátí. Tam byla herečka, která hrála stařenku, takovou dobrotivou stařenku, a takhle pajdala po scéně. A teď od nás dostala ten zásah tou fazolí. Teď se zarazila, z té babičky se proměnila v herečku a řekla, tak děcka, teď mě to přestává bavit. Poslouchejte, ještě jedno někdo vystřelí, tak pomaže ven ty hajzle, ty si myslíš, že jsem tě neviděla, nebo co? Smrad jeden zatracený, ty budeš po babičce střílet fazolema? Grázle. Ty říkám jedno, ještě jedno to uděláš, tak pomažeš dom a za tebou půjde dopis k vašim, ty darebáku. A ty vedle se nelohčí, tebe se to taky týká, ty parkante. Všichni jste lotři, darebáci, zlotřilí, darebáci jedni, odporní, nemám vás ráda. A zase se vlomila do babičky a dohrála to. To byl úžasný moment, konečně živo na tom jevišti, a taky to mělo nádhernou dohru, protože o přestávce vystoupil na jeviště ten náš ředitel, o kterém už tady byla řeč, a jako každý člověk, který poprvé vstoupí na jeviště, taky on se choval naprosto nepřirozeně, nevěděl, co s rukama, nohama, ty tam přišel a říkal nám, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku Dočekalovou střelil fazolí do kyčle, tak celá škola, upozorňuji, celá škola dostane dvojku, au, trojku schování.

a udělal 3 výhrůžné kroky směrem dopředu a neznal to tam. Tam bylo orchestřiště potaženo jemným černým tylem. Švadleny vědí, co to je za mrcha materiál. No a on tam zahučel. A ještě dneska vidím tu jeho ručičku, pač nebylo nic jiného vidět, jak na nás beznadějně z toho orchestřiště hrozí. Dlouho, dlouho se na to potom v Brně mezi studenty vzpomínalo. No a aktivně, když jsem říkal, že jsme se aktivně konfrontovali s divadlem, tak to tím způsobem, že jsme si založili studentské divadlo s názvem Debakl. My jsme si to dali do názvu, radši jsme si říkali, co kdyby to tak dopadlo, ať máme omluvu. Ale naštěstí jsme tam zažili vždycky spoustu srandy a dopadlo to úplně opačně. Ale v té době jsme už taky prožívali úplně jiné divadlo, pražské divadlo. Divadlo, ve kterém vznikla celá řada nádherných inscenací, krásných písniček a textů. A to divadlo se jmenovalo Semafor. A my jsme si ty písničky nahrávali a ty písničky jsme zpívali a vlastně si je zpíváme dodnes. Když měsíc rozlije světlo své pokraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů jí ustřihnu potaj.

hodinu potají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci

0: Děkuji.
1: Nám se ty písničky líbily strašně moc. Mně osobně se vůbec nejvíc líbily písničky z inscenace, která se jmenovala Jonáš a doktor Matrace. A protože vidím, že vedle pana Klempíře už jsou i ostatní muzikanti z divadla Semafor, tak si myslím, že bychom si mohli zaspívat písničku, kterou jsem měl hrozně rád a mám ji rád pořád, Mississippi. Jak tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou. Marně hledávám tu řeku Mississippi.

snad jednou, aspoň ve snu, skočím do Mississippi a dřív než ke dnu klesnu.

Děkuji. Já vám řeknu upřímně, že kdyby mi někdo někdy řekl, že na tomhle jevišti v Lucerně budu zpívat jednou tyhle písničky, tak bych mu nevěřil ani omylem. Kdyby mi někdo někdy řekl, že na tomhle jevišti v Lucerně vedle mě dokonce bude stát jeden z jejich autorů, tak bych si myslel, že se zbláznil. A přesto je to pravda. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý.

0: co vám mám povídat? Já jsem strašně rád, že jste tady, že jste přijal moje pozvání.
1: Dobrý večer, já jsem skutečně to pozvání přijal se strašnou radostí a pan Donutil ani netuší proč. Já totiž mám slabost na lidi, kteří mají zapříjmení sloveso. No. A že je jich v naší kultuře hodně, takže ani kdyby mě nezval, tak bych nedbal, vyskočil a kvapil. No. Možná, že bych se tady skácel, přestože bych nepil. A to jenom proto, abych, teď zabrousím trochu do, aby, zabrousím do politiky trochu, aby koukal, jak jsem svému slovu dostál. Takže vůbec ne slovy, ale svým jménem mě pan Miroslav donutil, abych přišel. A nejenom svým jménem, ale taky svým uměním, protože vždycky jsem si říkával, kam bych se na něj hrabal.
0: Já nevím, co na to mám říct, než to, že vám moc krát děkuju ještě jednou, ale popravdě řečeno, abychom zase úplně neodbíhali od toho, jak jsme se na tento večer domlouvali, protože to je všechno domluvený tohleto, že jo? Nebo není?
1: Tuším, že jo.
0: Jo.
1: Ale můžeme dělat jako, že ne.
0: Dobře, představte si, že jsme se jednou potkali v šatně, v televizi. Je to pravda. Jednou v televizi jsme se potkali s panem Suchým zrovna v době, kdy jsme nahrávali společně na desku písničky. Každý z nás dostal možnost vybrat si jednu. Já jsem si vybral Pramínek vlasů a ouha, přišel pan Suchý.
1: Mně ji totiž nabídli, tutéž písničku. Ale já jsem se jí rád vzdal, poněvadž Pramínku vlasů za 40 let, co to zpívám, mám až pocať, tak jsem to rád přenechal panu Donutilovi a on mě zase...
0: Přenechal píseň, kterou posléze nabídli mě, ach, ty jsi úžasná.
1: Ach, ty jsi úžasná.
0: A pan Suchý ji prostě úžasně naspíval.
1: A pan Donutil naspíval ten Pramínek vlasů nejenom skvěle, ale novátorsky. To jsem na tom ocenil nejvíc.
0: To jsem měl trošku strach, to se přiznám. Jestli nebudete reptat, že jsem vám do toho vkročil.
1: Nereptal jsem, naopak. No, a potom jsme se setkali ještě při představení Sluha dvou pánů, Goldony, to jsem byl v Národní divadle, se podívat na báječným představení, který je dokladem toho, že i klasik, kterým se dneska spíš usmíváme, spíš z povinnosti, dokáže prostřednictvím skvělého interpreta rozchechtat publikum i v Národním divadle. To je úctivý.
0: Já už nevím, co vám povídat, ale každopádně, když už tady tak stojíme, myslíte si, že bych mohl být tak smělý a dovolit se vás, že bychom zaspívali spolu jednu píseň?
1: I to máme domluvený, ale taky budeme dělat jako...
0: Dobře.
1: Taky budeme dělat jako, že ne. Jo? Tak kterou bychom si dali, přátelé?
0: To už musíme být překvapení úplně. Je, hele, orchestr divadla Semafor.
1: Ano.

0: na tu naši zahradu
1: přiletěl pták černej.
0: Přiletěl pták černej.
1: Podle mýho odhadu.
0: Podle mýho odhadu.
1: Byl to asi kos.
0: Byl to asi

Těžko se mi teď bude vracet se zpátky do Brna, ale vrátit se chci a musím. Já, když jsem skončil tu střední školu, tak jsem začal studovat Janáčkovu akademii muzických umění. A na té Janáčkově akademii muzických umění na herectví jsem zase začal potkávat celou řadu zajímavých pedagogů. Ta škola nás začala systematicky připravovat na naše budoucí povolání a umožnila nám jednu fantastickou věc. A sice tu, že nás pustila do velkého divadla, do velkého brněnského divadla. A divadlo v té době v Brně, v 60. a 70. letech, to byla velká síla. O tom je celá řada knih, já to nebudu tady nějak teoreticky rozebírat, na to jsou povolanější, ale spíš mi dovolte podívat se na to období očima nás, studentů, kteří jsme tam chodili dělat štěky. A měli jsme možnost dělat ty štěky vedle tak fantastických herců, jako byl pan František Šlégr a Jarmila Kurandová, a vedle Stanislavy Strobachové a Vlasty Fialové a Josefa Karlíka a Ladislava Lakomého a Rudolfa Jurdy a dalších. Teď si představte, že třeba takový pan Šlégr v té době už byl velmi starý pán. Už zapomínal, už na to měl právo, já už taky zapomínám, já vím, co to je. Já už se kamarádím i s nápovědkama v Národním divadle, protože si říkám, jednou to přijde. Já jsem měl takovou potíž, jsem potřeboval jedno slovo, které mě vypadlo od té nápovědky, já jsem furt na ní takhle očima, jsem jí to naznačoval a ona, protože ví, že od ní nikdy nic nechci, tak mě taky tak zdravila. No, teď se vám to směje, tenkrát to byla hrůza, já ho fakt nevěděl to slovo, ale hrůza to byla pro pana Šlégra, že on hovořil takovým tím nádherným patetickým hlasem. Hovořil ten text a najednou mu to vypadlo. A teď, aby neochudil to publikum, tak začal... Nahoď! Byla nápověda, že jo? Ona mu hned nahodila. Kus matčiny minulosti!

0: Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře!
1: Kus matčině času dosti!

On už tenkrát chudák i blbě slyšel. Ale my jsme si říkali, to je nádherný, když i takovýmhle velkým hercům se stávají takovýhle věci, to bude nádhera, to bude sranda. A byla, tam se děly věci, tam se hrála třeba Jiráskova Lucerna, to všichni znáte tu hru. A víte, že tam je taková ta scéna, kdy paní kněžna se domlouvá s mlynářem a on ji potom jako má dovést s tou Lucernou na zámeček. A ona odchází. A v téhle té režijní koncepci ona odjížděla. Ona odjížděla na točně, na tom točícím zařízení na jevišti. Ona odjela a už neměla přijet. Ale ona zase přijela. A to bylo zvlášť matoucí pro nás, kteří jsme tam hráli dvořanstvo. My jsme taky odcházeli. A teď nám přijela kněžna, tak jsme se museli uklonit. Šli jsme zase pryč a ona zase přijížděla. Tak jsme se zase uklonili, ale nejenom to, ona nám přijížděla čím dál rychleji. Tam se ti herci zachraňovali s babělejma skokama z té točny. Ona jediná tam vytrvala až do konce, taky na konci samozřejmě podle toho vypadala, že? Ta už nechtěla slyšet o tom, že by šla na nějaký zámeček s nějakým mlynářem, ten byl nesympatický už od pohledu, a že by to dohrála, to už ani omylem. Tak to nedohráli. No, to všecko způsobil chlap, který to pod tím jevištěm obsluhoval, ten tam měl učně, dostal žízeň, řekl si, tak já si jdu na pivo a ty tady zatáhneš za tuhle páčku. Ten učeň zatáhl za blbou a baba rejdila jak čamrda. Teď mě napadá, v tom představení Lucerna, že už jsme v té Lucerně, tam se odehrála ještě jednou jedna krásná věc a stala se Oldřichu Vykypilovi, kterýho já jsem měl strašně rád. On na rozdíl od ostatních herců, kteří měli nástup vždycky hodinu před začátkem představení, měl od ředitelství povolen nástup 3 minuty před začátkem představení. Protože později vstupoval do děje a taky protože byl ředitel. Že jo? Ale on vždycky nastupoval přes jeviště do šatny. Jednou začali dřív a jemu to neřekli. On jako vždy šel přes jeviště do šatny. Viděl vpředu, že jeho kolega odříkává monolog mlynáře. Bylo mu to divný, ale přesto všecko si neodpustil. Co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?

tam se to stalo přesně jako tady, to stichlo nejprve a pak to vybuchlo. A teď ještě v tom tichu se vozívaly takový hlasy takových těch, co sledujou přesně to. Říkají, myslíš, mámo, že to byla koncepce? Ale táto, prosím, jaká koncepce, když se podívej, všichni jsou v krojích, ten jediný měl aktovku. Ti říkám, ten byl ožralý jako dělo. Že zrovna ty se na to ptáš, prosím tě. Necumlej hašlerky, sleduj děj. Tenhle ten lidský faktor, který vstupuje do děje v divadle, je nezastupitelný. Po divadle se říká spousta věcí. Říká se mimo jiné, že herci pijou. Já s tím názorem chci polemizovat. Herci pijou, je to pravda, prosím vás, jo? Ale pijou stejně jako všichni ostatní. Jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. Já vás ujišťuju, že herec s alkoholem v krvi nevstoupí na jeviště. Z 99%. Proč by to dělal? On je ten, který nese svou kůži na trh, tak proč by si to kazil? Samozřejmě, že jako v každém jiném zaměstnání jsou i v tomhle výjimky, které potvrzují pravidlo. Ale docela se na to hezky vzpomíná, ovšem horší je to zažít. Že? To, já si pamatuju jeden takovej příběh. Byl to herec, šéf činohry. Kvůli sobě si do repertoáru nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia. To se občas stává, že si šéf něco šoupne do repertoáru. A před tím představením za ním přišel jeho kolega a už od pohledu bylo jasný, že něco není v pořádku. A on přišel a říká, promiňte, pane šéfi, že za váma jdu. Ale já bych vám chtěl říct, že jsou v životě lidském takové momenty, kdy člověk to, jak se říká, trošičku přepiskne. Já nechci sičkovat. A já mám takový dojem, že ten moment u mě dneska nastal. Pokračoval. Ale pane šéfe, já bych vám rád řekl jednu věc. Ti lidi tam v tom v tom divadle, oni to na mě absolutně nepoznají. Ten šéf se na něho díval takovým vyčítavým pohledem a potom mu řekl, to si potom vyřídíme.

a šli hrát divadlo. V tomhle stavu si samozřejmě nemohli vůbec všimnout, že daleko nejhůř je na tom Cézar. To vůbec nemohli najít. Pak ho našli v šatně, on byl tuhej jako štolverk. Teď oni tam přišli, říkali, Ježíši Kriste, člověče, zvládneš to? A z něho vyšlo. A oni to brali jako souhlas. Tak ho šoupli na jeviště. No na jeviště, oni ho šoupli na šikmu, na takový to zešikmený jeviště, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil. On měl tu nevýhodu, že stál na vrcholku té šikmy. A teď, jak tam tak stál, tak ho vzadu drželi, aby on neupadl, a on pozoroval celý ten děj takhle pod sebou. A tam už kráčel Antonius, šéf, opíral se o Kleopatru, takže ta byla jediná střízlivá. Uviděl toho Cézara na tom římském pahorku. Teď oni se neměli rádi ještě ke všemu, ti dva chlapi v osobním životě. A ten Antonius šéf mu položil vznosnou otázku. Odkud přicházíš, Gáje? No? No? No? No dlouho čekal na odpověď. A pak se dočkal. Z Králova pole, ty vole!

Jenom pro vaši informaci, protože předpokládám, že většina z vás neví, co to Královo pole je, to je v Brně čtvrť. Z té čtvrti ten Cezar pocházel. To nebyl absolutně nejvhodnější moment k tomu, aby to svému šéfovi sdělil. Ten šéf z toho stejně nic neměl, ale potom dál už to nebylo moc veselý, protože ten, co vzadu toho Cezara držel, ten smíchy povolil. Tomu herci podjeli nohy a on po břiše sjel až do orchestřiště a tam si zlomil žebra. A buďte bez starosti, lidi se řechtali stejně jako vy. A to nebyla komedie, to byla tragédie. A dvojnásobná. A hrajte to bez Cezara, tak to nehráli. Stáhli oponu a jeho to stálo 15 000 korun. Čili vidíte, že i ta finanční motivace je dost slušná na to, aby to herec nedělal, a přesto jsou takoví, kteří to dělají pořád. Já jsem toho u divadla zažil hodně. Zažil jsem spoustu věcí, ale to, co jsem zažil já, to je jenom nepatrný zlomek z toho, co zažil člověk, herec, kterého jsem si vždycky vážil, vážím si ho do dneška. Pan Jiří Sovák.

0: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
1: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
0: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Količka malý, motůrek malý, velká kasta a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost, tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažanta, pa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holty taky, tak nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil.
1: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
0: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat. I když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film 3x, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten taková trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal, Krista pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.

0: To je nádherný, co jste teď řekl. Já se vás ale přesto ještě zeptám, jestli dovolíte. Vy jste natočil spoustu krásných filmů.
1: Ano.
0: Já jenom když vzpomenu na Světáky a na Marečka a na Bohouša, já nevím na co všecko, to se ani všechno vyjmenovávat nedá. Kde to je všecko? Jak to, že se dneska nic takového netočí? To byla nádherná doba, kdy jste točili takovéhle krásné věci a zároveň jste tam museli určitě zažít spoustu srandy.
1: No tak on hlavně se dělali filmy pro lidi, pro diváky. Dneska se o to pokoušej a těžko to zase budou zvedat zpátky. A těch příhod bylo spousta, tak namátkou řeknu, já jsem točil nějaký film tady za Prahou, hned nic moc, hrál jsem tam předsedu, oni tam mluvili nějakým nářečím, to jsem odmítnul, povídám to, nebudu se prostě takhle pokořovat tady. A přijeli jsme s Venčíkem, už všichni čekali, aby byla nějaká legrace, no tak samozřejmě jsme se ve výčepu nalíčili a do sálu jsme šli po takových schodech. Po 8 schodech a dole ležel velký pes a lízal si přirození. A vedle stála bába s vídlem a byl tam obrovský kopec hnoje. A já povídám, jak ten meček byl pohotový, povídám, Láďo, podívej, vidíš, takhle to máš dělat. Je to hygienický a zadarmo. A on mě povídal z fleku, a ty to dělám, ale strašně mě bolí za krkem. Ta baba u toho hnoje udělala punk. Vyletěli zuby do hnoje. My jsme tam točili 2 hodiny v tom sále, šli jsme zpátky a baba ještě ty zuby hledala.
2: Pan Jiří Sovák.

0: Já tedy nevím přesně, jestli se to hodí, kolegyně, ale já bych teď realizoval svůj dávný sen. Teď si uděláme hudební kvíz.
1: Si uděláme co?
0: Kvíz hudební. Jo. Kvíz je soubor hádanek či úkolů, soutěž znalostí, vědomostí.
1: No prostě kvíz.
0: Ano, ovšem hudební.
1: No.
0: Za tím účelem potřebujeme tedy...
1: Hudbu.
0: No to jo,
1: když hudební,
0: hudbu, tak... ano. Prosil bych, několik stačí pár členů orchestru, dobrovolníci, kdyby se laskavě přišli, no. Orchestru Československé televize. Dobrý večer, dobrý pánové, večer. Dobrý večer, budete laskavě spolupracovat. A teď, pozor, teď potřebujeme ještě co? Potřebujeme cenu.
1: Cenu.
0: Prosím, ano. Cenu. No a už nám jde cena.
1: To bude kvíz jenom pro pány.
0: Proč to?
1: No, vzhledem k té výhře.
0: Ale ne, to je... Dobrý večer, slečna je zadaná, že ano? To, ona jenom přinesla desky, děkuju vám pěkně. Cena bude album gramofonových desek, ano. Jo? A teď jak bude soutěž probíhat? Naše instrumentální skupina... Podržte tu desku, prosím vám. Naše instrumentální skupina, která se jmenuje... Tedy ona se nemenuje.
1: No taky pomenujeme, ať to nezdržíme.
0: Taky pomenujeme třeba Slimáci.
1: Je, to jsem vám říkala o tom Slimákovi, jak les na strom.
0: Prosím vás, kdybyste teď nechala Slimáky lís na strom, tady bude seriózní kvíz.
1: Dost času, on les 7 let.
0: No tak. Naše instrumentální skupina Slimáci nám jaksi zahraje... vždycky kousek, tedy kousek nějakého kousku a my budeme hádat, z kterého...
1: Kousku je ten kousek.
0: Je ten kousek, no. Ano. Tak pro příklad, aby to bylo jaksi všem jasné, kdybyste laskavě zahráli cokoliv.
1: To já znám.
0: To známe všichni. No. Děkuji, pánové, to známe všichni, tuhle písničku. Jenomže jde o to, jak se to jmenuje.
1: To já taky vím.
0: No tak to řekněte.
1: Nahlas.
0: No to samozřejmě.
1: No, víte, já jsem stejně nikdy nepochopila, jak mohl ten skladatel takhle sprostě pomenovat tu písničku.
0: No počkejte, o
1: čem to já bej ta Linda, tak jaká s ním do smrti nepromluvím.
0: Jaká Linda, co
1: no,
0: to žvaníte?
1: Jaká Linda, ta z té písničky, že jo? Si jeli to Lindo.
0: Okay. Ale kolegyně, to žijete v trapném omylu, ta píseň. To je zahraniční píseň a ta se jmenuje Sieli to Lindo.
1: No, Sieli to Lindo.
0: A jo?
1: No.
0: Ovšem pozor, to je španělsky.
1: No.
0: A česky to znamená hezké nebíčko.
1: No jo, ale španělsky Sieli to Lindo.
0: Hejte se, jděte stranou a mlčte, pánové, budou tak laskaví, zahrají další kousek a prosím vás, teď už to bude soutěž pro vás, pro všechny tady v divadle. Kdo bude znát odpověď, nevolejte, nekřičte, jenom zdvihněte ručičku. Prosím.

0: Děkuji, děkuji, úplně stačí. Kdo ví, jak se jmenuje tahle skladba, zdvihne ruku. No to vás ví tak málo. Tak víte co, pojďte ke mně na jeviště třeba tamhle vzadu, vy na kraji. A třeba vy. A vy, pojďte, pojďte sem nahoru. Tady opatrně po těch schodech, prosím vás. Pomožte. Děkuju. Dobrý večer. Pojďte sem, prosím vás, k mikrofonu.
1: Dobrý večer.
0: Tady, kdybyste šli laskavě k tomuhle tomu mikrofonu, takhle se postavte jako do obloučku, tak. Děkuji, pánové, to úplně stačí. Zeptám se vás, jak se jmenuje skladba?
2: Blueberry Hill.
0: Blueberry Hill, výborně. A vy myslíte?
3: Blueberry Hill.
0: A vy?
4: Blueberry Hill.
0: Správně. No jo, co?
1: Jenom jednu cenu máme.
0: Já vím. No, máte všichni po jednom bodu, jo? Začali teda výborně, jo? No, tak nic, dáme si další ukázku. Slimáci, prosím vás. Děkuji, stačí. A teď pozor. Vás se zeptám, jak se jmenuje tahle píseň? Pěkně na mikrofon.
5: Kapitán.
0: Kapitán, výborně. Kdo je autorem?
5: Izák Dunajevský.
0: Velmi správně. A vás se zeptám, z kterého filmu je ta písnička?
4: Děti kapitána Granta.
0: Taky správně. To je po dvou bodech všichni. Já vím. No, nic, rozhodne třetí kolo. To bude velmi, pánové, něco těžšího. Jo? Pozor.

0: Děkuji. Já vám prozradím, že to je skladba Jaroslava Ješka. Přihlaste se, kdo zná název. Tak třeba vy.
1: Potopa.
0: Potopa, no. Výborně, máte 3 body, pánům děkuju. Vy máte jenom 2, bohužel. Máte jenom 2. Vy nám tady počkejte. Děkuji vám srdečně, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám. Nic sem, počkejte, já vám dám ještě aspoň na památku takovou cenu pro útěchu, jo?
2: Děkuji
0: vám. No a vám blahopřeju, pojďte blíž, prosím, smím se zeptat na vaše jméno?
1: Libuše Mincová.
0: Těší mě.
3: Bohdalová, těší mě. Já jsem se chtěla zeptat, kde jste sehnala tu krásnou brož.
0: Prosím vás, předejte cenu a...
3: Tak já vám gratuluju.
1: Děkuju.
3: Hlavně, jestli máte gramofon, že?
1: Já mám dokonce 4 rychlosti.
0: No tak
1: to je... Gramofon, to je prostě moje vášeň.
0: No, jo, vy jste sběratelka desek, nebo desek?
1: Je těch já mám, no. Já, víte, to jsem vám chtěla říct, já třeba večer takhle, když si sednu a když už mám jako umytý nádobí,
0: ano,
1: jo,
0: no.
1: Tak to já si pouštím jednu desku za druhou.
0: Ano.
1: A já je mám všechny v originále a já si taky přitom zpívám.
0: No já vám děkuju srdečně, ještě jednou vám blahopřeju a můžete se zase posadit.
3: Moment, mě tak napadlo, co kdyby nám tady paní Mincová zaspívala?
1: Ne.
0: To je na, pojďte se.
3: No ale vy zpíváte...
1: Tady je moc lidí, já bych měla
0: trému. Pojďte se, pojďte. Moment, dáme rozhodnout publikum.
1: Já jsem doma takhle, jo.
0: Chcete, aby nám vítězka zaspívala? No,
3: já vám podržím desku.
0: Pojďte, postavte se k mikrofonu, víte asi jak daleko?
1: Jo.
0: Asi takhle daleko, kdybyste stála. A teď ještě, co budete zpívat, aby věděli, co mají doprovázet.
1: Tak já bych třeba zaspívala Svatý pochodu, jo.
3: No.
1: Ueno Saints.
3: No to spíš ty Svatý pochodu, jo.
0: To je to samý. Děkujeme vám. Můžete se zase posadit, já vás doprovodím tady. Prosím.

0: zpívala nám Libuše Mincová. A vy jste měla co na srdci?
1: Že děkujeme Slimákům.
0: Ano, těm děkujeme, ano.
1: Za doprovod, ale ano. Já s tím, jak jsem říkala Slimáku, jsem si vzpomněla ten vtip, leze Slimák sedm let.
0: Ano, to jste říkala, že leze...
1: jsem to nedopovídala. No, sedm let leze na strom, ano. Vyleze, spadne. Jo. A říká si, no jo, to je vždycky tak. Práce kvapná, málo platná.
0: Je to možný? Černý humor? V barevném programu?
2: Byl jsem již několikrát požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
3: Mě upadly klíče.
2: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
3: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
2: Směný obchod, obchod na směny. Jak na směny?
3: No jak na směny, no šel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
2: No kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
3: No chtěl bych.
2: No prosím, máš ho. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase.
3: No to bych neudělal, já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
2: No tak prosím, tak nedostaneš mlíko z mojí kozy.
3: Já ho nechci, já kozí mlíko nepiju.
2: No ale to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoct a

0: stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Koliko, tady byla ta mince? Kam zmizela?
1: Co to?
0: Tady byla ta mince.
1: Kolik?
0: No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct, že?
1: Co?
0: No, no tak kde je ta mince, kolego?
1: Kulatá?
0: Kulatá byla, no, hnědá, tradiční, hnědá, no.
1: Tak to je ona. No. To je ona.
0: A jak se přestěhovala do kapsy?
1: Pardon, kolego, to je zvyk.
0: Trapný zvyk.
1: Trapný zvyk.
0: Trapný zvyk.
1: Trapný zvyk.
0: Trapný.
1: Ale zase to vináš.
0: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel. Že?
1: Jak to, kolego?
0: Nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá. No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod půl. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je jistý, nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
1: Nemáme.
2: Víte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
1: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
2: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
1: No až to byla moje známa.
2: A tak. Takhle.
1: Co to kecáme? Dobrý její soukromí ze zahrádky.
2: Jo, její soukromí, no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
1: No až mi je přinesla ukázat, abych jako prodávač zelení je viděl, jak jablka vypadají.
2: No já s tím jsem se nepočkal. To je podivná výmluva teda.
0: Takže vy jablka nemáte?
1: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde
2: jakou práci, no, jsem tady v krámu sám, ne?
1: No, sám se tady zde v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
2: Jo, rovnat jablka.
1: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy,
2: aha,
1: nikdy, víte, no.
2: Takže vy máte jablka. Jdete rovnat, že?
1: Já jsem si to splet s bramborama.
2: No takhle, splečte si to s bramborama, no. Tak mi dejte brambory.
1: No prosím pěkně.
2: Já nechci tady ty z krámu, půjdete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
1: To nejsou brambory, to jsou jabka.
2: Tak, já jsem vás definitivně chytnul na švestka.
1: Švestky taky nemáme.
2: Já nechci švestky, já chci jabka.
1: Vy nevíte, co chcete, čověče, chcete švestky, jabka nebo brambory?
2: Samozřejmě jabka.
1: To by mohl říct každej.
2: Protože já to začínám jít od vás dost.
1: A ještě byste chtěli jabka chamtivče!
2: Co jste to řekl chamtivče?
1: Ne, já byste šťastlivče. Já jsem jako šťastný člověče, chtěl jsem vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
2: Nic jsem je nesehnal.
1: No ale málem.
2: Vy mě provokujete. Přineste mě k ní upřání a stížnosti.
1: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že se vám nechtěl prodat jabka.
2: Přinesete ji.
1: Nepřinesu.
2: Přinesete.
1: Nepřinesu, to kdyby šlo tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
2: Já bych ji zavolal stejně.
1: To se vám dovolá, když jsem vám to poradil.
2: Helejte, říkám, že bych ji zavolal stejně.
1: Čestný slovo?
2: Čestný slovo.
1: To vám radši prodám ty jabka, oni by mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
2: Vy máte manko?
1: No, čerstvý, kolik chcete?
2: Nemáte, dejte mi dvě jabka, co se tady
1: dvě bavíme. Jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, čověče.
2: To je moje věc, kolik si jablek,
1: ne? No to jste mohl říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
2: No jaký hotovo, snad je zvážíte,
1: ne? No teď je vážím, já mám si v rukách, pane. Dvě jabka, to je 80, 95 a 120.
2: Vy to neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
1: Za dvě jabka 13,60.
2: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
1: No je, nějak to manko uhradit musím, ne?
2: No prosím, hlavně, že jsem se na jabka.
1: No, buďte rád, že jste rád.
2: Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
1: Se švestkou to bude za 16.
2: Jak to za 16?
1: Já počítám zálej na pecky.
3: Na zdraví, já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější.

0: maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici. Takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma. Ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kulna, tam jsme omlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mohu rivíru nevezmete, a to znamená vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrníčky. Na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Štolik, až 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavej, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě, mě začalo být ty skleničky, to já jsem si říkal, siroto jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdnul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svědou vůli, že ten fuj tady propijou v takovém množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
1: Dobrý, tak jo, tak změníme téma. Já bych tady mladým lidem, vidím, že jich je tady většina, chtěl říct si o skupině UNO. To byla taková taneční skupina, která kdysi existovala, nevím, v kterých letech. A hádejte, kdo v ní tancoval. Richard Genzer, bývalý tanečník skupiny UNO.
2: No, tak
3: moment.
2: Vy tleskáte, já nevím, jestli jste rozuměli dobře. Ne konečník, tanečník, říkal tady ten.
1: No opravdu, je to tak.
3: Ne, Vyňa... Tak já samozřejmě jsem nevypadal takhle, vypadám teď. Teď mám 110, ať nežeru. Ale protože žeru, tak mám 120, no, ale... Všichni smějete, kdybyste vypadali jako manekýni.
1: Prosím tě, nač ta skromnost, ty jsi byl lídr.
3: Já nevím, co to je lídr, takže těžko asi můžu odpovědět.
1: No ne, jako vedoucí tanečník, osobnost, na tobě se to tam stavělo, že?
3: Jo, tak to jo, to jo. Dneska už s tím jsou problémy, ale tenkrát ano, to jsem byl teda lídr, to tako jo. My jsme třeba měli takový krok ve skupině UNO, který jsme dělali pořád do kolečka.
2: Já jsem si myslel, že lídr je něco jako dealer. Takže Tereza Pergnerová je lídr. Jo, tak tomu rozumím.
1: Já to mám zase na botech, echte lídr.
2: Mám na botech taky echte, ale není to lídr.
3: Ne, tak my jsme tancovali v tom UNO.
2: Není to lídr, je to jeho.
3: Takže jsem lídr. Jsme z Německa, furt tam jsme byli hrozně populární, tam nás furt chtěli v Německu.
2: To se nedivím, že chtěli, páče si tam vystupovali takhle, tak si Němci mysleli, že to je nějaký charitativní vystoupení tlustoprdů z Čech, že jo, tak to bych si taky objednal jako tohle. A určitě si říkali, a až to dotancuje, tak ho zapíchneme, opečeme si ho a to je ještě to.
3: Ne, tak jako já opravdu, já jsem tanečník, já mám taneční konzervatoř, ale já jsem dělal lidový tanec. Já jsem nedělal balet, protože ty baletáci mi přišli takový divný. Jsme jako s nima byli na jedné chodbě takhle, ale jsme i společně jako šatny, ale opravdu ty baletáci mi přišli divný. Já když jsem chodil na konzervatoř, tak moje máma nejvíc peněz utratila za to, že mi kupovala každý den do školy nový mejdlo. Protože jsem se šel sprchovat, že jo? Jsem se sprchoval. Teď mi to mejdlo upadlo na zem. Jsem se pro něj radši ani nevohýbal. Pak bych se mohl, aby zezadu přiletělo labutí jezero a bylo by, jak se říká, po ptákách. Nebo...
2: Pardon, myslím, že by bylo, jak se říká, po prdeli.
3: No a taky jsem nedělal balet, protože jsem takhle brzo ještě na škole miminko nechtěl. A taky ty baletáci mi přišli divný, jak si furt dávali ty ponožky do takový ty trikoty, jak měli. Aby jako vypadali, že zrovna koupili melouna a nemají tašku, takhle tam jako měli.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem měl na konzervatoři taky tanec. Jsme to měli teda jenom jednou týdně tyhle ty exibice a ty učitelky mi zase říkali, že jsem měl taky takovýhle oblečení. Tak, ale já v tom nechodil celý týden, já to měl jenom v pondělí od 8 do 9. A oni mi říkali zase, jestli bych si odtamtud nemohl ty jako ponožky vyndat prostě. Já jsem říkal, že to nejsou ponožky, že to tak je, že to nejde prostě jako. Bych to musel jako utrhnout a to by byla škoda, jako že to...
3: Jsi tam měl ten baťoch Sapporo 72 možná, jako že... Já takhle ve druháku vymachrovaný, že umím polku, že tak jsem vyrazil na ples a opřel jsem se o bar a číhám. A začne kapela hrát polku, tak ta spustila a tam šel pro nějakou roštěnku, že si dáme polčičku.
2: No, přišel za roštěnkou a řekl, ahoj, MacBooček se vrátil.
3: Tak jsme si stoupili k sobě, že začne hrát muziku, no tak já zase zvesela, že jo. Tu polku, jak ona ta kráva tancovala něco úplně jiného. A to já už nevím, že to už přišli ty zřízenci a vyvedli mě ze sálu a u mě průkazku věnovali, takže já nemám dobrý vzpomínky na svůj první ples. Ještě jsem měl na škole kamaráda, který tancoval a vyhodil si koleno. Takhle upadl na zem s tím vyhozeným kolenem a přišel k němu profesor a říká, co je, co se ti stalo? On říká, já mám asi vyhozený koleno. A co s tím budem dělat? No, já musím doktorovi. No tak jdi. A jak když mám vyhozený koleno? A ještě teda, vám musím ukázat, chodí baleťáci, že? Baleťáci chodí takhle a my jsme měli na škole pana profesora, který nás učil balet a on to byl taky vysloužilý baleťák, takže taky takhle chodil a vždycky, když nás viděl na chodbě, tak šel a říkal Ježíš, kluci, prosím nás, nechoďte mi tady jako buzeranti.
1: Hele, když jsme u toho tancování, tak já jsem chodil do tanečních dokonce dvakrát. Vůbec to nepomohlo a já si pamatuju, že kromě tanečního mistra tam byli takový ty náhončí, co vždycky ukazovali, jak se má tancovat a tam byl jeden vyhlášený, toho jsme se obávali, protože on vždycky k tobě přišel a takhle tě chyt za tu klíční kost a já si pamatuju, že jsme tancovali zrovna nějaký valc, jo? Tak já jsem se snažil a to, já už nevím, jak to bylo, tak nějak a dva, tři to a on ke mně přišel a říkal, pojď, půjdeme spolu do rytmu. A teď mi takhle zmačknul tu klíční kost a já, a on říkal, ty vaše bejkárny, to by ti šlo, viď? Tak já si myslím, že teď je čas na písničku, co říkáte? Kdybyste hodili nějakou pecku, co?
2: Teď vám zaspíváme píseň z desky z hubu, která nám vyšla loni. Ne, jakože vyšla, že nám loni vyšla,
3: ne, nám, vyšla deska. Nám vyšla deska, vyšla, ale vyšla jako vyšla na pulty, ne, že vyšla, jako že by vyšla takhle, jako vyšla. Jakože huje, ale deska, ne, vyšla. By byla rána, že jo, ale jako normálně.
2: Tak ono by to asi ani nešlo, že jo, by. Jo, kazeta možná, to bych ještě jako... Možná ještě vydal, ale...
3: No, já když si představím, že by nám měla vyjít taková ta velká, černá, dlouhohrající deska, to by tě rozřezalo až do půlky lopatek, člověče, to by...
2: Tak já ještě teda, když jsme u toho vydávání, my když jsme sem jeli, tak já jsem řídil, Geňa seděl vedle a jsem jel docela rychle, tak asi třikrát víc než rychle. Vlastně jsem jel úplně nejrychleji, co to jako šlo. Jsem jel tak rychle, že ty auta v tom pravém pruhu vypadaly jako, že parkujou. A teď on byl trošku nervózní a měl strach a jak se bál, jak měl ty nervy, tak po cestě vydal 2 až 3 desky. Jako no... To se jako smějete, ale ono to nebylo nic příjemného v té uzavřené kabině.
3: Jsem takový zvukový nosič, no tak jako...
2: No takhle, jako... Dokavať vydával techno, tak to ještě bylo jako dobrý. A nevím, jestli to můžu říct, jestli už to není jako moc, ale... Potom vám pustil takovou jednu tichou sentimentální a... To už jsem měl slzy v očích, jako úplně.
3: No, prosím.
2: Ne dojetím, jako že to štípalo, jako. No, myslím, že vy tady v prvních řadách se brzy seznámíte s jeho tvorbou.
3: No, kdyby něco, tak vítejte na křtu.
2: Pavel Vítek možná tam tudy vydává desky, ale... To vypněte.
3: Co děláte? Samluváme, my s sebou vozíme...
2: To
3: my s sebou vozíme zvukaře, ale on je to Maďar a... Je to levnější než Čech, ale nikdy se něco hold nepovede. Láslo!
2: Vy to pustíte, až já vám řeknu. Ne jako on, že to budete pouštět samovolně. Takže my vám teď zaspíváme píseň podle skutečné události. Já jsem autorem hudby, on je autorem textu. Hudba je to pěkná, musím říct.
3: Co by byla dobrá hudba bez dobrého textu?
2: To bych taky rád věděl, ale...
3: Já tě jenom poprosím, jestli bys mohl dát tón.
2: Ještě řekni, kam tě ho mám dát.
3: Ale... No je to bez nástroje, jak jsem myslel, v jaký poloze budeme pokračovat.
2: Tak já bych to nechal tak nějak jako vždycky. Na misionáře a domů. A...
3: Tak ten tón, abychom věděli, v jaký vejšce a...
2: Já si můžu stoupnout na židli, jestli ti jde o tu vejšku, jako, ale jinak bych to nechal tak,
3: no,
2: jak
3: to je. Věděli vlastně, odkud začít, že jo, tak
2: já bych mít... začal tady odtud, pak když půjdem někam jinam, tak nás ne...
4: Další, prosím.
5: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
4: Ale jdete. Kam jdete?
5: No, že jste říkala.
4: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
5: Děkuji vám.
4: Tak co vás trápí?
5: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
4: S manželem?
5: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
4: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
5: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
4: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
5: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
4: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
5: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
4: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
5: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtle. Pochopitelně až po svatbě.
4: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
5: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
4: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
5: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních...
4: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
5: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima a křičí třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore, plesky myslím ne.
4: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
5: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přizná se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
4: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
5: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
4: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
5: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
4: No, právem. Právem sice ne, Ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
5: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
4: Snad na cimpr campr.
5: O, ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
4: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
5: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
4: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
5: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
4: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
6: Před plukovníkem Schröderem leželo na stole několik výtisků novin. Byly v nich články, které plukovník zaškrtl modrou tuškou. Plukovník Schröder je ještě zběžně, a to už po několikáté, přilétl zrakem a potom řekl nadporučíkovi Lukášovi: Vy tedy víte, že váš sluha Švejk je ve vazbě a pravděpodobně ho předají diviznímu soudu? Ano, pane plukovníku. Nadporučík Lukáš seděl před plukovníkem, bledý s velkými kruhy pod očima, a z rozpaků se díval všude jinam, jenom ne na plukovníka. Ten ho se zalíbením pozoroval a pokračoval s důrazem: Tím ovšem není celá záležitost ukončena. Případem vašeho sluhy byla pobouřená celá veřejnost, teda místní veřejnost, že ano, a celá aféra se uvádí v souvislosti s vaším jménem. Pane nadporučíku, už je tady materiál z velitelství divize a tady jsou časopisy, které se zabývají vaším případem. Já jsem zaškrtl to podstatné a můžete si to přečíst. A podal nadporučíkovi noviny se zaškrtanými odstavci článku. Nadporučík Lukáš se začetl. V kanceláři bylo ticho, až na občasné hlasité zakručení ve vnitřnostech plukovníka Schrödera. Nadporučíkovi Lukášovi tančila písmena před očima, nevnímal plynulý obsah zuřivých výpadů maďarských novin proti všemu českému, jenom sem tam mu uvízly ve zraku věty, jako třeba: Kdo hnal české vojáky? A zatím bylo bílé místo s nápisem Konfiskováno, nebo dále: Co si troufá cizota v naší maďarské vlasti? A zase bílé místo a Konfiskováno. A kousek dál: Jakou úlohu v tom bezpříkladném štvaní proti příslušníkům Uherského království hraje nadporučík Lukáš? Jehož jméno se uvádí ve spojitosti a tak dále a tak dále a tak dále. A pak četl dále, že věcí se bude zabývat Peštská sněmovna, že čeští vojáci jedoucí Uherským královstvím na frontu nesmějí považovat zemi koruny svatého Štěpána, jako by měli v pachtu. Kdo je podepsán pod tím článkem, teď co čtete, pane nadporučíku? Vytrhl ho plukovník Schröder. Byla Barabáš, redaktor a poslanec, pane plukovníku. To je známá bestie, pane nadporučíku. A teď si tadyhle dejte úřední překlad z maďarštiny toho článku v šoproňském časopise Šoprony na plo. A nadporučík se začetl do článku, ve kterém redaktor si dal neobyčejně záležet na tom, aby uplatnil směs věd jako příkaz státní moudrosti, lidská zvrhlost, zašlapaná lidská důstojnost a cit, kanibalské hody, zmasakrovaná lidská společnost, smečka mameluků, za kulisami je poznáte. A tato celá óda na darebáky spustlé české lůzy v českých regimentech končila úvahou a slibem. Zdá se nám podivným, že někteří účastníci celého masakru nalezají se dosud na svobodě. Toto se týká zejména jednoho pána, který se dle doslechu zdržuje doposud beztrestně ve vojenském táboře a stále ještě nosí odznaky svého papagáj regimentu. Je to známý český šovinista, nadporučík Lukáš. O jehož řádění bude podána interpelace naším poslancem Gézou Šaváni, který zastupuje okres Králihický. Stejně líbezně, pane nadporučíku, ozval se plukovník Schröder, Králihýdě a potom Pršburské listy. To vás ale už nebude zajímat, váš to je všecko na jedno kopito. Politicky se to dá odůvodnit, poněvadž my, Rakušani, jak už jsme Němci anebo Češi, jsme proti Maďarům přece jen ještě tedy hodně... No, rozumíte mě, pane nadporučíku. Je v tom jistá tendence. Spíš by snad vás zajímal článek v Komárenském večerníku, kde se vás tvrdí, že jste se pokoušel znásilnit paní Kakonivou přímo v jídelně, při obědě. U přítomnosti jeho manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nechsičila. To je poslední zpráva o vás, pane nadporučíku. A pak se plukovník Schröder usmál a pokračoval. A preventivní cenzura. Ve zdejších listech nalézá se taky v rukách Maďaru a dělají si s náma, co chtějí. Náš důstojník není chráněný před urážkami takové civilní maďarské redaktorské svině. A teprve na základě našeho ostrého vystoupení, respektive telegramu našeho divizního soudu, učinilo státní návladnictví v Pešti kroky, aby byla provedena nějaká zatčení, no, ve všech zmíněných redakcích. A nejvíc si to odkašli redaktor Komárenského večerníku, ten na svůj večerník nezapomene do smrti. No. Mně pověřil divizní soud jako vašeho představeného, abych vás vyslechl a tady mě posílají současně spisy, které se týkají vyšetřování. No. Všecko by bylo bývalo dobře dopadlo, kdyby nebylo toho vašeho nešťastného Švejka. Je s ním nějaký sapér, tady vodička se jmenuje, u kterého porovače našli, když je přivedli na Hauptwachu váš dopis, který jste poslal paní Kakóniové. Ten váš Švejk tvrdil při vyšetřování, že prej to není vaše psaní, že to psal on sám. Když mu bylo předloženo a když ho vyzvali, aby je opsal to psaní a aby mohli porovnat jeho rukopis, tak to vaše psaní sežral. Z kanceláře pluku byly potom poslány k diviznímu soudu vaše raporty, porovnání rukopisu Švejkova a zde máte výsledek. Tady to je, obžalovaný Švejk odepsal napsat diktované věty, provází to tvrzením, že zapomněl přes noc psát. Vůbec, pane nadporučíku, já tomu nepřikládám žádného významu, to, co u divizního soudu povídá ten váš Švejk nebo ten saper. Oba tvrdí, že šlo jenom o nějaký, jak říkají, žrtiček, kterému nebylo dobře porozuměno a že byli sami přepadení civilisty a že se bránili, aby zachránili vojenskou čest, oni říkají. A vyšetřování bylo zjištěno, že ten váš člověk je vůbec tedy pěkný, Kvítko. Tak například na otázku, proč se nepřizná, tady máme to zaprotokolovaný, říká tadyhle. Já jsem zrovna v takové situaci, jako se ocnul jednou kvůli nějakým obrazům pany Marie Sluha akademického malíře Panušky. Ten taky, když se jednalo o nějaké obrazy, které měl zpronevěřit, nemohl na to nic jiného odpovědět, než mám blít krev. No, přirozeně, že jsem se jménem velitelství pluku o to postaral, aby byla dána do všech noviny jménem divizního soudu oprava na všechny ty ničemný články zdejších novin. Divizní soud ve svém přípise na velitelství našeho pluku přichází k tomu mínění, že vlastně o nic jiného se nejedná, než o soustavné štvaní proti vojenským částem přicházejícím z Cizlajtánie do Translajtánie. A prosím, porovnejte přitom, pane nadporučíku, kolik vojska odešlo na frontu od nás a kolik od nich. To vám řeknu, že mě je český voják milejší než taková maďarská zběs. Když já si vzpomenu, že pod Bělehradem střílili Maďaři po našem druhém maršbatalionu, který nevěděl, že jsou to Maďaři, který po nich střílejí, a počal pálit do Deutschmeisterů na pravém křídle a Deutschmeisteri zase si to taky spletli a pustili oheň po bosenském regimentu, který stál vedle. No to byla tenkrát situace, já jsem byl v pravém štábu brigády na obědě, den předtím jsme se museli jen tak odbit čunkou a polévkou z konzerv a ten den jsme měli pořádnou polévku ze slepice, filé z rýží a buchtičky ze šodou. Večer předtím jsme pověsili jednoho srbského vinárníka v městečku a naši kuchaři našli u něho ve sklepě 30 let staré víno. No, dovedete si představit, jak jsme se všichni těšili na oběd. Polívku jsme snědli a pouštíme se právě do slepice, když najednou přestřelka, pak střelba a naše artilerie, která ani neměla zdání, že to naše části střílej po sobě, počala pálit po naší linii a jeden granát padl těsně vedle našeho štábu, tedy naší brigády. To všechno zavinili Maďaři tím, že střílili po našem druhém maršbatalionu. Rozumí se sama sebou, že sváděli na náš regiment. Pak si plukovník Schröder odplivl. Sám jste se teď, pane nadporučíku, přesvědčil, jak využitkovali znamenitě vaši příhody v Királihídě. Nadporučík nevěděl nic jiného, než rozpačitě zakašlat. Pane nadporučíku, ruku na srdce. Kolikrát jste se vyspal s paní Kakóniovou? Plukovník Schröder byl dneska ve velmi dobré náladě. Ale neříkejte, pane nadporučíku, že jste teprve začal korespondovat. Já, když jsem byl ve vašich letech, tak jsem seděl v Jágru a na měřických kurzech 3 neděle a měl jste vidět, jak jsem celý ty 3 neděle nic jiného nedělal, než spal s Maďaršama. Každý den s jinou. Mladý, svobodný, starší, vdaný. No a jak to právě přišlo, žehlil jsem to tak důkladně, že když jsem se vrátil k regimentu, tak jsem sotva plet nohama. Nejvíc mě strhala paní jednoho advokáta. Ta ukázala, co dovedou Maďarky. Kousla mě přitom do nosu a celou noc mě nedala voka zamouřit. Začal korespondovat. No známe to, pane nadporučíku, neříkejte nic. Já mám svůj úsudek o celé věci. Zapletl jste se s něj, manžel na to přišel a ten váš pitomý švejk. Ale víte, pane nadporučíku, musím říct, ten váš švejk, to je přece nám charakter. Když to tak provedl s tím vaším dopisem, takového člověka je opravdu škoda. Já říkám, to je výchova. Mně se to velice líbí od toho chlapa. Rozhodně musí být v tomto ohledu vyšetřování zastaveno. Vás, pane nadporučíku, ostouzeli v novinách. A vaše přítomnost tady je úplně zbytečná. Během týdne bude vypravena marška na ruskou frontu. Jste nejstarším důstojníkem u 11. kompanie, tak pojedete s ní jako kompaní komandant. To už je všechno zařízeno u brigády. A řekněte účetnímu Feldweblovi, aby vám našel nějakého jiného sluhu místo toho Švejka. Nadporučík Lukáš vděčně pohledl na plukovníka, který pokračoval. A Švejka přiděluji k vám jako kompaní ordonanc. Plukovník stál, podávaje zbledlému nadporučíkovi ruku a řekl, tím je tedy všechno vyřízeno. Přeji vám mnoho štěstí, abyste se vyznamenal na východním bojišti. A jestli se snad ještě někdy uvidíme, tak přijďte mezi nás. Ne, abyste se nám vyhýval jako v Budějovicích. Nadporučík Lukáš po celé cestě domů si opakoval. Company commandant, company ordonnance, company ordonnance. A jasně před ním vyvstávala postava Švejka. Účetní šikovatel Vaně, když mu poručil nadporučík Lukáš, aby mu vyhledal nějakého nového sluhu místo Švejka, řekl, no já myslel, že jsou pane Oberleutnant spokojený s tím Švejkem. A když slyšel, že Švejka určil plukovník jakožto ordonanci u 11. kompanie, zvolal, no pomoc nám pánbu. U divizního soudu v baráku opatřeném mřížemi vstávali podle předpisu v 7 hodin ráno a dávali do pořádku kavalce, které se válely v prachu na zemi. Pryčny nebyly. V jednom přepažení v dlouhé místnosti skládali podle předpisu deky na slamník a kteří byli s prací hotovi, seděli na lavicích podle stěny, no a buď si hledali vši, a nebo se bavili vypravováním různých příhod z fronty. Švejk se starým sapérem Vodičkou seděli na lavici u dveří, ještě z několika vojáky od různých regimentů a formací. Podívejte se, hoši, ozval se Vodička. Podívejte se tamhle na toho kluka maďarského u okna, jak se pacholech modlí, aby to s ním dobře dopadlo. Neroztrhli byste mu držku od ucha k uchu? Ale to je hodnej člověk, povídá Švejk. Ten je tady proto, poněvadž nechtěl narukovat. Hm? On je proti vojně, on od nějaký sekty je. A je zavřený, protože nechce nikoho zabít. No tak on se drží božího přikázání, ale oni mu to boží přikázání osladěj. To před vojnou žil na Moravě nějaký pan Nemrava. No a ten dokonce nechtěl vzít ani flintu na rameno, když byl odvedený, že prý je to proti jeho zásadě nosit nějaký flinty. No byl za to zavřený, až byl černý. A zas ho na novo vedli k přísaze a on, že přísahat nebude, že to je proti jeho teda zásadě, a vydržel to. No to byl hloupý člověk, řekl starý saper Vodička. On mohl přísahat a přitom se taky na všechno vyflajznout, i na přísahu. Já už třikrát přísahal, pravil jeden infanterák. A třikrát už jsem tady pro dezerci. A kdybych neměl to lékařské vysvědčení, že jsem před 15 lety v choromyslnosti utlouk svou tetu, tak bych byl snad už po třetí na frontě odstřelený. Ale takhle mě moje nebožka teta vždycky pomůže z nouze a nakonec se snad přeci snad z té vojny dostanu v pořádku. Zkrátka dobře, řekl Švejk. Je to s váma vachrlatý, ale nesmíte ztrácet naději, jako říkal cikán Janeček v Plzni, že se to ještě všecko může obrátit k lepšímu. Když mu tenkrát, to bylo v roce 1879, dávali kvůli ty dvojnásobný loupežný vraždě oprátku na krh. A on to taky uhád, poněvadž ho odvedli v posledním okamžiku od Šibenice, poněvadž ho nemohli pověsit kvůli narozeninám císaře pána, který připadli právě na ten samý den, kdy měl viset. No tak ho oběsili až druhý den, až bylo po narozeninách. A chlap měl ještě takový štěstí, že třetí den na to dostal milost. A mělo být s ním obnovený líčení, poněvadž všecko okazovalo na to, že to vlastně udělal jiný Janeček. Tak ho museli vykopat z trestaneckého zbytova a rehabilitovat ho na plzeňský katolický zbytov. A potom se zase teprve přišlo na to, že je evangelík, tak ho převezli na evangelický hřbitov a potom dostaneš pár facek. Co si to ten chlap všecko nevymyslí? Na chodbě se ozvaly kroky a volání stráže Cuvax! A zas nás bude víc, radostně řekl Švejk. Snad si skoval nějaký to báčko. Dveře se otevřely a dovnitř všoupl jednoročního dobrovolníka, který seděl se Švejkem v Budějovicích v arestě a byl předurčen ke kuchyni nějaké maršové roty. Pochválen pán Ježíš Kristus, řekl vstupuje, načež Švejk za všechny odpověděl až na věky. Amen. Jednoruční dobrovolník spokojeně se podíval na Švejka. Položil na zem deku, kterou sebou přinesl, posadil se na lavici k české kolonii a roztočil si kamaše a vyňal uměle v záhybech stočené cigarety, které rozdal, pak vytáhl z boty kousek škrtátka od krabičky zápalek a několik sirek, uměle rozřezaných v půli hlavičky. Roškrtl, opatrně zapálil cigaretu, dal všem připálit a lhostejně řekl, tak já jsem obžalovaný pro spouru. To nic není, chlácholivě ozval se Švejk, to je legrace. No to se rozumí, že to je legrace, řekl jednoroční dobrovolník, jestliže takovým způsobem to chceme vyhrát, pomocí různých soudů. No když se chtějí se mnou mermo moci soudit, tak ať se soudějí. Celkem za to jeden proces nic nemění na celé situaci. Ach, jsi se zbouřil, otázal se saper vodička, dívaje se sympaticky na jednoročního dobrovolníka. Nechtěl jsem pucovat hajzly na haupt vaše, tak mě vedli až k obrštovi. To je pěkná svině. Začal mě křičet, že prej jsem zavřený na základě regimentsraportu a že jsem obyčejný arestant, že se vůbec diví, že mě země nosí a že se nepřestane točit nad tou hanbou, že v armádě se vyskytl člověk s právem jednoročního dobrovolníka, který má nárok na důstojnickou hodnost, který však svým chováním může vzbudit jedině hnus a opovržení u svých představených. No, odpověděl jsem, že rotace zeměkoule nemůže být přerušena objevením se na ní takového jednoročního dobrovolníka, jako jsem já, že zákony přírodní jsou silnější než štrávky jednoročních dobrovolníků a že bych si přál vědět, kdo mě může přinutit, abych pucoval nějaký hajzl, který jsem nepodělal, ačkoliv i na to bych měl právo po té svinský kuchyni u regimentu, po tom shnilým zelí a močeným skopovým mase. A potom jsem ještě obrštovi řekl, že ten jeho názor, proč mě zem nosí, že je trošku divnej, poněvadž kvůli mě přece nevypukne zemětřesení. No, pan obršt po celou mou řeč nic nedělal, než cvakal. Cvakal zubama jako kobila, když si studí zmrzlá řípa na jazyku. A potom pak na mě zařval, tak budete pucovat hajzl nebo nebudete? No, poslušně hlásím, že žádného hajzlu pucovat ti nebudu. Vy budete pucovat, zi ani rigr. Poslušně hlásím, že nebudu. Kruci tyrkn, vy budete pucovat ne jeden, ale 100 hajzlů. Poslušně hlásím, že nebudu pucovat ani 100, ani jeden hajzl. No a tak to šlo porád dále. Budete pucovat? Nebudu pucovat. Hajzly lítali sem a tam, jako by to bylo nějaké dětské říkadlo od Pavly Moudré. Obršt běhal po kanceláři jako pominutej, nakonec si sedl a řekl, rozvažte si to dobře, já vás předám diviznímu soudu pro spouru. Nemyslete si, že budete první jednoroční dobrovolník, který byl za této války zastřelený. V Srbsku jsme pověsili dva jednoroční dobrovolníky od 10. kumpanie. A jednoho od 9. jsme zastřelili. Jako jehně, a proč? No, pro jejich paličatost. Ty dva, který byli pověšený, ty se zdráhali propíchnout ženu a chlapce jednoho čužáka pod šabacem. A ten jednoročák od 9. kumpačky, ten byl zastřelený, poněvadž nechtěl jít kupředu a vymlouval se, že má oteklý nohy a že je platfus. Tak budete pucovat hajzl, nebo nebudete? Poslušně hlásím, že nebudu. Obrž se na mě podíval a řekl, poslyšte, nejste vy slavianofil? Poslušně hlásím, že nejsem. No a potom mě odvedli a oznámili mi, že jsem žalovaný pro vzpouru. Nejlíp uděláš, řekl Švejk, nejlíp uděláš, když se teďka budeš vydávat za blba. To, když jsem seděl na garnizóně, tak tam s náma byl takovej chytrý člověk, to byl vzdělaný profesor na obchodní škole, a ten dezentíroval z bojiště a měl s ním být náramně slavný proces, aby to bylo pro postrach, aby byl odsouzený a oběšený, aby se o tom vědělo, a ten se z toho náramně jednoduše vyvlík. On začal dělat dědičně zatíženýho. A když ho štábní doktor prohlížel, tak on prohlásil, že on nedezentíroval. Že už od mládí rád cestuje, že má vždycky touhu někam daleko zmizet. A říkal, že jednou se probudil v Hamburku a podruhý zase v Londýně, a že vůbec nevěděl, jak se tam dostal. Otec, že byl alkoholik a zemřel sebevraždou před jeho narozením. Matka jeho, že byla prostitutka a opíjela se a zemřela na delirium. Mladší sestra, že se utopila. Starší, ta, že se vrhla pod vlak. Bratr, že skočil z železničního mostu na Vyšehradě. Dědeček, že zavraždil svou ženu a polil se petrolejem a zapálil se. Druhá babička, že se toulala s cikánama a otrávila se ve vězení sirkama. Jeden bratranec, že byl několikrát souzený pro žhářství a podřezal si v kartouzích žily na krku kouskem skla. Sestřenice z otcovy strany, že se vrhla ve Vídni z 6. patra. On sám, že je strašně zanedbanýho vychování a do 10 let, že neuměl mluvit, poněvadž ve věku 6 měsíců, když ho převazovali na stole a někam odběhli, kočka ho stáhla ze stolu a pádem, že se uhodil do hlavy. A taky říkal, že mívá občas silný bolesti hlavy a v takových okamžicích, že neví, co dělá. A v takovém stavu, že taky odešel z fronty do Prahy. A teprve, když ho u fleku zatýkala vojenská policie, takže najednou přišel k sobě. No. Dnes, řekl jednoroční dobrovolník, dnes už na vojně nikdo nevěří v dědičné zatížení, poněvadž by to dopadlo tak, že by museli všechny generální štáby zavřít do blázince.
7: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
8: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější, jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska, a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak, jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a furt jsem je nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy a to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, je takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem tenkrát říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly, já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to? A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane doktore, tak to nějak sešroubujte na šroubu, tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam, chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říkáš, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.

0: Tak šťastnou cestu a děkujeme za všechno.
1: Naschledanou, blahorodí. Cože? Na severní točnu. Tak pěšky u nás lyže. Cože? Náčelník? Náčelník ten.
0: Sabáky nemáme! My místo psů máme tohohle. On silák, on jako 10 sabák.
2: Prosím, z Prahy, Esteraj. Ale my také Slované, Češi.
1: Cože? Jídlo? Jídlo máme. Tři husy, špek, chleba, všechno. Prodat? Ne. Nemůžeme. Nám treba. My musíme daleko.
3: Tak děkujeme za všechno.
0: Nazdar!
1: Nazdar!
3: Nazdar!
2: Tak přátelé, tohle to možná byli poslední lidé, které jsme viděli. Máme všechno?
0: Všechno. Lyže, saně, zbraň, hudební nástroj, rezervní prádlo.
1: Míč. Já zapomněl ve vlaku míč.
2: Cože?
1: Nafukovací míč.
2: Toto pěkně začíná.
1: Mě to mrzí, náčelníku, ale snad se bez něj obejdeme.
3: Ale černý míč, hlavně, že máme co jíst.
2: Ten míč, vy si na mě vzpomenete, nám bude secakramensky chybět. Víte, jak dlouho trvá polární noc?
1: 100 dní.
2: Ano, 100 dní. Šera, mrazu a samoty. Vy si myslíte, že ta tronomyslnost je sranda, co? Co pak jsme 100krát nečetli, co to s lidma dělá? Ze 36 polárních výprav zahynulo 8 hladem, 6 mrazem, 4 vysílením a 17 tronomyslností.

0: A myslím tedy, že se povedla. A taky jsem si připravil jeden komický převlek. Ale to už nebudu prozrazovat, poněvadž to by se pak nesmáli. Čili já myslím, že naše výprava se trudomyslnosti nemusí bát.
1: Chci to vidět. Amundsen, chlap socele a plakal jako malej kluk. No, už tady kvůli blbýmu míči stojíme dost dlouho. Výpravo, pozor! Do lyží! Zapřát!
2: Tedy nechci náčelníka kritizovat, ale nejdřív měl dát povel zapřát a potom teprve do lyží. Tak bych to viděl já.
1: Určím sever. Směr sever. Bohužel. Jednotlivě, pravotočivě, 180 stupňů vzad. Raz. A dva.
2: Tedy... Nechci vypadat jako kverulant, ale já bych ze všeho nejdřív určil sever.
1: Polární výpravo, směr sever, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde.
0: Náčelníku, faktická poznámka, mohu?
3: No, rychle.
0: Nevadí, že tam je pešuňk a koleje.
1: Vím o nich, lyže sejmout.
2: Možná, že vám bude připadat, že stále kritizuju.
0: Já vím.
1: Polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Lékárník Vojtěch Šofr.
2: Zde.
1: Pomocný učitel Václav Poustka.
2: Zde.
1: Potah Varel Frištenský.
2: Zde.
1: Směr, severní ledový pol, Heidi. Zde.

Jako učiteli připadl mi přirozeně úkol vést deník naší polární výpravy. Přečtu vám prvních 37 stran. Kapitola první. Zrod velkého projektu. S nápadem dobít severní pól přišel minulé úterý magistr Šofr. Když jej na schůzce naší jednoty podolských otužilců přednesl, byli všichni návrhem nadšeni. Ale nikdo se nechtěl výpravy zúčastnit. Většinou z rodinných důvodů. Nakonec se přece jen tři odvážlivci našli, kteří se k magistrovi připojili. Náčelník jednoty Karel Němec, ledař bránického pivovaru Varel Frištenský a já, učitel Václav Poustka. Všichni staří mládenci bez rodinných důvodů. Datum odjezdu bylo stanoveno na 9. prosinec 1908. Dopoledne jsme ještě lehce trénovali ve Vltavské ledové tříšti a ve 13 hodin unášel nás již vlak z druhé koleje nádraží Františka Josefa směrem na sever. Vyprovodil nás vlastně jen Frištenského bratranec Gustav. Tento světový šampion v zápase řecko-římském, který v Německu porazil Šichtla, porazil doma v Kolíně prase a přinesl nám k vlaku bohatou výslužku. Když už hovoříme o Frištenských, nemohu smlčet jednu obavu. Člen naší výpravy Varel Frištenský silou sice nahradí 8 až 10 tažných psů, ale nevím, zda jeho duševní schopnosti stačí na náročný úkol polárníka. Zatím se chová, jako bychom jeli na odpolední výlet do Průhonic. Již od náchoda se neustále ptá, kdy už tam budeme. Kde komu z cestujících slíbil, že mu pošle stočny pohlednici a ze všeho nejvíce těší, jak se v oblasti věčného sněhu skoulujeme. Často, když ho poslouchám, říkám si, že jsme přece jen měli vzít psy. Na cestě z nejsevernějšího sibirského nádraží k pobřeží ledového oceánu se nestalo nic mimořádného a tak vám přečtu pouze názvy kapitol. Kapitola pátá. Slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola šestá. Frištenskému omrzly obě nohy. Kapitola sedmá. Vrátíme se. Kapitola osmá. Simulant

0: dostal na pamětnou. Kapitola 9. Vlci. Kapitola 10. Ztratili jsme kompas. Kapitola 11. Bloudíme v mlze. Kapitola 12. Prohlídka Petrohradské ermitáže. Kapitola 13. Další překročení 70. rovnoměže. Kapitola 14. Frištenský simuluje zánět slepého střela. Kapitola 15. Zdařilá operace. Kapitola 16. Frištenský simuluje pooperační slabost. Kapitola 17. Táhni a srůstej. Kapitola 18. Konečně moře.
1: Poslyš, náčelníku, a víš to jistě?
2: To je dokázaný.
1: Kolik je hodin?
2: Za 10 minut 14:30.
3: To jsou věci. Tady čtu, že na všech školách v Rakousku má být zavedena lázeň. To si teda nedovedu představit, to tam budou mít ve třídách sprchy nebo vany.
1: Tedy řeknu vám, je to pohodlné to driftování, ale vleče se to.
3: Nějaký inspektor Hruška to tady píše. Zas neměl co dělat, dědek.
1: No tak, možné to je, hygiena je důležitá i na školách.
3: Ne, tak ne, já už na to nevidím. Kázeň! Já to čet jako lázeň. To jo, kázeň to jo. To ani nemusel psát, to každý ví.
1: Helejte, já tomu stejně nevěřím. Kdyby jsme jeli, tak by to muselo drncat. Nebo by se to aspoň pohupovalo. Nebo vzduch by jsme cítili, že rozrážíme. A krajina by ubíhala dozadu, to mi nevykládejte.
2: Ten Varel je jak 7letý dítě. Václave, prosím tě, ty jako pomocný učitel mu to snad budeš umět vysvětlit.
3: Karle, já myslím, že tady na severu bychom se nemuseli pořád oslovovat plnými tituly. Stačí, když mi budeš říkat učitel.
2: Dobře, bratře učiteli, tak to Varlovi vysvětli.
3: Varle! Podívej se, celý tenhle ledový krunýř se vlivem mořského proudu pohybuje na sever. Odborně se tomu říká drift. To jsme si nevymysleli, to je popsáno v literatuře, čili nic nedrncá, nic neubíhá dozadu, všecko, co tady vidíš, náčelník, já, lékárník, všechno driftuje na sever, no.
1: A já?
3: Ty taky driftuješ.
1: Takže podle tebe já tady stojím, nic nedělám a driftuju.
3: Správně.
1: V životě se nic takového nedělá a nikdo mě k tomu nedonutí.
4: Václave, jak dlouho ještě budeme driftovat?
3: Takových 10 až 11 dní.
1: No, to vám teda nezávidím.
4: Pravda, vleče se to. Kamarádi, já vám nevím, co to se mnou je, ale já bych to nejraději otočil a driftoval zpátky. K nám, domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prdele, to je mi smutno.
3: A je to tady. Trudomyslnost.
2: Vidíš, Vojtěchu, kdybychom měli míč, pinkli bychom si a hned by byla nálada.
3: Nic se neděje, náčelníku. Teď zaspívám tu píseň, kterou jsem právě pro tyhle případy složil ve vlaku. Dobře, poslouchejte, ať si potom můžete zaspívat se mnou. Tak. Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejradši utek.

0: tam kde hy, kde hynuli vlci. Tam kde hy, kde hynuli vlci. Tam kde hy, kde hynuli soby. Čech se přizpůsobil. Čech se přizpůsobil. Tak to je celé. Teď se ji naučíme. Opakujte po mně, děti. Opakujte po mně, kamarádi. Polární noc má zvláštní moc. Ale
1: Vašku, dej tam nějakou jinou.
0: Proč? To je na tu trudomyslnost.
1: Ale dej pokoj, já žádnou trudomyslnost nemám. Hele, značky třeba tu. Chceš píseň severu znát? Chceš se mnou tiše naslouchat? To je pěkná. A nebo tu, ta je taky pěkná. Když táhne bílý losos peřej. To jsou moje dvě nejmilejší.
0: Prosím, kdo nechce, nemusí, ale my ostatní si skutí zaspíváme. Tak ta slova. Polární noc, polární noc má zvláštní moc.
2: Má zvláštní moc.
0: Každého přepadne smutek.
2: Každého přepadne smutek.
0: Teď je. Němec i Brit, čili anglosasové.
3: Člověče Vašku.
0: Ale ne.
3: Člověče Vašku. Vašku, mě nic nebylo a po té tvý písničce se mi dělá na nic.
2: Mně taky. Mně je tak těžko. A jaké já mám chmurné představy. Mně se vám například pořád honí hlavou, že jdu jako každou středu k magistru Boučkovi na šachy. Přijdu tam, zazvoním, otevře mi jeho bytna a já povídám, je pan magistr Bouček doma? A ona povídá, není. Tak já říkám, že se zatím projdu po parku, jo, snad se do té doby vrátí. Asi za půl hodiny znovu přijdu, znovu zvoním, otevře mi ta bytna a já povídám, je pan magistr Bouček ještě na procházce? A ona povídá, jo. Tak řekněte, je tohle to normální? Je to normální? Víš, že k němu chodím každou středu na šachy, jo? A nechá mě jít pěšky z Podolí až na Smíchov. V dešti, to jsem vám zapomněl říct. Kdyby aspoň zkaz nechal, nebo...
1: Někde se zakecal, no.
3: Bouček není doma. Představit, co mám já. Václave, nech to. Ty představit, co mám já, ty bych vám psal. 9krát za sebou. Jsem byl zvolen náčelníkem jednoty. A teď po novém roce, jako vždycky valná hromada, já jsem přítomen, navržen a nezvolen. Ani jeden z vás, jak tu sedíte, jste pro mě nezvedli ruku.
0: Ale Karle, to máš asi chmurné představy, poněvadž 10. valná hromada ještě nebyla.
3: Jo. To vám nezapomenu. Koukali jste se do země, abyste se mi nemuseli podívat do očí. A já vás přitom dovedu až za polární kruh. To mám za všechno. Výpravo, balíme, jde se domů.
1: No, tak nejdřív to vypadalo, náčelníku, že mluvíš cesty, ale tohle si řekl dobře, co tady, ne?
2: Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny.
3: Ech toho, Vojtěchu. Už jsme to slyšeli. Bývalá polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr
2: zde,
3: potah Barel Frištenský
2: zde,
3: pomocný učitel Václav Poustka
2: chybí.
3: Kam šel?
2: No, tak vzal si své věci a odešel na sever.
3: Blázen. Chce dobít točnu v takovémhle počasí. Zima jak v psírně. Chápete to? Ale my, trudomyslní, se nesmíme nechat jedním šílencem zvyklat.
2: Tedy nerad to říkám, jo? Ale jsou chvíle, kdyby se optimisté měli popravovat.
3: Správně.
1: Hlejte, nepočkáme chvilku. Třeba se šel jenom vymočit.
3: Kdo chvíli močil, již močí opodál. Tak tedy směry, hajdy domů.
1: Ty tučňák, půjdi.
4: Frištenský, ty jsi takovej vůl. Co pak nevidíš, že to je komický převlek? Já se s tím týden šiju a on to do mě našije, kretén.
1: No promiň, Václave, ale to já nemohu tušit.
2: Kam jsi to dostal, Václave?
4: Do křídla, čověče.
3: Nezlob se na mě, Václave, ale to bylo o tebe nedomyšlený. Kdyby si se předlík za opici, prosím. Dá se to poznat, že je to legrace. Ale tučňák, mě to taky zmýlilo. A tož pak takovýho primitiva, jako je tady Frištenský.
1: Děkuju ti, náčelníku, že ses mě zastal.
4: Karle, tučňák žije přece pouze na jižním pólu. Tady se vůbec nevyskytuje, když jsme to probírali. To mohla být taková legrace, já mám po náladě.
2: Sláva, Václave! Vítám tě mezi trudomyslné. Jsme zase v plném počtu, můžeme vyrazit.
3: Bývalá polární výpravo za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Lékárník Vojtěch Šofr.
2: Zde.
3: Pomocný učitel Václav Poustka.
5: Co to je?
6: Vidíte to?
2: Není to náhodou ona pověstná polární záře?
4: To bude ona. Četl jsem o ní v učitelských novinách. To byla nádhera, přátelé, co? To byla podívaná. A to jsme teprve na 87. stupni, co teprve na pólu. Já nevím, jak vy, ale já osobně jsem plný optimismu. Ty ne, Vojtěchu?
2: No já jsem úplně nový člověk. Vzhůru, kamarádi, na pól, vstříc novým zážitku.
1: No tak bylo to hezký, ale že bych to musel vidět dvakrát.
4: Co ty, náčelníku, proč mlčíš?
3: Půjdeme na sever, o tom není sporu. Ale nejdřív musíme zamést před vlastním Prahem.
1: Ale náčelníku, Koště nebylo v seznamu.
3: Lehni! A proto se ptám, kdo to byl, kdo zanesl do našich řad semeno pochybnosti? Kdo nás to chtěl otočit o 180 stupňů zpět? Kdo to volal domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny?
2: Promiň, náčelníku, promiň.
3: Mimochodem, kdo to tady mluvil o popravách optimistů?
2: To mi jen tak ujelo, Karl.
1: No jo, tady se říkali věci. Tady se taky volalo hajdy domů.
3: Ano, správně. Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?
2: Náčelníku, já tady s Varlem potahnu za trest sáně.
3: A dva dny nedostaneš jíst.
2: Rád.
3: Polární výpravo, za mnou, jednotlivě, početá, příště prekorečníků, za hraníky, levotočíky,
4: Poslední týden nás pronásleduje smůla. Lékárník uklouzl a hnul si s plotínkou. Náčelníkovi se spustila rýma, mně se ozval žlučník a Frištenský ztratil obojek. Zpočátku se nám dařilo zahánět trampoty mou písní do nepohody, ale teď jakoby už ztrácela na účinnosti. Kdykoliv si cestou začnu notovat, některý z kamarádů mi nastaví nohu. Málem bych zapomněl na další nepříjemnou okolnost, která nám také strpčuje cestu. Nemáme již vůbec nic k jídlu. Na 87. stupni 54. minutě severní šířky svolal náčelník důležitou poradu.
3: Pánové, hrozí nám smrt hlady. Přemýšlel jsem o tom celou noc. A nevidím jiné východisko. Navrhuju sníst psy.
4: Počkej, náčelníku. Psy?
2: Ale Karle, vidíš mi přeci žádné psy. Jo, aha, už rozumím.
1: Jaký psy?
4: Je to smutné, když člověk musí vztáhnout ruku na svého věrného přítele, ale asi opravdu nebude jiné východisko.
2: A bylo by možná dobré nesníst je všechny najednou. Jíst jen po částech, aby zbytek spřežení byl schopen tahu.
1: Co to tady blábolíte? Vy snad máte vidiny nebo co? Kde vidíte, jaký psy?
3: S tím nesouhlasím. Když utratit, tak najednou. A hned, dřív než zhubnou.
1: Už je to tady. Zešíleli. Pánové, vzpamatujte se. My žádný psy nemáme. Vzpomeňte si, vy jste původně chtěli vzít psy, ale já jsem vám to rozmluvil. Ještě jsem říkal, vzpomeňte si, Vemte radši silnýho chlapa, jako jsem já. Ty se ani utáhne a ještě zastane jinou práci. Může například naštípat dříví, jsem říkal. Taky vzpomeňte si, jak jsem krásně rozštípal naše lyže. To bylo bohužel poslední dřevo, který jsme měli, takže teď už jsem vám dobrý leda k tomu tahu. No ale táhnu pořád dobře, pořád jsem ještě silnej.
3: No právě, já bych to neodkládal.
1: Jo, kdyby jsme ty psy měli, tak bych rozuměl tomu, že by se dali sníst. Já už psa jed. To není špatný maso. Ale když máte místo psů mě... Náčelníku, co jste navrhoval?
3: Sníst psy.
1: I když je nemáme?
3: I když je nemáme.
1: Vy všichni, jak jste tady tomu rozumíte?
2: No já tomu rozumím. Já rozumím.
1: Já teda ne.
2: No je to možná lepší, Varle. Podívej se, tady pan lékárník ti dá nějaké prášky, usneš.
1: Počkej, o spaní se teď nebudeme bavit, já spím dobře. Ale mě teď něco napadlo. Je to taková hloupost. Možná, že se vás to dotkne, ale ono to vypadá. Může to říct?
3: Vypovídej se, Frištenský.
1: No, když vy jako říkáte, že sníte psy a žádní psy tady nejsou, jestli tím nemyslíte, neurazíte se. Ono to totiž vypadá, jako kdybyste chtěli sníst mě, že jo?
3: No jo.
1: Nezlobíte si, že jsem to řekl?
2: To víš, že ne. Kdo by se na tebe zlobil v takové chvíli?
5: No, náčelníku, já myslím, že by bylo vhodné aspoň několika slovy poděkovat, zhodnotit a tak.
6: Milí kamaráde, drahý bratře, vážení pozůstalí, jménem naší české polární expedice ti chci poděkovat za tvou statečnost, za tvou obětavost a za vytrvalost, s jakou si to dotáh až sem. Byl jsi nám, Frišťo, dobrým kamarádem. Všichni, kdo jsme tě znali, jak po stránce Já už nemůžu, vente to někdo za mě.
7: Tak já bych snad řekl už jen tolik. Byl jsi nám nejen dobrým kamarádem, ale i dobrým manželem. Otcem, strýcem a tchánem. Nikdy na tebe nezapomeneme. Zůstaneš dlouho v nás. Tedy alespoň po nějaký čas.
1: Kamarádi, já nevím, ale já myslím, že na tyhle řeči je ještě čas. Podívejte, ještě na tom polu nejsme. Nechte to, až tam budem. Zatím jsem byl dobrý, ale ještě se můžu zkazit.
3: Toho se neboj, Frištenský, tady nám v drsném severu se nic neskazí.
1: Ale stejně, jaký my Češi jsme, co? Doma to se pereme, hádáme, zkrátka nežereme se, co? No vidíte, a tady?
3: No, prosím tě, Frištenský, kde je ta sekera? Ty jsi s ní naposledy štípal.
1: Tady.
3: Půjč mi, chlapče.
5: Tak na tohle já se nemůžu dívat.
1: Já taky ne. Hleďte, vás jsem viděl štípat dřív jenom jednou a úplně mi to stačilo.
5: Frištenský, ty ne, ty tady musíš zůstat. Bez tebe by se to neobešlo.
1: Jo, tak ukažte. Já je rozštípu sám. A když se na to nemůžete koukat, zůstaňte tady, já s nima půjdu kousek dál. Byly to dobrý saně. Až to bude z kopce, možná, že budeme litovat.
5: Ještě, že je to taková čistá, bezelstná duše.
7: Je to dobrák.
5: Od kosti. Řeknu vám, kamarádi, já kdybych neměl takový hlad, on je proti nám pořád ještě frajer.
7: A on možná bude i libovej.
5: Tuhle jsem ho pozoroval, když táhl saně. On je skutečně dobře vyvinutý. Jo.
7: Třeba ty jeho hyždě.
5: No.
7: Já vám to teda, kamarádi, řeknu. Tuhle večer, když jsem ho vypřehal ze sání, tak jsem si ho poplácal.
3: Pánové, jak tady mluvil o tom češství, víte, neměli bychom zapomínat na ideály humanismu. Já, když jsem držel před chvílí v ruce tu sekeru, tak jsem se vám zastyděl.
6: To je pravda.
3: Víte co? Pojď to nechat zmrznout.
6: A to je taky pravda.
7: No jo, ale jen aby to dlouho netrvalo, náčelníku.
6: Náčelníka máš tady, co se koukáš na mě?
7: Promiň, já už hlady šilám.
1: No a je po saních. Tak teď ale opravdu nevím, k čemu vám budu dobrý.
3: Ale zahřál jsi se při tom štípání, viď, Frištenský?
1: Jo, jo, to jo.
6: Frištenský, rozvaž si šálu.
1: No vidíš, to bych mohl.
7: A sundej si rukavice, to ti udělá moc dobře.
1: Myslíš?
7: Je. Yeah. No, v obě.
1: Je. Yeah.
6: A kabát si rozepni.
1: No, abych to nepřehnal. On zas takový hic není.
3: Poslyš, Frištenský, nepůjčil bys mi na chvilku kalhoty?
1: Kalhoty? Hele, ale opravdu jenom na chvilku. Protože já mám ty spodky už dost řídký. No.
7: A jak je ti teď, kamaráde?
1: No, řeknu vám, kamarádi, docela frišno. To až budu vyprávět u nás doma, jak jsem stál kousek od severní točny jen tak nalehko, ještě, že mě hřeje to peří.
6: Slyšíte ho? Už blouzní. Naskakuje mu husí kůže a má dojem, že mu vyrážejí i brka.
7: Možná, že ten pocit drůbe, že mu to všechno usnadní.
6: Ty, Frištenský, ještě mě vnímáš?
1: Ale jo, já všechno slyším.
6: To peří, jak jsi říkal, to cítíš po celém těle i na nohách?
1: Ale ne, jenom tadyhle, na boku.
3: Co to máš? Ty máš husu.
1: Housera.
3: Jak to, že jsi nic neřek? My tady umíráme hlady, málem stáhneme ruku na svýho nejlepšího kamaráda. Ty máš krysu, husa.
6: Husu.
3: Husu, kryso.
6: Styď se, Frištenský. Fuj.
1: Zač bych se měl stydět, když vám to týden melduju. V pondělí povídá tady lékárník, že mu kručí v břiše. Já na to, že mám housera. A ty, náčelníku, si sám řekl, to nevadí, zatni zuby a táhni. Tadyhle, v úterý zase učitel, že bije hřebiky. Já povídám, mám housera, zase jste mě odbili. Ve středu to už jste všichni kručeli hlady, já na to pořád mám ještě toho housera. No a co řekl náčelník, vzpomeň si, co si řekl. Ještě slovo, bačkoro, a zapíšem tě do deníku, to si řek.
3: Oblíkni se, hňupe, a rozdělej oheň.
1: Bačkoro, bačkoro, mám vlka například, a nestěžuju si.

0: Včera došlo k tragické události. Ztratil jsem červenou tušku. Takže od této chvíle již nemohu potrhávat názvy kapitol červeně. Jak se blížíme k pólu, sužuje nás stále větší a větší mráz. Dnes ráno klesl teploměr tak hluboko, že jsme nemohli najít rtuť. Teprve po 15-minutovém usilovném zahřívání trubice dechem vylezla na minus 50 stupňů Celsia. Takový mráz je pro našince přímo vražedný. Proto jsme dalším dýcháním vyhnali teplotu na 42 stupně, což už se dalo vydržet. Následujícího dne klesla teplota tak hluboko, že se nám vyhnat rtuť z baňky do trubice už vůbec nepodařilo.
1: Dobrý, kamna jsou taky muzgrávky. Trvá poměrně dlouho, než se rozhycujou, ale potom zase o to díl hřejou.
2: Nebo na čem?
0: Nebo americká kamna, jestli znáte. Americká kamna. Na těch je krásné to, že to teplo člověk nevnímá jenom pokožkou, ale i očima. Rozumíte, jak ten oheň skrz tu slídu nádherně svítí.
3: On by, pánové, stačil i bubínek. My jsme vám takhle jednou hráli s magistrem Boučkem šachy a já jsem ten bubínek roztopil úplně do ruda. A magistr Bouček povídá: Vojtěchu, mně se zdá, že jsou ty kamna nějaký malý. Já mu povídám, teď jsou to taky nejmenší kamna, který jsou k mání. On povídá, člověče, ale mně se zdá, že jsou ty kamna pořád menší a menší. Tak já se vám na ten bubínek podívám a on se vám těma ržavenýma nožičkama, jo, propálil do podlahy.
0: A to je krása, to je krása. Já až přijdu domů, já si dám postavit do pokoje čtvery kamna. Ty, co jsme říkali, a ještě tam dám piliňáky.
3: Tedy, Václave, nerad bych síčkoval, ale aby ti to utáhl komín.
0: Dám do každého rohu jeden komín. Na komínek se nesmí šetřit.
4: Helejte, až zase půjdete na nějaký ten pol, tak se mnou už nepočítejte. Já jsem tím zájezdem vysloveně zklamaný. Co tady je? Mlha, vánice, sníh, mráz, rampouchy, no. Tady je zrovna jeden veliký jako prase.
0: Počkej, Frištenský, nekopej do toho. Víš, do čeho to kopeš? Pánové, nerad bych se mýlil, ale myslím, že stojíme tváří v tvář... Ne, takhle ho natočím. Tváří v tvář americké výpravě profesora McDonalda.
3: To je sám pan profesor?
0: Ano, je tomu rok, co vyrazil z Grónska k pólu. A od té doby o něm není zpráv. Byl to velký polární.
4: Cože je tak malý?
0: Mrazem! Pánové, posaďte se. Četl jsem o něm náhodou nedávno v učitelských novinách. Profesor McDonald zdědil obrovské jmění a rozhodl se, že je celé věnuje na oltář vědy. Na odborářském sjezdu amerických milionářů. Ve Washingtonu. D.C. Profesor McDonald řekl krásnou myšlenku. Řekl. Ovšem, nevím, pane profesore, jestli vás budu citovat úplně přesně. Řekl, věda má bohatým brát a chudým dávat. Nebo bohatým dávat a chudým... Prostě něco v tomhle smyslu to bylo. Jako 14-letý chlapec se ponořil do studia biologie, aby se po 10 letech vynořil jako autor světoznámé knihy Člověk a mráz. Uskutečnil bezpočet pokusů na vlastním těle, aby zjistil, jaké podchlazení lidský organismus snese.
3: Koukám, že tady to trošku přeťal.
0: Pro nás Čechy není bez zajímavosti, že profesor McDonald se nějakou dobu chladil i na našem zámku Lednice. A do států si sebou potom vzal svého oblíbeného sluhu Berana. Ten dosáhl v jeho službách hodnosti poručíka biologie. Ale teď mě napadá, přátelé, výprava profesora McDonalda byla dvoučlenná. Čili poručík Beran by tady někde měl být. Ten se nemohl jen tak... Pánové, vstaňte! No jo! Poručík Beran!
4: Ten je taky pěkně přešlej mrazem.
5: Pánové, mám návrh. Statečná výprava profesora McDonalda by si zasloužila, aby dobyla točny alespoň posmrtně.
1: Pravda, bude to pro nás velké břemeno, vždyť jsme sami na pokraji sil. Ale podstupme tuto oběť. Pojďte, svážeme je k sobě, ať se frištanskému lépe nesou.
4: Zase.

Dnes byl vydán zákaz hovorů o kamnech, teplých krajích, peřinách, spále a podobně. Náčelník správně usoudil, že nás takové představy oslabují a pro následující dny vydal seznam témat povolených k rozhovoru. Téma na pondělí. Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám. Úterý. Zimní krása okenních skel. Středa. Zážitky z bruslení. Čtvrtek. Medvědi. Vyzvedněte přednosti ledního. Pátek. Holomrazy. Sobota. Mráz. Nejlepší děda. Jak vidno, je skutečně o čem hovořit. Zajímavé je, že v našem kolektivu, jindy tak hovorném, vládne od vydání témat většinou ticho. Jen onehdy, když náčelník usnul, slezli jsme se s Frištenským a Šofrem pod jednu deku a vyprávěli si o požáru Národního divadla.

0: ještě dál, ještě kousek. Tady, Vojtěchu, podívej. Polárka je přímo v nadhlavníku. Kamarádi, teď stojím přesně v místě, kde zemská osa protíná povrch naší planety. Čili severní pol je dobyt.
1: Ukáž, pust mě taky, pust mě.
0: Dobyt.
1: Ukáž.
0: Dobyt.
1: No nic moc.
0: Náčelníku na pol.
2: Přátelé, kamarádi, bratři, po měsících útrap a strádání nadešla konečně ona vytoužená chvíle, kdy na tomto nejsevernějším bodě naší zeměkoule stanul Čech. Je to sice poněkud skaleno tím, že jsem Němec, ale jen jménem. Hlavou, srdcem a těmato nohama jsem Čech.
3: A rukama taky, Karle, rukama.
2: Jsme to my, praští otužilci, kteří jsme stanuli na vysněném místě všech otužilců světa.
1: Karle, zkrať to, je tu zima.
2: Není pro muže hanbou, když zde, v místě věčného mrazu, uroní kroupu. Nech tedy do rachotu našich slzí zazní naše sokolské nazdar.
4: Zdar!
0: Kamarádi, a teď vás musím upozornit na jednu zeměpisnou zajímavost. Těším se na to už od náchoda. Tak, postavím-li se k náčelníkovi a půjdu od něho kterýmkoliv směrem, půjdu vždycky na jih.
1: Ne.
0: Dávej pozor. Jdu na jih. Ano, takhle. Jdu zase na jih. A tady je to neuvěřitelné. Na jih.
1: To je skutečně neuvěřitelné.
0: A to ještě nic není. Frištenský, postav se zády k náčelníkovi. A teď oba vykročte vpřed. Vidíš, Vojtěchu, oba jdou na jich.
1: Tedy to jsou věci.
0: A to nejlepší jsem si nechal na konec. Vojto, udělej mi na pólu značku. Dobře se dívejte. Jdu na sever, normálně jdu na sever. A už jdu na jich. Na sever. A na jich.
1: Počkej, to není možné tohle. To není možné.
0: Když se mi nevěříš, můžeš si to vyzkoušet.
1: To jsem tedy sám zvědav. No jo. No jo. Kamarádi, stálo to za to. Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale stálo to za to.
5: Já to možná nerozumím, ale za sebe bych řekl, že tu nic tak extrémního nevidím. Když to srovnám s tím výletem na Kokořín.
1: Prosím tě, to se vůbec nedá srovnávat.
5: Jak to? Byly tam skály pískovcový, v občerstvení. Co je tady? Prd.
1: Mlč, prosím tě, mlč, buď tak hodný, jo. Tohle to je zážitek na celý život.
0: Jistě.
1: Já si to musím ještě jednou zkusit.
0: Klidně, to se nevochodí.
1: Tak, na sebe
5: a na jí.
1: A zpátky taky, viď? Na sever a na jich. No to je nádherné. Kamaráde, tohle nikde jinde na světě nezažiješ.
0: Tak pozor, Vojtěchu, tohle bys mohl zažít ještě na jižním pólu. Jenže obráceně.
1: Hlavou dolů. Tedy tohle až budu vyprávět magistru Boučkovi, jo? Už ho slyším, jak říká, Vojtěchu, ty tvoje bulíky, už je mám zase na nose.
5: Pánové, já mám hlad.
0: Prosím tě, jak můžeš takovéhle chvíli myslet na jídlo? Já osobně jsem tak plný dojmů, ty ne, Vojtěchu.
1: Já jsem také plný dojmů. Ale něco malého by se do mě vešlo.
2: Železná zásoba je nedotknutelná.
0: Správně.
2: A kromě toho jsme ji včera snědli.
0: Počkej, náčelníku, železnou zásobu jsme nemohli sníst, tu máme na cestu zpátky.
2: No, to jsem vám právě chtěl říct, abyste si na to dali pozor, kdybyste plánovali nějakou takovouhle podobnou cestu, aby se vám nestalo jako nám teďko, že já jsem ty zásoby na cestu sem přesně propočítal a pořád jsem si říkal, až to sečteš, nesmíš zapomenout to znásobit dvěma. No, v tom fofru, jak jsme balili, vy jste na mě pořád mluvili, jsem na to zapomněl. Takže, vypočtený to bylo správně, falíruje v tom akorát to násobení. Tak to jen tak pro příště.
0: My si na to příště dáme pozor. Ale teď, Karle, abych tomu úplně rozuměl, neznamená to, že bychom snad neměli už vůbec nic k jídlu, to ne, viď?
2: Vždyť to říkám, krát dvě to mělo být. Ty to nechápeš, nebo co? To jsou otázky.
1: Víte co? Sníme berana. Cože, ty máš berana? Skopový, to je naše spása. Ty se vždycky s něčím vytasíš. Kde ho máš?
5: Tady na zádech.
0: Tak ty myslíš poručíka berana, našeho krajana?
5: No taky bychom mohli sníst profesora, ale ten mi přijde takový drobnější.
0: To jsme to teda dopracovali, to už jsme na tom tak špatně, že budeme jíst ostatky.
2: Heleďte, nejsme žádný slečinky. Byly tady tendence sníst vlastního kamaráda.
5: Kterýho?
0: Toho neznáš.
2: Kterýho většina z nás znala a který byl živej. Berany zmrzly na kost a nikdo z nás ho nezná.
1: A možná, že měl v osobním životě i některé drobné charakterové vady.
5: Tak co, ještě máme ty hole, že bych pod ním zatopil?
2: Zatop, Frištenský.
1: Tu nelámej, na týho budeme rožni.
5: Tak mi ho sundejte, já rozdělám oheň, trošičku ho obděláme, aby změk, a pak ho naporcuju.
0: Upozorňuji vás, že já osobně ho budu jíst jen s krajním odporem. Je to krajan.
1: Maminka mi vždycky říkávala, neošklíbej se nad žádným jídlem. Jez doma, co máš, a v cizině, co ti dají.
2: Už krásně rozmrzá.
1: Mně pomáhá to jeho jméno. Pečený beran, to nezní tak špatně. Lepší by bylo, kdyby se jmenoval třeba Kratochvíl.
5: Já bych sněl ty Kratochvíle.
0: Je, to já nesnáším, moc se na mě dívá.
5: Hejte, nebylo by tady ještě nějaký dřevo na přiložení?
1: Kytara, ta bude dobře hořet.
0: Ne, kytara ne, kytara ne, co až nám bude zase úzko.
2: Václavek, když je hlad, musí umění stranou. A posled si na ní zahraj, pak si ji přiložíme.
0: Ještě nikdy jsem nezatápěl hudebním nástrojem.
2: Jednou s tím začít musíš.
0: Polární noc.
4: Hello, boys! Good evening, everybody. My name is George Beran.
1: Magister Schoffer.
4: I'm very glad to see you.
0: My name is Václav Poustka. I am a teacher. I am underground teacher.
4: Václav Pouska, it is a Czech name, isn't it?
0: Promiňte, já jsem začátečník, takže teď už nevím, co říkáte.
4: Češi, snad nejste Češi.
2: Ano, my jsme česká polární výprava, já jsem Němec.
4: Německý Čech, wonderful. Já americký Čech. Kluci, nazdar.
1: Nazdar.
4: Vy četli a rozmrazili?
1: Ne, my rozmrazili, ale nečetli.
4: Vy nečetli a přesto rozmrazili? Ho, bystrý národ. Wonderful. V tom případě já přeložím do češtiny. Drazí lidé budoucích generací, dvě těla, která jste našli, patří badatelům v oboru zimní spánek. Zahřejte-li naše tělesné boxy na teplotu 37 stupňů Celsius, my obnovíme naše tělesné pochody a vydáme ze sebe svědectví o přešlých staletích. Děkujeme vám. Mimochodem, kde je profesor?
0: Profesor před chvílí tady byl.
4: Mr. McDonald, where are you? On furt někde courá.
1: Frištenský, kam se dál?
5: Teď jsem ho někam kopnul stranu.
0: Tady je, halo, tady je.
4: Jo tak, on ještě nerozmrazen, půjčte mi ho. Bože, pane profesore, vy jste cvrklý. Já byl taky tak cvrklý.
5: No nebylo tě moc, ale byl si lepší kousek. Proto jsme tě taky vzali prvního.
4: A cítím se dobře po těch staletích. A který se píše rok?
1: Tak píšeme již 9. rok nového století.
4: 2009 nebo 2109?
1: Nepak, 1909.
4: Oh, vy ze mě děláte šoufek. Žít mi zamrzli 1908.
0: Ano, četl jsem o vás v učitelských novinách. Loni jste vyrazili a pak jste zmizeli beze stopy.
4: A vy mě rozmrazili za jediný rok? Za to já vám neděkuju za tohle. Vy mě otrávili. Jeden rok zimní spánek jako nějaké zvíře. Vy se mě nelíbíte za tohle.
2: Tak hele, Beran. Jestli chceš zase zmrznout, tak to tady není problém.
4: Co pak to jde? To je složitá procedura, kterou umí jenom profesor. Ale opováž se ho rozmrazit, primitiv. Ten by vám dal jeden rok u ledu. Na to on celý život pracoval. Proto on otrhoval od huby miliony dolarů. On mi vždycky říkal, George, až nás jednou rozmrznou, až my oba budeme zase teplí, jako jsme vždycky byli. My uvidíme jiný svět. Tvoje vlast nebude úpět pod Rakouskem a ty vrátíš domů.
1: No tak pravda, pod Rakouskem ještě trochu úpíme, ale dá se to vydržet.
2: Bratře Berane, tady jde o holej život. Jdeš s náma na jich, nebo ne?
0: Upozorňuji, že odsud se jiným směrem ani jít nedá.
4: No co mi zbývá, když by mě takhle zvorali? Ale profesor, ať zůstane tady, ten a dočká aspoň 100 let.
2: Bratře Berane, to není rozumná myšlenka. Tady na pólu by neměl klid. Sem teď míří jedna výprava za druhou. Amundsen, Nansen, Peary.
0: Tady bude hrozně rušno.
1: Každou chvíli by ho tu někdo ohříval.
5: No jo, to se radši ohře na cestou sami. Vyď, křížalo!
2: Vítězná polární výpravo, na můj povel, vzdálenost jednoho směrníka, šikmo za krajníky, usilovným slavnostním pochodem, směr jich za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr
6: zde,
2: pomocný učitel Václav Poustka
6: zde,
2: krajan bratr poručík Jiří Beran
6: zde,
2: potah nosič primitiv Barel Frištenský plus profesor McDonald
5: všichni zde,
2: hajdy domů!
4: Do staré vlasti!
2: Do Prahy!
5: Do Podolí!
1: Do lékárny!
7: Česká polární expedice opustila dne 5. dubna 1909 severní ledový pól. Teprve den na to dorazil vtočně Američan Robert Erwin Tiger. Stateční Čechové se však ke svému prvenství nepřihlásili. Věděli totiž, že by sláva připadla nenáviděnému Rakousku. Teprve po převratě v roce 1918 jediný žijící účastník výpravy, Barel Frištenský, odhalil lékařskému konciliu v Kosmorosích u Mladé Boleslavy Karlu. Jeho slova byla zaprotokolována a vynesla mu prodloužení pobytu v ústavu o dalších

0: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
0: Já? Jo, tak je, co jsem to chtěl?
2: Lístky do kina.
0: Lístky do kina, lístky do kina.
1: No, chtěl, to je mně jasné, ale na co?
0: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
0: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
0: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
0: Ne, jenom na zítra, protože na včera to už bych nesíl, jo.
1: Na zítra.
0: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
0: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno.
2: Neděli, jak chceš, ale v neděli.
0: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
1: Tak na kdy teda to chcete?
0: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
0: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
1: Dobře.
0: Teda, no, ano. Dobře. A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
0: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
0: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
0: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
0: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
0: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Já bych chtěl název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla. Tak? Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
0: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozejtří, bych chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak
0: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No, tak já si to tam, jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To je dobrý. Tak,
1: toto trvalo.
0: A jo, no tak,
1: 114 korun mi dáte.
0: To je dobrý.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
0: Ještě jdem ještě 20. Ještě 14 zostanete, ano. Tak. tady tu máte, dobrý je to, no, to je fakt, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: A ináč dokola nič, len Trebišov a more.
1: Ano.
0: Všetci by hovorili vidieť Trebišova umrieť.
1: Ano.
0: Alebo gondoly, gondoly v uliciach Michaloviec. Gondolieri by kričali, trimaj ceše, trimaj ceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy.
2: A musel by vychádzať denník Hlas Mora.
1: Áno, Hlas Mora by prinášal správy. Trebišov, do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní.
0: Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní.
1: Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie.
0: Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove.
1: Áno, áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie. A to by v tom bol čert, aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku.
0: Chápem vás, Krištof.
3: Ahoj, kamaráde, ty kluku zlatý.
4: Je Pepo!
3: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
4: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohu, už ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
3: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ.
4: No,
3: ty si žiješ časou peníze, víš?
4: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důl, tak kutám, dokud sype.
3: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
4: No teď ty stížnosti přijímám, když razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
3: Sakra, ty taky.
4: Sakra, já taky.
3: A taky nevině.
4: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
3: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej, zrovna mě, ale kde máš ten zlatý důl?
4: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
3: No, co pak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
4: Tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
3: No jo, teď já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou, pamatuju.
4: Ježiš, to byla ta srzavá, to byla kočka,
3: to byla ta kočka,
4: počkej,
3: ale jak je to s tím zlatým dolem, tak vyřizuješ stížnosti.
4: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
3: Jo, takže ty píšeš.
4: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
3: Co?
4: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
3: No počkej, ale za co tě teda platí?
4: No právě za to, že neuveřejňuju.
3: No jo, ale kdo?
4: No postižení.
3: No tomu nerozumím.
4: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu pobídku a pošlu Pepo kam.
3: No, pošleš do časopisu.
4: Ha, nefak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu pobídku hodlám vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
3: No jo, počkej, to už...
4: No tak vidíš...
3: To mi svítá.
4: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
3: No to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
4: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
3: To bylo.
4: Jsme se podíli.
3: A skočí ti na to každý.
4: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD, půlmetrákový sele. Živý.
3: Sele?
4: Sele.
3: Hele, neměl bys...
4: Sele?
3: Ale ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
4: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to cítil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačí.
3: Beru a jedem.
5: No, je nejvyšší.

0: lepší čas. No, noc je ještě mladá, však noci přibývá. Bude finále. Já se budu infiltrovat mezi vás. Budu čekat vzácného hosta, kterého všichni poznáte, protože ho si nemůžete splést. Je to jeden z nejlepších budoucích předchůdců mnoha. Je to muž s pihami ve vlasech, Petr Nárožný.
1: Nechte toho, na potlesk jsem zvyklý. Dobrý večer, vážení přátelé, vážení diváci. Možná, že právě teď, v tuto chvíli si oprávněně kladete otázku, zdali jsem přijel do Brna, do této manéže, jenom proto, abych zde byl dodatečně deformován. Myslím, takový ty gumičky a ty drátky. Jakoby nestačilo to, co krutá matka příroda na mě spáchala do dnešní chvíle, jakoby se zrovna právě na mě mstila za to, že jsme jednou poručili a doteďka to neumíme zastavit. Ne, ne. Ne, ne, ne, ne. Já jsem přišel proto, abych se vám předvedl jako zázračný střelec a nebál bych se použít toho slova šarostřelec. Proto číslo, které chci předvést, se jmenuje trefně Wilhelm Tell. Vážení přátelé, milí diváci, nechte toho. Za několik málo okamžiků uvidíte, co se stane a co je možné, když v jednom jediném člověku, v muži, v daném případě ve mně, se začne snoubit odvaha, chladnokrevnost, orlí oko, ocelová paže. A to vše se spojí s neúprostnými železnými zákony balistiky. Rád bych jenom upozornil, že číslo Wilhelm Tell, tedy střelecké číslo, je pro diváka o to atraktivnější a o to efektnější, je-li podstavcem pro cíl, nebo chcete-li pro terč, je to jedno, živý člověk, živý nosič. Prosím, hlaste se. Dámy vylučují, je to, abych tak řekl, chlapská, mužná záležitost. Chce to srdce. Nedá se nic dělat, vyberu si sám.
2: Já bych chtěl dovnitř.
1: Tak ty to určitě nebudeš. No. Pojďte třeba vy. Pojďte mezi na... Nebo raději ne. Vypadáte inteligentně. Bystrý člověk. A moje zkušenost je taková, že bystrý člověk, když nevidí spalnou zbraní, často domýšlí, co by se mohlo stát a bývá neklidný.
2: Já jsem taky inteligentní.
3: Jsi taky inteligentní, víš.
1: No tak pojď. Že na těch nohou můžeš chodit. Kde to máš přidělaný, ty nohy? Neuvěříte, no nic. No. Řekni divákům své jméno. Představ se.
2: Bulek.
1: No. Nazdar, Bobši.
2: Bulek.
1: No, když říkám, Bobeš. Bobši, dávej dobrý pozor. Dívej se sem. Budeš mi dělat asistenta. Je to jasný?
3: Je, lidi, gratulujte mi! Já budu dělat asistenta! Já budu dělat sáka! Já jsem vědecká síla! Dobrý večer, pane profesore!
1: Dobrý večer.
3: Já jsem váš nový asistent!
1: Ano.
3: Bulek!
1: Nazdar, Bobši. Ty jsi šťastný člověk, že máš ze všeho takovou radost. No, nic. Bobši. Ono, asistent je možná trošku velké slovo. Ono bude spíš takový, řekl bych, podstavec, procíl, protéč, rozumíš? Stojan. Stojan Stojanovič. Je to jasné. Živý podstavec. Lebenträger.
0: No,
1: ano, jistě. Seš v tom doma. Já vyznačuju metu. Ne, já vyznačuju metu. Tady bude meta. Ajeje, to bude těžký. To bude těžký. To zajímavé, že se vždycky hlásí takovýhle lidi. Ty nejradši spolupracují. No, postav se.
0: Ale počkej.
1: Ty stojíš jak skládací lehátko. Postav se. Zafixuj se. Tak. Ne tak. Tak, hučku dolů. Já vyměřím palebnou osu, neboli šus achse. Hučku dolů. Já vyměřím palebnou osu, neboli šus achse.
0: To je divný pták. Hučku dolů!
1: Cílem, terčem, bude toto jablko. Äpfel. Pokud je někdo důsledný a píše si to, pozdní, kožovitý, delicius, český, nechutný. Má tu hlavu jako kobra. Snad nemá krční páteř ten čo. On to ukous. To není na jídlo.
0: A co to je?
1: Na hlavu. Ty na hlavu?
0: Že na hlavu.
1: To je strašný. Vy jste štěstí, že nevidíte zblízka, co dělá. On to jazykem tlačí z nosohltanu a z těch mezizubních prostor to vypadá příšerně, neesteticky. To má být hezký číslo, ten Wilhelm Tell, to nemůžeme takhle. Na mě někdo utřel prach. Já toto jablko vložím tedy na hlavu. Promiňte, koule na kouli někdy těžko drží. Já vkládám toto jablko na hlavu.
0: Promiňte, mu.
1: To není možný. Není možný, prosím vás. Nemá tady někdo u sebe kladivo. Jestli mi rozumíte, Barzhammer. Někde tomu také říkají domlouváče.
4: Profesore.
1: Co pak?
4: Já jsem našel tady...
1: Co?
4: Takovou plošku. Takovou...
1: No bravo!
4: Takovou plošenku.
1: Výborně! Ano! Bobeš našel plešku, no. Bravo, gratuluj. A radost. Cukr. Byla jenom moučka. No nic. Já vkládám toto jablko na plošku.
4: Plošenku.
1: Kde pak je? Ale i malá. Zajímá. I s průvodčím jsem to dělal a šlo to. Protože nebude. Na dětský hlavice to drží. Bobši drží. My jsme udělali 21. Drží. Bobši.
4: Bolek.
1: Ale bolek, teď se nebudeme hádat. Drží.
4: Bobeš.
1: Nebudeme se hádat. Fixuj se. Nedýchej. Vážení přátelé, ticho, klid. Nedýchejte. omezte látkovou výměnu. Já jdu na metu.
4: Profesore, můžu dýchat? Drží.
1: Na metu. Bobši, na metu, nebo tě umlátím pažbu. Na metu. Já si to odsedím, je to jedno. Vrať se na metu. Je to jasné. Se odreagoval. Kde je jablko? Ukaž, kde je jablko. Tam není jablko. Tam není. Tady je jablko. Tady je et.
4: Jsem blbej.
1: Toto děláš hodně hezký, tu skutečnost. Připravím ručnici pod příslušným elevačním neboli zdvihovým úhlem. Ty se tetelíš a jablko spadlo. No pochopitelně, musí spadnout. Ty se totiž nesmíš tetelit. Je to jasný? On kýl!
4: Já se kýl!
1: On se kýl!
4: Já se kýl!
1: Nesmíš se kývat, Bobši, nesmíš se kývat. Už se nikdy nebudeš kývat, nebudeš!
4: Nebudu!
1: Ne! On se vrtí! Já to rozdupu!
4: Profesore, jak jsi říkal, že se jmenuje Koženka Nechutná? Už vím proč, profesore, vy jste rozdupal terč.
1: Jsem rozdupal jabko, kvůli tobě. Přitom na tom nic takový krásy a to mě tak pěkně. Dejte sem jabko, prosím vás. Dejte sem nějaký pořádný, normální jabko. No. Co na tom je? Vrtím, kejvám. Proč jabko nespadne? Protože se nevrtím ani nekejvám. Proto jabko drží. A co ty? Ty jsi já jsem ty. Postav se tam, vystřel. Mě to jedno vystřel. Já žádám o střelbu. Střelbu, jsem tady. To prase vystřelilo. Já to prase zabiju. Já vemu takovýto železný, dám mu to mezi nožičky.
5: Pro děti, prosím vás, podepsat.
1: Komu to bude?
5: Děti,
1: jo.
5: Petruška Pavlinka.
1: Já to měl tak připravený, víte. Jedu sem, abych udělal lidem radost a on pak přijde. Tady to máte. Já kdyby ho dostal pod ruku, já vám řeknu, já bych se s ním nemal. Takhle pomalu by ho kroutil, aby, no jistě, já vám řeknu, teď srdečný Janince, já vám řeknu, vypadám jako pras. Teď jsem napsal srdečně prase. Radši to něčím přelepte. To není možné.
6: Pane, můžu se s váma vyfotografovat, fotku udělat?
1: No, jak se jmenuješ?
6: Bobeš.
1: Ale to Bobše mi nepřipomíní, Bolko. Já ho dostat pod ruku. Já by ho snad opravdu zabil. Kdo nás bude fotit? To je paní? Tvoje paní? Že ti není podobná? To je dobře.
7: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
8: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
7: To je náfad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
8: Nemůžeš.
7: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
8: Jo.
7: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
8: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
7: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
8: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
7: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
8: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
7: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
8: Správně.
7: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
8: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
7: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá: to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
8: Víš, že s tebou docela souhlasím.
7: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá: oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
8: No. Samozřejmě.
7: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
8: Ovšem.
7: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
8: No dobře, byl nejvyšší čas.
7: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
8: Ano. Já bych...
7: Dost, to už přestává všecko, naložený do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním.
8: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ale já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
9: James?
10: Prosím, pane.
9: Počul si aj ty ten strašný buchot? James?
10: Nie, pane, já jsem spal.
9: James?
10: Ano, pane.
9: Ty prvý predchodca gorily. Já se tě nepýtam, či si spal, ale či si počul ten buchot.
10: Ja, ano, pane, už rozumím, ale žiaľ, ten buchot jsem nepočul.
9: James, priznaj se, ty si spal však.
10: Ano, pane, na pravom boku, tak, ako ste mi to ráčili prikázať.
9: Ale to nebol obyčajný buchot, James. To bol strašný buchot.
10: Ak to bol strašný buchot, obávam sa, pane, že ide o nejakého ducha vášho nebohého strýka, Fajfrkla.
9: Ach, fajfrkel. Myslíš, že tu ještě straší?
10: Ano, paně, slúbil to vašej paní matke.
9: Tak si ho půjdeme obzrieť, James, keď je taký nervózny. Ber faklu a ideme do veše.
10: Ano, a nemohol by som radšej zobrať baterku, pane?
9: No to určite. Nadarmo budeš míňať prúd. Nie.
10: No ako myslíte, pane?
9: Pri sláve jej veličenstva, James. Čo to máš na hlave?
10: Šiltovku, pane, maskujem sa.
9: No to vidím, že šiltovku. Ale hádam, to nie je tá istá, čo si ukradol tomu chlapíkovi, keď sme boli v mauzóleu.
10: Ja, pane, inú nemám. A drží dobre, ako keby bola zabalzamovaná.
9: James!
10: Áno, pane.
9: Ty bravčová hlava stredného doletu. Okamžite si to daj dolu. Ešte sa ťa fajfrkel nalaká. Vieš, aký bol vždy bojazlivý?
10: Áno, pane, ten chudák sa vždy nalakal, keď uvidel vašu pani matku bez líčidla. Nakoniec ved preto aj umrel.
9: James, kam to svietíš? Sem posvieť na schody. No ako mám kráčať?
10: Áno, pane.
9: A toto je čo za gebolo?
10: Nechytajte to, pane, veď to je ľudská hlava.
9: Čo je s tebou, James? Veď hovorím, že je to... Čo si to povedal, James?
10: Ešte stále to držíte v ruke, pane.
9: No a čo tu mám držať v zuboch? Či čo?
10: To nie, pane, ale držíte to za jazyk.
9: James, ty sa na to díváš, ako keby si ešte nevidel hlavu.
10: Videl, pane, veď aj vy jednu máte. Ale keď táto sa tak veľmi podobá na vášho strýka.
9: Ukáž? Na môj dušu. A keby nebol taký krpatý, tak poviem, že je to on. Tak s týmto chcel prekvapiť moju mama. Diletant jeden nezbedný.
10: Pane, pane, ten obraz sa díva priamo na nás.
9: No, obraz? Ach, to je nebohá teta Betty. Spadla do studne, keď sa chcela pozrieť, či je dobre učesaná.
10: Ano, už si spomínam, pane, strašne tam vykrikovala. Nemohli ste sa sústrediť na golf. A tak ste dali studňu zamurovať. Pane, mám taký pocit, že všetky obrazy sa pozerajú na nás.
9: James!
10: Áno, pane.
9: Ty pravdivý obraz Anglicka. A na koho sa majú dívať, keď sme tu len my dvaja?
10: S tým by som si nebol taký istý, pane. Pozrite, tam, pri stole.
9: Naozaj? Tak oni sú tu všetci, James. A hrajú karty, alebo čo? Aj nebohý starý otec. Spomínaš si, James?
10: Áno, pane, nešťastná náhoda vtedy na večierku. Hrali ste sa na upírov a starého otca ste ráčili zakopať do zeme na záhrade. A potom si nikto zo spoločnosti nevedel spomenúť, že kde.
9: A ako strašne machroval, že ho nenájdeme. Vyšlo mu to.
10: Pane, pane, keď sme ich už videli, mohli by sme sa aj vrátiť. Aj fakľa už dohára, bude tu tma. No, už dohrela, pane.
9: James, a prečo je tu tma?
10: Lebo nemáme baterku, pane.
9: James?
10: Prosím, pane.
9: To ty si ma chytil za nohu?
10: To isté som sa chcel opýtať a ja vás, pane.
9: Chudáci, oni nás nechcú pustiť. Bolo by im smutno. James, a prečo si s nimi nezahráš karty?
10: Ale ja, pane, a takto, po tme, veď ešte prehrám.
9: Neobováš sa, James. Keď prehráš, zase budú robiť lomoc celú noc a ja sa nevyspím. Vieš, čo ťa potom čaká, James?
10: Áno, pane, bezplatný víkend v hladomorni s vašou slečnou dogou.
9: Správne, James. A vezmi si so sebou aj túto gebulu. S dvomi hlavami sa ti bude lepšie rozmýšľať.
11: můj širák odhazuj dál. I s krabicí. Hle, tam leží on. Pláž zvolna spouští, věnž mě halí. Pláž zvolna spouští, jenž mě halí. Pláž zvolna spouští, pláž mě pořád halí. Pláž stále ještě mě halí.
12: Můžeš mi vysvětlit,
11: Duďku? Já to za sebe neservu.
12: Prosím tě, vysvětli mi svý podivný počínání před publikem.
11: Počkej, Neruš, já si hraju si ráno.
12: Ty si hraješ ráno, ty si hraješ večer, ty si hraješ furt. Nikde žádný výsledky. Co myslíš, že to lidem dá, když jim tady ve 20. století notabene na jeho sklonku začneš na jevišti odhazovat čiráky a tasit kordy? Luďku, uklidni se hlavně. Ty si musíš uvědomit, co od tebe diváci očekávají. Od tebe rozhodně nikdo neočekává žádný Otely.
11: No, Otely, jsem snad herec, ne?
12: Herec, herec, na to zapomeň. To s tebe udělali. Od přírody si milej, prostej, upřímnej chlapec. Takový o tě lidi znají a takový o tě chtějí.
11: Jo? Co mám teda dělat?
12: Nic. Stůj a mile se usmívej. No prosím, teď to stačí. To je přesně ono, že jo? Teď na tebe je radost se dívat.
11: No jo, ale to snad není žádný herectví.
12: Jak to? To je to největší umění, ani se nehnout a zaujmout.
11: No jo, no, ale něco přece dělat musím, aspoň něco, ne? Přece tady nebudu stát jako nějaký
12: mě. Ano, musíš něco dělat. Přirozeně reagovat. Hele, letí třeba moucha.
11: Kde?
12: No tady někde. Tak se ožen.
11: Kvůli mouše. Se musím ženit.
12: A prosím tě, ty snad ani nemluv. Luďku, ty jak promluvíš, tak je to vždycky někde jinde.
11: No ale Slávku, musím přece trošku mluvit. Nejsem nějakej pantomy. Musím aspoň trošku otvírat trošku.
12: No tak si snad broukej nezávazně.
11: No tak. Brum, brum, nezávazně. Brum, brum, nezávazně. Brum,
12: no vidíš, a to je ono.
11: Brum, brum.
12: Trochu mluvíš a nikoho přitom neurážíš. Stále zůstáváš milej.
11: Jo? No já nevím. Nemůže si náhodou někdo myslet, že broukám najust proti němu?
12: Proč, prosím tě, teď jsi milej. Klidně broukej proti všem.
11: Proti všem. To jsou tři díly. To bych snad ani neubroukal. A navíc někdo může říct, že mu to nic neříká. Tomu je broukání.
12: Jak to? Tomu nevěř. Zabroukej mi ještě trochu.
11: Brum, brum, nezávazně. Brum.
12: No, jasně, když to říkám, to má myšlenku. Nic moc neřekneš, ale každý hned vidí, že jsi rád na světě. A kdyby si k tomu ještě takhle dělal rukou, já tě nechci nějak nutit, a kdyby si k tomu takhle dělal, no?
11: Jako když šroubuju žárovku?
12: Třeba, no, jako když šroubuješ žárovku, to by šlo. Tak hned každý uvidí, že ti taky do tance.
11: Do tance?
12: No.
11: To by musel aspoň 500
12: tam. Ale ne, proč? Stačilo by 20, kdy ti říkám. Musíš být jemnej, hlavně jemnej, přirozený. Musíš dělat prostě, co se ti zrovna dělat chce.
11: Jo. Co si mi dělat chce?
12: No.
11: A jestli bych mohl dělat, co se mi teda dělat chce, mohl by se teda na chviličku natáhnout.
12: Natáhnout? A chce se ti? No tak se natáhni.
11: No jo, ale já nevím. Nebude to trošku hloupý před těma lidma tady?
12: Proč? Ty myslíš, že v hledišti jsou všichni vzhůru?
11: No to je pravda. Tak já se natáhnu. Tady není postel.
12: No jo, postel, ale místa je tady snad všude dost, ne? Luďku, prosím tě, buď taky trochu praktický, když už jsi tak milej.
11: No jo, to je pravda. Tak já se tady natáhnu. Třeba
13: třeba tady?
14: No jistě.
13: Já se tady data. Jak široký, tak praktický.
14: To je pohodička, vi?
13: Je, to je pohoda.
14: No a je to jenom tím, že jsi přirozený.
13: To je lahůdka. A prosím tě, Slávku, byl by si tak hodnej, mohl by si mě vzbudit, až bude konec představení?
14: Pro?
13: Já bych si vybral peníze a šel bych domů.
14: Jen se neboj, on tě vzbudí potlesk.
13: Potlesk?
14: No jistě.
13: A to teda, kdyby mě vytleskávali, to bych mohl přidat to si ráno.
14: Ty mi nechceš rozumět.
13: Chci?
14: Kdyby tě vytleskávali, tak se musíš ještě na chvíli natáhnout. Pořád musíš zůstat přirozený.
13: Aha.
14: Tak jsme domluvený, jo?
13: Tak jsme domluvený.
14: Tak dobrou, Luďo, dobrou.
13: Tak dobrou. Já se natáhnu celý přirozený. Brum, brum. Tak už se rozpítám. Brum, brum.
14: Dobrou, brum, brum.
13: Kruci, já nějak nemůžu zabrat.
14: Je s tebou hrozný.
13: Neuspal bys mě, prosím tě.
14: A to víš, že tě uspím, co mám s tebou dělat? No. Ale musíš mi říct, Luďku, jak jsi zvyklý.
13: Normálně jako doma, ukolébavkou.
14: Ukolébavkou, no to je radost, to jsem ještě nedělal. Tak já to zkusím. Spí, můj milý kamaráde, zavři svoje oči. Ty klidně můžeš spát, protože tě lidé mají rádi. Nepřibylí prostý a taky přirozený.
13: Je, ty krásně zpíváš, jako moje teta, než jí strejda zabil.
14: No jo, Luďku, ale spí.
13: Spím, Slávku, spím, ale ještě než usnu, prosím tě, Slávku, mohl by si mě říct, čím to je, že ani nemusím hrát a ti lidé byli mě mají tak upřímně rádi.
14: Jak bych ti to, Luďo, konečně vysvětlil, i ti to vysvětlu už dobu, tak ještě jednou naposled, dávej pozor. Lidé zkrátka dokáží ocenit, když člověk nic nepředstírá, je milej, přirozený, nepřetvařuje se a zůstává vždycky takovej, ale v každý situaci, aspoň takovej, jaké je.
13: To si řekl, Slávku, moc hezky. A Slávku, jestli dovolí, jo, dovolí.
14: No posluš si.
13: Já bych ti taky něco řekl.
14: No prosím.
13: Podívej se, Slávku, aby lidé, ti milí lidé, aby tě měli taky rádi. Musíš proto něco dělat. Přestaň filozofovat, sežeň si něco pod hlavu a v klidu se natáhni.
14: Asi jo, máš pravdu, Luďku, já se taky natáhnu. Ať lidi viděj, že my dva nejsme žádný fouňové. Tak dobrou.
13: Dobrou.
14: Brum brum.
13: Brum brum.

0: Nazdar, Jendo!
1: Nazdar, Bohouši. To je Bohouš Lebeda, můj kámoš z vojenské školy. Na Doupově jeho UAS přejel tank, vylez sice bez krábnutí, ale od té doby zase docela divně mluví, no. Tak ho prskli do muzea. Naštěstí ne jako průvodce, viď ty, bejku?
0: Nech si říkat, prej ti mám pomoct převést tu plechovku, ale pokud vím, tak ta kravina je kulatá a valník na vejtřasce je placatej. To nebude žádná sranda. To je proti...
1: Fyzice, já vím. Co navrhuješ?
0: Stavil bych se v autoparku u Standy. Ten rád poradí, protože si ví rady vždycky.
1: Abyste rozuměli, Standa je OPčko. Ale k tomu se ještě dostaneme.
0: Abyste rozuměli, tak věta, k tomu se ještě dostaneme. To je taky tik. Potom jeho seskochu.
1: Hodnej. Takže Standa je OPčko. Občanský pracovník, tedy Neguma. Celý jménem Standa Chrobák. Dělal v Letňanech v Letovu letadla a v Avi nákladáky. Protože si ví rady opravdu ze všim. Jo, tak a rád kutí navíc. Tak dal dohromady pár věcí Sávě, pár Salbatrosu. Výsledkem byla 30-tunová nákladní Avie s valníkem, s hydraulickým čelem a podzvukově lítala ve 200-kilometrový vejšce. A dokonce dvakrát přistála, pokaždý v paneláku. A protože jezdila na plyn, tak to vždycky vyšetřili jako výbuch plynu. Protože Standa pokaždý včas vyskočil a splynul s davem a zmizel. Ale k tomu se ještě dostaneme.
0: Přestaň už kecat, jdeme za Standou. Je úterý a on půjde do prtiky. A my to bez něj nestihneme převést. On si bude chlastat a my dostaneme od náčelníka flastr. A navíc ten Sojus zůstane bez dozoru. Bez domáči nám ho odvezou do sběru. Stejně jako to dělo. A dvě letadla.
1: No jedno letadlo, druhý jsem prodal já.
0: K tomu se ještě dostaneme. Jdeme.
1: Ještě jsem zapomněl říct, že Standa je vlastně Stano, protože je Slovák.
0: A tím pádem z nás tří mluví nejvíc divně.
1: Ahoj Stando, co vyrábíš?
2: Čistím si nechty. No nevím, či je to bahno, alebo hovno.
0: Gráš? Čo je hovno?
2: No já jsem si vravel, čo by mi bahno v ryti robilo. Čo zháňáte, idioti?
1: Máme převést vejtřaskou přistávací modul Sojuzu z jednoho hangáru do druhého, ale modul je kulatej a valník je placatej.
0: To je proti fyzice.
1: No k tomu se ještě dostaneme.
2: No či je valník placatý a modul gulatý, musíte na valník napchat volačo, v čom ono ten modul bude jako guločka v jamočke.
1: Ty seš genius.
0: Takhle chytrej jsem taky, ale co?
2: Mám tu takovou starou cisterňu, je z jedné strany jej placata a z druhé akoby do něj volačo najebalo. Je taká akurát preprevoz toho gulatého ono nezmyslu. No, sú v nej voláké chemikálie a nikto nevie, čo je to za žbrnda.
1: Ale k tomu sa ešte dostaneme.
0: Staňte kecať a jdeme to naložiť. Nechci tady zestárnout.
2: Ja si musím vypiť, sakra. Pome, Žilina, dávaj v nohy. Nacúvaj s tým ono autom popri toho plecháča. Mám tam tu nádrž zababušenú.

0: Dobrý.
1: Výborný. Chcípni to. On myslel vedle tý plechový boudě. A ty si rozsechal půlku typizovanýho vojenskýho kulturáku. Dělal jsi vůbec řidičák.
0: Na rozdíl od tebe dvakrát, vole. A dobrý vodí, já už jsem do toho ono kulturného 3 razy najebal. Možno proto se takto rychle odporučal. Tak teraz nalož tu cisternu a pomalý, nech nevybehne všetko, čo je dnu.
2: Ty vole, z čeho je ta nádrž? Nikdy jsem nic podobného neviděl. Vždyť se to na vytřasku sotva vejde. Ale k tomu se ještě...
1: Ne, to tam nedostaneme. Navíc je to plný sraček a nikdo neví jakých. Ale ta půlkulatá prohlubeň je dobrá. A co je tohle, co znamenají ty obrázky tady?
0: No jsou pekné, ne? Taky originálnu. Nevím, prečo někdo na cisternu maluje takéto one. Poznal jsem maliara v Popradu.
1: Poprad, posrad, pochcat. Už to naložte.
2: Je to tam? Teď přistávací modul.
0: To je modul? Ty kokot. A je čudné, že do té cisterně pasuje celkom presně. Ty, já už vím, co do něj najebalo. Takže ta cisterna bude asi ruská.
2: Ty jsi geniální.
1: No, konečně je to na valníku. Kuchařka je v ní zle.
2: Ukaž, podívám se dovnitř.
0: A já se pozrím, ukaž, ukaž.
1: Ještě, že to má víc okýnek. Já chci, že jsou uvnitř skafandry a všechny ty srpetičky.
2: No, má být nějaká výstava, tak to asi vybavili. Aspoň chtějí, aby to nějak vypadalo, no. Teď jinak je to hnusná koule a nic na tom ke koukání není, ne?
0: No mi nevrav, že se tam mestě traja ľudia. Alebo že v tomto skafandri bol Remek.
1: Tenkrát asi jo. Dneska by se bolševik nevešel do plachty v Otávě.
2: Hele, je to otevřený. Než to převezem, tak můžem zkusit, jestli se tam vejdeme.
0: Jasně, ukaž, já se napchám do skafandru.
2: Hele, tenhle pocit znám ještě z doby, kdy jsem lítal. Mám takový mrazení v zádech, člověče. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Jestli nás jenom nachytá, tak poletíme. Ale z muzea na hlažbu, to bude mrazení v zádech.
0: A čušaj, už zaoblíkaj se ty. Oskušáme a půjdeme si vypít, no. V krčme porozpráváme, že jsme kozmonauti.
2: No hele, sice už sedím, ale teda moc pohodlí tady není, co? Počkej, ještě helmu. Hotovo, tak polezte.
1: Já si v tom připadám jako včela.
0: Máš helmu opačně, takže mi připadáš skôr jako kokot. A já si tu sadnem.
2: Joj, ale komu to ruply nervy? Ještě, že máme helmy.
1: Já ještě ne. Co jsi to žral? Tak jačí? Panové, sedíme. Vyšli jsme se všichni. Ale takhle namačkaný by jsme nedoletěli ani do Holešovy.
2: A to máme ještě otevřený dveře, já mám venku ruku a nohu.
0: A já už mám škafandru jako v zaprděnci.
1: Ježíš, tak já to zavřu, no. Tak a je to všechno tak, jak má být. Stejně si tenhle do vesmíru neumím představit.
2: Taky si neumím představit, který debil nezabrzdil tu vytřasku. Koukněte z okýnka. Všechno se hýbe, takže jedeme.
0: Jaj? A já navyše vidím z okýnka, že tu najebeme do stojanu s leteckým benzínom.
1: Není možná. Aspoň se slivou dajte.
2: Stojan dobrý. Horší by bylo urazit stojan a pak narazit do skla.
3: Před 14 dny jsem se vrátil z Manchesteru, kde jsem se na pozvání britské odborové ústředny zaměstnanců v textilním průmyslu zúčastnil významné historické události. Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi na budově textilního muzea. Britští textiláci tím vzdali poctu vynálezci Manchesterovy látky v skutku důstojným a zároveň vtipným způsobem. Pamětní deska je bronzovým odlitkem rýhované struktury Manchesteru, původně Zimmermannschwestru. Ano, tak nazval Jára tuto látku, když ji poprvé utkal pro svou nevlastní sestru Václavku. Stalo se to v přádelně firmy Tannenbaum a syn ve Friedlandu, kde si Zimmermann přivydělával již jako důchodce ve vývojovém oddělení na konstrukci vodotryskového stavu. Jeho sestra žila tehdy ve Vídni v bídě a neměla co na sebe. Aby si mohla skočit aspoň pro noviny, rozhodl se Jára, že jí utká něco z odpadového materiálu. Během tkaní ho však co chvíli vyrušil z provozní haly výkřik, ohlašující pracovní úraz. A právě díky tomu, že pokaždé leknutím přerušil tkaní, vznikly ve struktuře látky ony charakteristické mezery, bez nichž by Manchester byl možná něčím jiným, ale rozhodně ne Manchesterem. Pracovní úrazy v přádelně Tannenbaum a syn inspirovali Járu Zimmermanna k pozoruhodným v oblasti hudby ojedinělým výbojům. Právě zde, uprostřed rachotu ozubeného soukolí, svištění transmisí a pomlaskávání převodových řemenů, se zrodila Zimmermannova jazzová balada Našli ho v jiném stavu. Zaujímá stěžejní postavení zábavně textilním průmyslu hned po symfonické básni Josef Kajetán Textil. V melodramatických pasážích jazzové balady použil Zimmermann při sborové recitaci poprvé takzvaného voice bandu. Sbor byl totiž složen z vojáků frýlandské posádky. Nyní vás seznámíme blíže s obsahem skladby. Pan velebný poeta Klaskafa ujme se hudební složky a zároveň role voice bandu.

Úvodní věta je v podstatě pastorále, objevující idylickou přírodu ojzerských strání. Poklidně se na nich pasou stáda ovcí. A jejich strážce, německý vlčák Wolfgang, ostrým štěkotem zahání drzou kunu. Je bezvětří, z komínů chudých horských chalup se vine hubený proužek dýmu. Na zápraží si babka masíruje dásně kukuřicí a stařík si čistí nechty vidlemi. Na dvorku se potácí vysílená drůbež, nevědouc, co s volným časem. A do této idyly posléze zazní sytější tón komínu textilky Tannenbaum a syn, chrlící černé kukvalce, podpornou předzvěst příštích událostí. A tu ještě zdůrazňuje podrážděné Brummendovo jsbem.

0: V roztoužení se to jmenuje. A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka, kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl tak... V zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skromných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela, no zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama. Divadlo. Prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš. Úplná armatura. A ten, když se chce umej, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje. Ty svaly. Ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopek přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak protože jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak protože jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Roztouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačí. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. Ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Ej, prostou ženem vzadu mám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to prostou ženem zadumání.
1: To je taková ta...
0: drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
1: Ano.
0: Takové to obrácení do sebe, že ano?
1: To je tohle.
0: No, to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
1: Já.
0: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.

Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý sváteční večer v posledním věšáku. Ano, tento věšák je poslední. A

0: Praha, středa 7. února 1951. Hmm. To souhlasí? Privět, delegáta mladěži v Sjevomíra. Tady stojí to u nás. A tady v Chicagu koukám fronty dlouhé nezaměstnaný.
1: No jistě, no to byl no, furt ten
0: krok. A tady paní Dejlová, obligátní dotaz, jaký byl váš dětský sen, čím jste chtěl být?
1: Já chtěl být spoustou věcí, spoustou povolání. Já jsem chtěl být lesníkem, chtěl jsem být námořníkem, letcem, chtěl jsem být novinářem, to mě naštěstí potom přešlo. Ale v podstatě vždycky mě bavilo bavit lidi a tak jsem se stal vlastně tím, čím jsem se chtěl stát, jenom jsem si to nedefinoval. Stal jsem se hercem a asi jsem jim chtěl být od malička. Zřejmě to tam někde bylo. Rodiče byli taky herci, amatérští, ochotničtí, ale byli.
0: Ty jsi vyprávěl i takovou, říkal jsi mi takovou historku o dědečkovi, že měl takový ze zubama takový.
1: Je, o našem dědečkovi Donutilovi je toho moc. Já už jsem toho taky moc řekl, ale fakt je, že na to člověk přijde až s odstupem času. My jsme přijeli do lesa, dědeček tam řezal soušky, jo? Babička sbírala houby a jahůdky a malinky jsme sbírali, to tenkrát všechno rostlo v tom lese. A pak jsme se vrátili zpátky a děda řekl, ježmar, já jsem si tam zapomněl zuby. A ona říká, a kde jsi to Franc nechal? Ale já myslím, že to bylo tam úplně na kraji, to je takových 5 kilometrů a šel pro ty zuby zpátky. Až s odstupem času mi došlo, že chtěl být chvilku sám. A to samozřejmě tenkrát mě vůbec nenapadlo, že jo. On radši šel těch 5 kilometrů pro ty zuby a doví, kde je měl.
0: Já bych malinko odbočil, protože jsou Vánoce a ty jsi říkal, že to bude taková pánská jízda s tvými hosty, tak já jsem si dovolil objednat dámskou obsluhu tady, takovou. Je to obsluha nahoře s...
1: Nedovedu představit lepší obsluhu, než jsi objednal. Ano. Já vám děkuji.
0: Slečna,
1: čím
0: Jana,
1: jste mě
0: děkujem.
1: Toho sloužila, prosím vás, slečno? Nevíte?
0: Soda. Pro začátek
1: soda. No
0: pro začátek
1: obsluha
0: soda.
1: Obsluha krásná, ovšem. A s teranou, přijďte zase.
0: Já bych se rád zeptal, co škola? Máš nějakou vzpomínku, kterou
1: se... Já jsem se na školu navzpomínal strašně moc a myslím si, že celé moje povídání na tom kompaktu pořád se něco děje, furt ve střehu, není o ničem jiném, než o škole. Ale musím říct, že jsem tam zažíval skutečně krásné věci a bylo na co vzpomínat. Už v první třídě si pamatuju, že jednoho dne, to vím přesně, bylo to 1. dubna, nás paní učitelka oslovila a řekla nám, dnes budeme probírat mravenčí sádlo. A, pardon, budeme probírat mravenčí sádlo, já jsem říkal, ano, kdo se hlásí, že nám do vedlejší třídy pro mravenčí sádlo skočí. My jsme se všichni hlásili a vybrali mě, protože já byl na tohleto disponovaný. Tak jsme šli do vedlejší třídy a já jsem se tam zeptal pana učitele, jestli mají mravenčí sádlo, a on řekl, už nemáme. A takhle pokynul a my se všichni smáli a já byl za blba. A vrátil jsem se zpátky do té naší třídy a řekl jsem, tak už mravenčí sádlo nemají. A paní učitelka taky pokynula, oni se taky zasmáli a byl jsem za dvojitýho. Ale já jsem nevěděl, že je apríl tenkrát, že mě to nikdo nevysvětlil. Nevím, jestli to z pedagogického hlediska, paní učitelko, bylo nejvhodnější.
0: No. Já bych se rád zeptal, ty jsi říkal... Strýc Karel, že hrál ve tvém životě značnou úlohu v té době.
1: Strýc Karel, vůbec všechny mý tetičky a strýcové hrály podstatnou roli v mém životě, ale strejda Karel, to je člověk, na kterého se nezapomíná. Má do dneška, i když už na světě není, chatu na Vranovské přehradě, jezdí tam jeho manželka Teta Líba. A na té chatě já jsem trávil část dětství taky, protože jsem od malička byl otcem vedený k tomu, abych uměl chytat ryby. A já tam zažíval na té chatě úžasné dobrodružství. Tam se při petrolejových lampách večer sedělo a vyprávělo a rybáři lhali. Jo, a teď to bylo takovouhle se mi chytil. A tamhle v zátočině 1,80 m sumec, 100 let starý sebou plác. A já nikdy neměl štěstí ho slyšet, jo. Nikdy jsem ho neslyšel, ale do dneška tam vždycky jedu a poslouchám, jestli někde v té zátočině sebou nemrskne, že bych ho třeba vylovil. A tam jsme zažívali takový situace, kdy třeba, co já vím, jsem všechny ty pány rybáře vezl na druhou stranu na hrad Býtov přes tu vodu na lodičce a ono to mělo velký ponor, protože chlapi byli tlustí. A uprostřed toho seděl nejtlustší, ten byl řezník a oni se kymáceli a pak jsme se převrátili. A teď to všechno napadalo do vody a najednou se zjistilo, že řezník neumí plavat. My byli všichni už na břehu a řezník řval a topil se, tak tam chlapi skočili a zachránili ho, vytáhli ho ven a řezník byl šťastný, ale jenom chvilku, že najednou zařval, ježmar, já jsem ztratil portmonku. A teď to vypadalo jako nejdůležitější.

0: Víš, a ono opravdu bylo, protože on tam měl nějaký výtěžek z nějaký zabíjačky a 4 platy a já nevím co všecko, tak se to hledalo, kde by to mohlo být, no samozřejmě hluboká voda, já se dívám a po té vodě to takhle plave. To bylo jak zázračný, jo, najednou prostě tam plavala peněženka, šrajtofle plavala po vodě. Mně to přišlo opravdu, jak kdyby se stal zázrak. Nebyl to až takovej, protože vevnitř byl polystyren. To byl nachystaný na rybičky, jo, prostě. A tím pádem se ta šrajtofle zachránila, ale zase jenom na chvilku, protože já jsem jim ji donesla, oni šli nahrat a tam to propili všecko. Takhle po ní to užil.
1: A co Vánoce, jak jste je trávili potom s tými kolegy takový, to už byli tekutý kapříci pak?
0: To spočívalo v tom, ten tekutý kapřík, že ty tátové od rodin vyrazili do města koupit dětem stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů, protože skončili na tom tekutým kapříkovi, kde se zbombardovali, že jo, a potom se vraceli po 4 kránu a nenadělovali pod stromeček. No ale bylo to moc hezký, v době, kdy jsme nebyli závislí na tom rodinném životě, tak jsme to my, kteří jsme nebyli, takhle prožívali. Ale zároveň k tomu taky patřili naše vánočníčky. My jsme dělali vánočníčky v divadle na Provázku a to byly úžasné věci, protože my jsme vlastně v tom divadle byli pospolu od rána do večera, víc než s rodinama. A jezdili jsme spolu po světě, znali jsme se a všichni jsme si přesto byli schopni dávat dárky a projevovat si úctu a lásku, protože to k těm Vánocům patří zcela neodmyslitelně, ale k nám to patřilo taky, protože jsme byli parta. A tam se děly věci. Jako řeknu takovou příhodu s jednou mou kamarádkou, která na tom vánočníčku najednou, když už byla taková jako mírně piclá, se podívala a tam stál takový chlap, úplně cizí, jo, se tam najednou objevil. Ona se na něho tak jako podívala a pak měla na tyhle věci odhad a my to věděli. Tak ona říká, toho si vezmu. A my jsme tak jako se zasmáli a říkali jsme, no dobře, no a to. A asi tak za 2 hodiny, já jsem tomu nevěnoval už dál pozornost, ona přišla a řekla, ty si chtěl odvést domů, já tě odvezu domů. Říkám, no tak jestli už jedeš, tak já, a čím jedeš? Jako, jo. Mám venku vůz. Říkám, pro Krista pána. Tak jsem šel ven, nasedl jsem, tam byla 603. Dovedete si to představit, to je 603, že ho tam stála. Tenhle ten chlap, co ona si ho vyhlídla, že si ho veme, ten tam stál, uklonil se mě, jo. My jsme nasedli do té 603, ona hodila nohy na ten pult a řekla, jeď, drahoušku. My jsme vyrazili normálně do té tmy, no, ujeli jsme takových 5 kilometrů neuvěřitelným tempem a už nás haltovali, jo. S tou baterčičkou tam stáli, to byl jen silnější kontrola, vystupte z vozu a to. On řekl jenom, malý moment. Takovým už byl stavu, jo. A já jsem si uvědomil až teď, to jsem do té doby nevěděl. On šel k těm policajtům, vrátil se zpátky od těch SMBáků, říkal, pokračujeme v jízdě. Já říkám, Hergot, ale neměli bychom radši pěšky, jak se tak poslouchám, neboj se, chlapče, všechno bude v pořádku. A teď jsme jeli a on zatáčku co zatáčku tu moji kamarádku líbal, jo. Ale to nebyly nějaký takový, jo, jako to byly dlouhý polibky, velmi vytrvalý, jo. A pak jsme už pod tím naším sídlištěm Julianov, kde já tenkrát bydlel, přijeli do té poslední zatáčky a on říkal, a teď dárek pro tebe, lásko moje. A urazili dopravní značku, tak jako na památku. A pak jsme předjeli před ten náš dům, tam jsme zaparkovali, že jo, a já jsem odešel domů a z toho auta se vozívalo takový hoch, oh, je, jo, uf, ach, ich, ono se to moc nehodí na Vánoce, ale prostě tam vozíval, hoch, ich, joch. A maminka naše se dívala, takhle moje maminka se dívala z okna, říká, co to dělají tam dole, říká, mami, neřeš to, to nemá cenu, nech je bej, to je moje kamarádka, spolužačka. Fakt je ten, že ona byla dokonalá, ona nás i během studia na škole uživila. Ne, opravdu, ona... Ano.
1: Na zdraví té talentované dívky.
0: Nepřijde to
1: přijde poslední dobu, ano, přijde jistě. No, ty jsi ale se zmiňoval...
0: Takhle vypil vázičku, víš, já teď...
1: Záměrně
0: připadal, nebo... Ne, jako, na jednom představím, to bylo v Hodoníně. A já jsem se napil a ono to bylo takový jako už na první jsem si říkal, no ale třeba mají nějakou smradlavku. Jako občas vám strčí takovou nějakou minerálku. Tak jsem to jako přehnal a vidím vzadu, jako vzadu toho pořadatele, jak na mě dělá. Já jsem si říkal, seš v Hodoníně, že jo? Kdo ví, co on tam vzadu prožívá. Pak jsem to nechal bejt, no. Dojel jsem to celý, no řeknu ti teda první polovina, konec, to bylo něco úžasného. Jako.
1: Já tu mám ještě poznámku, teď už přesně nepamatuju, ale vím, že jsi říkal něco o krajských tajemnicích, o jednom, něco s Kamčatkou.
0: My jsme hráli s divadlem Na provázku v různých městech republiky, nejenom republiky, ale různých zahraničních městech, samozřejmě. Ale hráli jsme v Českých Budějovicích. Já tam jezdil rád, protože jsem tam tenkrát chodil s děvčetem. Ale to bylo úžasné, že my jsme měli takový představení, který se jmenovalo Příběhy dlouhého nosu. Patřilo k jedním z nejlepších Na provázku, režírovala ho krásným způsobem Eva Tálská. A tam byly limeriky Edvarda Líra, nonsensového básníka, v krásném překladu Antonína Přidala. A ty limeriky v některých případech oslovovaly diváky. Takže já jsem si vyhlídnul takhle v publiku nějakého člověka, jako tamhle teď pána, zase si vyhlídnul uprostřed, teď jsem se na něho zaměřil a řekl jsem mu, vy jste ten dědeček od Kamčátky, který šel na vínec pát svinčátky. Ta galie za ocas, takže se brzo zas vrátili do kraje od Kamčátky. Na to Peca, Jirka, Pecha, udělal oui. Říkám, a vy taky, jo. A tím to skončilo a pak jsem se mrknul ještě jednou na toho pána, co jsem to na něho hrál, a ten byl kožený. Ten dělal takhle, jo. A pak jsme 3 roky nesměli do Budějovic, pač to byl krajský tajemník. Ale řeknu ti, typově seděl, teda.
1: Tady mám otázku, jaký máte hlasový rozsah? Píseň Ani tak nehoří z představení Balada pro banditu je v rozsahu takřka 2 oktáv, táže se Jan Kolář z Prahy.
0: Prosím tě, to je až 2 oktáv? Ano, až a někdy mám i 3.
1: O tom nepochybuji.
0: Po ránu, člověče, to kolikrát mám i 3. Ne, já jsem to nikdy nějak neskoumal, jaký mám rozsah, nevím, to naposledy nám nějak měřili na škole, na Janáčkově akademii muzických umění, kde jsme ty hlasy jako propracovávali a posazovali do masky. Mně ten profesor, co mě posazoval hlas, připadal trošku jako cvok, protože on na mě furt dělal hum, ty to určitě znáš, hum, hodíme to před sebe, hodíme před sebe, hum, hum, já se na něho díval, říkám, ten asi přišel z Rapplhausu. Ale jsem mu dělal radost, tak jsem taky furt dělal. A jemu se to děsně líbilo a já jsem se to nikdy nenaučil, ale tam jsme měli i profesorku jevištní mluvy, že jo, která zase nás učila dech hrudně brániční, nevím, ano, jestli to někdo učil. Ano, ano. A to spočívá v tom, že musíte ty profesorce sahat sem.
1: Ano, tady jestli se ta bránice chvěje.
0: A říká, sáhněte si, tady se to musí chvět, jo, sáhněte si. A já furt říkám, já bych paní profesorko se zdržel.
1: Tady se to drží
0: a tady si sáhněte. Říkám, já bych se zdržel, jestli dovolíte. Ne, jen si sáhněte. No, baba byla v letech, to víš, tak jsem řekl, šáhnu na bránici. To jsem nevěděl, že ona tam teda místo bránice má něco úplně jiného. Tam jsem to nečekal, jo. No a v tom vyšla moje spolužačka Militka, jo. Otevřela dveře, říká, promiňte, já nebudu rušit. Jo? A už to věděla celá škola. A někdo jede.
1: Paní asi...
0: Paní
1: učí zpívat asi.
0: Jde pak tomu, my jsme říkali Kropenka, paní, to je nádher. My jsme měli takovýho lidiváka v Pardubicích, ne? My jsme takového diváka měli v Pardubicích, ten byl úžasný. My jsme tam přijeli, řekli jsme první 4 věty a on... A už šel naplno, jak paní tady. A on nebyl k utišení, ten Kropenka. Jako, a pak naposledy si pamatuju, jsme tam přijeli do těch Pardubic, takhle jsem se mrknul, podíval jsem se tam. Vedle seděla taková ženská vedle něho, on to udělal zase, on to rozjel a ona... Ten udělal jenom... A už ani nemuknul. To bylo naposledy, co on se takhle zasmál, pak se oženil. Že?
1: Když jsme vybírali tvé hosty, tak si řekl, pozvi Kodeta. Tak já jsem pozval pro jistotu oba. Jiří Kodet, herec Slenčinory, Národního divadla, Kristián Kodet, malý, známý nejen u nás.
0: O Jirkovi samozřejmě, Jirka žije bohatý život, ano. Ale teď nemohu mluvit chvilku, pardon. nese se zase něco, co je určitě velmi zajímavé. Víš, a jen přijdou bratři Kudetové, už se nosí jiný nápoje. No,
2: můžu vás takhle trošičku plácnout?
0: Aspoň, víš, malinko. To je jedna... Ale že se... Jirka hraje s Pavlem Landovským v Národním divadle v inscenaci Hamlet, ve které mám tu čest s ním spolupůsobit. A jako Polonius, a on tam hraje hrobníka s Landákem, a oni se tak jako vzájemně škádí. A sedíme v té rekvizitárně a máme možnost poslouchat ty jejich životní příběhy, což je krásný. Až tyhle ty pánové toho strašně moc zažili prostě. A když ten Landák říká, my jsme byli v Anglii s Činoherákem a ten, že charakteristický vlastně toho charčí, říká ten Jirka, ten by mohl napsat paměti světem beze slov, až on se nikdy nenaučil žádný cizí jazyk, ale vždycky se naučil nějakou větu a tu dokázal tak mistrně použít, jako nikdo. A my byli v té Anglii a on přišel k tomu trafikantovi anglickému a sklonil se takhle do té budky a tomu trafikantovi položil smrtící otázku: Do you speak English?
3: Trafika, hele, Kropenka už zase jede, podívej.
0: A ten, tady paní Kropenku nám byla, co? A ten trafikant odpověděl, yes, of course, ale už si nebyl tak jistý, jo? A Jirka ho dorazil, Marlboro. Ještě co tam ten Pavel vzpomněl jednu, jak našel Jiříka, jak leží v recepci, před recepčním pultem, no, a říká mu, prosím tě, proč si nejdeš lehnout na pokoj? Jirka se provodil, ukázal na recepčního a řekl, řekni tomu volovi, že spím na 312.
2: Já jsem totiž nevěděl, že se anglicky píše písmen, číslice jako česky. Že stačilo to napsat.
3: To se
2: nevěděl. Já jsem tam měl jeden takový zážitek. Já jsem mluvil s princeznou. A pak jsem měl takový devotní výraz, kterýho jsem se 3 dny nemohl zbavit.
0: Veď ona v té době vypadala ještě dobře, protože se tam byli, to už je hodně dávno, že jo?
2: Princezna Margareta. Margareta, oni to mají rozdělený. Margareta má kulturu a ta druhá sestra má zase sport.
1: Vy jste říkal, že máte takovýho z mládí, z dětství vlastně, o tom, jak dědeček vám vyprávěl, pane Kodete.
2: Dědeček Steinmar, to bylo ještě předtím, to bylo v 45. roce, najednou přijeli takový 2 bedny. V jedný byla kopie Národního divadla. A v druhý byly loutky. A dědeček říká, bude Fausta Markétka. Ale jestli to sestavím, 50 let hraju v tom divadle a teď nevím, jak to patří, člověče. Kde je levej portál, kde je pravej portál? Já jsem říkal dědečku, mlč ty mlč a seď a těš se. A teď tam bylo Národ sobě, že jo, Hinajs, a teď je, nebo on to trvalo to šíleně dlouho, než to sestavil. A pak nemohl najít Fausta v té bedně těch loutek, tak vybral takového škrholu a říkal, tohle bude Faust. Pak vybral čerta s kopitem, to bude Mefistofeles. A teď ten čert říká, Fauste, dej mi duši. A ten škrhola říká, vyliš mi prdel, čerte. Padla železná okona, pak se vynožil děda Rudej, jak protože mu tam bylo horko, vole, a mazej špat, hajzle, to je celý.
3: Hajzle,
0: Já to slyším asi po 15, ale já kdykoliv to slyším, jak je to dostane znovu a znovu. Pojď si představit toho pana Štaj, jak je zapalený do té duchny, spocený.
2: Postavit to divadlo, to se
1: nevím. Vy máte, Kristiáne, taky vánoční.
2: Já mám takovou vzpomínku na toho našeho společného otce, že on byl neuvěřitelný v tom, ale to nebyla taková šetřivost, on byl spíš jako...
4: On neměl peníze. On nenáviděl socialistický realismus a ale žil socialistický.
2: On si poradil, on šel na, my jsme teda šli na Arbisovém náměstí a tam prodávali ty stromky a on vždycky každý ty Vánoce přines příšerný stromek domů. Takovej ten do rohu, co vůbec jako... A teď mě říká pořád, mě říkal, jako jak esteticky se to musí ty Vánoce a to, a teď to začal roubovat, protože mu dali ještě jako jednu větev k tomu a on to začal roubovat. A teď najednou nastala šílená situace, protože já říkám, táto, prosím tě, to je nádherný a estetický, to je nádherný, ty furt o ty estetice a co ty noviny pod tím stromkem, a on se zamyslel a říká, no jo, no to kdyby náhodou nám Ježíšek nasral, tak to je.
1: Jiné věci. Zítra dávají Pelíšky. Film jde večer, Pelíšky. A já bych chtěl něco, kdybyste na to zavzpomínali.
0: Řeknu k těm Pelíškům, ještě když jsme potom seděli na premiéře a ty jsi seděl se Soňou, se svojí ženou a s dcerou a se sestrou a to. A teď oni se všichni, když tam Mirka hrál, tak se všichni ty dámy smály vlastně takovým způsobem jako... A říkám, Soni, proč se smějete tak dušeně? A ne, aby si něco udělal. Ona se otočila a řekla, to je jak u nás doma. Teď máme, přijde domů a bude veselý.
1: A z poslední doby máte něco, že u vás na zahradě tam, jak si byli, představoval.
0: Když byli se Soňou u nás na návštěvě, na zahradě jsme poseděli, popili.
2: To jsi mě proved pěknou lumpárnu.
0: Ale hezký to bylo, no, jakou lumpárnu. Vycházeli jsme od nás.
2: Já si to vážím. Víš.
0: Vycházeli jsme od nás, jako já jsem říkal, člověče, Jirko, tamhle naproti na zahradě soused je kameraman z Barandova.
2: Penzi.
0: Ne, na penzi, já to víš, já ho moc neznám, já tam tak dlouho nedělal jako ty na tom Barandově, že? Ty ho určitě budeš znát, no ježišmarja. A hned na to zaostřil, na to v těch trenkách, co tam byl v zahradě.
2: Ten koukal mu v zadek jenom.
0: No, tak on mírně,
2: tam
0: měl
2: ril, tam ril tam hned, něco
0: hned začal na něho, nazdar, tady konec, jak se ti daří? A on se takhle otočil, jo, takhle. Dobrý den. No Kodet, ty mě neznáš, nebo co, byl jsem u Mirka na návštěvě, jak se ti vede, starý partiko? Děkuji za optání. Ten člověk mě vůbec nezná, já ho taky ne. A já říkám, Jirko, ty to ani není kamerama. Ty seš debil. Zase by bylo. Ale to má jedno, to má...
2: Je to pravda pravdou.
0: Ale to ještě má pointu, o který ty nevíš. On přišel, ten pán, ten můj soused, on totiž opravdu byl kameraman, to ti říká proto. On přišel k tomu plotu a říkal, to byl patrně pan Kodet, že? Já říkám, ano, to byl pan Kodet. On bude zřejmě šprýmař.
1: Pojďme teď k filmu a k divadlu. Co člověk musí udělat, aby se stal hercem nebo komikem? Chce vidět Dagmar Staňková z Prahy 10.
0: Podplatit ředitele. Ale...
1: Tady mám ale takový hezký technický dotaz. Pane Donutile, nepopálil jste si pusu při maršálu Malinovském, Růžena Zoulová z Prahy 1?
0: Tak já se. Jsem si ji nemohl popálit, protože to všechno byl trik a my jsme to taky ukázali v tom filmu o filmu. Tam šlo o to, že jsme dlouho přemýšleli, jak to udělat, až nakonec se to vymyslelo jako vždy velmi jednoduše. Vedle mě klekl rekvizitář, vzal si spray do ruky, nějaký libar, nebo zase libar, vzal si nějaký spray do ruky. Chraň tě pámbu říct, jak se jmenoval, že? A vzal si zapalovač, normální takový ten neznačkovej, obyčejný zapalovač, si vzal do ruky a já jsem seděl vedle něj a on byl takhle za mnou schovaný a my jsme byli domluvený a já jsem udělal třikrát po sobě vlastně a jak jsem to udělal po třetí, tak on zmáčknul spray a zapálil ten zapalovač. A ten Honza Malíř, kameraman, byl v takovým úhlu pohledu, že to vypadalo, že mě to vyšlo z úst. A spousta chlapů už to v hospodě zkoušela, no. A musím říct, že teda zvlášť po několika panákách to teda nedopadne, dobře, pač to již se stávají hrozný věci. Já bych to nedoporučoval, prosím vás, vřele nedoporučuji neskoušet maršál Malinovský. A mám ještě krásnou vzpomínku v souvislosti s Černýma baronama. My jsme vycházeli po premiéře z kina a když jsme vycházeli ven, tak vedle mě takhle kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich se svým synem Tomášem. Přijeli zrovna ze Spojených států, kde žili teda velmi dlouho. A teď mě uviděl ten pan hrabě, zarazil se, protože mě poznal z toho plátna a říká, promiňte, prosím, vy takhle šišláte od malička, a nebo jste to jenom hrál? Já se chci jenom otázat. A já, abych ho potěšil, jsem mu řekl, ano, pane hrabě, já takhle šišlám od malička, tím tě bohužel jinak nenaučil. A on se podíval na svého syna Tomáše a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Vám to možná přijde k smíchu, no já, mě to tak za směšný nepřipadlo. Já jsem mu říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec a za třetí nešišlám. A on se k tomu Tomáši otočil ještě jednou a řekl mu, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. Pak jsme ho zvali na premiéru do Stavovského divadla, on řekl, že nemůže přiletět z New Yorku, že tam má práci, ale že nám fax, ne? A to bylo rok 1990, a my jsme nevěděli, co nám chce udělat. A on řekl, a vy nemáte fax? Říkali, ne. A kde tady prodávají fax? Říkali, tady naproti otevřel Italové takovou prodejnu a oni to pak teda brzo zavřeli i s Italama. Tenkrát to tam ještě měli a my jsme tam přišli a pan hrabě to objednal, jako v hospodě se to objednával. Říkal, dejte prosím tady Národnímu divadlu dva faxy na mě. A tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hrabě Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat.
1: Tak, no to jsou Vánoce. To je takový čas dárku, čas tajemství, čas překvapení. A my jsme pro tebe taky jedno překvapení připravili, jestli dovolíš.
0: No to dovolím.
1: Jo, jsi napnut? Můžeš napnut. Zavřít oči?
0: Můžu.
1: Nekoukáš?
0: Jo, proto ty tady
1: no, jistě,
0: máš
1: páč, já ti nevěřím. No, tak, ne, jako vodnářově ti
0: věřím. Já to takhle
1: takhle,
0: já to takhle
1: nechceš, to ti dám to potom znám celou z letadla. Do letadla, no.

0: Kočí.
1: Pan Jarně Vašiláková, Jarinko už se pozdravil. Já už to vítám. Nazdar, chlapi. Ahoj, ahoj.
2: No
1: tak měl, jo, polože. No to ještě se zastal.
0: Mirek říkal, že chce nějaké děvče, aby to bylo, tak já jsem vybral takové, které vybral. Já si vydát za dvě děvčata, až za tři.
1: Takhle, jo, já jsem říkal, máme tam pánskou jízdu. Ano. On říkal, ale možná budu mít překvapení. Říkám, tak ať je to baba. A ona je to takový.
0: To se povedlo. Tak já jsem se dozvěděl ve tvé knize, že jsi vášnivý rybář, což jsem předtím nevěděl, ale vlastně jsem na křtinách té knihy mluvil i s tvými rodiči a s tvým tatínkem, který říkal, že vlastně on tě přived k tomu a říkal takovou věc, jako ten, co se má zachovávat, taková etika.
1: To jsem už tady vlastně zmínil, je to tak, táta mě učil chytat ryby a já jsem mu za to, co mě naučil, vděčný, protože on mě vlastně naučil, že ryba by měla mít šanci. Že? To mě vždycky zdůrazňoval, že by se měla chytat na dvacítku i velká ryba, já se snažím to dodržovat, ale na těch rybách zažíváme spoustu krásných věcí s mým kamarádem Frantou Kocmanem. Franta Kocman je můj kamarád z Brna, dlouholetý asistent Franty Kocourka a ten skutečně teda se mnou už na těch rybách zažil spoustu věcí a my jsme byli nedávno na rybách a byl tam takový chlápek, který nás furt, jak my říkáme, opruzoval. Jo. Ten furt za náma chodil a on byl z Břeclavy a on přišel a říká mě, dáte si slivovicu? A já jsem předtím Frantovi řekl, řekni mu, že jsem hluchoněmej. Jo. A proč jsem neměl zájem na tom, aby jsme se nějak vybavovali místo chytání. A tak jsem na něj udělal a on, slivovicu, jestli si dáte. A říká, a Franta říká, to máte úplně marný, on je naprosto hluchý. Ten vám vůbec nic neodpoví, ještě ke všemu je němý, takže vám ani nic nemůže říct. Jako, jo. A on říká, no dobře, tak já to ještě jednou zkusím. On, slivovicu dáte si? A já, a začal jsem dělat brm, brm, brm, brm. Jo. A Franta mu říká, on je to ještě navíc náruživý piják, takže on, když byste mu náhodou tu slivovicu dal, jako, jo, tak vám ji čapne, tu flašku, dostane křeč do ruky a už nemáte nárok. Jo. A já zase brm, brm, brm, brm, jo. Žádný brm, brm, žádný brm, brm. Teď to tady kamarád říká. Ale já vás dám a schoval to a už neotravoval. A on se vrátil zpátky, říká tomu Frantovi, a to není donutil? A Franta říká, ne, to je jeho blbý brácha. To se není...
0: Kterého člověka se nejvíce vážíte? Jana Mertová ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.
1: Tak asi nebudu daleko od pravdy všech nás tady přítomných, i těch, kteří se na nás teď dívají. Já si nejvíc vážím svých rodičů, že jo? Ti mě uvedli do života a to, že se postarali o to, abych měl život takový, jaký mám, za to vděčím jim. Ani oni mě nikdy k ničemu nenutili. Nikdy mě k ničemu netlačili násilím a to, že jsem se svobodně mohl rozhodnout a dělat to, co jsem dělat chtěl a dělám, tak to je jejich zásluha a já jsem jim za to vděčný.
0: No ale já vím, že mezi lidi, kterých si vážíš, patří naši další hosté, které jsi tu psal mít. Jsou to, jelikož jsou Vánoce, přicházejí dva mudrci z východu, Milan Lasica a Julius Satinský.
1: Já jsem se lekl, když jsi řekl dva mudrci z východu, že jde Cyrila Metoděj.
3: Hovoreval, ale fakt Jiří Sovák, že my dva jsme Cyril a Metoděj slovenského humoru.
4: Je to tak, že my jsme se vydali za hvězdou, lebo aby som pokračoval v tom podobenstve, vydali jsme se za velkou hvězdou.
3: Dvaja králi.
4: Dvaja králi.
3: Vydali za hvězdou.
4: Gašpar a Melichar, vydali jsme se za velkou hvězdou a teraz jsme tu. Lebo já mám taký dojem, že teba by mali predávat na predávačnom trhu nie ako v nejakom gramofonovom obchode, alebo čo to tie CDčka, čo máš, ale v lekárni. V lekárni, lebo to je liečivé, čo on vyrába. Ano. On je vlastne liečiteľ.
1: Ja ti jenom promiň, než to tohle, ja tím utřu otisk po kodetek.
3: Mě to neutěrl, je to pro mě na čest po Jiřím Kodetovi.
1: Už jsi to sem cel sám, Milan, ani do toho už jsem se nemontoval.
0: Já Já bych se ale chtěl zeptat, my jsme tu, jsou Vánoce a pánové kudeti vykládali historky o tom, jak byli malí a co jim dědečkové a babičky prováděli. Nemáte taky něco takového?
4: My zapúšťáme vianočné sviatky, u nás se to dá zapúšťanie vianočných sviatkov, čiže od takého svätého Mikuláša popíjame a zapúšťame tie Vianoce, takže mnohým z nás robí problémy dostať sa akurát na štedrý deň domov. Mne sa to stalo niekoľkokrát v živote, že som sa netrafil do toho dátumu, že trebárs tak krásne potichučku pristálo také veľké skriňové auto a to boli chlapci z horskej služby z Vysokých Tatier, ktorí vlastne ponúkali na kšeft jedličky. Oni vždy ako vyťali tie jedličky a prišli na Bratislavu. A potom ja som to dal na balkón, tie jedličky, a sme sa zarozprávali, niečo sme vypili a oni ma pozvali do toho auta, že ešte tam majú niečo vypiť. A medzi tým sa auto pohlo a ja som potom ako sa ocitol vo Vysokých Tatrách a prišiel som domov až na Štefana. A to sa mi stalo niekoľkokrát.
3: To sa stáva, dokonca neviem, či je to vtip, alebo skutočná príhoda, hovorí sa to o jednom Záhorákovi. Záhoráci to je taký terč vtipov,
1: ja viem,
3: vieš, ako, keď sa niekde hovorí o policajtoch, alebo o blondína.
2: Alebo o Íro.
3: Tak to je o Záhorákoch, že bol štedrý deň a rodina toho Záhoráka už čakala doma s večerou a stromček už bol vyzdobený a čakali, pretože otec sa mal vrátiť domov a doniesť pre deti darčeky. No ale otec sa niekde pozabudol v nejakej hospode a trošku si vypil a nechodil a potom naveľa, zrejme už aj zavreli tú krčmu, tak prišiel domov dosť neskoro, všetci už boli po večeri, ale stále čakali na tie darčeky. A keď prišiel domov, videl tie detské oči, ktoré sa na neho dívali s takou nádejou a prišlo mu to ľúto, lebo nemal nejakú výhovorku, tak zobral pušku, vyšiel na dvor, dvakrát vystrelil a vrátil sa do izby a povedal, že darčeky nebudú, lebo Ježiško sa zastrelil.
4: Ja som mal kamaráta, ktorý na štedrý večer sa trafil zase do kostola, videl, išiel z hospody do hospody, potom videl taký chumáč ľudí pri kostolných dverách, ale nehovorím si jasne, že kde je to, tak a zakričal dnu do toho kostola počas tej vianočnej utierne ponad hlavy tých ľudí: pán hlavný, máme tam nejaký voľný stôl?
1: V súvislosti ešte mi napadlo to, že s tou, jak volá do té krčmy, jo, jak ten chlap v tom činžáku zazvoní večer takhle a říká: promiňte, prosím, dobrý večer, nezlobte si, že ruším. Mně došel rum, ale nevíte, jestli to je v celém baráku?
0: Já bych využil příležitosti, že tu máme takové tři hvězdy pohromadě a položil bych jednu otázku, takovou, kterou pokládá tedy vlastně paní Dagmar Puchálková z Ostravy. Se kterou herečkou naší i světou byste si chtěl zahrát milostnou scénu? Tak jaká je vaše zkušenost s milostnými scénami, nebo tady
3: tak
0: myslím
3: pokud
0: jako...
3: o mě je to jasné, tam ano. To netreba rozvázat. S mojou ženou pochopitelně nemůžem nic jiné povedat.
1: Mimochodem, když jsi u tvé ženy, krásné Magdy, naší milované, to víš, že se teď o tobě taky říká na Slovensku vtip? Jako, že jsi se zlepšil v golfu? Říkali ti to už, ne?
3: Ano, to mi hovoří.
1: No, tak jsi to slyšel. No. Říká se, že jsi mu povedl teď nejlepší odpal až do Varšavy.
3: To mimochodom vymyslel kňažko a ja som k tomu vylepšil pointu, lebo som povedal, že naozaj som sa zlepšil v tých odpaloch, lebo predtým to bolo len do Viedne. No ale viete, ty si povedal, že krásna Magda, tak ono, všetko je relatívne, lebo minule ma požiadala, aby som jej kúpil bicykel. na Vianoce. A teraz som počul zrazu moju dceru, mladšiu teda z tých dvoch, ako telefonuje so svojou priateľkou a hovorí jej, predstav si, naša mama chce bicykel, má 52 rokov, ešte ju zrazí auto.
1: Ale mimochodem teda, když jsme u těch milostných scén, to byla jedna z mých nejkrásnějších milostných scén, kterou jsem ve filmu točil s Magdou, rozumíš? Ona neměla zdánlivě s milostnou scénou nic společného, ale v postřižnách, když mě matlala tím prejtem takhle po obličeji, rozumíš? A teď ten Menzel nás nutil k těm vzájemným výměnám pohledu, jako jo. Já jsem nezažil větší napětí ve filmu pro mě osobně, než v tomto případě. Všechny ty ostatní scény, které potom následovaly, byly spíš trapné, protože to je vždycky takový to, jako co všichni herci, jo, a teď doleva, teď se vytočte a mírně na to, že a přirozeně takhle, jo. A to, je to takový prostě hrozný, jo, ale a kolem jde 6 chlapů a nese nějaký šlauch a pozoruje to, jo. A je to prostě, jako a teď ta herečka říká, to nechci, já nebudu to dělat, prostě to okamžitě jdou pryč a tady nebudu. Některá zase naopak do toho skočí, řekne, tak pánové, jsem nahá, jdeme na to, jo. Jako je to různý, ten přístup je rozdílný, ale já fakt si nedovedu představit, že bych měl často hrát tyhle ty scény, protože by to byl pro ty diváky trest.
4: Jsem tím zopatrněl s těmi milostnými scénami. Skutečně, mně se stala taká věc, že má dovězli těž na Barandov a tam už čekala Nina Divišková v posteli. Nina Divišková a Krejčík to režíroval. Tak ten bude postel a to byla prvá moja scéna v tom filme a hneď do postele. A to byla manželská scéna, kde ta moja manželka chcela jako obdobie reminiscencie, aby nastal znovu ten manželský život. Normálny, prostě mala ma primeť k tomu, aby sa stalo všetko, čo v normálnom manželskom živote manželskej posteli má byť. A ten Krejčík furt nebol spokojný, to je studený, jak sem nejte, pani Diváškovu, Satinskému, můžete ho... Pane Satinský, nevadilo by vám, kdyby vás paní Divišková chytila za koule? Divišková zmrzla a hovorí, vždyť my si vykáme. A já jsem říkal, já jsem Julius.
1: Jednu taky, ale to je slovenská milostná. Já jsem tam točil s režisérem Dušanem Trančíkem, poznáte Dušanka Trančíka, a režisér Dušan Trančík mi říká, ty teraz přijdeš takto od lesa a ona přijde z druhé strany, to taká mladá, prekrásná slovenská herečka, a ty mi ju ojebeš pri plote. Ale ide o to, že ona už o všetkom vie, čiže ty ako náhle ona príde, ty z nej strhneš tie šaty, normálne ju proste vrneš sa na ňu a urobíš to, čo ja po tebe chcem. Ja říkám, no dobře, tak si ona to ví. Ona vie o všetkom, jo. Přijela mladá slovenská krásná herečka, přišla tam, on ji postavil k plotu, já mu řekl klapka, já se na ní vrhl, udělal jsem to, co on po mně chtěl. Ona začala řvát, kousat mě, škrábat, píská, jsem říkal, Hergo, ten slovenský projev je úplně jiný, než jako to, na to nejsi zvyklý, jo, normálně, prostě byla, to byla dračice, jo, a teď to skončilo celý stop, byla ona, co to bylo, já jsem měl stěžovat, to je škandál, já jsem vůbec nemala být v tomto filme, nahá, pozrite se, jako vyzerám, ty prasa, jedno. A teď začala mít, a říkám, co se děje, a on běhal kolem ten Trančík a řval, nic nevěděla, nic nevěděla. A i toto ty lidi jste dělali.
0: Věra Veselá z Mostu tady píše, prosím, aby pan Donutil během věšáku pozdravil Ivu Žižkovou z Litvínova, která slaví 40. narozeniny a moc Mirka zbožňuje.
1: Zdravím Ivu Žižkovou z Litvínova, která slaví 40. narozeniny a moc mě zbožňuje a já jí za to děkuju.
0: To je od paní Jarmily Živné z Mladé Boleslavy, která píše, pane Donutile, říká se, že správný chlap má zasadit strom, postavit dům a splodit syna. Jelikož se mi vy jevíte jako správný chlap, chci se zeptat, jestli jste tyto podmínky splnil a která z těchto tří činností vás nejvíc bavila?
1: To je paní k tomu má i to správný jméno, protože se jmenuje Živná, že? Která z těchto činností mě nejvíce bavila, to snad nemusím zdůrazňovat, ale kromě této činnosti, kterou plním pravidelně, a i když ne se stejným efektem jako v případě mých dvou synů, všechny ostatní povinnosti jsem si splnil dvakrát.
0: Když vlastně ti poděkuju za krásný večer, tak bych tě chtěl požádat o poslední suvenýr na věšák, jestli máš něco. Já vím, že máš tedy.
1: To mám, je tady nachystán, musím k němu říct pár slov. To je čepička, ve které já jsem točil filmy Černí baroni a Tankový prapor a v podstatě na několik let je se mnou neodmyslitelně spjata. Já bych, jestli dovolíš, dnes tu čepici, tím spíš, jestli tedy je to pravda, ten věšák je poslední, tak bych ji definitivně zavěsil na věšák, protože já už nikdy do uniformy, byť by mi nabízeli roli ministra národní obrany, nevlezu. Takže, jestli dovolíš, tak tady máš čepici, která patřila svého času k mým filmovým rolím a myslím si, že to byla krásná etapa a v případě třeba Pelíšku jsem vůbec neuvažoval nad tím, že to je role vojenská, protože tak byla napsaná, že mě zaujala a nebylo se potřeba tím zabývat, ale nicméně končím s vojenskými rolemi. Tak.
0: Ty končíš s vojenskými rolemi a já ti musím poděkovat za moc krásný večer a děkuji ti, že jsi nám tak krásně uzavřel poslední věšák, s kterým zase končíme my.

0: umělé hmotičky. Padáte mi z ruky, padáte mi z ruky, z ručičky. Co myslíš, teďko, přijdou všichni?
1: To nemůžu vědět. Přemýšlím, jak je oslovit. Pro začátek jim řeknu přátelé. No a pak se uvidí.
0: Řekni jim drazí, taťko, za to nic nedáš.
1: Drazí? No to by šlo.
0: Ty, taťko, ještě můžeme zhasnout a dělat, že nejsme doma.
1: Nic takového. Je to sice kruté, ale musí to být. Kolik přijíždí ten vlak, mamko?
0: 7, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel vlakem, už je tady. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Mé jméno je Pícha Ladislav.
0: Láďa!
1: Já jsem Žíla. A to je moje choť. Posaďte se, pane Pícha.
2: Já jsem dostal tady ten dopis, abych se dostavil, že nebudu litovat.
1: Souhlasím. Dostavil jste se na správnou adresu.
2: A vypadá to, že nás přijde ještě víc.
1: No tak není jisté, kolik se nás sejde, ale doufáme, že tu nebudete sám.
2: A co vás vedlo k tomu, pane Žílo, že jste napsal zrovna mě?
1: Jen trpělivost, všechno se včas objasní.
2: Aha, tajemství. A víte, že jste kápli na toho pravého?
1: To víme zcela bezpečně.
2: Já totiž sám rád takové věcičky organizuji.
1: Jaké věcičky máte na mysli?
2: No, výlety s překvapením, bojové hry a tak.
1: Výlet s překvapením? No, dalo by se to tak nazvat. Vyť, mamko.
0: Bože.
2: To není vůbec nic hrozného. Loni jsem organizoval bojové pochodové cvičení pro naši školu. To se dělá úplně jednoduše. Každá třída dostane několik obálek. Teď v první obálce třeba stojí ostrým pochodem na mšeno.
1: Kolik máte hodin, pane Pícha?
2: 70 přesně.
1: No, dobře. V kolik přijíždí ten autobus, mamko?
0: 7, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel autobusem,
0: už je tady.
2: Hejte, neměl bych se schovat, já se schovám, ne?
1: Seď a neblbni.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: To jste mi poslal litopsaní?
1: Ano, já. Vy jste, tuším, pan...
3: Síra, Bedřich.
0: Beda!
3: No, já vlastně nevím, kvůli čemu sem jedu, protože já toho prodávám víc, ale počítám, že máte zájem o tu parcelu.
1: Klidně se posaďte, pane Síra, tohle je pan Pícha.
3: No podívejte se, co bychom kolem toho chodili. Místo je to pěkný, je tam rybník, je tam les, no pochopitelně nejste sami, kdo o to má zájem, takže levný to nebude.
0: Jak je daleko na dráhu?
3: Ta parcela leží hned u trati.
0: Tak to je krásné.
3: Na nádraží je to zkratkou přes les hodinku a půl. Mimochodem, zaplatil jsem 20 korun za autobus, to mi doufám někdo uhradí.
1: No jo, to víte, že ne.
0: No.
2: No tak já vás tedy na jednu stranu chápu. Vy jste dostal dopis, abyste se dostavil na určitou adresu a vás teď pochopitelně zneklidňuje, že nevíte, co se z toho vyklube.
3: Tak to mě pochopitelně zneklidňuje.
2: No jo, ale to je na tom právě to pěkné, pane Dreslík.
3: Síra.
2: Podívejte se. Co byste ku příkladu dělal dneska večer, nebýt toho dopisu?
3: Tak hlejte, do toho vám vůbec nic není, co já bych dělal. Jestli chcete cement, seženu cement. Jestli vám jde o krytinu, bude krytina, ale v tomhle to musí mít jasno. To.
2: Já bych například teďko koupal děti. Tedy mám děti rád, to je pochopitelné, jinak bych si taky těžko zvolil učitelské povolání. No, ačkoliv. Ale víte, někdy je to trochu moc. Po celodenním vyučování koupat 3 děti najednou, to vám taky z ničeho nic ujedou nervy, a jak tak ty ranice piští a vřeští, tak já šup hlavičku pod vodičku.
0: Ale ne.
2: A je klid. No ne, že by se utopili, to ne. Ale napijou se.
1: Kolik přijíždí ten parník, mamko?
0: 7:20, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel parníkem...
0: Už je tady. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Doktor Turnovský.
2: Pícha Ladislav, učitel Lužná Lišany.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Doktor Turnovský.
3: Žílová.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Vás tady ale je. My, sexuologové, máme v dnešní době pomalu víc práce než praktičtí lékaři.
3: Poslyšte, nejste vy z Děčína?
0: Jistě.
3: A vzpomínáte si na mě?
0: Abych pravdu řekl, teď hodem nevím,
3: no,
0: kam vás...
3: No, to já si vás pamatuju.
0: Ano?
3: Jo, vy jste mi tenkrát moc dobře poradil.
0: Ano?
3: Moc dobře.
0: No, to jsem rád. Víte, ono je toho skutečně moc. A zvláště u nás, v severočeském kraji, je manželství v kalamitním stavu. To máte to nahuštění průmyslu, mlhy, exhalace, do toho noční směny, v tom nám ta nevěra bují. My s kolegy v poradně často nevíme, kam dřív skočit. Vás, pane Šilo, jsem si musel vzít jako takový melouch. Naštěstí tady mám kousek vedle jednu velice silnou erotomanku. Těžký případ, takže vás vezmu jedním vrzem.
1: No, mamko, přines to kuře a láhvičky. Hmm. Mám dojem, že se nás víc nesejde.
2: Jestli dovolíte, prosím. Já jsem velice rád, že jsem se setkal s člověkem právě vaší profese, pane doktore. Víte, mě totiž zajímají dospívající žákyně.
0: Aha, tak na to pozor, pane učiteli, na to jsou dost vysoké tresty.
3: Tedy, vážení a milí, já jsem z toho jelen. Nejdřív jsem měl za to, že se jedná o parcelu, pak mi bylo řečeno, že bude společenská hra a teď do toho doktor začíná s erotikou. Já vám říkám na rovinu, že jsem ochoten to kuchátko tady ještě sníst, ale pak jdu domů.
1: Tak, tak. Začněme, chlapci. Začněme. Zrazu. Jsem malíř.
2: To jsem si myslel.
1: Vystudoval jsem, můj milý, u profesora Suchdolského. A přišel čas absolventské výstavy mého ročníku. Mě tam tehdy visel jeden akt.
2: Aha,
1: a sednout a sedět. Ten akt se nezachoval. Respektive někdo ho koupil a já nevím kdo. Něco se však přece zachovalo. Článek kritika Wintra v rozvedech. Mamko.
0: Žílova síla je bezesporu v aktu. Rasance a vášeň tahů jeho štětce v jediném tak robustním aktu, který vystavil, jsou prostě famózní.
1: Koho by to nepovzbudilo, chlapci? Pustil jsem se do práce. Mládí, chlapci. Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
3: Chlapci.
1: Všechno bylo. Objevil jsem krásnou modelku. Byla úžasná. Stojí před vámi, chlapci.
0: To jste ještě nebyli na světě.
1: Ano, ano, to jste ještě nebyli na světě. Potkal jsem Markétu na Žlutých lázních a hned jsem věděl. Je to ona. Paže, chlapci, boky, chlapci. Všechno měla takové, jak jsem potřeboval.
0: Ale dlouho mě musel přemlouvat. Styděla jsem se.
1: Styděla se, poštolka moje plachá, ale nakonec přece jen přilétla do mého podkrovního ateliéru, v něm jsem také bydlel, a já mohl začít svůj osudný obraz. Říkám osudný, máte možnost dílo spatřit. Mám to, já sám.
0: Jistě.
2: No, nejsem sice odborník, mám češtinu dějepis, ale to je obraz.
3: Co byste za mě chtěl, mistře?
1: Není dokončen a nikdy nebude.
2: Tedy to je škoda. To je škoda, pane Žílo. Je to piplečka, já vím. Někdy totiž supluju kreslení. Ale kdybych to dotak takhle daleko...
1: Všichni sednou, všichni. A honem. No ty taky. To musím vědět já, jestli to za to stojí, anebo jestli to za to nestojí.
0: No tak, není, pane Žílo, klid, klid. Nic se neděje. Vás možná trochu znepokojuje, že si neustále dělám poznámky. To je tím, že já o těchto těch věcech chystám knihu.
2: Ano, a jak se bude jmenovat, pane doktore?
0: No tak, o názvu nejsem ještě definitivně rozhodnut, ale myslím, že to názvu, tuhle mě to tak napadlo. Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi? Chtěl bych se na tu problematiku podívat takovou úsměvnou, možná vtipnou formou.
2: To je hezký název, ale jestli nebude na titulu knížky trošku dlouhý. Já bych to, jestli vám do toho mohu mluvit,
4: prosím.
2: Já bych to zestručnil. Co se skumelí mezi manželi?
1: Drazí,
5: jo. Já bych to nazval kumelenice.
1: Drazí. Víte co? Myslete si, že tu nejste.
2: Zavřeme oči, jo? Nebo já se schovám. Když hrá, tak hrá.
1: Láďo, ty mě štveš. Pamatuj si to, ty mě štveš ze všech nejvíc. Drazí, myslete si, že tu nejste. Je květnové odpoledne roku 1936 v mém podkrovním ateliéru. Zde, v těchto místech, pohovka. Přichází Markéta. Toto plátno, chlapci, bylo čisté a netknuté. Čekalo na můj štětec, o jeho štazích napsal kritik Winter v Rozhladech, že mají razanci a vášení. Bylo mi 24 let.
0: A mě 19,5.
1: Říká vám to něco, chlapci? Cítíte to se mnou?
2: Já to cítím.
1: Nebývale teplý květem, téměř dusno. A pod oknem žalují černí kosové. Dokázal jsem nakreslit jen kontury hlavy. Nic víc. A tak ses narodil i Láďo.
2: Já jsem tomu teď trochu nerozuměl. Jak zněla ta poenta, pane Dílo?
1: Právě jsem ti tady názorně předvedl, jak došlo k tomu, Láďo, že jsi vůbec na světě.
0: No povídej, vypravuj, Ládíčku, jak ses celou tu dobu měl?
5: No, třeba na stravu, jak jsi se měl.
4: Tak moment, já si to tady potřebuji kapku utřídit. Tak vy, pane Žilo, tvrdíte, že tady pan Pícha Ladislav
1: je můj syn, ať vám ukáže pravé zápěstí. Mamko, ukaž chlapcům také pravé zápěstí.
4: Aha, a dokládá to mateřským znamením na pravé ruce.
2: A víte, že je to možné?
4: Přiznává.

0: Adame, že já ho od někud znám.
1: Ale, bodej bys ho neznal. Vždyť se pojď podívat blíž. No pojď sem. Vidíš tady tu čmáranici inkoustovkou? No kdo pak myslíš, že to jsem tačkovi udělal? A kdo byl za to bacanej? No?
2: To jsi mě tenkrát nasral, kamaráde. Teď jsi mi šel vůbec na nervy.
1: A jak to uteklo? Dneska je kluk učitelem.
2: A říkal jsi, že máš nějaké děti.
1: Tři. A jak se jmenujou? Teď bába chudera ani neví, jak se ty chudery jmenujou.
0: Alenka, Klárka a nejmladší je Barborka. Tady mám barevnou fotku.
1: O, oh, pěkný. Vy.
2: Samý holky. Jak jsi to dělal, chlape mizerná?
0: Dělal jsem to na Orvo.
2: Cože je z tebe učitel?
0: Tatínek totiž, pane Žílo, chtěl, přesně řečeno, pan Pícha tatínku chtěl, aby byl ze mě učitel.
2: Vidíš, to bych byl do tebe nikdy neřekl.
0: Ne.
2: Ne, ty jsi byl takovej, jaký on vlastně byl, mamko?
1: Takový připitomělej.
2: Vždyť ty se s nám do 4 let podělával. Bylo to s tebou k nevydržení. Ne a ne se naučit na nočník. Vždycky to bylo v kalhotech.
1: Já jsem ti pořád musel vyměňovat plevy.
0: Já vím, to mi nemusíte říkat. Co já kvůli tomu zkusil ve škole. Ale ve druhé, ne, ve třetí třídě, jako když utne. Ale to mi řekněte, jak to, že jsem se vám takhle zaběhl.
2: No všechno se dostaneme, chlapci. Tak tedy modelka otěhotněla. Já jsem se ještě mnohokrát pokoušel pokračovat v práci na obraze, ale pokaždé s týmž výsledkem, který jsem vám tu demonstroval. Nebylo mi souzeno malovat ženské tělo. Neboť kdykoliv jsem je spatřil, zhoubný démon mi vyrval paletu i štětec z ruky a poručil mi běsnit.
1: Tačka! Taťka byl hrozný, tomu se říká zvýšená erotická aktivita.
3: To já znám, tohleto. Erotika, erotika, proč se nás tak mocně týká? Oč by bylo méně bolu kolem kamen, kolem stolu? Oč by bylo více síly pro sekiry, dláta, pily, pro lopaty, pro motiky? Nebýtíte erotiky. Já vám řeknu, já nemí tohleto hříšní tělo, tak tady s vámi nesedím.
4: Řekněte, pane, no? Pane Síro, vás já si potom vyšetřím zvlášť. Teď pan Žíla.
2: Celého aktu jsem dokončil pouze hlavu. Takhle pocať to bylo, když jsme v obchodním domě Arra koupili kočárek tadyhle pro Láďu.
0: Nebyl bledě modrý s bílým štupováním?
3: Byl.
0: Vidíte, prazážitek.
1: A v tom bledě modrém kočárku s bílým štupováním jsem vás, chlapci, odchovala všechny.
0: Všechny.
4: Počkejte, to jako myslíte nás všechny?
0: I tady tohle.
1: Vás, co jste tady, a ještě Manču a Karlíka, to jsou dvojčata.
2: A žijí obě, právě poslali telegram.
1: Ty moje drobátka, jak už jsou samostatný, jdou na poštu a pošlou telegram.
2: Prosím tě, dítě jim každému 32.
4: Pane Žíla, prosím vás, netrpíte vy občas halucinačními stavy?
2: Ne, já tady při plném vědomí prohlašuji, že ty Láďo ses narodil tady, ty Bedřichu tady, ty Pepo tady a Manča s Karlíkem zde. Byť mamko.
1: Níž.
4: Podívejte se. My sexuologové máme takovou zdravou zásadu. Ničemu se nedivit. V naší profesi bychom vlastně z údivu ani nevyšli. Ale dnes mi dovolte, pane Žílo, abych udělal výjimku. Já už jsem se dlouho tak nepodivil jako u vás. Dávejte dobrý pozor. Jmenuji se doktor Turnovský Josef.
1: Pepa je doktor, taťko?

0: mistře.
1: A co jsi myslela?
2: Vypadá jako holič.
3: Narozen v Klánovicích v rodině krejčího Turnovského Jana. A teď mi tady najednou tvrdíte, že jsem se narodil někde tady. Myslím vás, máte pro to nějaký sebemenší důvod, nebo snad důkaz?
1: Důkazy jsou připraveny, ho. No. Ty máš, Pepo, jen dvě možnosti. Buď přiznáš, že máš na zadnici výraznou stopu popáleniny ve tvaru pravidelného kruhu, anebo budeš muset tady především dokázat, že ji tam nemáš. Tak co?
2: Hele, bráku, tak tohle bych přiznal radši.
3: Tak si to, prosím tě, to já nakonec nepopírám to, co se tady snaží pan Žíla naznačovat s tou kružnicí, ale to přece ještě neznamená, že je to můj otec.
1: Znamená ho.
3: Tu jizvu, tu mám náhodou ještě z porodnice. To mi udělali při porodu, poněvadž jsem měl dost komplikovaný takzvaný kruhový porod.
1: Kruhový porod, mám to.
2: Pepo, vždyť ty jsi přišel na svět jako hrášek z lusky. To bylo za 5 minut hotový.
1: Ukaž mu ten kastrol, mamko.
2: Jo.
1: Byl na vařiči, když mě mamka opékala škubánky od oběda. No, můžeš si ho zkusit, Pepo. A protože stál vařič na podlaze, ty susedo na kastro v domění, že je to nočník.
2: Páni, my jsme ale museli být rodina. Tady bratr učitel se nám do 3. třídy neudržel stolici. Teď ty bratře doktore s tím obtiskem na zadnici. A co já, taťko, taky jsem se něčím vyznamenal.
4: Ty jsi věčně lízal stěny.
2: Stěny, jo.
1: Vypadalo to u nás, jako když nám vlhne zeď.
5: To bylo nedostatkem vápníku.
1: Starou belu, nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřil. Lumpárna to byla. A dvojčata? Dvojčata se navzájem jen škrtili.
5: Škrtila.
1: Když nespali, tak se škrtili.
2: Ale byla roztomilí.
1: A v tom blázinci jsem měl dokončit svůj obraz. Ukažte mi génia, který by to dokázal.
5: Promiň, tati, že tě přerušuju. Mně pořád nejde do hlavy, jak se tohle všechno mohlo stát. No já bych šel zítra do ředitelny a ohlásil tam do svých materiálů celou řadu změn.
1: Nikde se nic ohlašovat nebude.
5: Bratři.
1: Kvůli čemu myslíte, že jsem se po vás tolik let pídil, lítal po úřadech a po útulcích pro pohozené děti? Snad abych vám to vysvětlil, ne? Měli jsme 5 dětí a jeden nedodělaný obraz. Žili jsme nuzně, chlapci. Všechny nás živila tadyhle mamka, neboť je vyučená kloboušnice. Chodila do závodu First a Synové a tam od rána do večera píchala kloboučky, zatímco já jsem vám vařil, přeboloval tebe, Láďo, trestal Bedřicha, aby nelízal tu zeď a odtrhával od sebe dvojčata, aby se navzájem neuškrtila.
3: Dobře, pane Žilo, ale prosím vás, k věci.
1: Tak, ty jsi byl taky pěknej pravý, Pepo. Neustále si čmáral po zdích kosočtverce.
3: To je běžná chlapecká pubertální záliba.
2: Jo. Takže co by poradil tady bratr doktor?
4: Co? Pepa je doktor, taťko? Jo,
2: jo. Přišel jsem za ním a povídal jsem: pane doktore, manželství se mi sype, žena vyčítá nevěru, co byste radil? On povídá: dopřejte manželce určitou volnost, jo, a jde do zaměstnání, přijde na jiný myšlenky. No, ta přišla pěkně na jiný myšlenky. Bagrista Adamec na toho přišla. Spolu mají 2 děti.
1: Drazi, vás nezajímá, jak to bylo dál? Vám hostejno je, kam vás osud hnal.
5: Mě to zajímá, tati.
1: Je listopadové odpoledne roku 1941. Jste malý, z velké části se batolíte. V kaštanu pod naším oknem opadával list po listu. Díval jsem se na ně, jak zvolna padají k zemi. a tu mi poskytli příměr. Také já nenávratně padám dolů. Je se mnou konec. Zbývá mi, než srolovat to prokleté plátno s žalostným torzem 19leté Markéty a přiznat si, že můj olbřímý genus si dokázal přivést 4x do jiného stavu a nic víc. Ale nějaký spodní pramen, chlapci, nějaký spodní pramen se ve mně náhle vzedmul. Žílo!
4: Někdo tě volal, tačko!
1: Žílo! Řekl jsem si.
5: Jo.
1: Což pak je opravdu konec s těmi tahy plnými razance a vášně? Zkus to ještě. Však nemohl jsem za uměním světí. Byla tu smečka rozjívených dětí. Hle, jedno s druhým bez ustání žvatlá, třetí pak barvy mé na tváře si patlá, další to batole poplátně mi čmárá. V srdci put umělců s otcovským se hára. Raď můzo kumštíři, jak tu nezešílet. A můza pravila, stačí malý výlet. Jak vy jste, chlapci, povyskočili, když jsem vám to oznámil. To bylo nějaké radosti, to bylo nějakého těšení. Jako orly jste se rozletěli z rodného hnízda do všech stran. Tebe, Láďo, tebe jsem poslal do Lužné Liša. Tebe, Bedřichu, a ty ses na ten výlet těšil ze všech nejvíc, tebe jsem poslal až do Děčína. A tadyhle Pepu to jsem posadil do vlaku na Kolín a požádal jednu starší dámu v kupé, aby ho v Plánovicích laskavě předala výpravčímu. Dvojčata byla ještě tu ze malé. Posadil jsem je do lanovky a ta je vyvezla na vrch Petřín. To jsem udělal, chlapci. Tak co bude? Nestojí vám starý táta za pár slov?
5: Pane Žilo, už jste byl někdy trestán.
1: Ne.
5: Tak budete.
4: To je neuvěřitelný, on by klidně udal vlastního tátu.
5: Vlastního tátu, Bedřichu. Povinností rodiny přece není jen pouhé plození potomstva, ale i jeho řádná výchova, včetně hmotného zabezpečení. A zákon nám tu naštěstí jasně říká, kdo neplní požadavky výživného, bude trestán.
4: Sazbou od 2 do 3 let.
5: No, vidíš, jak to znáš.
4: No, když jsem taky 3x seděl, kamaráde.
0: Mě by spíš zajímalo, co tady mamka. No, nezlobte se, ale 5 dětí zmizelo. Vám přece muselo být po návratu z práce nápadné, že někdo chybí. Proč pak jste to nešla hlásit?
4: Já jsem to šla hlásit!
1: Ale klid, mamko. Já sám. Ukaž chlapcům čelo, mamko. Dobře si ho prohlédněte. Co vidíte?
0: Takové jakoby čtverečky.
1: A teď se podívejte na tohle. Co vidíte?
0: Takové jakoby čtverečky.
5: To je ovšem jasná brachiální agresivita.
1: Cože? To je normální palička na maslo. Volil jsem úder tak, aby mamka ztratila paměť. Prostě jsem ji řach.
4: Taťka byl hrozný.
1: Mamka je naprosto nevinná, chlapci. Když se jí předloni paměť vrátila, trvala na tom, abych po vás okamžitě zahájil pátrání a převzal vaši zaostalou výchovu.
4: Taťka za to taky nemůže. To už je osud.
2: Ale tohle to já nemám rád. Já mám rád veselý lidi. Jsme na světě, jsme, tak se napijeme.
0: Pojďme. No prosím vám. Jemu prostě stačí, že je živ a zdravý. Hlavně, že je co jíst, že jo? To si neuvědomuješ, co s tebe mohlo být, kdyby tě nepohodili?
2: No co třeba?
0: Kdybys byl vychová řádnými rodiči, jak si dneska mluvím ku příkladu, nejmíň.
2: Jo.
0: No, nebo aspoň, že jo?
5: Ano, no. Průmyslovku, no.
2: Průmyslovku, no tak to ti pěkně děkuju. Největší pitomci, co jsem znal, byli Kocián a Bílek. Oba měli průmyslovku a oba jsou do dneška zašití v kartouzách. I s tou jejich průmyslovkou. Průmyslováci.
3: Stejně se mi to všechno nějak nezdá. Tak tady pan Žíla.
2: Hele, myslíš taťku?
3: Podívej se. Podívej, Bedřichu, já si vyprošuju od teďka, aby mě někdo neustále přerušoval, když tady vyšetřuju pacienta. Helmutku už!
2: A já si vyprošuju, aby někdo, kdo má odsejchovaný zadek, říkal vlastnímu tátovi Žílo.
3: Podívejte se, pane otče. Vy jste přece musel vědět, že tady s matkou ten obraz nedoděláte, když vám to vždycky končilo porodem. Tak proč jste si po prvním, maximálně po druhém dítěti nevzal jinou modelku?
2: To bys nebyl na světě, ty hlavo.
5: Ale nedošlo by k trestnému činu.
2: Tak to je radši trestný čin, jen když jsem na světě.
5: Pozor. Pozor. Ono to není tak jednoznačné. V případě, že by si tady taťka vzal jinou modelku,
3: no.
5: Možná, že by tady Pepa taky přišel na svět, ale pravděpodobně...
3: Pomalu, ať to stačím snad.
5: Pravděpodobně by to byl úplně jiný Pepa. A možná, že by to ani Pepa nebyl.
2: Pepo! Jak se stal na tu jinou modelku, tak ti musím říct, že taťka chtěl, ale já jsem nechtěla.
3: To byla ovšem základní chyba.
2: Co pak by jí maloval?
3: To je fakt. No jo.
2: Zase by ho popadl ten jeho démon, hochu.
1: Má pravdu, mamka. Byl jsem hrozný. Ale dnes, a to musím zaklepat, dnes už nade mnou nemá démon takovou moc jako před léty. A věřím, že brzo přijde den, kdy se mi bude moci sebe krásnější modelka směle postavit a pak moje plátna nezůstanou prázdná.
3: Pane Žilo, a co, já nevím, co lidé z okolí, sousedé, úřady, nebylo jim divné, že jste z čista jasna bezdětní?
1: Okamžitě po činu jsme se přestěhovali sem. Nikdo nás tu neznal. A také jsem, a to připouštím, provedl nějaké drobné retuše v osobních dokladech.
2: No, taťko.
3: Tak tím je to jasné, pane Žilo. Jak já to vidím, jediný, kdo vás může zachránit před trestním stíháním, je schopný psychiatr. Je dobře, že jsem sebou vzal toto vyšetřovací kladívko. Dávejte dobrý pozor a mluvte ve vlastním zájmu pravdu. Nemáte vy občas takový vtíravý, neodbytný pocit, že jste někdo jiný? Třeba se vám zdá, že jste svůj vlastní dvojník. Co říkáte?
1: Ne!
2: Prosím vás, já nevím, co pořád máte. Já už si myslel, že se nikdy nedovím, komu jsem se vlastně narodil, a najednou tady taťka s mamkou přišli a řekli, tady nás máš, Bedřichu. No co pak to není pěkný?
5: No dobře, ale my jsme mohli prožít úplně jiný život. Tady já například, nebo doktor Pepa.
2: Pepa je doktor, taťko.
5: Hele, ty, Bedřichu, se tváříš, jako by se tě to netýkalo, ale možná, že se tě to týká víc než nás dvou.
2: Jak jsi to myslel, že jako víc?
5: No promiň, bylo naznačeno, že jsi už byl trestán.
2: No a,
5: došlo by bývalo k tomu, kdybys byl vychován řádnými rodiči. No řekni, Bedřichu, komu děkuješ za to, že ses odstl našich mé půjčky?
2: No řekni, Bedřichu, komu děkuješ? Čoče, ty mi připomínáš jednu ředitelku z dětského domova.
5: Slyšíte?
2: Tam měla taky takovou netrvalou.
5: Trvalou. To mi ovšem napovídá, že jsi byl vychován v dětském domově.
2: Jo, ty šikmá plocho.
5: Slyšíte?
2: No já vám řeknu, že až na těch pár let v klátku jsem si nežil špatně. Jednou jsem se seznámil s nějakým Frantou Pávkem a ten dělal s vodíkovejma bombama.
3: Cože?
2: No s těma plynovejma. On mě zadarmo poskytoval ty bomby a já si na poutích plnil balónky. Balonky za 2 koruny jeden, maminko, dítě vám pláče, až se cizí ústrne a vy mu to potěšení nekoupíte.
0: Ne.
2: A jednou, bylo to tuším v Lounech. Taky takhle vyvolávám a najednou koukám, mezi dvěma lípama někdo stojí a dívá se na mě. A to byla Máňa. My jsme se na sebe s Máňou podívali a hned jsme věděli, co bude. A bylo.
3: No jo, Louny, severočeský kraj, tam je to hned.
2: No. To je právě ta Máňa, co teď žije s bagristou Adamcem, jak jsme tak dobře poradil, víš?
0: A proč se nám to, Bedřichu? Co je tady tak sáhodlouze, že jo? Ale zajímám je. Vyprávně.
2: Tak to jsem říkal proto, aby bylo jasno, že jestli tady někdo lituje, že ho rodiče pohodili, tak já to nejsem. Měl já bych ty krásný okamžiky s Máňou? Neměl. Místo toho bych měl možná i tu tvoji průmyslovku, ty šikmá plopo.
4: Neboj se, Bédo, taťka by tě do školy nedal,
2: že ne?
3: Přátelé, když vás tady tak poslouchám, něco na tom je. Tak ku příkladu já shodou okolností jsem jako jediný z vás graduovaný.
4: Ježíši, ochu, kdo ti to udělal?
3: To znamená, maminko, že mám akademický titul.
4: Aha, ale tak z toho si nic nedělej.
3: A z tohoto hlediska za to. Já bych v podmínkách této, pravda, zvláštní rodiny dost těžko mohl pomýšlet na studium medicíny. Čili já bych měl vlastně panu Žílovi poděkovat nejen za to, že mě splodil.
1: Ráda se stalo.
3: Vlastně i za to, že mě pohodil.
2: Víš to, brácho, takhle se mi líbí. Důležitý je, že jsme na světě, to je důležitý. Mimochodem, nedal bys mi adresu na tu erotomanku, co k ní jde?
3: No, tak nemá se to, no. Ale pro bratra...
4: Co chce Béda?
1: Vyměňujou si adresy.
0: Nemůžu si pomoct, mě to dojímá. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy. A je to můj otec, to mi nemůžeš mít za zlé, tati.
1: Řekl jsem něco takového. Já naopak pana Píchu pěkně pozdravuju.
0: Děkuju, taťko, já to taťkovi vyřídím. Ale chtěl jsem vám říct, když si tak pomyslím, že bych v tom životě běžel docela jinou pěšinkou, víte, že bych nikdy nešel tou naší ulicí v Lišanek, že bych nikdy nejedl rozpíčky.
3: Ty prosím tě, co to je rozpíčky?
0: Tak, to si napiš, to jsou buchty se švestkama.
3: No.
0: Je to z normálního těsta?
3: Těsto nezajímá.
0: Tedy jsou věci, které by na té jiné pěšince byly třeba lepší. Dejme tomu, že bych nepotkal svoji manželku. Ale když si zase pomyslíš...
2: Smrdí, že jo?
1: Ale to je něco příšerného. Láďo!
0: Nezlob se, tati. Mně se to stává jenom, když jsem dojel. Co bych vám to neřekl? Nakonec to zůstane v rodině. Já jsem se vám například jednou na jedné školní oslavě tak dojel, že museli vyklidit tělocvičku.
1: Chlapci, mám z vás radost. Obejměte nyní mamku, chlapci, to ona vás nevychovala. A na čele má napsáno proč. Ale je to zásluhou jejího krásného mládí, že jste na světě vyblbouni.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak, jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řekl si aspoň, že je hezká.
1: Dobře.
0: No, jak si to řekl?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: A řekl jsi tak, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řekl, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějakej vědec, že jsi nějakej doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studujou tolik let?
0: Kvůli pláště.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Co? Ty tydli dáte.
0: No
1: ty titulu ty, jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o titulu ty.
1: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: No, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírám.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu, 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul mám.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak to je teda nejdřív ty lidáty a teď jsem doktor.
0: Že ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
0: No svým způsobem no. Ano. No zase si z toho ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si upoutal.
1: No?
0: A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlíkne.
0: No tak ten už vůbec ne. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
1: Dobře, tak já to tak udělám.
0: No, buď ta hodnej.
1: Ale co když bude chtít ukázat občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne.
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6., na 7., tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože?
1: Příslušnice? Tak bude chtít ukázat v občanku hned a první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zeleny.
0: To je možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej,
1: měla pistoli.
0: Má
1: tu pistoli.
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví? Jak za ní běželi ty dva příslušníci? Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, aby ti ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu. No,
0: tak vidíš.
1: No. Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme, družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys si vidět už dneska?
1: Já už se nemůžu dočkat, no, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
2: no, určitě
1: to, bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: To je
1: ty
0: tohle? To, tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: No to se máš, to nemůžeš udělat.
1: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. Protože
0: a mi kterýho ten, chlapa?
1: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělat. Prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo. Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
3: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, veď?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, veď?
1: Těším, strašně no. Se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dokáže.
1: Jo, slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
4: Uplynulo 20 let. My jsme dozráli. Někteří přezráli. Už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
5: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
4: No trošku schudnu. Po vašem.
6: No. Já jsem byl na materské.
4: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona
5: Juana. Ano, ano, ano.
4: No, to mě nešokovalo.
5: A i mě.
4: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, do té Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
5: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mala hrať a sám som bol, ako som už povedal, najviac prekvapený, tak som sa snažil postupovať tak, ako som počul, že majú postupovať veľkí dramatickí umelci podľa Stanislavského metódy. Vtedy sa vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, ktorý hral nejakú postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
4: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
5: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
4: prakticky.
5: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
6: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
4: Snežný muž. Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
6: Josefa Vysarionoviča. Ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Já jsem si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu, Stalina, a jsem to začal zkoušet, nacvičoval jsem to.
5: Ale som... vyšel mu z toho strašný dobrák. No, no.
6: Každý den po zkouške jsem se pýtal kolegou, tak čo je, báli jste se ma trošku? Nikto se nebál. Tak já jsem potom zkusil ještě poslednou možnost, lebo vedel jsem o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobře po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensku, teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky, ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
7: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
6: Šenidená gamačoba. A čajce ešte.
5: To pripomína trochu tu.
4: To nemecký čajce.
6: Aj to, áno.
5: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
6: Ano. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampuči.
4: No, tam sa zmienili.
5: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné, keď sa to tak vezme.
4: Takže když nastoupí řečník, tak řekne drazí Samr a Mamr, jo? Áno.
5: A neviem, ako sa povie pokunersky drahý. To neviem.
4: To neviem, ja taky neviem.
5: Tak myslím, že dačtina patrí do tej...
1: Do tej rodiny.
5: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
6: Áno. No ale možno, že by sme si my mali raz zahrať.
7: Zahrať, což o to, ale ja to z nelibostí tady poslouchám, no. Že hrajete každej na vlastní pěst.
6: Tak.
7: Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice. Co kdybyste udělali Stalina a
4: Juana.
7: Takovou dvojici komickou.
5: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
6: Nie, my hráme, my máme svoje představy.
5: My pokračujeme v tom, co jsme robili. Vlastně robíme to už 30 rokov. A tak sme si teraz povedali, že snáď by sme trošku mohli aspoň trošku inovovať tú našu dvojicu. Tak sa teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že sa azda od 1. januára budeme volať Matica a Satinsky.
6: No, my už radšej pôjdeme. Teraz sa tak krásne kráča v noci, slobodne, všade je ticho.
4: Cesty volný, nikde nikdo. Víš, co se mi líbí? Že před 20 lety jsme se loučili stejnými slovy. Já vám popřál šťastnou cestu, říkal jsem tedy dovidění v Bratislavě. A já si myslím, že když někdo po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.

0: Dožínky v...
1: Jo, svítí to.
0: Dožínky v naší obci. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezie. Leč poslední dobou výnos z hektaru začínal povážlivě klesat a sklizeň zrna kolísala. Agronom to sváděl na jaderné podzemní výbuchy v Nevadě a při schůzích dával kolovat protestní petici s textem: Kapitalisto, ty blázne, kvůli tobě víno zvázne. Staří sedláci však opovážlivě tvrdili, že nedostatek hnojiva působí na naši úrodu mnohem více než Amerikánovi výstřelky a dokonce agronoma obvinili, že jeho nápad pobít dobytek, aby se ušetřila píce, byla neuváženost. Máme přeci ještě jednu krávu, bránil se agronom. Ano, pravili staříci, ta ovšem nestačí pohnojit 54 hektary a ještě denně nadojit 100 litrů, aby splnila náš čestný závazek. Tyto okolnosti i to, že sklizeň obilnin se poslední léta podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefil, nás vedli k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoazního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za 5 let, až nastřádáme úrodu. Letos tedy nastal kýžený 5. rok. Již přípravy naznačily, že letošní oslavy budou mohutnější než kdy jindy a co do velkoleposti nezůstanou za manifestacemi rudých gard v Pekingu. Již v lednu začali důchodci brigádníci poponášet hnůj blíže ke studni, aby uvolnili náves a zpřístupnili tak vchod do radnice, kde byla otevřena putovní výstava Kulak žrout. Z věže kostela sundal pokrokově smýšlející farář kříž a nahradil ho bohatým snopem pšenky, abychom měli stále na očích výsledky své 5leté práce. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. Předvečer slavnosti, přesně v 19 hodin, zapnul předseda místní rozhlas a posluha Jóna se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města a na návsi bude sehráno fotbalové utkání mužstva vesnice se silným oddílem žáků TJ Tuchoměřice. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při kterém bude poprvé v dějinách obce použito místo kbelíků ruční stříkačky s překvapujícím účinkem. Pak šla v rozhlase až do 10 hodin hudba. A tak se pomocí techniky dověděla o průběhu dožínek celá obec až na chalupy na Hadím vrchu, kde rozhlas ještě nebyl zaveden, protože dýchavičný Jóna nevyběhl kopec. Druhého dne ráno se vesnice probudila do zářivého dne. Pionýři stáli čestnou stráž u drahého kombajnu, který byl stále jako nový, protože se ho na našich polích nedalo užít. V domově důchodců se na společné besedě od 5 hodin ráno vzpomínalo s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se důchodci seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v hospodě u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který ve 45. roce přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrodu. Také jsme se slzou v oku vzpomenuli památky prvního předsedy družstva Aloise Kouly, kterýž na první pokus zázračně rozeznal pšenici od jetele. Na besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu pak byla udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění. Traktorista Ciprián předvedl jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o poli tohoto znění. Ondy jsem se oholi, belhal po našem poli. Napadla mě myšlenka, zdali ví má panenka, že je to jiné dnes, když tu není kulak pes. A zase jsem se oholi, odbelhal do stodoly. Báseň měla velký úspěch, a proto Bouberle přidal ještě jednu o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a neb 6000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z nichž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který hrál polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny v tempu. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno 3 slepic bylo celé vybito a snědeno i s peřím. Odpolední fotbalové utkání jsme vyhráli po nerozhodném výsledku 13-13 losem. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů, největší od první světové války. Přesně v 16 hodin polil velitel cvičení Jan Voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hraní. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. 18.30 vypadla konečně 5letému Jiřímu Pantůčkovi sirčička s rukou a radnice vesele chytla. Hoří, výborně, zvolal velitel. Hoří, a hvízdl na prsty. Z blízkých i vzdálených úkrytů se vyřítili hasiči, obklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line záře. Při 6. sloce předseda znervózněl. Snad byste mohli začít hasit, chvěl se mu hlas. Tenhle plamínek, zasmál se velitel. To uhasím slinou, zase se čekalo. Plameny zachvátily 2. patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Zbabělci, už klíbl se náčelník. Nevěří mým hochům, a zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Vesnice propukla v jásot. Ať žije náš požární sbor. Plamen radnice se však nezmenšil, naopak se spíše podobal výbuchu sopky. Nejenže okolní chalupy vzplanuly jako svíce, ale i kulturní dům za vsí se začal podobat pochodni. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, neboť s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem k městu. Vesničané se chopili tradičních kbelíků a dlouho do noci se potýkali se živlem. A tak při dožínkách přišla naše vesnice o všechno. Zemědělci rokovali na ohořelých trámech o neúspěchu hasičského cvičení. Teprve po týdnu jsme se dověděli zajímavost. Jeden z hasičů zapojil čerpadlo hasicího cvičení na cisternu s benzínem, neboť chtěl, jak sám řekl na besedě s postiženými, ušetřit vodu v jeden zásadě ani litr vody na zmar. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. Ať žije náš požární sbor.

0: Leo Rosten a Antonín Přidal.
1: Pan Kaplan?
2: Jste!
3: Má stále třídu rád.
0: Jazyková hra na pokračování, díl první.
4: Zde New Yorkská večerní přípravná škola pro dospělé u aparátu ředitel Robinson. Haló?
5: Zase nikdo? Zase nic neřekl?
4: Ne, řekl. Téměř bez váhání.
5: A to?
4: Vulgarismus.